0: Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? Já pan profesor Nedbal. Ježiš Maria. Miloš učí? Já povídám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já pan ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, Ježiši Maria. Ježiš Miloš učí, no to můzy pláčou. Ježiš Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, vlastně jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá,
1: on v tom Honza hraje. A co tam hraje?
0: Chápám, no hlavní postavu.
1: Ale ne, teď hovno umí.
0: No a oni se takhle se pomlouvali a pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle. A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. Najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali obraz, onem dali tam jiný obraz větší, tam bylo akvárium. Pá, ježiš! To mě chcete naučit na starý kolena plavat? Dejte to pryč, tak to odnesli a dali tam kytky. Pa ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude funus. Ne, nic, domů. Tak sehnali auto, Pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši, mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, že jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh, seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řek o mým Bobíkovi, já povídá, vy špatně střižená uniformo, za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
2: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovýhlemi zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co nebo...
0: No ten Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let, už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku.
1: Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi.
0: Já pám, jo, a co dobrý?
1: Někdy dobrý, někdy ne.
0: Já pám, takže dobrý.
1: Pá, povídám někdy.
0: No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku,
1: pak krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák.
0: Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
2: A měla utíkat ještě
0: dál. Učila ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slába jak grupa a silná jak grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznajete. A Kodet jako na ní koukala, pá, čo? Ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet... Emo, medbebebue, je to medvěd. Říká, podívejte, paní Nikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte, podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten Kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se něco, ať má radost. Tak on si napsal foneticky latinkou větu a přišel po prázdninách. On říkal... Takhle na ní dělal, pá. Segodňa. Jako zdravstvuj
2: tě. Jako pozdrav, jako jo.
0: Segodňa. Ona bávla rukou, pá. Hej, poslouchejte. Krásná armia a svabadíla Čekoslovákie a germánských zachváščikov. Ona říkala, kadět úžasno je. Pá, to nic není. Mama varila rybu. To bylo po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a Kodet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoké školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak pojá, index, začot budet, index, zápočet bude. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodet jako... Sáchar! Sáchar! A šel pryč prostě.
2: Spasíbo si přečet po svým prostě.
0: No ne, sákar prostě. Takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý leta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovno Nikitino, ruskej vtip? No říkal, no, davaj. Podívejte to. Jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvy a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomer 40 u vás jest? Ta prodavačka povídá, nět. Pa i batinky biolie, nomer 40 u vás jest? Nět. Pa nu u nás maladoj Boleslávy, vsio.
2: Za hlubokýho to táče.
0: A to jako, že v té mladé Boleslavi byly ty posádky, že, a měli tam opravdu ten tuzek ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastrenecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava, poněvadž žádný roz v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasné площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

0: A nejhorší je, přátelé, to si pamatujte oba, velkomožní páni, nebo urození páni,
1: já
0: nevím.
1: No, já jsem velkomožný,
2: já jsem
0: nejhorší, když se nejvyšší spojí ospalost s přejeděním, to poznám podle toho, že já začnu z lenosti vynechávat gesta.
1: Aj. A to diváci ale poznají.
0: Ne, nepoznají, ne? Diváci to nepoznají. Ne. Já jsem tuhle právě na jednom tom, jak říkám, uměleckém turné.
1: No tak na zájazdě, no.
0: Na čem?
1: Na zájazdě. Tak.
0: No to možná jezdíš ty nebo Julo, ale já podnikám umělecká turné.
1: A kde jsi byl naposledy na uměleckém turné?
0: No teď přesně nevím, jestli tenhle případ byl v Kardašově Řečici, anebo v Hrochově Týnci.
2: Hrochův Týnec. V ktorej krajině to je?
1: Každý Týnec a Řečice je v Čechách.
2: Aha.
1: U nás na Slovensku máme zase Sito, Brdo a Korito.
0: Tak tam jsem hrál a najednou jsem zjistil, že jsem vynechal 37 gest.
1: Takže si musel vrátit.
2: To je příběda.
0: Ne. Já, když jsem vytrávil, tak jsem jich zase 9 doplnil.
1: Aha.
0: Jo, tak ono se to nějak tak pomalu vyrovnávalo, pak jsem přidal ještě 4. Tak jak to šlo, tak jsem najednou ty gesta tam vrátil.
1: Všetky.
0: Skoro všetky. Asi 6 bylo tak.
1: No, gesta totiž jsou v hereckom prejave mimoriadne důležité. No. Takisto mimika, pochopíte.
2: No a potom grimasa.
0: Grimasa.
2: To byl citrón.
0: Já to znal od jinut. No, tak, já bych řekl, že gesto je součást mimiky, to je prvek, mimický prvek, grimasa to též. Vždycky musíte vědět, kde právě hrajete, protože rozdílná mimika a grimasy jsou před kamerou, ať už televizní nebo filmovou, a rozdílné mimické prvky máme na jevišti. Vidíte, už tady můžeme si radit. Já odejdu od teorie, přejdeme k praxi. Podívejte se.
2: No.
0: Nejlíp si to napřed vyzkoušet. Tak, Julo, ty budeš hrát... Počkej, ty budeš hrát takovýho chodce,
2: ale
0: to ti...
2: Ale zahrám si.
0: Zahráš, no. To je role, na kterou čekáš léta. Milane, prosím, ty zahraj člověka, který stojí a čeká. Na něco čeká, přesně nevím, jestli na zatmění slunce nebo na zemětřesení, čeká, jo? Víš? Správně to vzal. Čeká zemětřesení, víš? Kdyby čekal zatmění slunce, bude koukat nahoru. No to stačí, nemusíš být vohnutý, to ne.
2: A teraz já.
0: A teď ty budeš hrát takovýho chodce mimo jdoucí.
2: Ako se volá? Já musím vědět, jako se volá ta postava, kterou budem hrát.
0: No dobře, tak Jeník, jo, třeba.
2: Tak,
0: Jeník.
2: Priezviskom?
0: To je prostě Jeník Chodec.
2: Chodec.
0: Jede, Chodec Jeník, to je, no.
2: Chodec.
0: Chodec. Anglický Johnny Walker.
2: Tak.
0: To už je ti blíž. Teď půjdeš kolem Milana,
2: ano?
0: Jako omylem mu dupneš na nohu a Milane, prosím tě, ty pro kameru, která ti najde, to už je ti blíž. Teď půjdeš kolem Milana,
2: ano?
0: Jako omylem mu dupneš na nohu a Milane, prosím tě, ty pro...

0: Můžeme to vrátit?
1: Já se pak plazím.
0: Že pod kamerou, tak. To je typický televizní filmový výraz herecký. Toto, protože kamera může zabrat detail. Ovšem, na divadle musíme pracovat celým tělem herecky. A tam nastupuje mimika. Teď si vyměníme role, nevadí vám to, jo?
2: Ne.
0: Tak ty budeš hrát toho čekajícího, čekáš buď zatmění slunce nebo zemětřesení.
2: Ano, ano.
0: Vidím, že čekáš zatmění slunce.
2: Ne, zemětřeseně.
0: Tak proč koukáš nahoru?
2: Já čekám, kdy spadnou ty paneláky.
0: A ty půjdeš kolem, chodec, dejme tomu.
3: A to je jedno.
0: No,
3: to na mě nezáleží.
0: No, když už to máš naštudované, třeba inženýr Bobo.
3: No, prostě. S manželkou, alebo
0: sám. Bobu nechá doma. Půjdeš a ty jemu dupneš na nohu a ty prostě jako na jevišti celým tělem. Celým tělem.
2: Celým tělem, ano. Celým tělem. Ano, ano.
0: Vyjad, jo? Tak,
2: ano.
0: Tak, no. Ano. Ano, to je ono. Hraje celým tělem, vidíte?
3: Drží se si jen za druhou nohu.
0: Ano, to... ano, ano. Drží se to za pravou, ale nepravou nohu.
3: Ano, ano.
0: Ale dokonce prstem ukazoval na epicentrum bolest. To je důležité.
2: Epicentrum.
0: Ovšem, nezapomeňme, přátelé, že někdy to si přiznejme, hrajeme v divadle, kde už od 15. řady divák nás vidí od pasu nahoru. Kde vystupujeme jako bysty. Jo? A tam je nutno k tomuto celkovému projevu ještě přidat, bych řekl, projev hlasový. Doplnit si ten text, slovní příjom.
2: Ale krátký, čtvrthodinový, 20
0: minut. Ne, to bych to... Doporučuji maximum 6-7 minut. Třeba au.
3: Au na 6-7 minut.
0: Tak. To někdy vydrží. Já vám teď zahraju toho čekajícího a předvedu vám, jak to propojit s tím mimicko-gesticko-hlasovým projevem. Ano? Tak já stojím a čekám.
3: A ty čekáš na zemetraseně?
0: Ne. Já čekám na východ slunce.
3: Jo,
0: na východ slunce čekám. A vy jako obyčejně v tuto hodinu jdete po ulici. Jo? Julo se vrací z nočního baru. Milan spěchá do mléčného baru. A čirou náhodou mě se potkáte, že jo? Tak prosím, jděte a já čekám, jděte. Jo? Au! Jo! Jo! Jo! A! A! A! A! Jo! A! A!
2: Joho! Tam bylo aj au, aj johoho!
3: Drží se za správnou nohu.
0: Ano.
3: Ta druhá je těž správná.
0: To je správná, obě jsou správný, tohle lepší a obě jsou zničený. Já vám zapomněl říct jedno, že ten prožitek bolesti musí být pravej, ať to šlápnutí naznačovat.
2: A tak.
0: Naznačovat.
2: To je pravda, veď Milan, jsem ti hovoril, veď to je herec, on potřebuje, on má jen jedny nohy.
0: No samozřejmě.
2: Potřebuje tě nohy, to jsou jeho chleby. No.
4: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává, čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
5: No, nač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
4: Ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
6: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takovej mladej mi připadal.
4: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
6: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo, já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, švestkový knedlíky, šprůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
4: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
6: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léto.
5: A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
4: Pan Stric nejde, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
5: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
4: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědčen.

0: vždycky dolože.
1: On nebyl pojištěný?
2: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznený. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
2: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
2: Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
2: To snad to neodkázal všecko nějakým třeba útulku pro kočky. Tam jsou v módě prej teďko v Americe
0: ne,
2: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
2: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
2: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
2: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
2: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
0: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
2: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
0: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Jak prosím?
0: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Vodu.
0: Prosím.
2: Dejte mi vodu nebo vomdlin. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
2: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
2: Nemá?
0: Ne.
2: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl on, nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
2: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
3: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
3: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
2: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
3: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase jaksi chápu, že dáma vaší, jaksi, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
2: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
3: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
2: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
3: A to se velice mýlíte. Já se mu můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
2: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
3: No, to se divím.
2: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
3: No, tomu se ani nedá věřit.
2: Jo, jo.
3: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávná, ženská, jako vy.
2: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
3: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali...
2: No počkejte, vy se do toho laskavě nepeďte, jo. Dovolte,
3: jak to mluvíte s panem notářem?
2: Tak co,
3: pane, prosím,
2: vy ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
3: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
2: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
3: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
2: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
3: O, ne, prosím, velice rád. A hned, zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
2: Okamžik,
3: prosím. Úředně to, prosím.
2: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
3: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
2: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
0: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
4: 200? Ne. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
5: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
2: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
0: Moment, ještě jsem neskončil.
5: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
2: On měl auto.
0: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
5: No, přibyly úroky, že?
4: Ano,
0: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
5: V mých očích klesá i on.
0: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
2: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
5: I já jsem tratil, dámo.
2: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty $2.55?
2: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
5: Vy mě mluvíte z duše.
2: Já nikdy nešlo o peníze, nikdy.
5: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
2: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
5: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akulární ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
2: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
5: Ale nemusíš.
2: No nemusím. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale... Vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
5: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
0: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
6: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky, prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
7: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec. Co, co, co?
8: Račte, prosím, být Judr Čeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
6: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
8: Děkuji, velmi laskav, pane doktore.
6: Tak co vás ke mně přivádí, pane...
8: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
6: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
8: Dobrá, usnadnili vám to váš přístup k mému případu. Ne? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
6: Zajisté, pane...
8: Ale Moravec, já
6: pane,
8: jsem řekl.
6: Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
8: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
6: To vynechme.
8: Prosím.
6: Ad rem.
8: Prosím?
6: Ad rem. K věci.
9: Ach, táta.
10: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
9: Ano, tedy abych začal up ovo.
10: Prosím?
9: Tedy od začátku jaksi.
10: A od začátku. Vy chcete začít od začátku. No to je nejlepší.
9: Ano.
10: Nejlépe je začít od začátku.
9: Ano.
10: No pokračujte, prosím.
9: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
10: No tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
9: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
10: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
9: Zdárně. To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
10: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
9: Prosím.
10: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
9: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
10: No.
9: Já miluji.
10: Prosím?
9: Pane doktore, já miluji.
10: No to je krásné. Ano. Gratuluji, ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
9: Ano.
10: No dobře, ale jak si dál?
9: Pane doktore, já miluji vášnivě.
10: Ano?
9: Vášnivě a z celého srdce ženu.
10: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
9: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
10: No to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
9: Ano.
10: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
9: Ano.
10: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
9: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
10: Vy si ji nechcete vzít?
9: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
10: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
9: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
10: Co jí dělá?
9: Vetrené.
10: Vetrené?
9: Ano.
10: Co to je?
9: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
10: Aha. To je italsky?
9: Ne, francouzsky.
10: Tak je to vetrán.
9: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
10: Patrně něco tuší.
9: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
10: No prostě primitiv.
9: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
10: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
9: Ano, často plně oprávněné.
10: No, ano. Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
9: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
10: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
9: To ano.
10: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, co si koupili.
9: Ano.
10: To trapné, to velmi
9: trapné. No to je velice trapné.
10: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane...
9: Morave.
10: Pane Moravče, jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
9: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že ano?
10: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
9: No, jestli by nemohlo, jestli by prostě nebylo možné, aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
10: Vám.
9: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat, rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
10: To bude velmi těžké.
9: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
10: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
9: Ne, bedna to není.
10: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
9: Ano.
10: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
9: To tedy máme.
10: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
9: Ano.
10: A kdo je ta žena?
9: Ano.
10: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
9: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebují. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor. Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec, a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné, a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že čas tomu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak jsi dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. A kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ. Představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámcem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vyprávět.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a konverzace konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žitý zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušující. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám?
1: Jo.
0: Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co, člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřeky, tenkrát, když pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pralese pra člověka, jo? Že na něj udělal hm? A on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smek svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Pardon, dovolíte, madam?
3: Ano.
2: Já bych se posadil, jestli...
3: Ale jistě, jen si přisedněte, kolego.
2: My se neznáme osobně, já jsem Flíček.
3: Žáková.
2: Těší mě. Já vás znám asi z obrazovky.
3: No, asi jistě.
2: Ano.
3: Ano. Já se jen tady tak bavím, abych něco dělala.
2: No,
3: to bude pullover.
2: Ano, no tak oni ty pauzy, že? To je zase
3: ano.
2: Pauza.
3: Já vám řeknu, tyhle věční pauzy jsou pro herce mor.
2: Ano.
3: No. Já nevím, jak vy, ale já o každý pauze děsně zvadnu.
2: No,
3: vy děláte poprvé v televizi, neděláte?
2: Ano, tak já jsem tak maličko už...
3: Já, že jsme se ještě v žádné inscenaci neslyšli.
2: Ne,
3: a
2: to...
3: propo, jak se vám pracuje s režisérem Horáčkem?
2: Ano, tak já zásadně nekritizuju režiséry a pan režisér Horáček je...
3: Mladej, to jistě, ale ono to by nebylo. Ale ono to někdy vypadá, rozumíte, podle mě, že trošičku moc improvizuje. Víte, tohle má to, jo, ale někdy to vypadá, jako by tu hru vůbec nečet, že? No. A on si to asi může dovolit, víte? Víte, či je to synovec, nevíte? No já to vím, no.
2: Či?
3: Právě, no. A proto mi nejde do hlavy, že mu nedají nějakou lepší věc. Tohle přece, co tu točíme, to je mezi náma pěkná slágora. No. Já se vyčítám, že jsem to vůbec brala. Mimochodem, už jste dělal s režisérem Kubou?
2: Ne.
3: To je
2: ne.
3: Cvok, to je parádní cvok. No, ten už se hádal i s hasičema. Minulý týden škrtil svou asistentku Valáškovou. A přitom, kdyby ji neměl, tak nenatočí ani reklamu na mrkev. Víte, že spolu spějí? No jo, chudák holka, já ji lituju, to aby celý den brala mé probamáč. No ale... Víte, člověk si nevybere. On se, Horáček asi taky brzy zblázní. On teď lítá za tou Čejkovou.
2: Yeah.
3: Tu znáte, taková zrzavá, rádoby, kominda, z Hradce. No, já nevím, co ty chlapy na ní mají. Ona má přece zadek jak bednu kytu. A vůbec je taková celkově staticky nevyvážená. Vepředu. No a vidíte, minulej rok se provdala za nějakého šikovného klavíristu. No jo, ale ten žádný kšeft nedá.
2: No jistě je to.
3: Leda tak, že by mu obracela noty.
2: Ano.
3: No, no. To víte, že Horáček chtěl šoupnout do téhle ptákoviny, jenomže vyfasoval na kameru kudrnu. A kudrna šíleně nesnáší Čejkovou. No to víte, takový režisér na baterky, jako je Horáček. No ten si nemůže dovolit namíchnout hlavního kameramana, to ne. No ale ona ta Čejková taky dělá ve všem, víte? No. Ať na to má nebo nemá. Helejte, oni ty mladí jdou moc rychle nahoru.
2: To jo.
3: A stoupá jim to do hlavy.
2: Ano, no.
3: Já jsem byla tudle na Barandově.
2: Jo, to tam něco...
3: Točila jsem. A sedím v maskérně a vešel Prouza.
2: Prouza?
3: Ten mladší, ten, co hostuje na Vinohradech.
2: Jo.
3: Myslíte, že mě pozdravil? Ne. Přehlíd mě jako krajinu. No to, já nechci, aby se mi klaněl,
2: no,
3: že? No, mohl by aspoň zabučet, kamprdas. Kolik je hodin? Páni, půl čtvrtý. No, myslíte, že sfoukneme ještě ty dva obrazy?
2: Já myslím,
3: no,
2: že...
3: No, myslím, že sotva.
2: Sotva, no.
3: Horáček si evidentně neví rady s tou scénou na radnici.
2: A myslíš?
3: Ona se teda ta Mádlová na tu Karáskovou vůbec nehodí. No, a Ptáček zase šíleně podehrává, víte? On se asi nespamatoval ještě z toho rozvodu. Já to vím z důvěry hodních míst, že ona prají je z toho
2: celého. Obraz 19.
1: Všichni do studia budeme točit.
2: V tom já nejsem.
1: Opakujím, všichni do studia na obraz 19. Pospěšte si, prosím.
2: Pospěšte si, já nevím, jestli máte
3: to dobro. No to je ale teda nehoráznost. Tak oni se tady 2 hodiny flinkají a teď prej, pospěšte si, no, to je úroveň, kolego, no, já jsem za chvíli zpátky, děkuji
1: paní
3: vám.
1: Paní Žáková, čekáme
3: no,
1: na vás.
3: No, jo, no, jo.
1: Osmá dáma v davu, no. Paní Žáková,
3: Už jdu, no, rozkrájím se kvůli umění, ne?
4: No, můžu já za to, ptám se, že ten kůň cítil ke mně od samého začátku nepřekonatelný odpor? Můžu já za to, že se hodím spíš k proviantním, nežli ke kavalerii? Můžu za to? Nemůžu, že jo? No tak vám mě před něj předvedli a pořád a furt nedali pokoj. Vylez nahoru. Vylez nahoru.

0: No jo, do sedla. Ona se jim řekne do sedla, ale jak? No tak nohu do třmenu. To mě vylekalo, já pám do třmenu. A co to je? No tadyhle to visí dolů, tadyhle jak to vypadá jak triangel, tak do toho se strčí noha a budeš nahoře.
1: Já je poslech. Já s brklou tu nohu do toho strčil.
0: A to jsem neměl dělat. Dám teda nohu do toho třmenu a ještě uklidňuju koně. No, malinký, ty jsi rozkošný zvířátko, no. Tak já nevím, ale co ten kuň, já nevím, jestli mě rozuměl nebo nerozuměl. On vůl myslel, že se má dát do skoku a dal se. Lidi dobrý, v té chvíli vám jsme na tom dvoře vyváděli, on to se mnou začal šněřovat sem a tam a už jsme byli zbráni venku bez propustky. A ještě jsem ani pořádně neseděl a byli jsme pod Vyšehradem. Mně napadla taková studená úzkost, já si vzpomněl na toho Hořimíra a bál jsem se, aby to zvíře taky se mnou něco takového neprovedlo, tak ho kopnu do slabín a to jsem neměl dělat. Lidi, a teď ho to raflo, a teď ho to ňaflo, to je takový cirkus, lidi zlatý, to zvíře lítalo se mnou jako Lionel, nebo co, ten moment jsme byli v bráníku. Mám, počkej ty tupej, lichokopitníku, aj si sednu, ale kde pak to zvíře, jako blázen, ho mě snad nerozuměl, nebo co, já už nevěděl, jak mu to mám říct, a už jsme byli v bráníku, a než jsem se rozkouk, tak jsme prolítli holickým krámem jako střelení, páníme nerozumně dál. Jenom koukám, že mám kolem krku nějaký takový nevysvětlitelný mosazný tát a kuně v hubě štětku. No, moc zrnama, to jsme prolítli. Ještě rychlej. No, my vám jsme to prolítli jak namydlený blesk. A na konci modřan jsme se najednou... Najednou jsme se zapíchli. Já koukám, u čeho stojí a on stál u fůry se senem. No tak kuň začal žrát, ale já už byl dožraný. Tak jsem slez dohlu, ještě jsem ho poplácal, polaskal a po mě za to ještě nakop. Tak jsem ho vzal u huby, vsteky jsem ho vodve do chuchle a tam jsem ho já nepředloženej v tom steku vyměnil za velociped. A tak jsem se vracel do kasáren. Kluci už z dálky na mě křičeli, pro Krista pána, Co tohle to přece není ten kůň? No já ještě v tom vsteku, jak jsem byl dožraný, povídám, ať, není to ten kůň, ale aspoň má řidítko.
2: Vážení přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
3: Kdo by...
2: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich rad, jak jsem říkal, z páté, z šesté, slovní říčka. Nikdo se ne... Že si vyberu sám!
3: Zahraničí.
2: No tak řeknu hned. On řekne pošta. No tak co vezou? Pozor na to. Fragile, fragil, francouzsky, fragile, italsky, křehký, česky. Pozor na to. No tak to otevřete, no.
3: Není čím.
2: No tak ale myslím. Klavír obrátí, není čím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou. Co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky, to jsou dva nože spojené v jeden, které stříhají. Nože dva stříhají. No tak to... Nožnice, ze slovenského nožnice, nože dva.
3: Co? Je to asi tupý.
2: Tupější než vy, pánovi?

0: Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No, tak dejte ten kuchyňák. Proč nosíš? Do divadla kuchyňák. No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No neházet! To mě připomíná, jak, připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, čověče, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestojte tady, no. No, co to je kůže, tady je kůže. To je žena. Pánové? Hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Když se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody. A sice zeptám se všem jazyky, které ovládám. A když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ano, italiano, ano. Italka to není. Kjuto, kua, čukuako, jako, Valašsky neumí. Hablauste. Hablauste. Hablauste. Hablauste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzská to není.
1: Oui.
0: Ano! Co vy?
1: Ano.
0: No ano. Ano. Vy? Francouzská. Aha. France. Takhle budeme žertovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulain. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage s'est passé bien? Voyage s'est passé bien sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici.
2: Co? Já mu moc nerozumím, má takové varaši přizvuk.
0: Co mám?
2: Valaší
0: přízvuk. Valaší přízvuk. To je název nějaké písně.
3: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
4: Takový problém. Spíš problémeček.
3: Nějaká nemoc v rodině?
4: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
3: Pane Marca.
4: No s rodinou, samozřejmě.
3: Já vím.
4: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
3: Tím se nikde nechlupte, já o nič nevím, pane Marca.
4: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
3: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
3: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
1: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
3: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
4: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
3: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
0: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
3: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
0: Podejte mi tašku.
3: Co to?
0: Kladivo.
3: A kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
0: No, já jsem na tom teď letě s časem. Šroubovák.
3: Už mi to slibujete rok?
0: No, není materiál, víte?
3: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
0: Půl dne sem, půl dne tam, máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
3: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
0: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
3: Co takhle? Tenhle pátek, no.
0: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
3: Nedalo se to odločit na pondělí.
0: Helgo, to je materiál tohle.
3: Malá pozornost za vaši ochotu.
0: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
3: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
0: Jo.
3: Ještě jednou vám moc děkuju.
0: Ergo, to je materiál tady.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako čtyřlisté.
0: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
0: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
0: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
0: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
0: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
0: a... No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátka. Jde o pár hodin.
6: Ne.
0: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
0: No tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
0: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte. Běžte. Hele, pětihvězdičkovej. Páni. Ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si, ale všecko bude ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň. Soudru, řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, To je... Nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
6: Zajisté, soudruže, řediteli, zajisté.
5: Někam vyrazíme, soudruže, řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
4: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
4: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.
5: Česká kinematografie žije, to je dobře. Peníze nejsou a přece se točí. A vy teď dokonce budete mít příležitost nahlídnout filmařům, jak se říká, pod pokličku. Protože vy se teď stanete svědky natáčení scény do jednoho úplně nového českého filmu. Ten film se jmenuje Láska na poslední pohled. A je to prostě o jaksi dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
9: Pane režisére, já už jsem připravený.
10: Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
5: Ano.
10: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
11: Ani nevíš, jak jsem se na tebe těšila, takže my už zase budeme
12: zase spolu
11: točit na zdarej.
10: No. My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
11: Ty si k nezapomenu. No. Tak děti, pojďme.
5: Pojďme pracovat.
11: Čím začneme?
5: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
11: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
5: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
11: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
5: Jo, no. Teď mi to došlo.
10: To ještě dneska bude.
5: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
11: No, víš, to vím,
5: je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
11: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
5: ano,
11: co?
5: To je hezký, ano. Ale Irmičko, svaďonka. Irmičko, svaďonka, jsi výborná jako vždycky, ano. Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
11: ano.
5: Tak tu scénu točíme až zítra.
11: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
5: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmířujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
10: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
5: Slyšíš?
8: Tam v dálce hučí ráno splav.
1: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
11: No ne, no kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
8: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
11: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale že na mým věku už se nemůže moc vybírat.
8: Ano.
11: No ne, já vím, že je to na zítra.
7: Pojďme točit, pane režisére.
8: Ano, no, už...
7: Irmičko, ono se ti to vybaví. Ale jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
8: Ano.
11: Myslíš, no. Jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
8: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
9: Bude 18 hodin.
8: Ano, já vím, ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
11: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potřebuju klid. No. Rozumíš? A soustředění.
8: Já vím.
7: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění. No. Já potřebuju stihnout to představení.
8: Já vím.
7: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jirásek, je to Lucerna. No, mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
11: No proč to nehraješ s tímhle?
8: Prosím tě.
11: To se mi povedlo. A to ti jen tak napadlo.
8: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl. Tak, máme hezkou atmosféru. Ano. Tak, kamera jede. Klap. Akce! Ještě jednou. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
11: Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
8: Stop!
11: Co?
8: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
11: Šmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
8: Irmičko,
11: no,
8: prosím tě, jsi zlatá, jsi slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka. Tak četla jsi snad scénář?
11: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst ty druhý, to bych z toho úplně zmagořila, že jo. A teda, že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
8: Jo.
11: Jo?
8: No.
11: No ale proč otvíral okno?
7: Já to řeknu rychle,
11: Irmičko. Ne, abych byla ve obraze.
7: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
8: On to má v roli.
11: No.
8: On to má v roli, on hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít.
7: Ano.
8: Hodil to za hlavu.
11: No moment, ale předtím jste říkali, že to hodil z okna.
8: Ale Irmi...
7: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
11: No dobře,
7: tak pojďme. Kuku, 7:15.
8: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
8: Slyšíš?
11: Cože?
1: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
8: Slyšíš?
11: A Ale jo, slyším, ale špatně.
8: Stop.
11: Jseš daleko.
8: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
11: To... Já neumím text.
8: Já tam pak slyšet nebudu, ne, nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
11: Ano.
8: Takhle budu blízko u té tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
12: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
13: Co není možný, se na mě kouká takhle.
11: No a jak se mám koukat?
8: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu lucernu.
13: Já na nic jiného nemyslím.
8: No.
11: A já se na něj koukat
8: no, tak
11: nebudu
8: to, no, trošičku. No, tak klid, děti, klid, děti, jo? Tak pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
12: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
11: Slyšíš?
8: Tam v dálce hučí ráno splav.
11: Jak v dálce bučí stádo krav.
8: Stop!
11: Co?
8: Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
13: Ale mě tam ty krávy nevadí. Ty si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
11: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
8: No, ale...
11: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
8: Dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
11: No tak vidíš. Jo?
8: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy, chápeš? Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No,
13: pojď.
8: Si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
13: Půjde.
8: Tak, pojďte, děti, jo?
13: Půjde.
8: Teď už to máme, tak.
13: To půjde.
8: Klap. Akce.
12: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
11: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
12: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
11: nevěděl bych pak.
12: Uletěl mi pták.
13: Já v tom kvaltu, já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
8: Ten kanár přijde až potom.
11: Pro Krista pánovou, kanár přijde, jo, tak kanár nelítá, no.
8: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to, já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilíte, takhle se posadí na římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo, takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže, děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
12: Vrátil se. Viděla jsi ho?
11: Neviděla, já nemám brýle.
12: Tak si je vezmi, miláčku.
11: No, já jsem ji někde tady nechala.
12: Se po nich podívej.
11: Ale no jo, tak. Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený, tak...
12: Viděla jsi ho?
11: Viděla. Není nijak velký.
12: Z
11: spíš menší. Ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. Ta byla bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Taková.
14: Ale prosím tě, že se takhle ptáš. Samozřejmě tam dej na Spartu jedničku. Sparta už doma nemůže prohrávat a vyhraje. Co tam je dál? Co tam je? No jaký zápas tam je na tiketu? Jo, Viktorka Žižkov v Jablonci, aha. A bych dal dvojku. Jablonec je doma nevyspytatelný. Jo, co ještě? Slavie doma. Slavie, ta je teďka špatnější, hele nulu. Tam bych dal nulu, nula je jako remíza. Remízu.
11: Promiňte, jsem tu dobře na živnostenském úřadu, nebo je to sásková kancelář? Já teď nevím.
14: Prosím tě, budu muset končit, jo? Mám tu nějaký... Ale žádný tu nějaký, jak to posloucháš? Mám tu nějaký jednání, no, tak jsem v práci, ne? Tak...
15: Prokletí, co jsi učinil.
16: Naruším.
17: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
16: Po ránu, teď je 11:30.
17: No, to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
16: Jo, vy jste halt bohémové, že jo?
17: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
16: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
15: Já.
16: Pokojník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
15: Já. Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
16: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
15: Poslíšte,
16: vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
17: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
16: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedl z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo. Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
17: Kdo, pes?
16: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
17: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
16: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnejovského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitotinka, švitotila, taky jsem měla dobře posadnezený hlas, víte?
17: Tak už ale budeš schody,
16: říkat! Ale mě to zničuje,
17: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání! Já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny, já kvůli tobě ztratil hlas!
16: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, facet, ty lidi jsou...
17: Já se nebudu rozpakovat!
11: Věce, co to děláte, vy měška to...
17: Paní Houdová.
18: Pánové Kaiser a Labus, prosím na scénu.
17: Koldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil!
16: Nezabil! My jsme nezničitelní.
19: Buďte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
20: Dobrý den, pane Carbok, ale
19: tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
19: Neříkejte.
0: No jo, ale byste to nebyl.
19: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
19: No jo, já vám taky necítím nohy.
0: Jo, co říkáte?
19: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
19: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
0: Je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
19: v poradní kance.
0: Poradní kance a jiná na kopci, no.
19: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
19: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přece to v rozvodovodu.
19: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodovým,
19: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
19: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
19: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
19: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
19: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od, postele.
0: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
19: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně vinný je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z mý, ne. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
19: No jo, no jo, no jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
19: Jo.
0: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
19: No jo, no jo. A co to jako znamená?
0: Co?
19: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, jak čínský. No. To víte, já čínsky neumím, že jo?
19: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
19: No,
0: co jiného by to mělo být, že
19: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct, že jo? Ale to už se nedalo vydržet,
19: prosím, víte. No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
19: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí
19: no, jo,
0: taky.
19: No jo, já nevím, ale...
0: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo. No.
19: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
19: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, říkali, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
19: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
19: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně?
0: Co?
19: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
19: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
19: No tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
19: Jo,
0: vášnivě
19: jo.
0: Jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
19: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
19: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
19: A na co si stěžuje?
0: Furt si na něco stěžuje.
19: Děte?
0: Pořád, no. Pořád.
19: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
19: Děte?
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
19: Dívejte se, pane Carbov, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Na Jery, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
19: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: No, na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
19: No, a co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
19: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
19: Jděte.
0: Může peněz na mě chce, pořád.
19: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já se mi tak ještě žádný nedá, že jo?
19: Podívejte se, pane Sarko, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodíte například celý noc jenom po hospodách, no.
19: Vaše paní, po hospodách?
0: Po celý noc, z jedné hospody do druhé.
19: Jděte.
0: No jo.
19: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá, no.
19: Podívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
0: U mě, jo?
19: Já?
0: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
19: Ale no tak,
0: já vám to pane vůbec Carbo, vyprávím.
19: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
19: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
19: No?
0: Já za to nechci vůbec nic.
20: Kouzlo životopisu. Dosáhnu v věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a notný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký čas jsem se tomu bránil a živil se koledou, ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč z kostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá je čeho jísti ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na Národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu, nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl, tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít rubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovy lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce a když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. otec, jako by tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště, a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní proud. Protestní průvod jsme neuspořádali, protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z dratví. Ale co dělat? Kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého otce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu, děde, zanech živnosti. Přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: Ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patřím? Reakční domov mi vyčítá každé sousto, a navíc kapitalistický děd, zaslepený nenávistí, sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv, ta oáza slabých, odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost.
2: První má inventuru, počítá ve sklepě brambory. Dneska je to samoobsluha. A co vy tady? Šprchnzí Čechyš?
21: Já naprosto perfekt, šprech Čekyš. Já jsem totiž vocáč, zdejší, víte? Neviděl jste náhodou tady Vojna Menšíka? Mám s ním totiž takovej kleine bešprechung, tedy rozhovor.
2: Tak rozhovory příslušníků bývalé CK armády, prosím, tamhle pod tím pozdně románským obloukem.
21: Dobre.
2: Dámy a pánové, místo 60 let starého vína podáváme 60 let starý vojenský raport.
22: Prosím.
21: Dejte si pohov.
22: Už jsem si ho dal.
21: Buchta, přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
22: Poslouchám vás.
21: Prijet okamžitě domů, umřela babička.
22: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel,
3: babička.
4: Babička? Kurák bába zase jediná?
3: Moment, buďte. Jak to jediná?
4: Jediná bába?
3: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
4: Opravdu? Tady sám víte, pane Leitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
3: Poslyšte. Vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
4: Byste museli mít tinky.
3: Počkejte, budete ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně, buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
4: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhýho padá rana za ranou. Lidi, já jsem hnedle každou chvilku, pane Leitnant, sirote, tři otcové.
3: Poslyšte, buchta. Není vám to nějaký podivný, tři otcové?
4: Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, jak dítě co dítě.
3: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
4: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jde všechno, pane Leitnant.
3: Poslyšte. Tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
4: Když sám je zdravý, jeho jasný císařské jasnosti.
3: Poslyšte, buchta. Teď to je přece proti přírodě.
4: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane Leitnant, ty od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
3: Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklený anarchisto.
4: Sám jste...
3: Co jste měl z přírodopisu?
4: Co je to? Já z přírodopisu! To se bude divit. Jsem... Dvakrát jsem propadl, jednou jsem neprošel.
3: Jednou jste co?
4: Neprošel.
3: Takže byste dvakrát propad a jdou neprošel.
4: Ano.
3: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože byste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
4: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout.
3: Porozumíte velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýši. Že vy musíte uznat, že vám tři otce nemůžu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
4: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane Leitnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, kterýho mám velice rád. Já myslím, že taky umřel, pane Leitnant.
3: Tak se uklidněte, buchta, uklidněte se.
4: Tak jsem to právě udělal, tak.
3: Co jste udělal?
4: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým, pohřbil.
3: Tak se mě to líbí, buchta,
4: no.
3: Tak se mě to líbí.
4: Můžu jít, pane Leitnant?
3: Ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
4: Ještě jednou mám připravený.
3: Cože?
4: Na Vánoce.
3: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
4: Děkuji, pane Leitnant.
3: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
4: Můžu jít, pane Leitnant?
3: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi, je to tak?
6: Od pane Leitnant, oni mají paměť, no, pěkný. Dneska na den je to tři neděle.
4: Oni tady tak sedějí, furt nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
3: Jaký nevlastní dědeček?
4: Jak to nevlastní dědeček?
3: Já tomu nerozumím, buchta.
4: No on se nám utopil.
3: Cože?
4: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
3: Poslyšte, buchta.
4: Brybnice.
3: On že se utopil.
4: Brybnice.
3: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
4: Vidíte, to on se utopil. Brybnice spadl.
3: Jak to je?
4: To stalo v rohu v telegramu.
3: To stalo v telegramu. Vylžete, buchta?
4: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
3: Podívejte na mě.
4: Pane Leitnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambálka, že se nehambějí.
3: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
4: A můžu,
3: já... Protože vojna je vojna! To musí uznat i ceka vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
4: Mohu opakovat?
3: Opakujte.
4: Aby něco nesplnil, aby se nebyli potom tak kritik. Půjdu k feldwebelovi, tomu dá, nechám se zavřít se všema fotrama.
3: Řekl jsem podstama.
4: Se všema podstama, ovšem, pane Leitnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že jo?
3: Po žádným pohřbu, bude to hned.
4: Znáte naši bábu, víte, jak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
3: Vaše bába, ať kouká jako sůva. když má takovýho nezvedenýho...
22: Co?
3: Tohle...
22: Vnuka.
3: Vnuka, to jsem chtěl říct.
22: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekl i zavřenýho. Teď babičku může na jejím pohřbu trepnout Pepka. Kam by jsme přišli, pane Lajetná? Pustěj mě,
3: pustěj. Soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Dolive, ušima.
22: Budu vás poslouchat do ucha.
3: Řekněte mi jako chlap. Kdo vám posílá ty telegramy?
22: Buchta? Ty se koukáte hned jako čelný myslivec?
3: Buchta?
22: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
3: Kdo vám to posílá?
5: Ty telegramy mě posílá teta.
3: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
5: Já... Teta má příjmení. Už jsem to by vám na nic nebylo, pak že to stejně neznáte, ale několik říkáte, to neposílej mu už ty telegramy. Co by to furt posíláš? To je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
3: Vy to trochu motáte. Já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
5: No pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky o Vánocích místo dárku, o tom vyprávím.
3: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
5: To byla vaše sestřenice.
3: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
5: Vy jste říkal, proto jste pána moje ne.
3: No pochopitelně.
5: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pahrko, když Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamsi, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
3: Na tím prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
5: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
3: Tak dost povídá, Buchta. Já k tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
5: Ha, no, kde mi na to vzala peníze? Normální, v obyčejní, tyhle, co vyměnit.
3: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
5: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
3: Jezdíte se tam miliskovat.
5: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a se posadněme. To je všecko.
3: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
5: S mýma příbuznýma?
3: Pochopitelně.
5: No právě naopak, pane lejtnant. Z vážích teď jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
9: Babička mojí manželky zemřela. Byla to velice stará babička, asi 89 let. Tedy věk, kdy se truchlení mění na vděčnost, že se dožila tak vysokého stáří. Horší ovšem bylo, že umřela uprostřed zimy. A to v zapadlé vesničce na Šumavě. Jezdí tam sice autobus, ale tomu menší závěje vzhledem k jeho váze nevadí. Když se mi podařilo utěšit žal manželky do té míry, že byla způsobilá převozu na pohřeb, vyjeli jsme z Prahy. Tehdy jsem měl Moskviče. Za neustálého probírání babičiných dobrých vlastností, viděl jsem ji asi dvakrát, jsme ujížděli k hranicím. A tam se stalo to, co mě děsilo od okamžiku, kdy jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu. Asi po 100 kilometrech jsme vjeli do sněhové bouře. Jelo se čím dál, tím pomaleji. Viditelnost se zmenšovala, stírač nestačil stírat. A nakonec se málem zastavil ovůz, který se vzdal. Stálo jich to v závěji už celkem 5. Andulce jako manželce se opět zalili oči slzami a projevila obavy, že nestihneme pohřeb. Proto jsem směle vyrazil do bouře řešit situaci. I když kožich na mě byl značně dlouhý, dědictví to po strýci, přesto jsem byl okamžitě jako by nahý. Po několika orientačních větách se stejně postiženými kolegy jsme začali společně vyprošťovat vozy. Dílo se nám celkem dařilo. Pomalu jsme vytlačili ze závěje všechna auta. Když ovšem došla řada na mne, na můj vůz, a já se u něho obrátil, abych dal příslušné pokyny, jak tlačit, s hrůzou jsem zjistil, že tam stojím sám. Hořce jsem pocítil tuto samotu a ke všemu mi ještě začal kornetět zvlhlý kožich. Za několik okamžiků se mi v něm pohyboval jako v obrovské rouře a výchr nepřestával. Naštěstí byla okna auta zapadaná, takže Andulka krizi ani nepostřehla. Mám zvláštní vlastnost. Maličkost mě dokáže rozuřit, ale čím je průšvih mohutnější, tím nabývám více klidu. Z mého kožichu už v té chvíli bylo takové menší oplocení, takže i kdybych byl chtěl Andulce cokoliv okénkem vysvětlit, nemohl jsem se ohnout. A v tom přišla záchrana. Zprvu se mi zdálo, že je to Krakonoš. Ale kdepak. Byl to autobusák a z okénka na mě křičel, co se děje? Postěžoval jsem si na osud Krakonoš. Ale kdepak. Byl to autobusák a z okénka na mě křičel, co se děje? Postěžoval jsem si

0: Kamará reptiklu, kozlatý.
1: Jepepo!
0: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
1: No nic nedělám, nic nedělám. Mám se dobře, mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohu, už ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
0: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
1: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důlek, tak kutám, dokud sype, dokud sype.
0: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
1: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
0: Sakra, ty taky.
1: Sakra, já taky.
0: A taky nevině.
1: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
0: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej, zrovna mě. Ale kde máš ten zlatý důl?
1: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
0: No, co pak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
1: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
0: No jo, teď já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou.
1: Ježiš, to byla ta srdcová, to byla no, kočka.
0: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
1: Jo, no. Vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
0: Jo, takže ty píšeš.
1: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
0: Co?
1: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
0: No počkej, ale za co tě teda platí?
1: No právě za to, že neuveřejňuju.
0: No jo, ale kdo?
1: No postižení.
0: No tomu nerozumím.
1: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam.
0: No, pošleš do časopisu.
1: Ha, nebak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
0: No jo, počkej, to už...
1: No tak vidíš...
0: To mi svítá.
1: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
0: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
1: Ježíš, to byly časy, tam bylo vidro, víš?
0: To bylo, pak
1: jsme se podíli.
0: A skočí ti na to každý.
1: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD, půlmetrákový sele. Živý.
0: Sele?
1: Sele.
0: Hele, neměl bys...
1: Sele?
0: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys... Pro starýho kamaráda.
1: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to třídil, hlídal ved korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
0: Beru a jedem.
2: Nadporučík Lukáš chodil rozčileně po kanceláři 11. roty. Byla to tmavá díra v baráku roty, přepažená schodby prkny. Stůl, 2 židle, baňka s petrolejem a kavalec. Před ním stál účetní šikovatel Vaněk, který zde sestavoval listiny k výplatě žoldu, vedl účty kuchyně pro mužstvo, byl finančním ministrem celé roty a trávil tu celý boží den. Tady také spal. U dveří stál tlustý pěšák, zarostlý baloun. Nový sluha nadporučíka, v civilu mlinář, někde u Českého Krumlova. Vybral jste mě opravdu znamenitého pucfleka, mluvil nadporučík Lukáš k účetnímu šikovateli. Děkuji vám srdečně za to milé překvapení. První den si ho pošlu pro oběd do oficírsmináže a on mě ho půl sežere. Rozlil jsem, prosím, řekl tlustý obr. Dobře, rozlil.

0: To jste dám chrozlít jenom polívku nebo omáčku, ale ne frankfurtskou pečení. Když si mě přines tak malý kousek, co by se zanehet vešlo. A kam zdal štrůdl? Já jsem, ale nezapírej. Ty jsi ho sežral! Nadporučík Lukáš pronesl poslední slova s takovou vážností a tak přísným hlasem, že baloun mimo děk ustoupil o dva kroky. Já jsem se informoval v kuchyni, co jsme dneska měli k obědu, a byla polévka s játrovými knedlíčky. Kam si dal ty knedlíčky? Vytahal si je po cestě. To je jistá pravda. A potom bylo hovězí maso s okurkou. A co jsi s tím dělal? Taky jsi to sežral. Dva plátky frankfurtské pečeně a přines jenom půl plátku, ha? Dva kousky štrůdlu. Kam jsi ho dal? Nacpal jsi se, prase mizerný. Ohavný. Mluv! Kam jsi dal štrůdl? No, že ti upadl bláta. Ty prevíte jeden. A můžeš ty mě ukázat to místo, kde leží v blátě? Aha, že hned přiběh nějaký pes jako na zavolanou. A popad ho a odnes. Ježiši Kriste! Já ti tak nafackuju hubu, že budeš mít hlavu jako štandlik. Ještě mě ta svině zapírá. Víš, kdo tě viděl? Tadyhle Rechnungsfeld Webelvaněk tě viděl. Přišel ke mně a povídá poslušně hlásí, pane Oberleitnant, to vaše prase baloun vám žere oběd. Dívám se z okna a on se cpe, jako by nejedl celý týden. A poslyšte si, Rechnungsfeld Webel. Nemohl jste opravdu vybrat jiný dobytek pro mě než tohohle chlapa? No poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že se zdal balón z celé naší marškumpačky nejpořádnější chlap. Je to takový nemehlo, že si nepamatuje ani jeden kvergriff. A dát mu flintu do ruky, tak by udělal nějakou katastrofu někde, nějaký neštěstí. Při posledním cvičení blind patronama by byl málem vystřelil oko sousedovi, tak jsem si myslel, že může aspoň takovouhle službu zastávat a sežrat vždycky celý oběd svýmu pánovi. Jako by mu nestačila jeho porce. Nemáš snad hlad? Poslušně hlásím, pane Oberleitnant. Já mám porád hlad. Pane Oberleitnant, když někomu zbude chleba nebo tak, tak já to odkoupím od něho za cigarety a ještě to všecko málo. Já už jsem takový od přírody. No. Já vždycky myslím, že už jsem sytej a ono nic, za chvilku zas jako před jídlem. Začne mě kručet v žaludku a vydá ho. On se už mrcha přihlašuje. A někdy si myslím, že už mám opravdu dost. Že už se do mě nic nevejde. Ale toto. Já vidím někoho jíst, jo. Vidím, že jí, nebo já jenom ucejtím tu vůni. A hned je mě v žaludku jako po vymetení. Začne se žaludek hned zase hlásit o svý práva. A já bych políkal hřebíky. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že už jsem prosil, abych mohl dostávat dvojnásobnou porci. Já jsem kvůli tomu byl až v Budějovicích u Regimentsarzta. A ten mě místo toho dal, on mě dal na 3 dny na marotku. A předepsal mě na den jenom hrníček čistý polívky. Já nemusím, pane Oberleitnant, vidět jenom dobrý věci. I v obyčejný mě začnou drážit a hned se mě dělají sliny. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že úctivě prosím, aby mě byla povolená dvojitá porce. Jestli už maso nebude, no tak aspoň ten příkrm, ty brambory, knedlíci, no trošku omáčky, no to vždycky zůstane. Dobře, já jsem vyslech ty drzosti, baloune, odpověděl nadporučík Lukáš. Slyšel jste někdy, Rechnungsfeldwebel, že dřív by byl voják tak drzej ještě ke všem jako tenhle chlap? Sežere mě oběd a ještě chce, aby se mu povolila dvojitá porce. Jo, ať ale ukážu, baloune, že vytrávíš. Rechnungsfeldwebel, odveďte ho ke kaprálovi Weidenhoferovi, ať ho pěkně uváže na dvoře u kuchyně na 2 hodiny, až budou dneska večer rozdávat guláš, jo? A ať hůváže pěkně vysoko, aby jen tak se držel na špičkách a aby viděl, jak se v kotli ten guláš vaří. A zažijte to tak, ať ta potvora je ještě uvázaná, až se bude u kuchyně rozdávat guláš, aby mu sliny tekly jako hladové čubě, když čuchá úzená z jeho krámu. A řekněte kuchařovi, ať jeho porci rozdá. K službám, pane Oberleitnant, pojďte, Valoune. Když odcházeli, zadržel je ve dveřích nadporučík a dívaje se do uděšené tváře Balounovi, zvolal vítězoslavně. To si spomoh, Baloune, he? Dobrou chuť přeju. A jestli mi to ještě jednou provedeš, tak tě pošlu bez milosti před polní soud. Když se vrátil Vaněk a oznámil, že Baloun je už uvázán, řekl nadporučík Lukáš. Vy mě znáte, Vaňku. Vy víte, že takové věci nerad dělám, ale já si nemůžu pomoct. Zaprvé uznáte, že když psovi berete kost, tak vrčí. A potom já nechci mít kolem sebe podlého chlapa. A za druhé už ta okolnost, že Baloun uvázán, má morální, veliký morální a psychologický význam pro celý manšat. Ty chlapi si poslední dobou myslej, když jsou u maršky a vědí, že zítra nebo pozítří pojedou do pole, tak si myslej, že si můžou dělat, co chtějí. Nadporučík Lukáš vypadal velice utrápeně, měl přitom ruce sepjaty, tvářil se mučednicky a špička nosu se mu prodloužila. To si z toho, pane nadporučíku, nic nedělejte, snažil se ho upokojit účetní šikovatel Vaněk. Nelamte si s tím hlavu. Já už jsem byl u třech maršek. Každou nám s celým batalionem rozflákali a šli jsme se formírovat znova. A všecky marškům pačky byla jedna jako druhá. Žádná nebyla v ochlup lepší než vaše, pane Oberleitnant. Nejhorší byla ta devátá. Ta sebou potáhla do zajetí všecky šarže i s kompaní komandantem. Mě jenom zachránilo to, že jsem šel k regimentstrénu pasovat pro kumpačku rum a víno a oni to odbyli beze mě. A to víte, pane Oberleitnant, že při posledním Nachtübungu einjährig Freiwilligenschule, která měla naši kumpačku obejít, že se dostala až k Neziderskému jezeru a vedl je sám pan Hitman Sagner. No, byli by snad přišli až do Šoproně, kdyby se nebylo rozednilo. A víte, pane Oberleitnant, pokračoval Vaněk důvěrně mrkaje. Víte, pane Oberleitnant, že se má stát pan Hitman Sagner batalion s komandantem našeho maršbatalionu? Napřed, jak říkal Stabsfeldwebel Hegner, se myslelo, že to budete vy, poněvadž jste nejstarší důstojník u nás, batalion s komandantem, že budete. A potom přišlo od divize na brigádu, že je jmenovaný pan Hitman Sagner. Nadporučík Lukáš se kousl do pysku a zapálil si cigaretu. Věděl o tom a byl přesvědčen, že se mu děje křivda. Hitman Sagner ho už dvakrát přeskočil v postupu, ale neřekl nic. Jenom mu trousil, co pak Hitman Sagner. Já z toho moc velkou radost nemám, důvěrně se ozval účetní šikovatel. Vypravoval Stabsfeldwebel Hegner, že pan Hitman Sagner v Srbsku na počátku války chtěl někde u Černý hory, tam v horách, se vyznamenat a hnal jednu kumpačku svýho baťáčku za druhou na mašingevéry do srbských štelunků. Ačkoliv to byla úplně zbytečná věc. A infanterie tam byla starýho kozla co platná, poněvadž Srby odtamtať z těch skal mohla dostat jen artilérie. Z celého batalionu zbyli jenom 80 mužů. Pan Hitman Sagner sám dostal hančus. Potom v nemocnici ještě u Plavici a zase se objevil v Budějovicích u regimentu a včera večer prej vypravoval v kasině, jak se těší na frontu. Že tam nechá celý marš batalion, ale že něco dokáže a dostane signum laudis, že buď padne s celým marš batalionem, anebo bude jmenován Oberstleitnantem. Ale marš baťák, že musí zařovat. Já myslím, pane Oberleitnant, že se takové riziko týká i nás. Vypravoval nedávno Stabsfeldwebel Hegner, že příliš neladíte s panem hejtmanem, je pošle naši 11 jefechtu a na ty nejhroznější místa, kterým, řekl nadporučík Lukáš. Já to všechno znám a nemyslete si, že když bude někde nějaký šturm a gefecht, takže vy opět nějakou náhodou budete někde u regiment z trénu fasovat rum a víno. Já jsem byl upozorněn, že vy strašně chlastáte. A kdo se podívá na váš červený nos, ten hned vidí, koho má před sebou. No, to je Skarpat, pane oberleutnant. Tam jsme to museli dělat. Mináš k nám přicházela nahoru studená, zákopy jsme měli ve sněhu, oheň se nesmí dělat, tak nás držel jenom rům. A nebejt mě, byl by to dopadlo jako u jiných chumpaček. Že ani ten rům nebyl a lidi mrzli. Za to u nás jsme měli všichni červený nosy od rumu, ale to mělo zase tu nevýhodu, že od batalionu přišel rozkaz, aby na patroli chodil jen ten manšaft, který má červený nosy. A nyní máme zimu už za sebou. Prohodil významně nadporučík. Rum, pane oberleutnant. Rum je v poli nezbytnou věcí. V jakékoliv roční době, stejně jako víno, působí, bych tak řekl, dobrou náladu. Za půl šálku vína a čtvrt litru rumu budou se vám lidi prát s každým. Který dobytek to zase klepá na dveře, co pak nečte na dveřích knicht klopfen herein. Nadporučík Lukáš se otočil ke dveřím a zpozoroval, že se dveře pomalu a tiše otevírají. A stejně tak tiše vstoupil do kanceláře 11. marškumpany je dobrý voják Švejk. A salutoval už ve dveřích. A patrně už tenkrát, když klepal na dveře a díval se na nápis knicht klopfen, už salutoval. Jeho salutování bylo plnozvučným doprovodem k jeho neskonale spokojené a bezstarostné tváři. Vypadal jako řecký bůh zlodějství ve střízlivé uniformě rakouského infanteráka. Nadporučík Lukáš na okamžik přivřel oči před tím pohledem dobrého vojáka Švejka, který ho svým pohledem objímal a líbal. Asi s takovým zalíbením se díval marnotratný, ztracený a opět nalezený syn na svého otce, když ten k jeho poctě otáčel na rožně berana. Poslušně hlásím, pane oberleutnant, že jsem opět zde. Ozval se ode dveří Švejk s takovou upřímnou nenuceností, že rázem se nadporučík Lukáš zpamatoval. Od té doby, kdy mu oznámil plukovník Schröder, že mu opět pošle Švejka na krk, nadporučík Lukáš si v duchu každý den oddaloval ono setkání. Každého rána si říkal, on snad dneska ještě nepřijde. On tam snad něco provede. A dej pánbu, že oni si ho tam nechají. A ty všechny kombinace Švejk uvedl na pravou míru svým vstupem provedeným tak mile a prostě. Švejk se nyní podíval na účetního šikovatele Vaňka a obrátil se k němu. Podal mu s příjemným úsměvem papíry, které vytáhl z kapci pláště a pravil poslušně hlásím, pane Rechnungsfeldwebel, že mám tyhle papíry, které mě napsali v regimentskanceláři, odevzdat vám. Je to kvůli Lénunku a zapsání mě na Verpflegung. Švejk se pohyboval tak volně a tak společensky v kanceláři 11. marškumpanie, jako by byl s Vaňkem nejlepším kamarádem. Ale na to účetní šikovatel reagoval prostě slovy, položte to na stůl. Uděláte velice dobře, zí Rechnungsfeldwebel, když nás necháte o samotě se Švejkem, s povzdechem řekl nadporučík Lukáš. Vaněk odešel a zůstal stát za dveřmi, aby poslouchal, co ti dva si budou povídat. Napřed neslyšel nic, protože Švejk i nadporučík Lukáš mlčeli. Oba se dlouho na sebe dívali a pozorovali se. Lukáš se díval na Švejka, jako by ho chtěl hypnotizovat, jako se dívá kohoutek stojící proti kuřeti, když se chystá na ně vrhnout. Švejk jako vždycky díval se svým vlahým, něžným pohledem na nadporučíka Lukáše, jako by chtěl mu říct si opět pohromadě, má sladká duše. Teď nás už nerozdvojí nic, můj holoubku. A když se nadporučík dlouho neozýval, výraz očí Švejkových promluvil s lítostivou něhou. Tak řekni něco, můj zlatý. Vyjádři se. Nadporučík Lukáš přerušil toto trapné ticho slovy, do kterých se snažil vložit notnou porci ironie. Pěkně vás vítám, Švejku. Děkuju vám za návštěvu. To jsou k nám hosti. Nezdržel se však a zlost minulých dnů vybila se hroznou ranou pěstí do stolu, kde poskočil kalamás a vytryskl inkoust na Linungslistu. Současně vyskočil nadporučík Lukáš, postavil se těsně k Švejkovi a zařval na něho: Vy dobytku! A počal chodit v úzké prostoře kanceláře, přičemž si vždy před Švejkem odplivl. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, řekl Švejk, když nadporučík Lukáš nepřestával chodit a zuřivě odhazovat do kouta zmačkané chuchvalce papíru, pro který si vždycky došel ke stolu. Poslušně hlásím, že jsem psaní řádně odevzdal. Našel jsem šťastně paní Kákonijovou a mohu říct, že je to velice hezká ženská. Já jsem ji sice viděl jenom, když plakala. Nadporučík Lukáš si sedl na kavalec účetního poddůstojníka a chraplavým hlasem zvolal: Kdy tomu Švejku už bude konec? Švejk odpověděl, jako by přeslechl. Potom jsem tam měl malinkou nepříjemnost, ale vzal jsem to všecko na sebe. Vodi mě sice nevěřili, že si dopisuju s tou paní, tak jsem psaní radši spolk při vejslechu, abych jim splet každou stopu. No a potom jsem se nějak čirou náhodou, jináč se to nedá ani vysvětlit, čirou náhodou jsem se nějak zaplet takový malinký a velice nepatrný ravačičky. I z toho jsem se dostal a uznali mou nevinnost a poslali mě k regimentsraportu a zastavili u divizního soudu celý vyšetřování. V regimentskanceláři jsem byl pár minut, až přišel pan Oberst a ten mě rovnou vynadal a řekl, že se mám ihned u vás, pane Oberleutnant, nahlásit jako ordonanc a poručil mě, abych vám oznámil, že vás žádá, abyste ihned přišel k němu kvůli maršku pačce. Ono už je to víc než půl hodiny, ale on pan Oberst nevěděl, že mě ještě potáhnou do regimentskanceláře a tam, že budu sedět ještě čtvrt hodiny, poněvadž já mám za tu celou dobu zadržený Lénunk a měl mě být vyplacený od regimentu a ne od kumpačky, poněvadž jsem byl vedený jako regimentsarestant a vůbec oni to tam mají strašně pomíchaný a spletený. Z toho by se člověk zjančil. Nadporučík Lukáš řekl, oblékaje se rychle, když slyšel, že měl být už před půl hodinou u plukovníka Schrödera. Vy jste mě, Švejku, zase pomohl na nohy. Řekl to tak zoufalým hlasem, plným beznadějnosti, že Švejk se pokusil ho uchlácholit přátelským slovem a volal za ním, když nadporučík Lukáš se řítil ze dveří. Ale on pan Oberst počká, on stejně nemá co dělat.
1: Má tak nějak, ne? Nebo to tak nějak jde, ne?
2: No!
1: Pavle, hele, hlavně, že ti zůstal barák a o to tak nejde.
2: No, člověče, a já teda zrovna moc ne, no. Ale je tam Jača s dětma s tím svým...
1: Hele, počkej, prosím tě, já říkám jedno, co s barákem, ne? S barákem porád máš starání, okopávání, omítání a tohle, hele. Já říkám jedno, hlavně, že ti jezdí náklady.

Nemyslím si, že by otec měl něco proti pohádkám. Je ovšem možné, že si myslel, že by na nás nezapůsobili dobrým koncem, jímž obvykle takový příběh končí. Krom toho měl jakousi averzi k princeznám, králům a jiným podobným bytostem, které v jeho očích působily jako osoby bez stálého zaměstnání. Otcovy životní zkušenosti byly jiné. Proto dával vždy přednost příběhům ze života. Jestli to takhle s tebou půjde dál, skončíš jako ten právník, říkával otec často. Pak vyprávěl o doktoru Rosenbaumovi. Byl to advokát, se kterým byl za války ve vězení. Pan doktor se prý dostavil do vězení v elegantních šatech, v bílé košili s kravatou. Později otec dokonce vyprávěl, že advokát měl i jelenicové rukavice. Dnes si myslím, že rukavice otec do vyprávění přidal, aby příběh patřičně zvýraznil. Už prvního dne se doktor Rosenbaum nemyl, protože postrádal teplou vodu, koupelnu a žínky. Nejedl, protože se mu hnusilo plechové nádobí, nehledě k tomu, že jídlo mu nechutnalo. A později se přestal česat a když dostal vši, nijak se jim nebránil. Zbytek času prý strávil tím, že seděl kdesi v koutě a zíral nepřítomně před sebe. Doktor Rosenbaum nezemřel, nýbrž bídně zašel, končil otec obvykle své vyprávění, z něhož hned také vyvodil poučení pro mne. Tvrdil, že skončím stejně jako pan doktor, jestli se nebudu denně mít do půl těla studenou vodou. Otcovo vyprávění nepůsobilo jen na mne. Was soll das? Ptala se matka. Ein Versuch aus deinem Kind einen Menschen zu machen. Odpověděl otec v hlavní domácí řeči, zatímco jsme se sestrou běželi hledat slovník. V podobných situacích přisuzoval otec mne i sourozence matce, která obvykle také nabídku přijala. Rychle použila celé řady přivlastňovacích zájmen a tvrdila, že si rozhodně nedá své děti kazit příběhy pochybného obsahu, které by si otec měl laskavě nechat pro své kamarády. A někdy také použila tvaru tvůj tábor, tvé vězení nebo tví koncentráčníci. Otec se matce vždy smál a hovořil o pobytu ve vězení jako o nejlepších letech svého života. Jednou, když Jan nemohl usnout, vyprávěla mu matka o pasáčkovi a radila mu, aby si představoval a počítal ovečky kráčející přes lávku. Bratr to zkusil, ale druhého dne se přiznal, že dal raději přednost vším doktora Rosenbaumu. Tvrdil, že usnul už při 62, kdežto při ovečkách byl vzhůru ještě po 200. Matce se bratrova metoda nelíbila a přemlouvala ho, aby se k hezkým ovečkám vrátil. Ale ten tvrdil, že ho počítání drobného hmyzu víc unaví, takže dřív usne a oblíbil si malé parazity natolik, že už o ovečkách nechtěl nikdy slyšet. Když byl nemocný druhý bratr Michael, požádala matka otce, aby mu četl o Budulínkovi. Otci se zřejmě pohádka nezamlouvala, protože dal přednost vyprávění o dentistovi, který se všeho štítil. Bratrovi se příběh tolik líbil, že ho pak vyprávěl i ve škole. Matka pak musela do školy, protože učitelka chtěla vědět, odkud chlapec historku zná. A když se matka ze školy vrátila, vynadala německy otci. A die Lehrerin ist Meschuge, řekl otec. A způsobil nám tak potíže, protože poslední slovo nebylo ve slovníku uvedeno. Časem příběhu přibylo. Někteří z nás rádi naslouchali historce o inženýrovi, který se nedělil o balíčky. Jiní dávali přednost vyprávění o Polákovi, který stále lhal. Nebo napínavé story o klenotníku Feldmanovi, který podváděl. Občas vyprávěl otec něco nového, protože měl patrně dojem, že už staré příběhy tolik nepůsobí. Jindy pozměnil některé podrobnosti. V původní verzi inženýra, který se nedělil o balíčky, vyprávěl například, že inženýr dostal od spoluvězňů deku. Později v přepracované formě končil historku inženýrovým oběšením.
Jedno bylo většině historek společné. Jejich hrdinové působili odstrašujícím dojmem a dožili se katastrofálních konců. Z kladných typů si vzpomínám jen matně na zloděje Jandu, který se otužoval i v zimě tím, že si masíroval tělo sněhem, na hodného SS-mana, který otci půjčoval noviny, a nebo na zámečníka Ištvána, který měl silnou vůli a dožil se konce války. Jednou, když jsme byli na dovolené na Slovensku, zjistil otec, že nezdravím dost jasně a hlasitě v hotelu. Tenkrát se velmi rozčílil a vyprávěl mě o Jehovovu svědku. Šlo o člověka, který přes otcovo varování odmítal zdravit dozorce a zaplatil to nakonec životem. Tenkrát mě vzal otec do hotelové kuchyně a přikázal mi, abych šel hned ke každému kuchaři i k jejich pomocníkům a abych každého zvlášť správně a hlasitě pozdravil. Dívej se jim přitom do očí. Nařídil mi přísně. Obcházel jsem kuchaře stojící u kamena velkých sporáků a volal na ně přes sikot omáček a polévek: dobrý den. Otec stojící nedaleko to pozoroval. Pak jsem šel po chodbě a zdravil pokojské a uklízečky. Občas mě otec zavolal k sobě, řekl mi, že poslední pozdrav nebyl dost výrazný a přikázal mi, abych pozdravil znovu. Dvakrát pozdravená slovenská pokojská, když jsem se dvakrát zahleděl přímo do očí, nevydržela pohled a zírala ještě udiveněji na otce, kráčejícího několik kroků za mnou, který, aby šel příkladem, zdravil také. Vzpomínám si, jak jsme pak šli po cestě a já křičel na cestáře a lesní dělníky s pilami a čekal jsem přesně podle otcových pokynů, až zvednou hlavu, abych jim viděl do očí. I Hajného, který zrovna vyšel z lesa a nebyl na mne připraven, jsem poněkud vyvedl z míry. Nejtěžším úkolem však bylo zdravit lyžaře, jedoucí po louce do údolí. Vídali jsme je s otcem, když jsme jeli na saních. Jakmile se některý z nich přiblížil, vykřikl jsem pozdrav a díval jsem se jim do míst, kde jsem za vlněnými šálami a zamřenými brýlemi tušil oči. Tehdy mne také otec naučil podávat ruku tak, aby ji druhý člověk cítil. Tvrdil, že nejhorší dojem dělá v životě na člověka ten, který podává mdle a bezvýrazně ruku, nebo ji dokonce druhému do ruky jen vloží. Člověk musí stisk tvé ruky cítit, vysvětloval. Přitom si vzpomněl na inženýra Kepiče, toho, který podával ruku, jako by byl už mrtvý. Neptej se raději, jak skončil, řekl mi. Neudělal jsem to. Věděl jsem, že toho člověka nemohlo potkat nic dobrého, protože by se otec jinak o něm ani nezmiňoval. A myslel jsem na to, když jsem podával ruku překvapeným číšníkům, kteří odkládali táci s jídlem i pivem, nebo když jsem co nejsilněji tiskl ruku turistům na pláních, zatímco si udiveně svlékali palčáky. Myslel jsem na otcovy příběhy a jejich hrdiny, jejich jména si už dávno pletu po letech několikrát. Ve chvílích, kdy se mi zdálo, že je mi nejhůř, objevili se sami, aby mi dali najevo, že můj pocit je jen zdánlivý a relativní. Mohu říci, že je na ně spolehnutí. Od doby, kdy jsem se učil zdravit, čas nijak historkám na oblibě neubral. Jednou se Jan odmítal v koupelně mít. Po krátkém zápase a ještě dalším vyjednávání svolil, že poslechne, když mu za to bude Michal, který ho měl na starosti, vyprávět. Dodnes slyším z koupelny bratrův hlas. Byl jednou jeden doktor Rosenbaum.

0: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky kouká, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrza. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák. Dobrý den, pane Hrza. Jsem mu říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedm trpaslíků, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrza, pojďte sem. Říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, malé, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhovnu, tak jsem ty tři patra se běh, kdo říkám, co je, pane Polák?
1: Už nic, pane Hrza, jdete pozdě na přednášku.
0: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozvalo crrrr, on to zvedl.
1: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
0: Dobrý den. Tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
1: Pane Hrza, volají z ministerstva, kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
0: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
1: Kluci, asi není uhlí.
0: Byli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátního. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno, jehla, měď. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka. A na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo? Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Že? Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teďka nějaké. Ňa, i když manžel spinká. Že? Ty věci ze života. A to mě... Tohle i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měl asi na tety spadý, no. Tak ona třeba, teta, byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapích tu jehlu, pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nětěla, jehla nětě. Teďkon teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný vzít ten hrneček, udělat tetičko, běž, má Piskáček, hrneček si umeš doma, šup, šup, šup, šup, šup.
2: Jak jsme to dopíjeli? Podle toho bontu, že takhle ty tři prsty, že jo, to už. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s ním nějak lejdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. A to nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, vyšívám, pokračujte, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste náhodou hrzána?
1: Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil.
2: Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hezký. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je? Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, zahajský, mrkvičku vledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte, pokračujte, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně jdu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Stejnou cestou. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána? No to. Dva, hr, dva, mrmr. Mrmr, hrše, osm, daj, ne, mrmr, hrtám. Hrtám ti za mrmr, hrtá to ti za hr, mrmr, tam ti. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr. Tam, pá, mrmr, tam, hr. Děkuju, šel na Ratuše Zajský. Říká, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána nebo mrkvičku? Dva, hr, dva, mrmr, dva, z. Teď já jsem z toho úplně v prdeda v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva, hr, dva, mrmr, dva, z. Jsem výzvědnej balon, jsem výzvědnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali, dobrý den, pane piskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, piskáče, pokračujte. Pah, měli ho. Vrátil se na večer, byl takový trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.
3: Sáska. Jednou jsem zašel na pivo do takové obyčejné špeluňky. Seděl jsem v rohu a pozoroval bzukot. Číšnici mohlo táhnout dobře na 60. Měla tolik energie, že s ní musela plýtvat, aby ji ze sebe dostala ve zdraví. Dvěma dětkům sedícím v rohu přinesla držťkovou polévku s rohlíky. Pivo už před nimi stálo. Číšnice se mechanicky otočila kolem osy a pohledem zkontrolovala jinak prázdný lokál. Dědek, co seděl čelem do sálu, byl za dávných časů jistě lamželezo. Měl nádhernou impozantní pleš, kterou si při řeči masíroval prsty s takovou rozkoší, že jsem mu až záviděl. Dědek vedle něj byl pravý opak. Nohy mu ze židle málem nedosahovaly na podlahu. Měl na sobě umolousané šedivé šaty a pořád se prohledával nebo drbal nebo co. Povídám ti jasně, že to ukazovali v televizi, ječel strašně nahlas.
4: Blbost, řekl s plnou pusou ten druhý. V životě jsem neslyšel podobnou kravinu, co no? Betonový lodě, jdi do hajzlu, co no?
3: Ukazovali je v televizi, křičel první dědek. Rozlížel se kolem a v očích měl prosbu o pomoc. Naše pohledy se na okamžik setkaly. Pro mě to bylo dlouhých pár vteřin.
4: A beton nemůže plavat, namítl vážně Plešoun. Hoď si do polívky kus betonu a pozoruj, jak se zachová. Půjde ke dnu, to ti říkám já, co?
3: Ha. S tebou je to těžký, naříkal maličký stařík. Nadnáší je přece vzduch? No jak by podle tebe plavali jiný lodě? Hoď si sakra kus železa do polívky, to máš to samý. Polož ale lžíci na hladinu a uvidíš.
4: No, jenže lžíce je hliníková, triumfoval Plešatec. Co? No.
3: Od výčepu pokročila číšnice. Stála s rukama v bok a varovala oba slovy. Vám to včera nestačilo? Dědci zmlkli a tiše pozorovali talíře. Zamračený výčepák hodil další minci do hracího automatu a mechanicky mlátil konečky prstů do knoflíků. Dědci si poručili další pivo. Ten malý se pak napil, spokojeně si hříhnul a zahuhlal. Nejradši mám v televizi přírodovědný filmy. Kam já se jinak podívám? Hledat tak do prdele. Plešatému ve zlé předtuše potemněli oči, ale zatím nic nenamítal. Maličký si ho okamžik ostražitě měřil a pak relativně tiše zařval.
4: Říkali v televizi, že medvěd Kodiak měří 3 metry 50. 3 metry 50 nemá ani slon, ty vole, co? No, zapochyboval druhý. Když se postaví na zadní tlapy a přední dá nad hlavu, medvěd Kodiak má 3 metry 50. Hele, už mě nesér, zvolal Plešatec. A najednou se postavil. Byl to doopravdy obr. Já mám 2 metry, ty máš 1,60 m, tak mi vylez na ramena a dotkni se rukama zdi. A pak si povíme, jakže je ten tvůj Kodiak vysoký, co? A. Řekl, zase se posadil a dodal. To je hrozná vejška, vole.
3: No tak dobrá, souhlasil nečekaně maličký a začal se mu sápat na záda. Plešatec klidně seděl, až když ucítil na svých ramenou podrážky, zvolal. Teď se drž, dětku. A pomalu se narovnával. Stařík nahoře se zoufale přidržoval stěny a kolena se mu viditelně chvěla.
4: Udělej tam značku, poručil Plešatec.
3: Tak dost, zaječela číšnice, která jim právě přinášela piva. Spodní dědek se překvapeně ohlédl a omluvně se usmál. Svršek ryl nechty do malby viditelné rýhy, bokem napálil stůl a zbylé rohlíky rozmetal do všech stran.
4: Ještě jednou, odsekávala číšnice písmenka jako sekáčkem na maso. A oba jste tu skončili, je vám to jasný?
3: Po těch slovech se šla uklidnit do výčepu. Maličký dědek byl mírně otřesený, seděl tiše na židli a jakoby se prohledával nebo drbal. Plešatec zafuněl.
4: Kodiak, co?
3: A? A napil se piva. Z výčepu se ozval ragtime a hostinský hostejně hrábl po nových mincích do pokladny. Byla to krásná pokladna. Ohio, USA, umělecké dílo. Děti seděli a tiše se pozorovali. Ten menší dostal z úleku škytavku. Škytal a nespouštěl oči z Plešatce.
4: Zataj dech, co?
3: A. Poradil mu obr.
4: Škyt,
3: vyprskl maličký.
4: Jdi do háje, řekl otráveně obr. To nevydrží chvíli bez dechu. Já za mlada vydržel klidně 2 minuty pod vodou a to je těžší, protože nedejcháš pourama, co? Ha? No, to já dokážu taky, zaječil maličký, kterého škytavka přešla jako zázrakem. Tuhle ukazovali v televizi, že některý lovci perel vydržejí s přehledem pod vodou 15 minut. Říkám ti, že dneska nevydržíš ani ty 2 minuty. A to na vzduchu, co? No. Maličký uraženě mlčel a přemýšlel. O co? Zeptal se pak troufale. Vteřina korunu, vypálil plešatec, který na podobnou otázku čekal. Do 2 minut všecko pro mě, přes 2 všecko pro tebe. Bereš? Zaveselil se dědek. Do prdele, ozvalo se od automatu, když dozněl ragtime. Plešatec sundal náramkové hodinky a položil je na stůl. Omega, mlaskl jazykem. Co? Ha. Maličký zvážnil a pozoroval ciferník. Připrav se, zavel plešatec. Pozor, start. Maličký se nadechl z plných plic a zavřel oči. Seděl nehnutě, ruce položené dlaněmi na stole. Okamžik bylo slyšet jen zvuky z výčepu. Klapity klap dělal automat a číšnice zatleskala. Výčepák se na ní zle usmál a nevzrušeně hrábl pro výhru. Dejcháš, konstatoval plešatec s jistou směsící roztrpčení a údivu zároveň. Ty dejcháš, dětku. Psst, udělal maličký a pomalu otevřel oči plné křivdy. Cože? Zařval. Jasně jsem slyšel, jak ses nadejch, co? No. Jak bych to pro boha udělal, vřeštil maličký. Nosem, komentoval to smutně plešatec. Zneužil si mé důvěry a nadechoval ses nosem, jako Felix Slováček, když hraje na sopránku. Nadechuje se a zároveň fouká, co? No. Felix Slováček, nevěřícně křičel maličký a rozlížel se kolem. Říkám ti, že jsem se nenadechoval. Poté vstal a pateticky zvedl ruku k přísaze. Ještě jednou, rozhodl plešatec. Maličký tentokrát oči nezavřel. Nadechl se a zrakem probodával svého přítele. Ten jeho pohled pevně opětoval a sem tam přitom mrkl po hodinkách. Maličkému se ve tváři nepohnul ani sval. Jen jeho oči se trochu měnily. Už v sobě neměli nic konkrétního. Stávaly se z nich jen oči bez hlubšího významu, jen 2 vypoulené předměty zasazené v obličeji. Zase, řekl plešatec nechuceně. No zase si se nadejch. Maličký seděl dál a svou pravdu hájil tím, že pokračoval v sázce. Já už ti to nepočítám, oznámil plešatec umíněně. Klidně se nadechni, já ti tu nebudu dělat vola. Nervózně se zasmál a pečlivě si připevnil hodinky na silné zápěstí. Maličký na něj stále bez nejmenšího pohnutí civěl. No, klidně se nadechni, radil mu obr. Co? No, protože tohle je nefér. Maličký stařík začal měnit barvu i výraz. Plešatec si ostentativně otevřel noviny, ale po očku pozoroval svého přítele. Ale neblbni, ryť to s tebou sekne, řekl po chvilce váhání. Maličkému už zbývalo jen několik málo chvil, aby si definitivně vybral mezi čestnou smrtí a výhrou. Konečně se nadechl. Udělal ještě několikrát. 5 minut seděli a mlčeli. Plešatce v novinách asi něco zaujalo a maličký se tvářil, že ho zajímá hrací automat ve výčepu. Znovu se ozval ragtime. Ruleta se zběsile točila dál. A tak dobře, prohlásil najednou maličký vítězoslavně a podíval se zpříma na plešatce. Zkusíme to ve vodě. Obr pečlivě složil noviny a zahleděl se na něj s nelíčeným zájmem. Zkusíme to změřit tak, abys mě nemohl obvinovat z toho, že podvádím, rozvíjel myšlenku děda. Plešatec mu naslouchal se zdviženým obočím. Půjdeme do výčepu a ty mě podržíš hlavu ve vaničce. Obr zvažoval tento návrh a pak začal souhlasně kývat hlavou. No, ve vodě se nadechnout nemůžeš, to je jasný, co? No, to by šlo. Uzavřel pak celou záležitost.
3: Oba se zvedli a loudali se k výčepu. Hostinský stál právě otočený zády do sálu a rovnal 5 koruny, které mu vypadly z automatu, do úhledných sloupků. Obr pozvedl levou ruku a upřeně sledoval hodinky. Pravičkou vzal jemně, ale odhodlaně hlavu svého přítele za temeno a čekal, až se vteřinová ručička dostane na celou. Něžným pohlavkem upozornil maličkého, aby se nadechl, a pak mu hlavu blesku rychle ponořil do vody pěnící se ve vaničce na mytí 0,5 litru. Nepadlo přitom jediné slovo. Číšnice byla kdesi v kuchyni, odkud se ozýval její hlas. Výčepák dál pečlivě rovnal mince. Obr němně sledoval čas. Maličky vypadal bez hlavy jako dítě. Stál na špičkách, ruce předpisově natažené podél těla. Prsty roztáhl do chvějících se vějířků. 2 minuty, zahřímal obr zvesela. Gratuluju, dětku! Výčepák se prudce ohlédl. Tak tohle ne, zařval a chytil plešace za zápěstí. Vyndej ho! A sám hrábl do vaničky a vytáhl z ní mokrou hlavu. Plešatec ustoupil omluvně stranou. Maličký se šťastně usmíval a dezorientovaně mžoural kolem. Stále nemohl popadnout dech. Výčepák se napřáhl a praštil ho pěstí do tváře. Maličký přiletěl místnost jako hadrová loutka a temenem dopadl na knoflíky kasy Ohio USA, kde namarkoval 106 korun. Vydržel jsi to, dětku, gratuloval mu plešatec. Na moutě kutě seš dobrej. Bylo vidět, jakou má ze všeho radost. Maličký se křenil na celé koho. Měl jsi mě vidět za mladá, vole. Jásel, jako by tu ránu vůbec necítil. 2 minuty, co? Vesel se obr a mnul si dlaně. Jděte už oba do hajzlu, křičel výčepák. To je dobrý, uklidňoval ho plešatec. To není dobrý, to dělá 106 korun jen na té kase. Plešatec sáhl do peněženky a podal maličkému 120 korun. Tady je tvoje výhra, vteřina koruna, co? Ha. Maličký pokýval hlavou, díval se do zlých očí výčepáka a pak mu ty peníze hodil do vaničky. Mince se houpavě snášely ke dnu. 100 koruna se točila na hladině. Dědci se vyloudali na chodník. Číšnice tam za nimi vyběhla a mávala na ně účtem. Obr tiskl maličkému ruku a srdečně s ní třásl. Dokázal to, řval na lidi kolem. Ruleta uvnitř se zběsile točila dál.
5: James!
6: Prosím, pane.
5: Prinies mi klavír, James.
6: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
5: James! Ty predabovaný inšpektor Derrick! Zase odvrávaš?
6: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
5: Mám na ňom položené okuliare.
6: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
5: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
6: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
5: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
6: Ďakujem, pane. Už som 2x vyhral červený sputnik.
5: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
6: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane.
5: Môže vydržať.
6: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko.

0: Začnu Karáskovou.
1: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
1: Ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřel jak mezek, tak to zařiď aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
1: No, vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, a koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl tak akorát v půli, víte?
2: Dovolte.
3: Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
1: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil, a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
1: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do alba divů přírody pro Arty.
1: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte pomoct?
1: No já že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
1: To šlo jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říkal, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
4: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
1: ne,
4: že?
1: Já jsem Militký.
4: Jo, jo, Militký. Já věděl, že je to něco s povahou.
1: Ano, já jsem právě Militký a vy jste si to asi splet, pane profesore. Páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
4: Ano, já vím. Tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
1: Já mám trenýrky.
4: Ne, promiňte, já toho mám moc. Já dělám na tom katalogu. Víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
1: Ano, no to já si sednu rád, páč jsem měl dneska fofr, víte.
4: A kde pracujete vlastně, pane Zlosine, teda pane Militky?
1: Já, my jsme měli dneska toho moc.
4: No kde pracujete?
1: V pohřební službě, víte.
4: Cože?
1: No ale nelekejte se, pane profesore, kluk po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na toho už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
5: No, počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
1: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
5: Fotoškolu, vy myslíte na FAMU?
1: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitomej.
5: To už jste mi říkal, ano.
1: To už jsem vám říkal?
5: Ano, ano.
1: A o tom paňácovi, to jsem vám taky říkal?
5: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
1: Ne, jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
5: No, ano, ano.
1: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi zatím paňácou na tu fakultu.
5: Za jakým paňácou?
1: No za vámi.
5: No počkejte, no dovolte.
1: Když vám to povídám, ona to tak nemyslí,
5: no,
1: že
5: tak
1: jo?
5: Dobře, no kvůli
1: panu Křivánkovi. A řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
5: No tak abychom se dohodli, jaké měl váš syn vysvědčení?
1: No bojte se, pane profesore, to byste mě urazil.
5: Jak urazil?
1: To se nezlobte, ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám slibuju.
5: No ale...
1: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Křím houřím v okoji na čtyřkou. Ale jaký jsou ty čísla dál?
5: Pětky, šestky,
1: no,
5: sedmi...
1: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte. A těch měl požehnaně, víte.
5: No ale to je velice špatné, pane Smilník.
1: Militky.
5: Pane Militky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýše 1,5.
1: 1,5. No to on jich měl víc, víte. On překročil plán, no ale on se zlepší. Už kvůli koloběžce, no.
5: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
1: No tak zaplať pámu.
5: Pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
1: No to mě stačilo, podstatný už jste řekl přijat.
5: Ale nechte mě domluvit.
1: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
5: Ale to mě nezajímá.
1: No, ale mě to zajímá, vy chytrej, počkejte, až mám vyroste dcera, to se naběháte.
5: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině máli výjimečné nadání.
1: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně, baš nadání, to on má.
5: Jak vy to můžete vědět?
1: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, kdo už by mu to mohl otevřeněji zřít do očí, že má nadání, když ne já.
5: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
1: Každému se to líbí. Jeho fotografie už u nás obrazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
5: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
1: Militky.
5: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
1: Můj syn? Pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte. Ukažte mi, to.
5: No ale to je nevídané,
1: no,
5: tohle.
1: Že jo.
5: No. No. No to ztrácím dech úplně.
1: No ještě kluk zobrazil život v jeho nahotě.
5: No úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
1: No, zakázáno, co jste fotil vy, čověče,
5: no,
1: tady.
5: No dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No to je šílený.
1: Ale to se ze mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
5: Neberu, v žádném případě.
1: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ji neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyblejstně se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak.

přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čimana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menešíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů a měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.

Přátelé, povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem na první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interview s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci jenom, žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluš je kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fakt. A co když ten kuň vyhodí? A
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětlal princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kůň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, no dobře, ten kůň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kůň. Říkám, poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny, a co já? Co mám dělat? On říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zas přejde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj, takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdoti, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta, říká dlouhý léta, co je? Říká, podívej se na mě, vypadám jako kuň, jsem já podobnej koni, říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli a jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili v čepikse a bičem mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl, byl jsem druhej, nedal jsem nic. A hej, já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych vsadil, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden tak, jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Nedá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladrubech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok,
Překážka je koni cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v Příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky svoje chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu dají do gipsu za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kráno bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, že louky voňkol a jeteli a kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá, och, v hrdle vysychá, a chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte! Prosím tisíckrát! To dobyče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane Vystare, vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen, já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiry Terešiho, Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během mého pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo 5krát. 5krát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Prdel. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem různý, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistila štáb vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možné, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčeli toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem jí měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že to, co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam do Bulharska byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznávám, mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: Vo mne. Šreja. Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka, a já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý, a dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já si sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu. A teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu, a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbnete, tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobnej sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam se prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo, až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy My se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál potom pytlíku před sebou, že? A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám náš Honza, malej kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil. A on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem, ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlup. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný, hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti, Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným zintézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové od židle k židli a každýho se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne? O 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se čili, tam ještě bude hezký počasí, si prodali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Já jsem pobledl já. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu 15 deka vlašského salátu. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že? Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, na chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jedinej doletěl zdráv. Jedinej. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co se obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom protipohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem. On může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavostí duše, s láskou k bližnímu. Takový krásný, kladný, přitakávající smích. A taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A blbý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věřte mi jenom ten kladný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, v tak krásném lázeňském prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho se uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice a já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných Mariánských Lázních, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: O Felixu Holzmannovi se říká, že nemá rád civilní rozhovory. Ale tentokrát se nedá nic dělat. Jeho scénky patří k těm nejlepším z fondu zábavy naší televize a dokonce jsou některé věty, které vešly do obecného povědomí. Například, pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
2: Ano, brečí sice dobře, ale na cizím hrobě, tak nějak to bylo přesně. Ano, to už je ovšem hodně dlouho.
1: Tam jste čet to parte? Nakonec?
2: Ano, nakonec té scénky je potom čtení toho parte. Já to zase řeknu jenom přibližně, protože skutečně už si to tak přesně nepamatuju. Nakonec čtu parte, kde stojí. Oznamujeme vám, že zemřela naše teta, babička, snacha, matka, tchýně. A já říkám, no poslíš, tedy těm Jehodovem vymřela už skoro celá rodina, jak já můžu vidět, která z nich je zrovna matka starého Jehudy.
1: Ale ještě jedno slovo, myslím, že obohatilo slovník moderní češtiny, a to je huhulák.
2: Huhulák, ano, huhulála. Ano, to bylo ve scénce Benjo, huhulála. A sice to bylo o tom huhulákovi asi tak to šlo. Já ukazuju mému partnerovi, tenkrát Františku Budínovi, fotografii mého kluka, on se na to dívá a říká, no jo, opravdu je to hezký kluk, velice hezký, ano. Ale poslyšte, jak to, že už, že má pleš ten kluk. Já říkám, pleš, ukažte. Ale ne, tak takhle to musíte držet fotografii. Ale hezký kluk, opravdu. A chytrej kluk, říkám. To byste nevěřil, jak ten kluk už je chytrej. Představte si, já vám chci říct jenom takový příklad, jak ten kluk je někdy chytrej. Jako loni, bylo takový studený leto, jestli se pamatujete.
1: Zima byla.
2: Zima, sichralo. A já prostě říkám tak doma, najednou povídám, bože, to je zima. A jak on slyšel, že říkám zima, víte to slovo zima, tak hned povídá, bude padat sníh, povídá, a uděláme huhulála. Tak to on, ten kluk, vám hned poznal, když jsem řekl, že je zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat huhulála. To je chytrý kluk.
1: To je chytrý dítě. No. Kolik je mu?
2: Ale teď mu bude 14 let, jo. Chytrý kluk je to.
1: A pak si vzpomínám na řízek. Ano. V té scénce váš partner seděl na řízku.
2: No já jsem na tom řízku seděl, ano. A sice, když to mám zase tak trochu... Můj partner sedí na lavičce, já jdu kolem té lavičky a on mě řekne, abych se posadil na lavičku. Já řekl, já nejsem nějaký nastydlej, ta lavička je třeba studená. On řekl, není tak studená, sedněte si, tak já si sednu. A říkám za chvíli, no ne, ono není vlastně. Naopak, já bych řekl, že přímo hřeje ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď. Hledá něco, ta lavička. Jak je to možný? A on říká, no já taky nevím, teď hledá

0: Jo. No jo, a víte, co by snad bylo nejlepší? Já si třeba stoupnu a koupnem se, ne?
1: Já vám moc děkuju za ten civilní rozhovor.
2: Plný vrchol je talenta hádanka. Co to je? Má to 150 IQ a dívá se to na televizi, že? Tři báby čumějí na Dallas, že? Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zvědavý, jak se s tím chceš najíst, že? Žena, co jí nestačil ten manžel, že? Tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo, a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že? Říkala to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že? Tak je nic, že? Tak je jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že? Tak ten lékař říkal, paní, opravdu, vy jste beznadějný případ a tak ta paní říkala, no prosím se, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že jo? Znáte ten vtip o té hlavě, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Žížku zase kulich. To, co to je, má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že? Také... Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr campr, že? A ten doktor se ptá, co se vám stalo? On říkal, no tak představte si, přejelo mi auto, jo. Pak mi ještě přejela motorka. Pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že? Ani... Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby se jasně poznalo, že to není zpoždění, že? Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na ně naštvaná, tak se rozhodla, že ho nějak překvapí, že ho vyleká, že aspoň upoutá pozornost a rozhodla se, že si oblékne plynovou masku na obličeji a že ho konečně snad vyvede z rovnováhy. A on přišel a vůbec ničeho nevšiml, říká ahoj a co je k obědu a to volal někdo a furt nic a ona se naštvala a říká, prosím tě, je ti vůbec na mě něco divného? On se tak na něj podíval, ty jsi vytrhla v obočí. Šmíráctví je hrozná úchylka, já si myslím, že ta úchylka začíná už v dětství, já nevím, znáte tu anekdotu, jak se ten malý chlapeček dívá takhle klíčovou dírkou do ložnice rodičů a pak se znechuceně odvrátí a říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak jsou kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážím dátele americkému kamionákovi Vitek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej, on došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje, on na něj řval ten řidič, protože ho nemá, říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra a nikde nic, a pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno mausoleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete pohorkou do lejna, je celé vaše.

takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadechá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě, před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni česky na ně křičí, nikam neutíkejte, nic se vám nestane, tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s nimi dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, tady s těma čili. Ano, my na Marsu, marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl. A on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních. A v jakých lázních? No v těch, tam, víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali. Prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovaly ty lázně?

0: jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
1: Děkuji.
0: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
1: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
0: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
1: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
0: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
1: Tak, že bych zkusila dát diktát.
0: Výtečně, čeština a diktát, od jak živa spolu souviseli.
1: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
2: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
1: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
2: Kalhous.
1: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
2: No ale mě by to zajímalo.
1: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
2: A co tam šel dělat?
1: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
2: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
1: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
0: Počkejte, to řekl syn?
1: Ne, to říkám já.
0: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do pl. No, jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
1: Tak pilný syn pílil na lesní pych.
0: No, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
1: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
0: Třeba.
1: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
0: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
1: Pilný syn pílil na lesní pych.
0: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými parohy. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, nabil by ji, já nevím, jak se to s tím dělá, no nabil by ji a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, synu, pí, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
1: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
0: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
1: Ano, všimla.
0: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
1: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
0: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrat svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouští mý první prosím.
3: Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším Uhry. Taký tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choď do ryti. Pardon, pojal jí za choď. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený vlado první. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodí do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problému uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměli dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit skáčou hubatou, já mám holku z úzenářství pěkně buclatou. A tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si jsem čekal. No nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, víte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni tramtaria, tramtara, traria. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kde co. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my, Tak například, Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u Krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu Krušnohorci, který vymyslel myslivce tekutýho. Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sekezou lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svou střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
4: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
5: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony. Jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl. Za 10 let, jak byl. Za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl. Jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam. Jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má takovou síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
4: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohohle filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
5: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
6: No, poslušte, tady přece nemůžete číst.
7: Ne, to se opravdu tady nedá, tady no, je tak špatně vidět, já to ale zkusím tamhle.
6: Ne, no tak jak si se to přece nehodí.
7: Že z toho nic nemáte, víte. Ale... A oni taky ne, tak já budu číst na hlas. Odposlechnu to. Podívej se, Ivanko, tamhle to auto, to je bourák. Asi 4letá Ivanka s údivem. On se naboural. 50 korun posíláme ani krátké spodolí.
6: Nechtěl byste toho nechat.
7: Tak já najdu něco veselějšího. Malé historky Jiřiny Bohdalovy.
6: No to už vůbec ne.
7: To jste neměla dělat, kolegyně. Víte, jak je důležité se zasmát? Psychologové nedávno vypočítali, že každým zasmáním si prodloužíte život, hádejte okolik, o 3 minuty.
6: No tak to není zrovna moc.
7: No nemyslete si, když se budete smát 30 let, 10krát denně, tak to hodí přes půl roku. To uvidíte 2 televizní seriály navíc.
6: No jo, ale zasmějte se 10krát denně.
7: To není problém. Ovšem musíte se smát všemu, rozumíte? To vám třeba uteče mlíko a řeknete mlíko, mlíko, teď ty daleko neutečeš a už je legrace, jo? Nebo vám příkladně uteče choď.
6: No a já řeknu choti, choti, však ty daleko neutečeš.
7: No, nebo to je trouba, venku prší, on si zapomněl deštník. Nebo tak, rozumíte?
6: No tak při téhle metodě se vám zřejmě Hamlet jeví jako naprostá veselohra.
7: No to bych prosil, ovšem daleko větší psina je Otelo. Na to vůbec nesmím mít, to mě vždycky vyvedou, jak se směju.
6: No to. Já se taky ráda zasmíju, ale přeci jenom něčemu veselýmu.
7: Tak počkejte, tak já vám povím, já znám takovou, přímo takový vtip veselý.
6: No tak.
7: Jak se potkají 2 sousedky na návsi a ta jedna povídá ty druhý, poslouchejte paní, jak je to možný, včera jak byl ten šílený vítr, vám šel z komína úplně rovnej kous, jo? A ta první paní, to je děsně veselý, ta první povídá, on manžel se na mých nakluka a spálil mu pravítko. Koukám, že ale vy si tedy smíchem moc ten život neprodloužíte. To taková paní Lítalová od nás domů, ta tady bude do 100, ta se chechtá, kudy chodí.
6: Která paní Lítalová?
7: No to je jedna paní od nás domů, nějaká jedno, Lítalová. To vám tuhle potkal jejího muže, nějakýho Lítala, Doubek, to je taky od nás domů, důvěrník domovní. A ten prejv mu povídal, poslouchejte, pane Lítal, ta vaše paní, to je takovej smíšek. Já jí tuhle vyprávěl anekdotu a ona se tak smála, že spadla z postele.
6: Některým lidem stačí málo, že jo? Já znám rodinu, kde si den co den vypravujou ty též vtipy. Aby se nezdržovali, tak si je očíslovali.
7: Jo, takže tatínek řekne 8:30 a všichni se zej smíchy, jo?
6: No vy mi to nevěříte, ale já jsem to tam zažila. Tuhle kluk z čista jasna povídá 18 a otec mu vrazil strašnou facku. A povídá, kolikrát ti budu opakovat, že před dámou se říkají jenom slušný vtipy.
7: Ale oni dobře dělají v té rodině, protože veselá mysl, to právě jsem vám chtěl říct, je půl zdraví. A nejlíp, vůbec nejlíp je na tom ten, kdo se dovede zasmát i vlastnímu trablu, vlastní smůle, rozumíš?
6: Třeba jako vy.
7: Jako já, no jistě.
6: Teda v tom případě bych pro vás něco měla.
7: No tak jsem s tím, no.
6: Se teda pobavíte, opravdu.
7: No tak honem.
6: Kdybyste tady chvilinku počkal, jo.
7: Jo tak, aha.
6: Se pobavíte.
7: No, teda, no, to jsem zvědav. Já tady počkám. Já tady počkám, jestli dovolíte. No a když už tady tak stojím, tak vám aspoň řeknu, že příští číslo našeho televariete bude vystoupení artistické skupiny z Německé demokratické republiky, 3 Elvo Káris. Já jsem vám chtěl říct ještě jednu takovou žertovnou historku. Ta je taky výborná. Jak si pan Kobliha... Nebo pan Buchta, jestli se vám to...
6: To je jedno, Žemlovka to bude.
7: Tak pan Žemlovka si kupuje auto v autobazáru, jo?
6: Preclík by
7: taky, no, třeba preclík, aby to bylo komičtější. Tak pan Štrůdl si kupuje... Taky dobrý,
6: Vánočka,
7: no,
6: taky dobrý.
7: Si kupuje auto v autobazáru, si vybírá a vedoucí se jmenuje Mazanec. Nebo jak chcete, to je jedno.
6: To je jedno, Rohlík.
7: Rohlík, no.
6: O Žemle by bylo.
7: No, vedoucí, já teď nevím už které, víte. To už je nějak...
6: To je jedno.
7: To máme na Pečíno až do Vánoc. No tak ten vedoucí mu nabízí auto tomu Bandurovi a ten povídá, poslouchejte, pane Dalamánek, to je nějaký velký. No a ten vejpečka povídá, buďte klidnej, ono se srazí. Na co máte ty mušky?
6: Právě na ten vtip, víte.
7: Aha.
6: On je teda starý, rozumíte?
7: Jo. Počkejte, co to děláte?
6: Je dobrý.
7: Ne, moment,
6: ale pořád úspěšnej.
7: Počkejte, nebázněte, nedělejte hluposti. To jste zbáznila, nebo co já?
6: Podívejte se.
7: Ale já nemám...
6: Ono, Ono není problém prodloužit si život smíchem, já víte, ale musíte se holt smát všemu.
7: Já nemám jinou kravatu tady sebou, jak já teď vypadám.
6: Strašně.
7: Co se smějete, proč se smějete, proč?
6: Aby tady byly o 3 minuty díl. Tady,
7: poslouchejte, kolegyně, to já ne... To už tedy, to tedy, promiňte, kolegyně, ale to tedy přestávají meze. Já si jdu stěžovat na vás.
6: Slyšeli jste to? A takovej to býval smíšek.
8: Ach, bože můj, taká je tu zima, nějaká zima.
9: No počkajte, ještě mi budete děkovat, že jsem vám uštrikoval ten kríž na uši.
8: A prečo je taká zima? Veď inokedy nebýva taká zima.
9: To máte svetú pravdu. Napríklad v júli. V júli je teplo. No, aj v máji.
8: Máj, to je vôbec najkrajší mesiac.
9: Máj.
8: Máj. Predstavte si máj.
9: Počkajte.
8: Máte?
9: Má.
8: No. Máj.
9: Máj.
8: A tisíce milencov. V parkoch, na lavičkách, vášnivo diskutujú o slovenskej tanečnej hudbe. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvôli čomu do toho parku prišli.
9: A tá príroda v máji. Slnko, voda,
8: najmä
9: vzduch.
8: Voda. Najmä voda v máji, výborná. Ochutnajte. No.
9: Dovolíte? Vynikajúca. Kde ste ju zohnali?
8: V kúpeľni.
9: Hej?
8: Kúpeľne v máji sú tiež krásne. Boli ste už v máji v kúpeľni?
9: Bohužiaľ, ja sa do kúpeľne dostanem vždy až tesne pred Vianocami. My sme veľmi veľká rodina.
8: No, kúpeľne v máji, to je nádhera. To máte také tie zrkadlá, vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate.
9: Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno. Máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, no. Májové romány plné dobrodružstie. Máj, to sladké slovo máj znie po celom svete.
8: Áno, Angličan šepce svojej milej, máj, beautiful baby.
9: Maďar šepce svojej slečne, žuži, keľ libo máj, poď kočo máj. Máj, to je nádherný mesiac. Nádherný, aj milenci sú voči sebe pozorní. Najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke.
8: Odídu k svojej milej a milá padne ako podťatá.
9: Ale nie, podaktori, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa.
8: Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku.
9: Ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia, oj nie. Sú ľúti vrahovia. To sú súci, junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny.
8: A zatiaľ čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase
9: čo,
8: v dedine
9: kde žijete? Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za noci, za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom.
8: Za tmavej noci veď sa môže pomýliť, nie?
9: Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom?
8: Ale nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak ale... predstavte si Joža, aký by bol prekvapený.
9: Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dcéru.
8: No a keď nemajú dcéru pred domom, maj, čo majú robiť?
9: No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez céry a nasťahujú tam nejakú rodinu s dcérou.
8: To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcérami sa v máji nasťahovali priamo
9: kam?
8: Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcéra by mu dala ej perečko belavé.
9: Ale čo? Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už potom svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič.
8: To treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť.
9: Späť
8: do hor by sme mali ísť na stromy vliezť a znovu tam voľne poskakovať.
9: Čo je,
8: nudím vás, alebo čo vás nudím? Čo zývate?
9: Nie, prepáč, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
8: No tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
9: No počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo? No? Vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptíz?
8: To nie je možné. Ani v Košickej?
9: Nie. Keď nie, tak nie. No, tak
10: no počkajte, no tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť? No, tak ja, pardon.
9: Myslíte my dva, ja, že no, ja mám ploché nohy a nie.
10: No vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu. Ja, alebo nie my, teda nechceme sa vnúcovať.
9: Nie, no, no, my sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči. Sem poď vám sem. Dáme priestor, my vám ho poskytneme. My sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť. No? Ale ja vás upozorním na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok. No? A to nejde len tak.
10: To nejde len
9: vyzliec, to nie je to také nie, jednoduché. To,
10: nie.
9: To už si
10: žiadam.
9: To nie len telo. Nie len telo tu hrá rolu. Nie len telo.
10: Nie, nie len telo. Nie. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
9: Áno, áno.
10: To nie je len tak ruky hore do lugate.
9: Nie, nie.
10: To musíte vidieť aj, čo je za tým.
9: Áno. Má pravdu. Má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hambíme, nužele takto.
10: No tak
9: skúsime.
10: My nie? Len preto, že sme priekopníkmi no. V tomto žánri. Prosím, hudbu.

0: Jaká je ideální partie pro dceru pokřtěného žida? Sympatický křesťanský mladík z dobré židovské rodiny.
1: Drahá, co říkají vaši tomu, že se chceme vzít? Tate zatím nic. A máme čeká, až co řekne on, aby mohla být proti.
0: Tate, já se zamiloval.
1: Do koho?
0: Do Diny Malknechtové.
1: Prosím tě, co z toho?
0: Ona mě má taky ráda. Chceme se vzít.
1: Ale neblázni, co z toho budeš mít?
0: Budu ten nejšťastnější člověk na světě.
1: No dobře, ale já se ptám, co z toho budeš mít?
0: Kantorová dcera se zamilovala a chce se vdát. Kdo je to? Vyslýchá jí otec. Arnošt Kac. A co dělá? Je členem městského divadla.
2: Cože? Ty si chceš vzít herce? Nikdy!
0: Dcera však nedala a prosila tak dlouho, až se otec rozhodl, že se na jejího nápadníka půjde podívat. Po představení říká dceři, myslím, že si ho můžeš vzít. To není žádný herec.
1: Papa, zamiloval jsem se do slečny Levenšvancové. Je okouzlující, leč chudá. No což, kolik má? Teď říkám, že nemá peníze. Počkej, něco snad přece dostane. No vůbec nic. Jak si to představuješ, rozlobil se otec. Že je chudá, prosím. Že nic nedostane, budiš. Ale že nedostane vůbec nic, to už je trochu moc.
0: Milá Rudpinkasová, povídá jasnovidec upírající zrak střídavě do křišťálové koule a na temnobrvou dívku. Čeká vás příjemná budoucnost. Seznámíte se s bohatým pánem, vdáte se a budete mít roztomilé děťátko. Opravdu, raduje se dívka, na mou duši jen musíte dávat pozor, aby to šlo v tom pořadí, jak říkám.
1: Artur Horovic byl úplně slepý, ale miloval ženy bytelné, vnadné, mohutné a tučné. Tak mu jednu takovou sehnali. Hele, Artur, tohle je tvoje nevěsta Róza. Dovolte, ať se podívám, povídá Artur. A počne rukama odhadovat její přednosti. Hmatá kolem pasu, pořád kolem pasu a ještě kolem pasu. A najednou nadšeně zvolá, to je pořád ještě Róza.
0: Já ji vidím. Já vím, že ta dívka, co jsem pro vás konečně našel, není nejhezčí. Vemlouvá se v přízeň svého klienta jeden šatchen. No. To je v podstatě takový kecal z naší slavné národní opery. Ale vezměte to tak. Jako obchodní zástupce jste pořád na cestách. Když ráno vstanete, bude ještě spát. Když se vrátíte, bude už zase spát. Proč by vám mělo záležet na tom, jak vypadá? No... Ale co v sobotu dopoledne, vydechne mladý muž nešťastně.
1: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šatchen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
0: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc, nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí Šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvral takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká našince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.

Je to už hezkých pár let, co jsem v České televizi ukončil cyklus Na kus řeči. Tehdy jsem se domníval, že těch 25 setkání s neobyčejnými lidmi je tak akorát. No a vidíte, uplynul nějaký čas a jsem tu s trumfy. Ano, se skutečnými trumfy naší současnosti. Bylo by na škodu se s nimi nesetkat.

0: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za to krásné uvítání. Vítám vás tady v divadle U22 v Uhříněvsi a pochopitelně i vás doma u televizních obrazovek. Dnešní večer bude věnován trumfům, kteří z Moravy úspěšně zaútočili na Prahu. Ano, není nás málo, kteří jsme z Moravy přišli sem do Prahy. A troufám si tvrdit, že kdyby v Národním divadle odmítli ti, kteří dosud měli nebo mají něco společného s Moravou hrát, tak první scéna má problém s repertoárem. Ostatně mý dnešní hosté, dnešní trumfy, budou toho dokladem. A tak mi dovolte, abych vám je představil. Vynikající český herec, pan Radoslav Brzobohatý. Velí jste, Radečku. Ten druhý trumf bych mohl téměř vytáhnout z rukávu, neboť ho velmi důvěrně znám. Skvělý mim, herec, klaun, básník, poeta života, vynikající kamarád, dlouholetý kolega, Bolek Polívka. Ahoj. A víte, pan domácí má starost, aby měl větší potlesk než Radek. Zatím se to daří. Říkal jsem si a napadlo mě, že tuhle tu výhradně pánskou společnost by taky mohl někdo zdobit. A tak jsem si dovolil pozvat jedno zdobítko, které s Moravou má taky leco společného. Co? To se v průběhu večera dozvíme. Výborná, mladá, talentovaná herečka, zpěvačka Jitka Čvančarová. No, myslím, že to je nádherný pohled, vy dva vedle sebe.
1: Krásně, na ní.
0: Tatínek s dcerou. Já tedy jsem řekl, že...
1: Tam to jde už do vnučky.
0: No tak, malinko, to jsem si přímo netroufl. Já jsem řekl na začátku, že...
1: Tam to jde už do vnučky.
0: Malinko, to jsem si přímo netroufl. Já jsem řekl...

0: Jsme se vrátili do toho Valmezu, na Valachy.
1: Valašské Meziříčí.
0: Valašské Meziříčí.
1: Já musím furt překládat.
0: No, já to vlastně říkám Bolkovi tady.
1: No, jasně, ty to říkáš Bolkovi, o Bolkovi to všichni vědí, že je Valašský král, no, že se narodil ve Vidovicích. No,
0: já jsem Valašský prezident.
1: No, to vím, Valašský prezident, Valašský král, dneska jsme v nejvyšší společnosti.
2: Původně začínal, Radek původně začínal jako ministr financí.
0: Financí.
2: A to jenom kvůli jménu.
0: Ano.
1: Dotáhl to až na prezidenta. Jenom takovou odbočku, jak spolu vycházíte takhle jako...
2: My skvěle, my se máme navzájem pod kontrolou.
1: Kdo víc?
2: No tak, rozumíš, ten prezident důležitý, to je ta výkonná moc, že? A já jsem takový ten houhe, ta noblesa, to, co tomu dává, jak si naznačil tu poezii vlastně. Tomu vládnutí našemu, víš?
1: Radku, pokračuj dál, no. Tak dostali jste se do toho Valašského Meziříčí.
0: No.
1: No a tam už začala celá Valašská eskapáda.
0: A tam jsem poznal fantastický lidi. Já to nebudu takhle moc vychvalovat, páč. Zase by si říkal, že v Třebíču je to lepší.
1: Ale neříkal, ale vy Valaši se rádi chválíte.
0: Co?
2: Vévoda, ty
1: jsi horác.
2: Ty jsi horácký vévoda.
1: Ne, já jsem horácký kníže.
2: Já jsem se stal králem a on se hned stal knížetem, pan donutil. Já jsem říkal, jej.
1: Dneska je tady šlechta.
2: To už se bojím se koupit si brusle, aby si do ně nezlomil nohu.
3: Já žádnou funkci nemám teda ještě.
1: K tobě se dostaneme, miláčku, neboj se.
3: Volečku.
1: Ty zatím zdob.
3: Mám zaujmout něco, jak
1: no, každou chvilku
3: já přehoď. Já mačím a zdobím.
1: Každou chvilku přehoď trošku
2: přes nožku. Na to, že sedí, má docela vysoké podpatky, že?
1: Každou chvilku přehoď nožku přes nožku a zdob. Dívej se do lidí, usmívej se a budou s tebe mít krásný pocit. Za chvilku se tě budeme ptát taky. Až nám to dopoví Radek, pač
0: začnu. No dopovím, ale pořád to je ode mě.
3: Nejdu.
0: Jo?
3: Já se
0: no takhle, no.
1: A teď už to vůbec nedopovíš, no.
0: O čem jsme tam mluvili?
1: No vidíš to.
0: Tak jsem tam poznal prostě vynikající lidi, hlavně hodně muzikantů, páč z Valachů, tam všichni na něco hrajem. Na rozdíl od Třebíča.
1: No jestli si myslíš, že se budeš do mě pořád takhle navážet, jo? Já ti to raz, dva
0: vrátím. Ne, já to říkám, jako, že to je jako...
1: Já vím, že jsi vystupoval v různých orchestrech už na střední škole. Na co zhrál?
0: Já jsem hrál na housle, na basu, na kytaru, na trubku.
1: No to je slušný repertoár. To zas my, ty taky...
2: Já jsem skvělý fujerista.
1: Dobře, takže... Teď jsme se dozvěděli vlastně genezi vzniku valašské rodiny Radka Brzobohatého, ale o Bolkově to všeobecně známo, no tak tam je jasno, že jo, Vizovice, Valašský král. A teď se dostáváme k tobě, Jituško. Tak já jsem říkal, že máš s Moravou taky něco společného, to něco je Janáčkova akademie muzických umění, což je naše společná alma mater, Bolek, já a ty jsme tam studovali, ty o mnoho let později a to je snad zřejmé už z toho, co jsme řekli na začátku. Nicméně narodila ses, řeknu to správně, na Mělníku. Je to tak?
3: Je to tak.
1: Ano. A jak tě napadlo jít studovat Janáčkovu akademii muzických umění do Brna?
3: Já jsem chtěla pořád zpívat spíš. A to herectví bylo tak jako bokem, to šlo ruku v ruce s muzikálovým herectvím, které je možné studovat jenom na JAMU, vysokoškolsky. Takže jsem šla na JAMU, tak to bylo jako, to herectví bylo takové spíš podružné k tomu zpívání.
2: Za hudbou.
3: Jituška
2: s náma hraje ve dvou hrách, minus dva s Hlasicou hrajeme a potom garderobě a Jituška s chodou okolností tam hostuje a musím to říct, jak jsme stáli s Hlasicou v portále a Jituška tam s Martinem Hofmanem něco zkoušela a Hlasica říká, jaké by som mal o 20 rokov menej. A já vedle něj říkám, já o 10.
1: Každopádně si vychválila JAMU a já jsem rád, abych všem posluchačům DAMU, kteří studovali společně s námi, rád zkázal, že tady mají jasný důkaz toho, jaký JAMU má zvuk. Prostě JAMU měla zvuk, tam byli vynikající pedagogové, byla to opravdu velmi proslulá škola, velmi rádi na ní vzpomínáme, strávili jsme tam nakonec čtyřletý mejdan, co si budeme nalhávat.
2: Jo, my jsme jako, když už jsme se dostali do těch vyšších ročníků, tak už jsme používali ty nižší ročníky, jenom asi narážíš na tohle, tak oni nám jenom sloužili. To byli naše číšníci a slouhové.
1: Na to si nepamatuju.
2: Teď se slečna dívá, jak je to možný, pan donutil, že by sloužil.
1: Slečna se dívá právě, víte, pan že... donutil nesloužil.
2: Pan donutil nesloužil.
1: Já jsem měl, vidíš, já jsem měl...

0: Měli, tak by ty ženy stačilo jenom luskat.
1: Já totiž musím
0: víno,
1: říct, já
0: pivo.
1: Jsem měl jednu nevýhodu. Já jsem na rozdíl od nich, kteří bydleli na koleji, bydlel doma, protože jsem v Brně tehdy měl rodiče a bydlel jsem doma. Čili já
0: ano,
1: jsem
0: on spoustu, sloužit docházel.
1: Já jsem v podstatě měl nevýhodu ohromnou.
0: Já, když jsem přišel poprvé na jamu, napřed byly ty zkoušky a pak jsem přišel, to bylo v září, ten najednou ta budova voněla tím, tou budoucnosti a najednou vidím jedna dívka tady cucflek, druhá dívka také cucflek. Říkám, no tady se bude žít. A pak jsem zjistil, že to jsou houslistky. Mají to od hously tady takhle.
1: Oni se nás půjčovali do té Mahenovičí Nory, která tenkrát byla velmi slavná. Dneska je to Národní divadlo Brno. Tehdy to byla pouze Mahenova činohra a nás si tam půjčovali jako studenti, aby jsme si hráli. Najednou přišla paní a řekla, donutil do Mahenky. Tam tenkrát byl ten slavný herec pan Šlégr, František. Pamatuješ si ještě na něj? To byl tvůj ročník, myslím, víc. No. František Šlégr, no, tak ten už samozřejmě tehdy měl problémy s pamětí i se sluchem, že jo, tak ten jako když hrál, tak potřeboval tu nápovědu, ta nápověda tam seděla v tom portále a on přišel do prostřed jeviště a udělal nahoď. Ona z toho portálu mu hodila kus matčiny minulosti. Nahoď. Kus matčiny minulosti.
2: Kus matčině času dosti.
3: Když jsi vzpomněl tu napovědku, víš? Tak to jsem hrál na Vinohradech Fausta. A tam jsem měl takový obrovský krásný monolog. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v potu mučit. Mám-li co nevím jiné učit.
1: To je pavu.
3: To napsal Goethe, víš?
0: Goethe se dobře pamatuje.
3: No. No a teď byla nějaká repríza, nevím kolikátá. A teď jsem začal jako říkat, aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v moči pučit. Tak jsem zarazil. A blbou se to vzal znovu. To jsem neměl dělat, pas, to se nedělá. Ale vzal jsem to znovu a povím, aby mi duchu poselství zjavilo mnoha tajemství, bych nemusel se v puči močit. To bylo ještě horší teda, ale hlavně jsem zapomněl další verše. Tak jdu právě k ty nápovědce, to byla strašně fajn a vynikající. Tak jsem došel jako... aby mě řekla dál a ona rozesmátá na mě kouká pá. Radošku, pokračuj, je to strašná stranda.
0: Já řekl si pečou.
1: No?
0: My jsme zkoušeli s Jirkou Pechou čekání na Godota, byli jsme angažováni v městském divadle a to je složitá hra. No ta nápověda nás říká, napovídáme, vzduch je plný našich výkřiků. A my stojíme s Petrou. Vzduch je plný našich výkřiků. Už byla čurda. Vzduch je plný našich výkřiků. Já říkám, já vím, my ti rozumíme. A kdo to říká?
4: Divadlo Brno, to je mateřské a tam je jedna vynikající nápovědka, úžasná, jo. Úžasná bytost, která strašně fandí těm hercům. Komedie, konverzačka, takže rychlé repliky, musí to všechno navazovat, tempo a teď to graduje. A moje úžasná kolegyně, pilíř českého herství, Zdena Herfortová, měla malinké okénko a tak na tu paní nápovědku, tak jako v té improvizaci ještě se snažila to zachránit a tak pořád jako na ní koukala a ona jenom z toho portálu tam ukazovala.
1: My máme taky v Národním divadle, pochopitelně tam nápovědka sedí v tom portále, já ji teda neslyším. Jednou jsem ji potřeboval, to bylo v Shakespeareovi, kde jsem hrál Šaška a byla to hra Jak se vám líbí a mě to trošku vypadlo a tak jsem na ní do toho portálu dělal takhle, jo? Což jsem si myslel, že stačí. Ona mě taky zdravila. A já jsem si nevěděl rady, jak dál, tak jsem jako Šašek, až ten Šašek v tom Shakespeareovi přece jenom má pouvoir kletřimus, tak říkám, já vám něco řeknu, k těm divákům jsem se otočil. Tadyhle v lese, v ardenském lese, sedí baba. Ta vám má pomoct, když jste v nouzi. Tadle ta tam sedí a neřekne nic. No. To není všechno, pač já jsem říkal, já vám ji ukážu. A takhle jsem ji vzal a přivedl jsem ji tam. Ona tam stála, takhle čuměla, že jo. Od té doby, když se blížím k tomu portálu, zahazuje texty a prchá pryč. Ale opravdu s nápovědkama je legrace. Já vím, že mě třeba Eva Urbanová, která zpívala jednu árii v italské opeře, velmi těžkou, že jo, pak už nevěděla, tak už zpívala jenom jste fjern, že kratěmenem, trantarističitim, tebinte, odrenste, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente, džente. A ona na ní řvala, paní Urbanová, skvěle, naprosto skvěle, nenapověděla ani ně, prostě. Ale ti zpěváci to mají jednodušší, pač ti, když si nevzpomenou, že jo, no tak můžou dělat čente, čente, čente, čente. Zkus to udělat v činohře, že jo, to je konec. Uděláš dvakrát čente, čente a mají tě za blba, že jo, to prostě, to už dál
3: no,
1: nejde.
3: No počkej, to zase ne vždycky je to pravda. Já jsem čeště jako študák, jak jsem startoval v tom Národním divadle, tak jsme hráli takovou nějakou hru, to byl 51. rok, i přišel ta Štěpa s Jirkou Plachým a oni předtím hráli karty a přitom chlastali. A je přišli a... Měli 4 potlesky na otevřené scéně.
1: Neber si to jako mustr.
2: Co?
1: Tohle to, co říká.
2: Ne.
1: To v žádném případě herec má být střízlivý.
2: No ježišmar.
1: Nemůže hrát vůbec
2: pod vlivem. No můžeš hrát jako střízlivý, opilého zahraje.
1: Ano.
2: Ale opilý střízlivýho těžko.
1: Mimochodem, taky si na to velmi dobře pamatuju, když jsme na tom provázku hráli takovou hru, která se jmenovala Kvadratura kruhu, kde opět zmiňovaný Jiří Pecha se zde přítomným Bolkem Polívkou vedli krásné dialogy a já jsem se tam občas objevil. A objevil jsem se tam v momentě, kdy jste mě nalili vodku. A ta vodka do mě padne na ex, že jo? No, oni mi tam nalili slivovici. Já jsem to do sebe kopnul, já jsem nemohl vůbec dejchat. Já jsem dělal... Tak to nezahrajete vůbec. V ten moment, kdy prostě vám někdo nečekaně naleje alkohol, tak to je opravdu velká zrada. Velmi jsem na vás tenkrát byl naštvaný a myslím si, že jsem ti to dokonce tenkrát i nějak vrátil, ale už si nepamatuju, jak mám pocit, že ti přibyl bačkory k podlaze nebo něco takového. Ale jako jo, já na tohleto období strašně rád vzpomínám, protože ten provázek v té rané období, a to je Jitko období, kdy my jsme začali jezdit do světa a ty ses narodila. Jo, čili takový je mezi náma rozdíl.
4: Proto já celou dobu mlčím, pánové, bavte se, pozor, zdobím, přehazuji nožku.
1: No. Myslím, že toto přehození se obzvlášť povedlo.
2: Já s těma nohama, to pamatuju, my jsme hrávali spolu hokej a hrávali jsme spolu taky fotbal. Mirek je výborný fotbalista, už horší hokejista.
1: Když
2: jsme měli náš útok, Peca donutil Polívka, tak jsme si vzali černý brejle a hráli jsme s bílýma holema.
1: To byl velmi památný zápas herci z Prahy, herci z Brna. Mě osobně hlídal Jirka Hrzán, ležel na mě. To bylo velký vysvobození, protože já opravdu bruslit neumím, ani lyžovat, to jsem se nikdy nenaučil. A tehdy Franta Kocourek byl v brance, chytal
2: no, jenom... A za ně chytal Růžička,
1: no, a chytal puky do sukně jenom, jo. Byl oblečený za tetinu a chytal ty puky do sukně, jo. A my jsme tam měli jednoho hráče, a tehdy Láďa Smoljak, který hrál za Prahu, tak přijel k naší střídačce a řekl, jestli hráč s číslem 26 ještě jednou tak prudce vystřelí, tak se okamžitě odebereme do Prahy. A ten hráč číslo 26, to byl Bob Friedl, zpěvák, mnozí si pamatují, který trénoval s brněnskou Kometou a chtěl vyhrát. Takže v zápětí opět prudce vystřelil, přijel Láďa Smoljak a řekl jenom, my jsme vás varovali. jsi nestěžovala, Jitko, že se ti nevěnujeme, my
4: jsme
1: se
4: ti
1: hned teď budeme věnovat. Prosím tě, ty jsi po škole nastoupila do, tehdy se to už jmenovalo Městské divadlo?
4: Městské divadlo Brno.
1: Městské divadlo. Za nás to byly...
4: Bratří
1: Mrštíkové. Že jo? Divadlo Bratří Mrštíkové. My jsme tam chodívali se smát těm hercům a řvali jsme na ně, lepíte si fousy. Dneska si je lepím taky. No, ale v tomto divadle si ty hned od začátku začala zářit ve velkých muzikálových rolích. Aspoň tři jmenuji, které to byly. Ty jsi byla vždycky skoro nominovaná Natálií. To není žádná legrace.
4: Já jsem nějak záhadně, mě si pan ředitel Stanislav Moša tak jako vyhlédl na té jamu, vlastně od druhého ročníku jsem tam začala hostovat a ve druhém, ve čtvrtém.
3: No řekni, no. Jo, tak ne, ne, nebudu.
4: To se samozřejmě zajímá nové studenty a tak ty talenty z jamu hned jako stahuje. Tak si mě nějak vyhlédl, někdo řekl, že Čvančarová jako dobrý.
1: Zajímavý, že jiný si nevšiml, že jo? A byly taky talenty, no dobře, no.
4: Tak se šel na Čvančarovou podívat a od čtvrtého ročníku jsem byla v angažmá a byla jsem přijímaná tak jako královsky, no, k roli My Fair Lady, v roli Lízy, no. Tak pak následovaly různé věci, Marie Stuartovna, Schillerova, činohry velký, tak já jsem měla docela takovou, jako dostala jsem drezuru závodního koně, myslím, u Mrštíků. V Městském divadle. Myslím, že lepší školu bych jako nikde nedostala, nebo jsem hrozně ráda za tu školu tam.
1: My na Brno vzpomínáme, já teda ani taky nespomínám jen tak pasivně, protože tam jezdím za maminkou, za sestrou, za kamarádama a jsem tam každou chvilku a Brno ve mně taky zanechává jen ty nejpříjemnější vzpomínky. Asi.
2: No je tam to napětí, je mezi Brnem a Prahou, je. Tam, tak no, moje Marcelka, ona je ze své Myslic, Praha východ. A jeden můj kamarád, on říká, ty jsi Marcelo? A Marcel říká, já jsem z Praha východ. No tak to si Morava západ. Takže o tom Brno, byli zimně, mě říká, pochopil jsem Brno. Hledali jsme tě tady s Honzou Kratochvílem. A teď jsme potkali nějakého Brňáka a říkám, prosím vás, kde je tady náměstí Družby národů? A ten Brňák říká, koho tam hledáte? On říká, jdeme za Bolkem Polívkou. A co mu chcete?
1: Tak já si myslím, že doba nazrála, abych vám představil ještě jednoho hosta, který s Moravou má velmi, velmi společného. Já ještě jich pár
2: mě čekají chlapi ve vinotéce, čověče.
1: Ve vinotéce.
2: Ty tady máš ještě hosta.
1: Ty děláš umění, tak nemyslí na vinotéku, prosím tě. Teď,
2: a proč myslíš, že to dělám?
1: No proto, abych mohl...
2: Aby si mohl koupit dobré víno, no.
1: Tak si ho koupíš o něco později, pač, teď přijde zajímavý host. Zajímavý host, který pochází z Třince zase, pro změnu, víš, ne tam od nás, ale z Třince, tam, co se říká, bo kura není čas, že jo, tak... Teď přijde...
2: Tak jenom ty dva ve vlaku. Teď přijde... Vy jedete do Prahy a co vás tam táhne? Lokomotiva, ty piči.

Francie. A dlouhé Franty před apatikou. Já a ty kouříme u Slávy dál, pak po nábřeží elektrikou.

skočila, co nejde rozumem, musí jít silou. Kam pak se mrška skryla? Zápisy vznešených dialogů, citáty velkých mužů i žen, kouřové signály úst demagogů. Jste domov můj, má rozkvetlá zem.

0: Radku, ty jsi natočil celou řadu filmů, televizních inscenací, nemluvě ani o rozhlasových inscenacích, o dabingu a tak dál. Máš určitě takové své favority, na které rád vzpomínáš. Které to jsou?
1: To, co já beru a co zůstane zřejmě se mnou až do konce života, to je Atentát, Ucho a to třetí nevím.
0: Radku, to přece všichni dobří rodáci, ne?
1: Aha, všichni dobří rodáci. No, to jsem právě chtěl gulit. Jako.
0: Měl jsi to krásně připravený, aby my jsme to řekli, protože to je jasný. No, tak jako...
1: Ne, rodáci, to je celý původ toho příběhu, je skutečný a je z Valašska. A točil to Vojta Jasný, který je taky z Valmezu. A vybral si mě v podstatě, když ještě já... jsem natočil jenom asi 2 nebo 3 filmy a potkali jsme se na Barandově a my jsme spolu mluvili pouze valašsky s Vojtou. A pán Radušu, tož Asati to objeví v Ksichtu, tož mám pro tebe scénář. No a pak jsme se potkali za 2 roky a pán Radušu, tož ještě to ve Ksichtu nemáš. No a pak v roce 67 přišel za mnou, pán na mě kouká, pán, tož už to v Ksichtu máš, Radušu, tož jdeme na to. No a začali jsme točit Rodáky, no.
0: Bylo by bývalo hezky, kdyby řekl, už to v ksichtu máš, Radušu, ale ještě nemám ten scénář. Prosím tě, Bolku, a ty co?
2: Jsem toho taky dost natočil na svůj věk.
0: To my víme.
2: No, tak určitě Zapomenuté světlo, nebo ten, nebo Pupendo, nebo takový, nebo Spolu to dědictví, tak doufám, teď můžeš, vidíš, máš příležitost veřejně slíbit, že si zahraješ dědictví po 20 tomu, letech.
0: Já se tě ptám teď na
2: film. Už máš na to ksicht.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu dědictví. To je dost nevyřešená problematika. Ale tak zapomněl jsi ještě minimálně...
2: No jo, já nechci jmenovat všechny filmy, které se mě povedly, že?
0: No tak ještě jeden máš.
3: Kurva, už je guten Tag.
0: No ne, to no, teď
2: říkal. To
0: říkám.
2: To já tomu říkám dědictví, já nerad říkám ty vulgární výrazy.
0: Přitom si na tom tak lpěl, aby se to tak jmenovalo.
2: No protože jsem si představoval tu hlasatelku, no. Která řekla, máš dědí, diváci, už víš, že už se to blíží. Ve 20 hodin. Film Věry Chytilové, to si jak tak ještě dobře říká. Dědictví a ne... Kurva, já to neřekl.
0: A stejně to kamuflovali. Stejně to kamuflovali. Já si pamatuju tu babu na té premiéře, jak to uváděla. Říká, dámy a pánové, teď uvidíte premiéru nového českého filmu Věry Chytilové dědictví, ale možná, že tak. Ještě nechtěla to dát, že jo, na plnou hubu. No, dobře, no, tak ty jsi to zmínil, tak já jsem do toho nechtěl vrtat, ale neustále se někdo ptá, kdy už to bude, jestli je to pravda, jestli píšeš dvojku, jestli bude dvojka, kdy se to bude točit a tak dále. A já říkám, ptejte se pana Polívky, já s tím nemám nic společného, on je autor, on to píše, jestli to píše, nevím.
2: No jo, je to,
0: teď to můžeš říct?
2: Krásně, no tak je to, no, příští jaro by to mělo být, jako začít... Točit, by se to mělo začít točit příští jaro, příští jaro.
0: To nemůžu
2: jaro.
0: Zrovna, no.
2: Jak dneska už se to dá dělat jako jinak. A to je taková pikantery, že jak no, Dáša Havlová, že volala naší Marcelce, že bys to nějak nechtěla dělat, že už to je mimo její, že hraje přece jenom, no hraje už ty královny a tak dále. Ty najednou tu vlastičku a... Já jsem to vyřešil velice rychle, elegantně, takže to začne jejím pohřbem. No a tam se všichni sejdou, že jo, co tam byli před těmi 20 lety, kdo žijí, tak se tam sejdou, no. Ale ona totiž ještě, jak to musím...
0: Já tě rád postoukal, nebo
2: to jenom jsem... Dáště si říkám, vem to, ještě nečetla scénář, tak ona to doufám, že nakonec bude hrát, ale ona bude hrát svého ducha. Ona se mě bude tomu Bohušovi zjevovat, zrovna v okamžici, kdy on to není potřebuje. Umíme si, pánové, ty okamžiky představit.
3: Protože
2: on je bohatý,
3: bude oblečená.
2: Co, ona oblečená, jo, ale on ne.
0: A
2: Ale ne, a potom jako má ten bohužel právo na tu příšernou větu, kolikrát je to horší, než když žila. Víš? No a budeš tam hrát teda, jo?
0: Nebo no, no tak nevím ještě, no.
2: Oni tady jsou lidi, no, tak moc lidí tady, viď? Nechceš to takhle lehkomyslně slíbit.
0: Nevím, že tady mám, to bude to závazné a...
2: No právě, závazně.
0: Třeba si přištu a bude to blbé. Já se na to těším, Bolku, já se na to moc těším. To víš, jako spolu, když máme tu možnost, když si vzpomeň na ty pelíšky. Já nezapomenu na tu...
2: No pelíšky, na ty jsem zapomněl.
0: Kdybych ti to ty kmete o dva roky starší neustále takhle nenahazoval, jak ta nápovědka, tak
2: to musíš dělat jinak, to musíš no, jako pelíšky.
0: Ale jako pelíšky, no, jako nezapomenu na to, to bylo nádherný prostě, co tam jsme se navyváděli, zaskopičili.
2: No právě, a, on je ten hřebek dobrý, že nechá nás jako no, si to vytvářet, si to situace obohacovat a tak.
0: A teď to bylo krásně, jak ta Stelinka Zázvorková vzpomínala vždycky na to, na těch besedách, říkala, to bylo vám neuvěřitelné, pan režisér Hřebek vyhlásil pauzu a pánově Donutil s Polívkou zrovna točili tu scénu, jak pan Donutil sedí panu Polívkovi za krkem a maluje tam toho medvěda Kodiaka. A oni byli natolik ukázněni, že v této pozici odešli na oběd. Moc rád na tohleto natáčení vzpomínám, protože to bylo takový zvláštní. Tam si lidi, herci, partneři sobě darovali vlastní zážitky. Si vzpomeň na to, jako když jsme točili třeba tu scénu, kdy Stella Zázvorková nás volá, že jo, to je Bolkův zážitek. Bolek se svýma ochotníkama byl Hronově.
2: Hronově,
0: na, Hronově no. Tam se seznámili prostě s ruskou skupinou divadelní, trošku se spumprdlikovali. On říká, až přijedete do Vizovi, stavte se, zazvoňte, já vám dám slivovici. No a druhý den...
2: Je to u nás přespat,
0: no, přespat. Druhý den vyspával Kocovin, maminko, budí, Bolino, vstávaj, jsou tady Rusáci. Bolek říká, mamo, ať kurva chvíli počkaju. A to byl 21. srpen 1968.
2: Nebo... Žádní ochotníci to nebyli teda.
0: Nebo když jsme byli s provázkem na zájezdu v Estonsku, tak jsme hledali divadelní budovu a ten náš tlumočník, Bristlík, víš, pamatuješ na něho?
2: Bristl.
0: A tak František, tak se ptal tam nějakého dětka estonského, co šel z holí. Izvini, tovaryš, kde jsi z teatr? A to teatr už nebylo slyšet, pak ten dědek ho zalazil holí do země. Takže nechtěl slyšet tu ruštinu, jo? Tak jsme si na to vzpomněli, jsme točili tu scénu a Jirka konečil po chodbě a ten Dušek se ho ptá, hledáš něco, soudruhu? A ve scénáři bylo, hledám třetí B, ale nějak se tu nemohu zorientovat. Říkám, zkusme tuhle tu verzi s tou holí. No tak se natočili dvě, že jo, Dušek dostal holí, prostě Jirka ho srazil a bylo vymalováno. No? A scéna je to památná.
2: Ale Dušek byl tak zaskočen, že okamžitě vstal a šel dál.
0: No to mě trošku vykrádlo z toho dědictví, když jsem padal u toho auta, že jo,
2: to... To bylo zase, to musím říct jako mistrovství tvoje, jakože tam opravdu, když tam je prostě scéna, vychází z auta, tady pan doktor a uklouzl tam jako náhodou. A bylo to dobrý, ale ještě se to netočilo, tak Věra mu říká, tak to by to bylo krásný, zkus to ještě jenom pětkrát to zopakoval, bez problémů. Vždycky to bylo autentické, vždycky to bylo uvěřitelné. Nevím, jestli to jeti je první nebo poslední, vždycky to bylo...
0: Páté, tak... to já vím
2: přesně. No že jo, no, tak vidíš, tak to poslední.
0: Páté jeti, ale to vzniklo tak, že já jsem měl boty, které byly koženy a měly koženou podrážku a napršelo. Já jsem vystoupil z toho auta, chtěl jsem tak snaživě k té brance, já jsem podklouzl a šel jsem na čuňu. A v ten moment ta Chytilová zařvala, to je přesně ono, takhle bych si to... A já jsem rychle vstál a pokračoval jsem dál, že jo. A já, tak jsem to pětkrát opakoval, no a ona si to vychutnávala. Ještě to není ona. Ještě, no, až na popáté. Teď je to ona.
2: My pořád jsme hledali nějakou paní, která by hrála. Nakonec to byla v místní školnice paní Pantučková v tom svým domku tam a tak dále. A teď ta najednou. Paní Pantučková, 83 roku.
4: Paní režisérko, na mě neřvěte. Já mám 83 roku, já to nemám zapotřebí.
2: A Věra se stáhla jako. A jenom si na ně někdo dovolil. A za týden paní Matočko říká,
4: ale ať ona si zařve.
2: Já už jsem to pochopil a ona je blázen.
0: Já jsem si úplně vzpomněl, Bolku, jak jsme kdysi na tom našem milovaném provázku hráli takové inscenace, jako byl Don Quixote. Bolek hrál Dona Quixota, já jsem hrál Sancho Panzu. Hráli jsme to venku, na nádvoří. Kolikrát jsme ani nehráli.
2: Taky to bylo krásné, smudeš už, Maria. Jak Peco, my jsme měli s Pecou, tam jsme měli souboj a rytíř Don Quixote, on Sancho Panza. A Peca hrál rytíře lesu a tam jsme měli souboj spolu a měli jsme takové dlouhé tyče, batony a měli jsme nacvičenou tu sestavu celou a najednou Peca něco zapomněl a teď mu to skončilo tady.
0: A no na, níž trochu.
2: No jako tady no prostě v rozkroku, ale no. No a teď jdeme na tu pauzu. To se šlo takovou chodbou, že jsme hráli venku v domě pánů z Kunštátu a taková renesanční prostě nádvoří a tak tam jdeme a Peca, ty jsi vůl. Říkám, co je, Jirko? No dívej se, jaké mám kule. A já říkám, já nevím, jaký jsi měl předtím, mě to nezajímá. A teď opravdu najednou bledl a ono se mu opravdu, ta krev se mu hrnula do pytle, do...
0: Tak nebuď až tak zase
2: úplně.
0: Peca se zvětšil, no.
2: No zvětšila se, napřed byl barán, tak začal být bíkem a už za chvilku už byl sloní samec a doktora, my jsme volili doktora, teď přijeli dvě doktorky, lékařky, jedna byla mladší a druhá starší, my to byli úplně bledy, protože ta krev mu šla z hlavy do... Tam tady ležel a... Ty starší paní a mladší paní, takový lékařky dvě, a Peca říkal, tu starou pošlete pryč. A ještě si zachoval takový hrdinský.
0: To byl zrovna v té fázi toho býka, jo, ještě. No, pak si, jak se dostával do slodího samce, už i do starou.
2: To bude Toro.
0: Já jenom to dopovím, on ještě jeho Franta Kocourek chodil potom navštěvovat do nemocnice, kde on s tím ležel, a jak končili ty Pecovi nohy, tak on ho u těch špiček hladil, říkal, už to máš lepší. Tak jsme tam měli ještě Pavlíka Zednička, neboli Čmaňu, který tam měl menší roli takovou. A to by začínal tehdy. Kluk, spolužák můj milý. A on zase byl pověřen režisérem Pospíšilem, aby když Sancho Panza pojí hodně bobů, vytvářel zvukovou kulisu. Takže on byl zastrčený, nebylo ho vidět a neustále na ruku dělal... A já jsem musel dělat. To dělal kolikrát 25 minut třeba. Určitě jste i vy měli takovéhle krásné baladické tóny ve svých představeních.
1: Jo, když mluvíš o tom tónu, právě který si takhle dělal, tak to mě připomnělo, my jsme před lety dělali s Bolkem jedno takové krásné představení, které se jmenoval Klaun. On dělal mladýho klauna, já jsem dělal starýho klauna, ale jsem co mohl jinýho, že jo. A tam jsem hrál na trubku. Když člověk začne hrát, tak musí mít vlhký rty, aby na ten nátisk prostě jako tam byl. No a jak jsem byl nervózní, tak jsem měl suchý rty úplně. No a tak jsem jako slez tyhle jako na pódium, Bolek tam něco jako říkal, a já jsem jako začal hrát, odpovídal jsem mu jako trubkou. A teď jsem jako dal, a já to cítil, že tam mám suchý rty, že prostě, já sám měl takovou písničku, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, že
0: jo? To hezká písnička.
1: No. No a zkus to hrát na trubku.
0: No ještě, že? Kouš vůbec.
1: No a teď na dobro. Kouknu na Bolka. A byl jak takhle stál proti mě, pa... Brrr.
0: Máš taky nějakou takovou vzpomínku?
5: Já se teprve užiju, já si zažívám teda velkou legraci, když hrajeme dvě představení s Bolečkem a s Milanem Lasicou. A to je velká legrace. To vlastně člověk neví, jako kdy má přijít, kdy kluci, jim říkám kluci, kdy kluci dokončí svoji myšlenku. Když to pokaždé jinak, tak člověk stojí za těma dveřma, teď má jít na narážku a teď ona je pokaždý trošku jiná. Jo? Tam se ten text tak jako pohybuje, takže člověk stojí za těma dveřma, prostě dokud se neprosadí, musí se prosadit, prostě vejít, hotovo. Takže tam je legrace hodně, no.
0: Když jsi říkala Milan Lasica, mě připomněl, jak jsme točili s Věrou Chytilovou jí zde zmiňovanou film Pasti, pasti, pastičky. Ona se tam tehdy jako neustále hádala s nějakým garderoběrem, to nebylo podstatné, ale kameru dělal Štěpán Kučera, její syn, který ho měla s Kučerou manželem, taky vynikajícím kameramanem. A vždycky před záběrem Štěpán říkal, mami, chceš to v polodetailu nebo v polocelku? A Věra říká, prosím tě, mně je to jedno. Ty seš kamerámán, tak si to dělej podle sebe. Seš celý tata. Ten se taky furt jenom celý život vyptával. Dobře, mami, já si to udělám podle sebe. A přišel Milan Lasica, zmiňovaný. A říká mě, počuvaj, Miro, proč stále ten kameraman oslovuje tu režisérku mami? Říká, my tak všichni říkáme, Milan. Je to taková trochu naše máma a zároveň nemá moc ráda to oslovení režisérka. Já toto jsem já nevěděl, lebo prvý raz s ňou robím. A v zápěti se ozval režijní pokyn charakteristický.
4: Lasico, do záběru!
0: Ano, mami. A pak už jenom celým placem zněla.
4: Cože?
0: Volku, podej mi ruku, pojď si dát tu z toho kichota, jenom tak kousek, co? Vzpomínáš si stromy.

0: vyslechněte.
1: Aspoň zase v té náladě té balady.
0: To bylo jasně.
2: Ale to já se tady vzpomněla Jitula o tom, že nevěděla přesně, kdy má jako vyjít. To se mě stává teď u mě v divadle, víš?
0: No oni mají oba svoje divadlo, že Bolek dokonce dvě, že jo? Vítám vás všechny ještě jednou v Bolkově novém působišti. Normálně reklama v televizi je nepovolená, to je takový, jakože prostě říká, po domácku.
3: Že no. první moravské brněnské divadlo, které má pobočku v Praze.
0: No ale jako...
4: Vínečko bílé.
0: Co s tou vinotékou? Zavoláme tam, nebo jak to chceš
4: udělat? Abych tam zavolal.
2: Studujete to asi 2-3 měsíce, jsme s Bolkem předávali Pepikovi Masopustovi, vynikajícímu fotbalistovi. Českému jsme předávali tu cenu, nejlepší fotbalista století. No a skončilo to a já jsem měl připravený vůz, teda, že mě odvezou jako do Říčan domů. A Bolek povedal, mluvíme valašsky spolu, že jo, tady takhle.
0: Ty to máš tady, co bys šutrem dohodil. Teda.
2: No, nesprávě, no, ale tak jako, kde jsme to točili?
4: No, v Karlině.
2: Jo.
4: V Karlině.
2: No.
4: Nebo v Opeře, ne, to bylo v Opeře.
2: V Opeře, no.
4: V Opeře.
0: Kluci, kde jste to točili?
2: Ale
4: těch,
2: ne, ve Stavovském divadle.
4: Říkám. No.
0: Čili u nás doma.
2: No, u tebe doma, no. Na pár Radošů pojdeme tam, jako do vinárničky, tam mám takovou... Bolku, dobře, tak jsme poslali pryč toho mýho šoféra. Když jsme tam, skutečně krásná vinárnička to byla. No, já jsem řekl doma, že budu doma, já nevím, za půl hodiny. No a Bolek hned, pač víš, že piju červené víno, hned bylo, ale to bylo snad během 5 vteřin. Tam víno a pořád mě to dolejval, víš. No, skončilo to strašně, no. Ale to my máme normální, když máme
0: prosím
2: zase...
0: Tě, doufám, že dneska s ním do ty vinotéky nejdeš.
4: Ale jo.
2: To právě nevím. Jo.
0: No ne, no to ne, to já volám Hance okamžitě. Říkám, hele, máš ho tady kousek v Uhříněvci, ty si v Říčanech, přijď si pro něho, on se chystá na trošku vína, to nebude troška.
3: Vždyť je to zdravé, to je doporučené.
0: Víno je zdravé, no.
3: Půl litru denně a žena 2 až 4 deci denně. To je pravidelnosti, že je ta
4: krásný
3: zásada.
0: Jitko, ty jdeš taky s nima do té vinotéky?
4: Jo.
3: Protože jak jsem říkala, že to je lékařsky doporučené. No ale to vážně.
4: Jitka tam půjde jako lidský štít.
0: Ale ještě si chvilku počkáte, chlapci, no. Pojďme zavzpomínat na to, respektive zavzpomínat, co je teď, co jste dotočili, co se chystáte točit.
4: Aha.
0: Radek?
2: Co chceš?
0: Co? Tak Radek už je v té vinotéce. Co točíš, Radušku, teď?
2: No, teď točím 2 seriály a 1 film.
0: Výborně, stručná, jasná, krásná odpověď. Asi se nedozvíme, o čem to je. Co ty, Jitko?
3: 2 filmy a 1 seriál.
0: No i. 3 filmy a 3 seriály.
4: Já teď bude premiéra filmu Muži v naději, se to jmenuje, a teď bude v nejbližší době premiéra. A
3: už?
4: Je to ten, no, ten Vejdělek, který udělal natočil ty ženy, v pokušení, tak to bude takový pandát.
0: Teď bych tě poprosil, abys to řekl ještě jednou, bez časového upřesnění, neboť Bůh ví, kdy tohle se bude vysílat.
4: Tohle? Aha, bez toho teď se to, budem to mít premiéru. No, teď jsme dokončili film. No a nevím přesně, kdy se to bude toto promítat, takže nemohu říct.
0: A nemělo to už náhodou premiéru?
4: Uděláme 2 verze, jo? Uděláme verze, no teď v nejbližší době by to mělo být premiéru.
0: Nemá to už náhodou premiéru za sebou?
4: Je to možné.
0: Já myslím, že lépe jsme se z toho dostat nemohli. Já jsem nedávno, no už je to hodně dlouho, točil takový film, jmenovalo se to Román pro muže. A strašně ráda to vzpomínám, protože to je první film v českých poměrech, který se točil v luxusu. Já jsem se s něčím takovým ještě nikdy nesetkal, protože většinou máte k dispozici nějaký autobusek, nebo maringotku, nebo stan, nějaký takový upachtěný catering, neboli stravování. Tady? Ne, tady to byl pětivězdičkový hotel, Tatry, nádhera, jo, točili jsme tam měsíc v těch Tatrách. Je to zvláštní teda, protože když tam přijedete, postavíte se na ten balkon, podíváte se na tu nádhernou scenérii Tatr a Štrbského plesa, říkáte si, to je nádhera. Je to možné, že to vůbec existuje? Za tři dní se na to díváte, říká, Tatry, no. Za týden furt to tam je. Jo? Ale krásný byli, my jsme točili třeba scénu s Mirkem Vladikou, kdy jsme jeli lanovkou na Chopok. Oni nám řekli, vemte si na hubu návleky, chlapci. Říkám, proč návleky? No, nám nebude vidět na pupulu, já tam mám text a mám ho říkat, to ani neřeknu přes ty návleky. Vladika, poučený horama, si vzal návlek, já ne. Jeli jsme lesem, tou lanovkou nádherný výhled, všecko překrásný, vyjeli jsme za les, severák foukl zleva zprava, mě to takhle zmrzlo. Já jsem nebyl stavu mu říct, že mu nabízím romantiku jinak, než nabízím romantiku, takže jsme to jeli asi čtyřikrát po sobě, až jsem konečně mírně rozmrznul. Pak jsme sjeli dolů, tam už nás čekali slovenský lanovkáři, kteří okamžitě nám ponukli tu slivovicu, tu hruškovičku, tu marhulovičku, aby jsme ochutnali, že teraz přivezli novou a čerstvou a je vynikající. Tak jsme to ochutnali a pak jsme jeli do hotelu Tři studničky a tam jsme měli večeři. Já si pamatuju jenom, jak jsem vzal za kliku. A druhý den jsme do toho hotelu jeli na oběd. A když jsem seděl u toho jídelního lístku, tak jsem se díval a zaujalo mě jídlo kačací prsia s brusnicami. Říkám, toto mi přineste, pane vrchní. A on se ke mně naklonil a říkal, majestý, to jste si už dali včera. A říkám, a chutilo mi to, hej, tak mi to přineste. To musím říct, že na tohle natáčení já vzpomínám rád a můžu s klidným svědomím říct, to už mělo premiéru, tohle.
4: Krásný film, krásný film. A to myslím a skvělá pointa. Myslím, tímhle šlus numerem by se to dalo krásně ukončit.
0: Čili ještě
3: tak
0: si
3: pozor, já si ještě přehodím teda nožku.
0: Ano, přehoď nožku, no. Jitko. Myslím si, že můžeme stále všichni přehodit nožku. A myslím, že to bude působivé na závěr. Radku, přehoď nožku, pokud ti to ještě půjde.
2: Druhou.
0: Přehoď, kterou chceš, u tebe už je to jedno.
2: Počkej, tak se, ale to zase půl
0: majitku. Ať máte každý jinou, no, tak hoď levou ke mně.
2: Tak dobře, tak se
0: dej si to dolů. Tak,
2: dobře, no.
0: Dámy a pánové, a závěrečným přehozením pravé na levou a levé na pravou skončili dnešní trumfy. Konečně se chlapci dočkali, přeji vám, pánové, příjemnou vinotéku, neboť vy za to, co jste pro českou kulturu udělali, a dámo, na tebe samozřejmě nemohu zapomenout, si to přehození i ten odchod do té vinotéky zasloužíte. A my všichni, myslím, také. Naschledanou!

0: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
1: To je dnes krásně, Toníčku.
2: No.
1: Tak pojď, co se tak vlečeš.
3: Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
2: No, ale a proč si chceš porád sednout?
1: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: No, tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: No, uznej, Antoníne, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak, děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
1: A kdyby?
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami. Sami, no.
2: No.
1: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužka vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co?
2: No.
1: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
1: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to
2: je... Je 3:30 odpoledne.
1: Jako, rozumíš?
2: Jo. Hele, straka pout! Pojď sem!
1: Koukaj, no ty straka pouty a dívej se mě do očí! Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby ji schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
1: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co to děláš?
2: No, schvacuju tě!
1: Těsně lechcáš.
2: No a kde máš orosený oči?
1: Na to vedro to je až.
2: Co je fakt?
1: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
2: Co?
1: Víčka.
2: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
1: Já už to nevydržím.
4: něco. Ježíš, počkej, Mejko, počkej, ty to mě děti odusíš.
2: Ježíš na Maria, otečinku, udělal vám něco?
5: Právě, že nic.
2: Joj.
5: Když on byl takovej nesmělej.
2: No, takový jsou nejhorší, podáte jim prst a máte rodinu.
6: Štědrý den s celou familiu.

Jak som v sobotu po krátkej melancholické procházce po Komeňaku dorazil k našim, byla tam ve vzduchu cítiť taká tá vanoční atmosféra. Mama nenápadne, ale tak, aby ju každý slyšel, vyrývala v kuchyni, fotra nebylo vôbec vidieť, v obývačce sedela nasmolená segra s tým svojím, kysňa vyřvávala naplno, pred ňou sedela malá kopia segry a čumiela na ňu jak králik na zmiju, medzi tým jej bracha obhlížal stromek, esi už tam cosi kajsik není schované. Pod oknem sedel upřímný synovec, jak vstekli, co si mačkal na telefóne a nereagoval na moje dotazy, jak se má a esi už má jakusi devuchu. Zeptal jsem se segry, co je nového, a to jsem neměl, bo začala mleť bantem jak šlajfíra a mlela a mlela. Jak skončila, chvíľu jsem to odmocňoval a vyšlo mi, že se asi po cestě s tým jejím chytrolínem pohádali, kdo je lepší šofér a kdo by neměl vůbec sahať na volant. Šel jsem radši za mámu, která právě mluvila o fotrovi, co je to za nespolehlivého gízda, který před hodinu šel do sklepa pro ogurky a furt není ogurek ani fotra. Blízklo mi hlavu, jestli se mu cosi nestalo, bo roky už na to má. Ale máma pravila, že jak dlho nešel, prošmejdila celé přízemí a od Kovalského se ozýval hlasitý zpěv. Kovalský žije sám, bo za celý život nenašel tu pravu a vždycky kolem Vánoc má deprese a zaháňa je s každým, kdo je po ruce. Tuž to foter robí dobrý skutek, pravil jsem, ale měl jsem se to nechat pro sebe, bo máma pravila, že jsme oba stejní gízdi a já ho ještě v tým chlastu podporuju, tuž celá máma. Potom přišla do kuchyně segra a zas spustila o tým jejím, že jak tu jeli, ten vůl projel všetky křižovatky na červenu a že se nikdy od ní nedá řeknuť. Mama ji začala přizvukovat, že také gízdy neznáša, bo nedávno jeden takový malým přejel na přechodu. Radši jsem se vrátil do obyvačky. Švager se ku mě spiklenecky lapnul a priže chápe, že to je moja segra a jestli by se mi nemohl vysvětlit, že v rámci urychlení provozu je třeba využít světel, co to dá a že se podle vyhlášky může jedna poslední problik oranžové. Tuž to zuhádnul. Já se tak nechám zatáhnout do vašich hadek. Co si sem zabručil a převed řeč na to, co koštujeme dneska. Každé svatky jeden z nás chlopu přinese cosi výjimečného. Loni jsem investoval vanoční prémie a kúpil visku za 500, ale radši jsem ju měl vychlastať doma sám, bo s fotrem jsme byli jaksi rozhadaní a on celú dobu vyrýval, že to je divné a že to chutná jak voda s mydlem a podobné duperele. Předloni švager dotáhnul jakusi k frnžalicu ze Slovenska, bo tam má familiu. Konec večeře mám jaksi mlhavy. Mama nám třem tenkrát odmítla dát kapra, že ledva vidíme jeden druhého, natož tak vidět kosti a dostali jsme řízek. Letos to bylo na fotrovi, akorát, že furt byl kajsi pro ty ogurky. Tež se ale pomalu začínalo tmiť a děcka už začali otravovat s tým, že už mají strašný hlad. Segra pravila, že pro něho zajde ku Kovalskému. Za chvíľu ho dotáhla. Táta měl oči, jak by bral kilo cibule, a začal mámě vysvětlovat, že sused už se skoro věšal a že ho fotr tak zachránil na poslední chvíľu. Máma chvíľu váhala, potom k němu čuchla, mávla ruku a poslala ho smažiť kapra. Fotér se odechnul, počkal, až máma zapadne do obývačky a začal na nás mávať jak vodní mlyn při povodni, aby jsme my chlopi šli za ním. Nevím, kaj zehnal takú fajnú slivku, ale byla zároveň jemná a i ostrá jak břitva. Hazali sme kapra a řízky na brutváň, dali sme si do druhé nohy a probírali rozdíly v řízení rob a chlopu. Mama ze segru rovnali cukrové na talířach, vymieňovali užrané kúsky a ze srandy se předhaňali, která se horší vdala. Tož aspoň dúfam, že ze srandy. Kolem pobiehali dva malí pajtašci, které už omrzeli pohádky v kysni a co dve minuty se ptali, kdy už bude večeřa a že už umírajú hlady. Jak bylo nasmažené, fotér nás slavnostne pozval k štedrovečernímu stolu, my sme se namačkali lokeť na lokeť a začalo se jesť. Mama nalela ryby polívku a malý bracha začnul hned kopii segry popisovať do detailu, co všetko plave v tým hrncu, jak se to váži. Mala začala natahovať, že ty rozpuštené oči jesť nebude, švager se nasmolil, bo na polívky on se potrpí, dal malému baňu a malé pravil, že tu bude tak dlho, dokud nezí celý talíř. Ta se v tým začala nímrať a upřímne se jí zastal, že ať ju aspoň o štedrým dňu táta nenutí.
Švager se po ní menem ohnal, ale mama ho zdrbala jak financ kozu, že jestli tu bude ešte chvilku mávať rukami, ako žrali regulovčík, vyhodí ho aj s talířem na mraz. Asi se mami zleknul, bo zbytek večeře už držal pezga krok. Mali se na upřímného vdečne podívali a začali robiť v polivce kolca. Ostatní sme robili, že nic nevidíme, ale mama, jak ostatním zbírala talíře, vzala nenápadne aj jejich nedojezené zbytky. Jak sme se dávali na druhé, mali už nemohli ani sedieť, jak to s nimi šilo. Dali se 3 malé kusky z ryby, 2 lišky kobzelového salátu a už chteli ku stromku. Včil ale začalo oblíbené varietní číslo fotra, ktoré som v detství nenavidel. Zjed jeden kusek kapra, přidal si salátu. Dojed salát, přidal si řízka. Potom znova trochu salátu. Jak by vôbec nevnímal ty malé nasupené ksichty, ktoré mu v duchu přali 20 kostí v krku a jednu v oku. Nakonec odsunul talíř, že už je najezený. Mali se celý žhávy vrhli ku stromku, ale za chvíľu byli zpátky, že tam nic není. Upřímný zesmutnil, že určite Ježiška vyplašili a včel budeme mieť pod stromkem všetci akurát kulové z přehazovačku. Malým zátlo trochu se sklidnili a zatáhli upřímného do ložnice vyhlížať z okna Ježiška. Roby mezi tým pomyli talíře a ja s chlopami sme naházali zabalené krabice pod stromek. Roby mezi tým pomyli talíře a ja s chlopami sme naházali zabalené krabice pod

hromadu tých tekutých hovadin na pisk po holeniu, jakési knižky, pletený sveter, šalek a čapku, od koho asi? Od koho si v obalce tisícovku, typujú švagra, bo to je taký vúl bez nápadu, a od malých dve prúpisky. Jak už byl za stromek vidieť celý, mali se šli hrať do predsíne s novými hračkami, mama vytahla vánoční zakúsek a čumieli sme na pohádku. Moc sme z ní ale nemieli, bo švager sem tam nahlas zachrápal. Jak sme kolem desáte konečne dokoštovali ten půl liter slivky, segra z rodinu se pomalu chystala dom, tuž sme ich šli vyprovodiť ven. Před autem ich ešte upřímný skúsmo vytočil, bo se zeptal, jestli ho hoďa na stodolni. Oba ho doštekali jak rintintini. Švagrovi už ale nebylo moc rozumieť, bo nás statu předtým předběhnul o pár kol a pri, že o Vánocách má byť z rodinu. Enem nám je mrknul a pri, že se robil srandu. Pozoroval sem segru, jak všetkých nadspala do žigula a došlo mi, že jak bych se měl vybrat, jestli je cňu nebo se švagrem, vybral bych se ju, bo ona je prostě lepší šofer. Akorát se mi to nikdy neřek. Jak jsem potom dorazil dom, ještě se mi po 11. zavolal a řeknul jí to s tým, že to je můj poslední dárek k Vánocám pro ňu.

0: Kdo by neznal tady Hrumburaka? Jiří Lábus. Jiří, seš tady. Udejme takový profil tvůj, co? Vysoká škola. No, tak my jsme to vlastně spolužáci.
1: My jsme spolužáci, jsi teda v jiném městě, jo. Ale v podstatě stejný rok. Ale zajímavé bylo, tak mě bavila, dámu to už mě bavilo, že jo, to už celkem bylo dobrý. Ale tam jsme měli celou řadu...
0: Ale řekni, co jsi studoval, lidi to nemusí vědět, když se na tebe podívají.
1: Já jsem herec.
0: No, herec.
1: Jsem český herec.
0: No jo, ale studoval jsi herectví.
1: Studoval jsem herectví, techniku jevištní řeči třeba, to nám vždycky říkali, i ve smrtelné křeči, držte se jevištní řeči. A my jsme se rozmluvali pomocí jazykolamu, já vám jeden ukážu, a hrozně budu prskat, tady přibude pivo, to bude pivička hezká. Takže šla prokopka, prokopka, pět prokopka, prokopka, na prokopka, promokne, jde tak, při potokem, pětka, pětka, pětka, pětka, tak pokud to bylo, nebo to bylo, a to hrozně super, pět jsme se tak zažalo, to, že nebo nezažalo, to oblivu to nebylo, v hlavní roli Jaruna Lovar, ale vladím do zakora, vlaka, vlaka, vlaka, 4 roky jsem osvědčil, 4 roky to!
0: Víte, 4 roky to cvičí a není mu rozumět. To není jazykolam, to je ucholam.
1: Ucholam, no? My jsme právě zkoušeli na Damu takovou, semestrálním zkouškám, takovou aktovku pro 2 herce. Já jsem hrál oběť a kolega hrál vraha, jo. A ta hra končila tím, že kolega ke mně přibíhá a škrtí mě, já řeknu, vražda, pomoc! Řeknu, vražda, že teďka bylo otevřené okno do Karlovy ulice, z té zkušebny, kde jsme zkoušeli. A tak zkoušíme a nejenom koukám, že dole se rojí lidi. Říkám, to radši necháme. Ovšem, já jsem netušil, že o 2 patra níž ve zbrojně probíhaly obhajoby diplomových prací. Jo, tam se postupač počil a říkal, tak podle metody Stanislavského rozjel, vražda, vražda! Říká, protikám, říkala, prosím vás, pokračujte dál. Za chvilku, no tak podle metody jste... Vražda! Toto protikám nevydržel, otevřel to v okno, říkal, prosím vás, na té ulici klid! A lidi říkali, to je u vás nahoře! Tak on se pokutelně vyděsil, říkám, vzal paní profesorku, která učila techniku jevištní řeči a chodili po všech učebnách, odkud ten kravál vychází, až teda došli do 3. patra, už tam byli převlečený, zkouška skončila a protikám urychle říkal, prosím vás, vy jste tady takhle křičeli, to jste křičeli vy tady? Já jsem říkal, no my jsme to zkoušeli. No to nevíte, že jsou dole obhajoby. Já jsem říkal, to jsem teda bohužel netušil. A paní profesorka se nesměle vyklonila za jeho zády a říká, a kdo to křičel, to vražda? Já jsem říkal, no já. Ale Jiří, to bylo netechnicky. Musíte hezky klopit. Vražda! Vražda! No a jako byl ještě 3 roky potom, no.

0: Zuby bufetovi, taky se vypráví, že to někdo zažil a jak ten pán, že přišel do toho bufetu, objednal si, dal si dva chlebíčky, dal si také na stůl.
1: To Francouz říká bufet.
0: No, bufet. Tak si pán prostě bife, objednal chlebíčky, se na stůl, no. Je to dobrý tak mojí, a pak jde do prčic. A to si pro pivo takhle, jo. Tak se takhle připravím se do piva a teďka vidí, jak paní mu normálně takhle chlebíček schutí, takhle jí. Tak on přijde a tak taky začne kousat do toho, že říká, chutná? Dobré. Jsou takový dobrý, jsou čerství, že? No moc dobrý, dneska jsou výborný teda. A ani nebyli drahý, paní mi to, ale byli drahý, nebyli tak levný. Chutná vám? Moc mi chutná. Paní dojedla, odešla, vzala tašku a odešla a pan ten chlebíčky měl na druhé straně ty tašky. Za červené vešel taky pryč. Ale já mám historku, která se opravdu stala mně, bylo to v Koruně, to už je dávno, co byl bifet Koruna, známý pražský bifet. A jednou taky teda, dal jsem si tam vepřok nedlo zelo, takhle jsem se ho přinesl k tomu stolku a teď se otáčil takhle pro pivo. A než jsem se otočil, vidím takového chlapa huberťáku, takového typického somráka, že jo, jak najednou to maso takhle ven a strčí do kapsy. Já říkám, no dovolte, říkám, sorry šéf, a prdne mi ho zpátky, no.
1: Tady na tomto místě chtěl navázat. Já teď vydávám, v televizi často se opakují ten Až přijde kouzelník. Jste byli mladí vlastně, i ty diváci tedy byli mladší, jo. A tam se objevuje ta Jaruška Hanušová.
0: Jaruš Hanus.
1: To je kamarádka. Vy si lidi myslí totiž, že seš třeba její manžel tajný, nebo tak.
0: Že jsem tajný jako fízel, jo, nebo ne? Jo, že jsem tajný vztah. Jo, ne, to je veřejný televizní vztah, to je taky veřejnoprávná televize, že jo, co to dělá ty kouzelníky. Jsme letitý přátelé, kamarádi,
1: ano.
0: Tam byly i takový tendence, že se ptali lidi, jestli to není moje sestra dokonce, nebo nějaký hloupý nápad, že matka, to je nesmysl, že jo, takže, ale... Je to teda moje...
1: Horší by bylo, kdyby jsem tady, jestli nejsi její tatínek, to vypadá.
0: A je to moje opravdu letitá, velice dobrá kamarádka, přítelkyně, můžu říct. A my se známe 26 let, my jsme ochotnicky spolu hráli divadlo, ona hrála třeba paní Dulskou, já hrál jeho syna tehdy, to už je těsně dávno, že jsem ještě mladý. No a vzpomínám si třeba, ona je ta paní, která má velký smysl pro humor, pro recesi, já tam vždycky sedíš o tom pořadu, taková jako sošná, taková vážná, pak vždycky něco tak procedí a lidi se zasmějou. No a ona, na ní se lepí neuvěřitelný příběh, tak třeba si vzpomínám jednou, tak to ona dostala k narozeninám, které mám v zimě. Speciálně takové digitální hodinky, které fungují jako budíček taky, jo. A tam, když se podíváte někdy špatně nebo nepozorně, tak když se takhle rozsvítí ten, tak se vám splete jednička se sedmičkou, jo. A ona byla takhle jednou sama takhle doma, to se stane takhle někdy, jo. A tak manžel byl někde mimo Prahu, ona uložila své tři děti, teďka spí v noci, jo. To a nejo, se probere trošku, zamžůra, podívá se kolik je hodin, zmačkne to. A ono bylo půl druhý ráno, ona myslela, že je půl osmí. Říká, děti do školy! A nebohé dvě děti šly do školy, ano. Jarka namazala chleby a vykračovali, ta starší vodila toho mladšího chlapečka, jo, to oni naše si mají školu za rohem, tam Praze na Palmovce, že jo. No tak si hezky vykračovali do školy ve dvě ráno, že jo, děti nebojí. A najednou proti ním dva policajti. Kam pak děti? Do školy! Ty strnuli, že jo. No to, kde máte maminku? Tady! No prosím vás, tak kolik jeho děti? My jsme dneska zaspali, my jdeme pozdě. Vy se vyděsili, kdyby se zbláznili, že jo, co se jako děje, tak... A kde máte maminku? Maminka je tady doma, tak pojďte se mnou, ne, my musíme do školy. Říká střih, Jarka bez prše, probíhá frotáž, to je hrozně procedura, že jo, si představte, že... Strašná procedura, že jo, najednou zvonek, Jarka, co se, kdo to sem leze takhle po ránu, že jo, teď otevře, teď se zděsí. Policajti a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, 8 pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je? No říkám, 8 pryč, co se děje? Maminko, podívejte se pořádně, kolik je hodin. Jarka šla, podívala se na budíček, který mají na kredenci, tam bylo 2:10. Já jsem kráva, ježišmarja. No co vám budu říkat, policajti pozvala do bytu, poděkovala jim, dala jim kávu, dala jim nějaký zákus. Děti uložila ke spánku, pak policajti asi po hodině odešli, Jarka se šla taky lehnout a probudila se 2:30 dopoledne. Takže Jaruš, no, to je prostě... Ona je teda báječná kuchařka, jednou se dověděla takový speciální recept, že se dělá domácí džus, že se koupí nějaký, já nevím, citron, pomeranče, cukr, voda a taky kyselá citronová. A poslala takovou tu asi 12-letou holčičku nebo 10-letou v té době koupit kyselou citronovou do drogerie, kterou mají zároveň. Tak má tam šla a přišla a říká, dobrý den, prosím, aby kyselou sírovou. Ta prodavačka říká, a na co pak tu chceš, holčičko? Ale maminka, mám z toho bude dělat džus.
2: Já jsem se nedávno díval na televizi, viděl jsem takový zajímavý reklamní spot, ne? Znáte reklamní spot? Ne? Vy ne, vy nemáte televizi, jste říkal, ale reklama prostě, jo. A tam byla reklama na nějaký bulvární časopis. A tam říkali, v tom sloganu, říkali, čtěte náš časopis, řekneme vám, kdo je celebrita. A mně to došlo všechno. V ten moment mi všechno došlo. Není důležitý něco umět, být třeba, nevím, dobrý zpěvák, herec, sportovec, nebo vynikající vědec, nebo něco. To nic nemusíte takového umět. Stačí, když o vás píšou a je z vás celebrita. No, když vy se třeba rozhodnete, no vy asi ne, ale třeba, tak, no je to těžký tady v Plzni, ale rozhodnete se třeba proniknout do bulváru, stačí na těch správných místech děvčata ukazovat hýždě třeba a je z vás celebrita. Jo? Neříkám, že zrovna vy dvě nic, tři nic neumíte. Jo, teda. No nic nevadí, jo, mě tohle opustit. Jo? Říkám si, není důležitý nic umět, důležitý, aby se o tobě psalo. Což mi potvrdil taky Leoš Mareš, který říkal Miloši, je důležitý, aby se o tobě psalo v bulváru, protože bulvár, to je vlastně taková reklama na nás, na pracovníky v showbiznesu. No a protože o mě nikdo nepíše, tak jsem se rozhodl, že už tak jako často v minulých případech si pomůžu sám. A založím si vlastní bulvární časopis. A taky jsem to tak udělal, založil jsem si vlastní bulvární časopis. Ovšem pozor, to není jen tak. Co si myslíte, že je nejdůležitější na bulvárním časopisu? Vy třeba jste taková chytrá. Co? Nevíte? Ne drby, čtenáři ne. Ne, název. Název je strašně důležitý, jo? Vemte si ty názvy, které teď jsou třeba blesk, jo? Co to asociuje? Do někoho udeří, jo? Nebo šíp, jo? Někoho zasáhne, jo? Nebo aha, jo? Jako aha, jo? Jo? A co z toho cítíme? Že to směřuje z toho časopisu ven, jako že udeříme tam, zasáhneme tam, jo? A já jsem si samozřejmě založil časopis, který si sklade za cíl psát o jedné jediné celebritě, kterou jsem já. A protože ten časopis taky vlastním, takže vlastně mířím sám na sebe a tak jsem ho nazval Terč. A říkal jsem si, to je málo na bulvární časopis. Tak jsem to přepsal na Super Terč. A ten časopis už skutečně existuje, zatím tedy nejsme úplně jako na trafikách a tak, to plánujeme, ale www.superterč.cz to už najdete, až přijdete domů. Jak říkám, expanzi teprve plánujeme. A říkám vám, jdu si tam pěkně po krku. Jo? Já tam o sobě píšu věci, to bych se kolikrát žaloval. No ne, kdybych nevěděl, že to prohraju, že jo. Jo? Já jsem tam šéf-redaktor, redaktor, jo, obyčejný novinář, jsem tam paparazzo. No, úplně všechno tam dělám já. Jo? Paparazzo. No. Divíte? Přesně tak, zajímavý fotky. Dávám tam fotky, které oni by tam nikdy jindy nedali. Například je tam třeba fotka, úplně ty nejintimnější fotky, jo? Tam se vám nedostane ani paparac, jo? Ani paparaca. Nikdo, jo? Příklad třeba, až se tam doma podíváte, tak to uvidíte. Je tam třeba fotka, jak jsem u zrcadla a holím se, jo? Tam se vám nikdy nedostane žádnej ten jako paparac, jo? Než já. A teď jsem tam třeba, jak se holím a u toho je ten nápis bombastický, Miloš se holí. No a takovýhle věci já tam dávám, jo. Nebo třeba nedávno jsem byl v Turecku na dovolené, jak jsem si vyběhnul jen tak, jak jsem jako zvyklý pověsit si plavky na balkon, jo. Tak jsem se tam přistihl, jsem se tam vyfotil ve smokingu, jak tam věším plavky třeba, jo. Nebo, a zase, ale vy jste nevěděli, že to skutečně jako cenzuru, dávám tam opravdu kvalitní věci, třeba jsem se přistihl nedávno s fotoaparátem, jsem byl na záchodě na velkej, jsem tam jako plesknul pár těch fotek, jsem tam udělal a nakonec jsem to tam nedal, tam bylo nějaký blbý světlo, bylo tam hovno vidět, jo. To... Ale to zase svědčí o tom, že tam nedávám taky žádnou sračku, jo. No ale přece jenom jsou věci, které si úplně sám neudělám, jo. Tak třeba davovky, jo. Já jsem se chtěl právě po vzoru jednoho člověka, kterého nechci tady úplně jako jmenovat, ale myslím si, že by to tenkrát vyšlo dobře. Takovou tu fotku, jak leží takhle jako omámenej, jo, s tou prostitutkou, jo. To jsem chtěl, tak na to potřebujete minimálně tu prostitutku, že jo. No tak to jsem si objednal prostitutku, jo. No a teď jsem se takhle jako snažil fotit sám, jak ležím omámenej, ale jako foťte se omámenej, když ona vám ho... Foťte se omámenej, když jste s prostitutkou, že jo. Bylo to blbý prostě, vypadalo to divně, tak jsem říkal, hele, já to asi nenafotím. Ona říkala, co? Říká, hele, já to asi nenafotím. A ona říká, no já mám naštěstí tady za dveřma kamaráda, jo. To je schoda náhod v tom životě, to potřebujete, jo. Který by to mohl nafotit, nějaký Dežo, jo, tam stál za dveřma. Tak jsme ho pustili dovnitř, já jsem mu rychle vysvětlil, jak se to s tím fotí. On říkal, to já zdám, ne, foťáky, videa, to zdám, to všechno hubím. Já jsem říkal, super, bude to dělat profík. Tak jsem mu dal ty fotky, hodil jsem do sebe 6 prášků na spaní, jo, okamžitě jsem vytuch. Ale říkám vám, to musela být těžká jízda, jo. Že jsem se zbudil potom v lese, úplně nahej, bez všech věcí, bez foťáku, bez Deža, bez prostitutky, jo, všechno v hajzlu, jo. Říkám, muselo to být velký. My s tím Dežem jsme se teď nějak jako v poslední době nepotkali, zatím on to asi už 5 let, zase nějak jako míjíme, ale já vám slibuju vám, že jakmile se s Dežem potkám, ty fotky od něj dostanu, tak to okamžitě půjde na web, takže sledujte www.superterč.cz.
3: Místo X, čas HMV na druhou. Vroucně milovaná Wilhelmíno, sedím v jeskyni a píši vám svůj první dopis. Nevím, proč mne odvedli právě k parašutistům, ač bylo již delší dobu známo, že jsem těžký, a to nevyléčitelně těžký, neurotik a navíc ze šlechtického dědičně velmi zatíženého rodu. Potíže, které teď nastaly, mají však parašutisté sami, ne já. Ač jsem vlastně také už parašutistou. Během seskoku, předním i po něm, stále o mne musí pečovat 2 až 3 parašutisté na hlavu. Čistí mi zuby, boty, ptají se mne v pravidelných intervalech, zdali se mi nechce na záchod, a když tak na který. Přesto stále zapomínám. Otevírají mi padák. Ale stejně vždy něco zapomenu. Někdy je to kulomet, jindy samopal, ale čas od času to bývá i něco většího. Je s tím vždycky plno zbytečného běhání sem a tam, obtávání, jindy i značných komplikací. Je tomu právě necelý týden, co jsem například zapomněl v Grand Hotelu ruční granát. Když se mne ptali, jaký byl, jak vypadal, vzpomněl jsem si jenom na to, že byl odjištěný. Jeden z mých pečovatelů doběhl sice ještě včas, ale přišel celkem zbytečně. O jednu ruku. Nevím teď přesně, která to byla, ale jasně si pamatuji na to, že mu ještě jedna zbyla. Líbá vás na to místo, jehož přesný latinský název jsem sice zapomněl, ale které mi nicméně způsobovalo, a snad mohu doufat, že ještě bude mnoho potěšení.
4: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
5: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
6: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
5: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: ragazzo, non mi trucino! Devo nessuno!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
1: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
2: Píše. Ta píše.
1: Tušky Kohinor do celého světa. Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
2: Ale lásko moje. Pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
2: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
2: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
2: Ono tak, au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se od dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosinku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
7: Inu, míní pan Kosinka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
6: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
8: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
6: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
7: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosinka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
6: To je škoda, to je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka. Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
7: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
6: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis.
7: Pan Kosinka zaržal. Oj, takový rito, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
6: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od dvířka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí. A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč. Hipolitovi se rozzářil zrak.
0: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství, i nedaleké Brno, kde studoval, to jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
9: Tohle je, já bych řekl, taková část vančická, taková, jako by se řeklo dneska, rekreační oblast, zábavní.
10: Je, to tady chat možný, tady je chat.
9: No já si myslel, já, jako takový kulturní útočiště, protože je, vody jak živa tady stávaly kolotoče, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda. Ano, říká se mu vančicky Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nekdo ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tady má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a na žízení lák z těch okurků. A pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenovala se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
11: Pane Menšíku, znáte mě? Myslím, dobrý že ne, den. Ne?
9: Ale ano.
11: No,
10: no,
11: jak jsem vás vždycky pohlavčil na Sokolovní, to už se zapomněl, že?
9: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
11: Dobrý, vždycky. To je jak se říká, ne?
9: Když škoda rány, která padne vedle, no.
11: To jsem si netroufal, říkám, co oni tam něco natáčího, tak jim nebudu rušit.
9: Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb,
11: no, ne.
9: Že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parmi, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
11: Ano.
9: Že to bylo?
11: Je, jo, jo.
9: Kluci Jedličkovi, on je taky u divadla Jedlička.
11: Ano,
9: ty měli na jedné straně, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama.
10: Pořád.
9: Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to fakt?
11: Je.
9: Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě, protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok, ale tady jsme plavávali taky.
12: To je ten Menšíkův Lamanč.
9: Ten Lamanč, to je vlastně tamhle k té špici, že jo, to je nejširší místo tam směrem k Malovansku, no. Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích, mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy, a tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, pač to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika, to je latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti. A
13: S tím ne. No ale prostě v těch Ivančích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši. Na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvízdnul sako, tak už tam... No. Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pa, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata tak nerozeznání. On pa, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pa, ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která? On pa, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak stěhovali, no. Já v těch Řicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Řicmanicích tohle jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám... Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufny a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dejte mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář a říká: paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice. Ona říká: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli jít do toho. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
14: Zdraví, já mám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma. Ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, cože komu dobrý, ho neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mohu rivíru nevezmete, a to znamená vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady pijou v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pač ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pám, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho,
13: Řekl jsem si, teď tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže se nic. Ale počkejte! Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat, Jirku Sováka. On povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dnes si chce žít. Kapesník to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozoroval, pár, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už odjakživa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsouží, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu. A on pá, máš ho na brusně, nejdi. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš na brusně? Ona povídá, no, ale já nemůžu se krt, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho stric utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro Krista pána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já sekám furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
14: Po mamince z Ivaničic, po tatínkovi z Ricmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesy, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam. Tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, já jsou tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, si se vám dovolit, protože já jsem Vladimír Cyril. To je strašný, víš, to menší s toho to beru, ale tam. Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častic tu ve výčepu. Až to byla strašná věc. No. Já jsem nepil leta, víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že bývalý alkohol už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít z míru. Ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco. Jsem tam na té Moravě, ochutná se, nezapomněl. Když seš talentovaný, nezapomněl. A pak to ale dlouho trvá, než to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako, tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se na to a dejte si malinko a ochutnejte. A pán, pili jste někdy pražský výběr? To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě. A to mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To bychom si nemohli dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost, takzvanou vážnou, opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dají mu polívku a on řekne, já si tě vezmu. A stačí ho, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? To ne... Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojčeně v situaci, že mě opouštěli. To je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí studovat a nechodí po nějakých schůzkách. A měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce. Že se musí učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci u doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou samými příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli přede mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma. A který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli míň nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože mý příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni to obstarali, které všechno. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí. Ten mech a ty chvojky byly na polštáře, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmelí to, víte. Abychom se rozmnožovali. Tím se hezky líbá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak pocuchal nervy. Pak když tam docela Láďa ten rok, tak on to dá stranou. A ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Žok, protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dala stranou všecko. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na dranc a Ivančice neměli svý černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit. No. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda. A tam zase jsme měli hezký Vánoce, paž nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, kterých se odhrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárků, víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvírou a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. A jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak o den dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a což oni mají tři, tak budu tak škrtat, že jo, tak zase do toho je ten chůlice. No a i tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno proběhlo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali na ty, kteří už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice. Zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přeslíčková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková, já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou teď spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla byste jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, paž já už všecko mám. Hned vám to dám po Vánoci, vezme tu stovku, jde za tatínkem, po tatínku a už všecko mám, však víč na pečíno, cukroví, pro všechny dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš. Pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu stovku, jde za dcerou a pá, dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všechny už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám, pa, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu stovku, jde za brácho, pa, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijdou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko. Vezme stovku, je za maminku a pá maminko. Já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl Klub vodních sportu a Klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme tak rádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme, proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola. Já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: to si vzpomínám. My jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká, na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie, Blanka Bohdanová, prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se sebou tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhý, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizit, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší, vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaké obce vinařské a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosejí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pa rekruti jako pí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pa u nás ve vinným kraji má něco vypadá jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takové butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak ještě přijde Franta, Franta přijde s demižonkem, to už jsme jen předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobné, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý měl jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím z lidí byli vyhladověli, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa. Jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dal tu polívku a protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal jako vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásaly. Tak a jak se ti lidi smáli, jak Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lukše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešinky, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete. My ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnické vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama, jak tam třeba čili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla, to si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle a bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta, naproti s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali dům armády. Kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu.

0: a taky černochy, ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašírová země koule a my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu a ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě, tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
1: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi studiu Brno za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej. A to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přes polních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivezl nějakou zlatou medaili.

A dali tady prostřednictvím soudruha rektora Františka Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám, nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my, ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. Takže s tím jsme nepochodili. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, který skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslí, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půhovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala, stejně tak paní profesorka Mrázková, uvolněte paže, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem, nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný, aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska, je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu této hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho Moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotnici, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama.
Protože ty děti, já jsem proti ním měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. A pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si sedl a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže. A musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky prostě... No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mně pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase jsem to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabareté, juniales a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčková akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal minostný monologi, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej Steplíčo, ej Čičmáchlí, ej děl, já jsem měl takovou lejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem ji zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone Todi, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě řvali jako na fotbal, Menšíku přijde, ej veselé, a to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milostivá paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Já...
Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok. A že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dále, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavěli kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu příznivců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný, jezdil s náma na stavby mládeže. No tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se bál za sebe, si mě třeba nenaznačuje tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.

Nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

0: Halo? Halo, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, Plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Halo, ta Ještíka z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj Plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Halo, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, halo, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vraště dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, halo, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Halo? Halo, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, vzpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přesta. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No, co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Halo, soudruhu Plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy, Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
1: No, když už jsme u těch vzniků, tak nemohu vynechat písničku Prabába ze hry Rub a líc, kterou jsme si od Ježka objednali s tím, že chceme zaspívat něco o předcích a že tam bude zapotřebí říkat mnohokrát pra. Pradět, prapradět, praprapradět, praprapraprapradět. On dlouho vrtěl hlavou, no ale konečně on si zvykl na naše podivné objednávky. No a skutečně zavolal telefonem a zahrál nám hned do sluchátka písničku, tedy melodii, na kterou jsme pak napsali slova a kterou v celku nyní uslyšíte.
2: Erbu mého rodu je silná pravice, jež podporuje staré tradice. Vždyť nám patří Valtest, Schauspielhaus v Salzburku, náš rod starší je rodu Habsburku. Pra, pra, pra, bába mé prababy byla po svý pra, pra, pra, tetě neteří, teď jinýho zetě, jenž pak byl dítě, dítěte královny ze Sáby. Pra, pra, pra, děd mého praděda proslavil se pro všechny časy tím, že skryl do rodinný kasy skalp se třemi zlatými vlasy děda vševěda. Žádný z mých předků v rakvi neleží, do jednoho všichni strašej ve věži. Jen pra újce, ne pra tety svak, výjimku ze všech předků tvoří, topil se někde na moři, půlnoci se z moře vynoří šplouchá.

0: pochopíte asi, proč jen tradice, čistota rasy platí nejvíce.
1: Znáte, že člověkem smí být označen vždycky jenom ten, kdo má rodokmen.
2: Pra, pra, pra, bába mé prababy byla po svý, pra, pra, pra, teď neteří, teď jinýho, teď jen špak.

Umění na světě, na všech částech světa je venkoncem vždycky nějak spojeno dohromady. A tak vlastně způsob komiky osvobozeného divadla má své kořeny, jak někteří říkají, v Commedia dell'arte, z čehož pak vznikl vaudeville a z vaudevillu potom vznikly první filmové grotesky. O úspěch filmových grotesek před a během a také po první světové válce se zasloužili, můžeme dneska říct, průkopníci filmu. A mezi nimi největší byl pan Keaston, který se proslavil dvěma ansámbly. Jednak točil grotesky se svými Keaston Cups, to znamená Keastonovi policajti. Jistě jste některé viděli v retrospektivních kinech. A potom proti těmto bláznivým mužům měl takový protějšek hezké dívky, které se jmenovaly Bathing Beauties, neboli mohli bychom volně přeložit krásky v koupačkách, což byly dívky, tanečnice také, které odpovídaly tehdejším normám krásy. Mezi těmito dívkami vynikla jedna, ze které se potom stala herečka, a totiž ženský komik. To je velice vzácný zjev. A tato herečka se jmenovala Zasu Pitz. No, Ježka i nás okouzlovalo to jméno Zasu, pač jsme je nikdy neviděli a neslyšeli předtím. No tak jsme jednu ze svých prvních spoluprací zasvětili jejímu jménu a tak vznikla píseň Zasu, kterou uslyšíte v podání Františka Vnoučka.

Ne všechny hry, které jsme s Voskovcem napsali, byly dobré. Museli jsme se učit psát. A nejlepší učení je, když to člověk dělá přímo pro divadlo. A tak byla doba, kdy jsme se rozhodli, že budeme psát detektivní činohry. Ovšem, orchestr jsme měli. Tak aby nezahálel, tak musel něco hrát. A tak v době, kdy jsme napsali takovou komedii polodetektivní, nepovedenou, která se jmenovala Premiéra skafandr, tak v té době jsme pro náš orchestr od Ježka dali složit skladbu, kterou jsme sami nazvali Skafandr Fox. A to proto skafandr, aby se to aspoň nějak tím jménem rýmovalo s tou hrou, kterou jsme právě hráli. Slova, jak v zápětí uslyšíte, jsou velice bláznivá.

De facto se na játra ani nemýlila. Uzavřeli jsme sňatek dle dohody. Máme skafandr, jde se na vandr do vody. Nikde na světě není tolik a větě. Ze všech nejvíce milujem chobotnice. My na procházku, si na provázku, vedem malé požraloka, s kterým jsme jedna ruka. Počítám, že za nějakou asi na hodinu kompletní budeme mít rodinu. To bude hlína, budu mít syna pod vodou. De facto se na věci toho moc nemění, řeknu mu, až poroste jako z vody.

0: Když už jste slyšeli Zasu a Skafandr Fox, tak musíte také slyšet Tři strážníky, to mě nemůžete udělat. To je taková zvláštní písnička, která patří do té doby, jedna z těch třech prvních, které jsme dělali dohromady s Ježkem a o které jsme nevěděli, proč ji děláme. A upřímně vám říkám, já se ani nepamatuju, kdy a jak vznikla, jenom vím, že později, asi rok po tom, co jsme ji složili, jsme ji zapasovali do revy, která se jmenovala Ostrov Dynamit. A asi rok poté, nebo dva, americká výrobna Paramount Pictures založila si ateliéry v Paříži a oživovala americké filmy zvukové tím, že si ze všech národů, kam prodávala, pozvala herce a s nimi tam natočili nějaké vložky. No a tak se stalo, že jsme s Voskovcem jeli do Paříže a tam jsme dělali asi 5 sketchů do filmu, který se jmenoval Paramount on Parade. A jedním z těchto sketchů byla písnička Tři strážníci. Zpívali jsme my dva a Grátvol, tehdy člen Osvobozeného divadla. Slova jsou prapodivná, vyjadřují, no vlastně nejlíp bude, když si to poslechnete sami.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás,
1: teď!
2: Bubu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
2: Dejte pokoj, nebo vám to na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: Aj tam jde on.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nepůjdu.
3: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
1: Před strážnicí stáli trojkrící. Tři strážnici asi ve tři v noci. Strážníci tři byli v rozepři.

0: na druty. Zatímco se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci se raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přesu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
1: Aj tam jde on, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nebudu.
0: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

Ve filmu Peníze nebo život je scéna, jak dva muži ve fraku, na voru, na rybníku, se chtějí někam dopravit a jak se vor s nimi kácí. Tato velice dobrodružná scéna je podložená velice lyrickou hudbou od Jaroslava Ježka, je podložená valčíkem, který se jmenuje Jarní vánek, ne, jarní vítr, dáme si jarní vítr.

Ježek neskládal pouze pro orchestr. Samo sebou. Ježek skládal také pro jednotlivé nástroje, pro klavír, pro harmoniku. No prostě pro takový doprovod, který jsme potřebovali. Jednou z takových malých forem je písnička, která se jmenuje Píseň strašlivá o Golemovi. Tehdy jsme ji potřebovali do hry stejného jména, do hry Golem, a byla to taková parodie pouťové písně. Jak víte, na starých poutích zpívávali zpěváci o vraždách a o různých památnostech a přírodních jevech a mívali to všechno zobrazeno na obrázku a při zpěvu ukazovali hůlkou na to, o čem právě zpívali. Tak nějak podobně jsme to dělali u nás v divadle s tím rozdílem, že jsme ty obrázky promítali.

0: A taky zbytečně na večer v hodině če pobítí, jde jí říci, že jí miluje. Najde jí však ležit ve obětí s oficírem infanterie. Jeho oči plakat začnou pláčem, žárlivost mu tiskne v ruku zbraň. Jme se párek mlátit pohrabáčem, oficíra zabil i tu paň.
1: 9 měsíců a 9 neděl, regiment vojska ho oblehal.

0: svůj život veme. Na hrob prej, ať mu daj tu trumpetu, na památku lásky zhrdené.
1: Když to napsal, vola žít mi nelze, skočil do vody z Kaadie. O zániku jeho jsou dvě verze, ze kterých uvádím jeho dvě.

0: Tedy jak jste slyšeli, tady v této písnice právě dospívané, tam příval slov zasunul hudbu, že ano. Tedy respektive přísun hudby byl daleko menší než přísun slov. No takové písničky někdy jsou zapotřeby, kdy je třeba mnoho říct nebo komicky něco říct a tam potom ten, co píše slova, hledá takovou hudbu, která mu dovoluje tolik slov nakupit. No Ježek nám v tomhle vyšel vstříc, například v písničce, která se jmenovala Devět řemesel. Je to rumba, která svým rytmem se velmi hodí na to, aby se tam kupila slova. Můžete si ji vyslechnout.
1: A prosím vás, nemáte nějakou práci?
2: No práci, já tu již hledám práci.
1: Já už jsem nedělal ani, nepamatuju, nesnad, že bych měl krátkou paměť, ale tak vůbec, je to nějaký
2: a
1: blbý.
2: A co umíte?
1: No, devět řemesel mě živí, ale desátý je bída.
2: Jako já.
3: Je přísloví, které vece devět řemesel se přece jakž takž uhlídá.
4: To přísloví pravdu plodí, devět řemesel se hodí, desáté bída.
3: To si mladý člověk přečte ve knize,
4: řemeslu se vyučí, přijde krize.
3: Ani zdání, posehnání, zaměstnání, nikde není práce k mání. Co je krize? Tak žádné řemeslo už peníze, žádné nevyneslo ani jedno. Už nemá zlaté dno, co je teď
4: krize? Uvesla řemesla, nic nevynesla, všechny státy restringují platy, stána zlatý, z oběhu byl zlatý a každý z nás utahuje si pasky.
3: Ten státní zaměstnanec už nemá na švanec. Celkem za to, páni, teď už ani zaměstnání, ani jedno povolání není k mání.
4: Máme za to, že už dneska šmahem ze schánění zaměstnání vzniklo nové povolání.
3: A kdo nechce hledat práci dlouze, utopí se, za městem ve strouze přísloví se. Bo opraví pouze devět
4: řemesel je bída a desátý nouze.
3: Co je krize dneska, tak žádné řemeslo.
4: Už peníze dneska žádné nevyneslo.
3: Ani jedno dneska už nemá zlaté dno.
4: Co je teď krize, uvesla řemesla, nic nevynesla. Všechny státy dneska restringují platy.
3: Standard zlatý dneska z oběhu byl vzatý.
4: A každý z nás dneska utahuje si pasky.
3: Ten státní zaměstnanec už nemá na švanec. Celkem za to dneska, páni, teď už ani zaměstnání, ani jedno povolání není k pání.
4: Máme za to dneska, že už dneska šmahem ze schánění zaměstnání vzniklo nové povolání. Devět řemesel je bída a desátý nouze. A teďka rychle, jo?
3: Co je krize dneska, tak žádné řemeslo.
4: Už peníze dneska žádné nevyneslo.
3: Ani jedno dneska už nemá zlaté dno.
4: Co je teď krize, uvesla řemesla, nic nevyneslo. Všechny státy dneska restringují platy.
3: Standard zlatý dneska z oběhu byl zlatý.
4: A každý z nás dneska utahuje si pasky.
3: Ten státní zaměstnanec už nemá na švanec. Celkem za to dneska, páni, teď už ani zaměstnání, ani jedno povolání není k páni.
4: Máme za to dneska, že už dneska šmahem ze schánění zaměstnání vzniklo nové povolání.
3: Devět řemesel je bída a desátý nouze.
0: Hráli jsme kdysi hru, která se jmenovala Panoptikum. Tam jsme se pokoušeli humorným způsobem ukázat, jak vzniklo lidstvo a jak vznikli bohatí lidé. No prostě byla to taková hra, velmi lehounce nahozená, ve stylu Osvobozeného divadla. A uvnitř té hry byl samostatný sketch o Václavovi IV. Bylo to naše zpracování dějin. Tak spíš to bylo o tom, jak jsme si přáli, aby to bylo, než tak, jak to bylo. Tam prostě Václava IV. Neraní mrtvice na kozím hrádku a nýbrž se spojí s husitskou revolucí. Bylo to pro tu dobu velmi závažné, protože to byla doba, kdy pravičáci a reakční noviny si začínali troufat. A tento sketch končil písní, která se jmenovala Proti větru. pochod od Jaroslava Ježka. Čím více se doba přiostřovala, tím častěji bylo zapotřebí tuto písničku zpívat, tak vám dneska už nemůžu říct, kolika hrách se vyskytla a při jakých příležitostech jsme ji zpívali. Myslím, že dokonce byla i finále v baletě z Hadru, když jsme ji hráli na Václavském náměstí, v dnešním divadle Rokoko, v tehdejším spoutaném divadle. Já jsem ji slyšel mockrát a slyšel jsem ji hrát mockrát a až někdy jsem myslel příliš mockrát. Ale nemůžu si odpustit, abych vám ji tady nezahrál taky, protože já si myslím, že člověk vždycky musí jít proti větru. Tak jako vítr nikdy v přírodě vlastně nepřestane, tak taky člověk nikdy nepřestane toužit jít proti tomu větru, trochu si provětrat plíce, okysličit krev a víme přece všichni dobře, že kyslík je pro mozek to nejzdravější a to nejnutnější. No a jestli někde je nějaké závětří, tak já myslím, že nikdo by tam nechtěl být, protože v závětří číhá nuda a nuda je smrt. Kdežto ve větru je život. Co kdybychom si to zahráli?
3: Za větrem plesní věr, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
4: Po proudu po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
3: Po větru netečně, veteš se kutálí.
4: Po proudu někdy i bahno se hne.
3: Závětří na sítce, jen krysa zavál.

noći vjetru. Každi ujde en svoj metr, dame metr k metru. Gde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Miloši, prosím tě, já tím, že se vidíme málo kdy, tak já mám nashromážděno v šuplíku i v hlavě takovou řadu otázek, který bych ti rád položil.
1: Pokládej.
0: Ano. Já tě totiž pokládám za člověka jediného schopného, který by mě na to mohl odpovědět. Podívej se. Mm-hmm.

0: spisy o mě, já jsem se celkem proslavil především jako pacient.
1: Jo?
0: Já tak vejdu do dějin taky.
1: Jako pacient?
0: Ano, lékaři si na mě vždycky smrsnou. Vždycky smrsnou.
1: No vidíš, to já si počtu potom.
0: No co chceš vědět, řekni no, mi. Ptej se.
1: Pokud
0: vím,
1: řekneš, jo? Dobře.
0: Není toho moc.
1: Ano. Takovou řadu otázek jsem měl, víš, jako třeba, kdy tě poprvé posedlo herectví jako běs? Kolik ti bylo?
0: Ty dišáku.
1: Kolik ti bylo, když tě to vzalo?
0: Nic mě neposedlo.
1: Ne.
0: Nic mě neposedlo. Já jsem prožil mládí de facto, a teď to budete považovat za jistou, řekl bych, amorfnost vkusu, beztvarost vkusu. Jednak na druhé galerii Národního divadla na operách a za druhé vlastně, obraťme to, za prvé v Osvobozeném divadle na balkoně za 5 korun k stání. Ve spoutaném divadle, v dnešním divadle Rokoko, kam se přestěhoval po návratu ze Sovětského svazu a po přerušení, když jsem viděl poprvé Baladu Zadru.
1: To je zajímavé, že já je taky viděl poprvé v Baladě Zadru, člověče. A to bylo v Plzni a byl Šturák a to jenom Forbínu měli před oponou, spustili za ním takovou tmavou modrou plišovou oponu a najednou si Voskovec všiml, že Verich má kalhoty z téže látky, jako je ta opona. A říká mu, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejné látky, jako tady mají v Plzni oponu. Verich na to řekl, ano, já jim prodal zbytek.
0: Ano, no, viděl jsem Baladu z Hadru, viděl jsem skvělého Vericha a tak jsem se prostě zbláznil. To byl nádherný zážitek. Nádherný zážitek.
1: Já jsem jenom přemýšlel, kdy, ano. Divadelně se zbláznil,
0: ano. Já jsem vzal horečku.
1: Ano.
0: Jistého druhu horečku, teda teplo měli, nemůže se znamenat. Prostě objev z něco v tom. Od té doby vždycky jsem viděl premiéru. Ano. A vždycky derniéru. Ano. Mezi tím bylo takových 8 představení, které jsem taky viděl. Ano, ale tenkrát sehnat 5 korun pro mě nebylo tak úplně snadné. Můj otec byl pedagog, rozený pedagog, a to na mě mělo strašný vliv. Druhá taková moje, byla to ta galerie Národního divadla, tam jsem vystál důlek, kdo ví, není-li tam dodnes. Ale myslím, že by ta historie nebyla úplná, kdybych jak si neřekl, na jakém pozadí se to odehrávalo. To nebyly žádné umělecké běsy a umělecký přetlak a podobné věci, které ctím, ale sám se mě nikdy jaksi nepocítil.
1: Ale ty jsi říkal tatínek pedagog. Já si myslím, že ty jsi tady nakousil jednu takovou věc, kterou o tobě třeba nikdo neví. Ty máš v sobě, a myslím, že to je po mamince, veliké hudební nadání. Víš, já myslím, že jo, nemyslím hudební aktivní nadání, že bys byl hudebníkem, ale pasivní. Ty máš v sobě, když jsem s tebou třeba dělal režii někdy, tak Miloš Kopecký měl takovou zvláštní věc, jestli bych si vzpomeneš, že jsi dělal třeba roli a do toho jsi dělal takhle.
0: Jo, ano.
1: A já jsem říkal, co to děláš, a on říkal, já si tím nahražuju metronom, abych ten rytmus do toho dostal. No. Ty máš v sobě, člověče, zvláštní, zaprvé máš rád muziku, máš v muzice vztah, no ale ty jsi potom začal dělat divadlo jako ochotník?
0: Dodnes.
1: Dobře placený
0: ochotník. Ano. Bylo to tak, že já jsem tím, já jsem byl nakopnut svým rodinným prostředím. Malá měšťáci, já jsem syn kožešníka a ve Smečkách jsme měli, můj otec měl kožešnický závod, ano, kožešnický salon, a to proto, že v tehdejší době bylo noblejší mít salon než krám. Ano, takže dejme tomu slavná firma Růžek a Levenstein, nějaká firma, tak ještě noblejší bylo si nechat dělat kožich u někoho v nějakém poschodě. To byl Krejčích a podobně. Ano. To je zvláštní.
1: Ano.
0: Pro tu dobu, jo. Humál Krejčích.
1: Hierarchie z Krejčí doby, ano. No.
0: A já jsem neviděl rád prostě svého otce, kterého jsem měl rád, vážil jsem si ho. Nerad jsem ho viděl, když obsluhoval a vycházel vstříc zákazníkům, uzenářovi a Radovi. Já ne, protože si přišel koupit Virženskou vidru. Něco se ve mně prostě, tak zprotivilo se mi to. A věděl jsem, že jestli něco ne, takže nikdy nebudu

0: A nikdy nebudu prodávat, nabízet, dělat, zpracovávat kůžičky. To jsem věděl, že to nikdy nebudu dělat. Každý otec má svou projekci do svého dítěte, co bude a co by měl být a pokračování sama sebe teda, což je přirozené, správné, v pořádku. Můj táta si jistě myslel, že budu průmyslník, už viděl v duchu velkou firmu, Kopecký et Company kožešiny. No, já jsem mu to nikdy nemohl splnit.
1: A učil ses?
0: Jo. Ano? Ano?
1: Já jsem...
0: No jistě, teď. Prosím tě, když se dělala kožešnická zkouška. No, ale nastala kritická chvíle. To už jsem strašně měl rád divadlo, že ano. Nějakou shodou okolností osud nás sehrál dohromady několik lidí, Stru Zázvorkovou, nějaký Novák, Mahler, Mirek Líva a tak dále. A v roce 1941 jsme založili kolektiv Tvar.
1: Tvar?
0: Ano, ze svazu českého díla. No, bylo to více než inspirováno, tak je to slabé slovo. Bylo to pod vlivem Větrníku, divadelka Utopičů, divadelka pro 99, který dal Josef Šmída. Tam jsem rád chodil, věděl jsem nádherný věc. Mahenovu husu na provázku. Němec soudničky, Cervantes, hrajeme divadlo. A limonádový, jo? Původní limonádový, jo? Nikdy ničím nepředstižený a tvrdím nepředstižitelný.
1: Tlný, ano. Tvrdím. Jsem rád, že to říkáš, protože já si myslím, že ten původní limonádový Joe ve Větrníku byla nejlepší inscenace této Brdečkovy knihy.
0: Ano, no jistě.
1: Nepřekonatelná,
0: jistě.
1: Skutečně.
0: Jistě, no protože to nebyla žádný tam.
1: Neměli možnosti.
0: Musím o
1: tom dohnout. Talent.
0: Ano, a vtip.
1: Ano.
0: Vtip. A to dost stačí vám, možná. No, to je nádherný. No, já jsem se do toho jaksi tak zbláznil. Motivy toho nebudu rozvádět z určitých důvodů, protože já na to mám velice s prominutím přesný názor. To víte, že jít k divadlu je strašně svůdné. Strašidelně svůdný. Je v tom i několik procent narcisismu, je to seberealizace třeba s falešným vědomím. To je jedno, je to jistá seberealizace. Ano, to je jedno. A je to sugestivní. My jsme najali takovej sál s pomocí inženýra Cinka ve svazu českého díla na Národní třídě. A bylo to divadélko pro 66 osob. No jo, sál byl nevymalovaný sál, byly tam tak různý bedny, bylo to skladiště, to bylo v podzemí, to byl sklep. Sklep. A teď jsme stáli před tím problémem, co s tím. Tak jsme si ten sál vymalovali, neměli jsme na fidlátka jsme neměli. Chuť hrát a všechno. Talent samozřejmě, ale fidlátka nebyly. Nebylo nářadíčko. Někdo přines ten reflektor, říká, víš, štych se tomu
1: říká.
0: Chudičké vybavení. Teď jsme potřebovali židle. A já jsem šel k tátovi a říkal jsem mu, aby mě dal peníze na ty židle. My to přeskočíme, že když jsem už přestal být opuchlej, tak otec vyndal tu sumu, šli jsme do Vetery, v Palacké ulice bylo vetešnictví, nábytkářské vetešnictví, a v té Veteře se koupilo asi 60 židlí. Těm židlím jsme uřezali ta opěradla, na to se dala laťka a udělali jsme prostě řady. Řady a měli jsme. Měli jsme prostě...
1: A hráli jsme.
0: První premiéra byl Dykův Krysař. Já jsem hrál Krejčího Struma. Ano, Krysař je na přenádherné. Já vůbec mám Viktora Dyka strašně rád. Strašně. A to je krásná hra. Trpká, krásná, nádherná. Pak jsme hráli adaptaci Ignáta Hermana, Doktor Faust.
1: Hrál Mefista větším.
0: S velkou námahou.
1: No, znám ho, ale vzpomíná třeba Vlasta Brodský, že si ho okouzel jedním gestem, jak se také zadu drbal na záde. Takový ty detaily, které nikdy
0: rozhodují. Teď drbe o mě.
1: Na zádech.
0: Ano.
1: To je zajímavé, že tohle mi připomíná hochu. Já jsem teď četl tu ságu rodu Budilova a vzpomínky Eduarda Kouta a tak dále a to. A říkám si, to byly heroický doby divadla, což co tenkrát vydrželi pro divadlo. Ale ono tohleto je v podstatě stejný. A já si říkám, Hrko, jestli se nevrací ta heroická doba, jestli každá generace nepřinese něco. Mně se totiž moc krát stane, že za mnou přijdou mladí lidi a řeknou, prosím vás, pane Hornušku, máme sál, máme židle, máme reflektory, máme všecko a my nevíme, co hrát.
0: Jo, Jářku, jděte domů, chlapci.
1: Já ji posílám jinam.
0: Ano, ano, ano, ano, no. Velice správně.
1: Ano. Protože, rozumíš, já nechci hrát roli starce, který zažil své, ví své a odmítá mládí, ale...
0: Já se vám přiznávám, vždycky jsem byl rád mezi mladými lidmi, to je pochopitelné. Nikdy jsem se necítil ve své kůži, ve společnosti, ano. Kde každou chvilku někdo může umřít.
1: Proto se se mnou tak málo stýká.
0: Mám strašnou radost, když za mnou přijde mladý člověk. Odmítám, jako odmítám ležet na břiše před stářím, odmítám se ležet na břiše před tím, že někdo žije mu 18 let.
1: To je to, že by se žil na jeho břiše.
0: Tak, tak. To je pak jiná, ty na historii, jak se říká, ve sladké Irmě, že jo. Já si myslím tohleto, podívejte se. Nejčastější a nejběžnější námitka proti mládeži je, že mládež je nespoutaná, poušlivácká, že nemá kázeň, že to... Moje námitka proti určité části mládeže, určitá část dnešní mládeže je dobrovolně ochočená až běda, uniformní až běda, sedíte v lokále, otevřou se dveře a vejde 20 mladíků, mají stejně ušitý kalhoty, stejně střižené sako, stejný účes. Oni jsou zavanul móda zavelela, to je dobrovolná stádnost, to je strašidelný.
1: A teď měl dovol otázku, myslíš, že to třeba v naší generaci tak nebylo? Nevešli my jsme tenkrát do někam do kavárny stejně oblečení?
0: Myslím, že ano. Ano, myslím, že no. Ano, máš pravdu, jen asi jsem to tak nevím.
1: Já nechci,
0: máš
1: pravdu. Ano, já rozumím, já se ptám teď sám sebe.
0: Prosím tě, znovu ti říkám, že nepronáším žádný konečný
1: úsudek, já ho nemám. Jenom pocity, ano, ano. Já třeba, já podívej se, když mluvíš o dnešní mládí, já třeba, mě se ptají lidi na besedách, nebo studenti na besedách, líbí se vám třeba dnešní tance, já říkám strašně moc. Strašně moc, pokud je někdo umí. I valčík se mi líbí, pokud ho někdo umí. Ale já někdy vidím mladí lidi, kteří tancují a mají nacvičený 2-3 pohyby, které stereotypně opakují. A já mám dojem, že jsou u běžícího pásu jako Chaplin.
0: Ano, ano, ano,
1: ano. Ale chybí mi tam radost, chybí mi tam sex s odpuštěním.
0: Ano.
1: Tanec má být romantická a sexuální.
0: Já si to myslím. Taky.
1: A ty dva se musí vnímat.
0: Ano,
1: a
0: mě jedno,
1: tančí tango nebo bump. To je jedno. Ale musí se vnímat. Ale já se dívám na parket a já ani nepoznám, kdo ke komu patří.
0: Ano, ano, ano.
1: Někdy, někdy. Některý dva k sobě patří, to je vidět. A pak je to krásný, pak je to krásný. Tak, no tak. Čili tím jsme budli, jak si bych řekl, no ne.
0: Víš, ale ono to má, je v tom, co si strašidelný, jo. Když někdo neumí odolat ani té pitomé módě, nebo... To,
1: ano, ano, ano.
0: Teď se mluví určitým jazykem, zástupným, neřekne. Můžeme, to jsou fešáci, máme spolu spicha.
1: Ano, ano. No tak to jsme měli taky tu
0: terminální. No dobré, 14 dní, upřímně řečeno. No. Pak jsme to snad nechali.
1: Asi,
0: to
1: bylo
0: ta ducha pro nás, jako... No. Leden, únor, březen, buben. Jo? No to je puberta. To je puberta, kterou strašně nesnáším. To, já si jenom říkám, jak můžu očekávat od takového člověka, že by odolal, vzdoroval, že se postavil nějakému opravdovému nátlaku, když neodolá ani módě.
1: Ano, to máš pravdu, ano. No. Podívej se, vždycky já třeba jsem někde psal něco o tomhle tom v nějaký tý knížce nebo to a tam říkám toto. Já si myslím, že mládí má být drzí, má odporovat, ale má vedle toho mít své úcty. Já jsem strašně rád, že něco nenávidí, ale musím říct, co taky miluje. Víš, musí být před něčím pokorný a pak má možnost něco absolutně odmítat. A když někdo jenom odmítá, anebo je jenom pokorný, tak to pro mě není mládí. To je pro mě jenom pouze.
0: Tady není obraz, aby posluchači viděli, že s tím strašně souhlasím.
1: No, ale počkej, vraťme se, jak si... tady si řekl velice pregnantně a přesně něco jako svůj vztah k mladé generaci nebo tak, ale podívej se, my jsme mluvili o našich společných cestách a ty se pak jako rozešli. Čili také si začal v Tvaru.
0: Ano, v kolektivu Tvar. pak byla taková epizoda, byla okupace, že já jsem se na nějakou dobu jsem se vzdálil z Prahy do takového sanatoria.
1: To byla válka.
0: To byla válka. Na nacistická oddechovna.
1: Ano, ano.
0: 41. rok, já jsem se vrátil a hubky, šupky, dubky, okamžitě do rokoka, neboť tam opět Šmída otvírá divadlo Větrník. No, já jsem samozřejmě toužil hrát. Ale on se na mě podíval, nevěděl, co se mnou. Řekl, jestli bych nepouštěl gramofonové desky.
1: Ne, na zem.
0: Ne, já jsem tam pouštěl.
1: Jenom, že Šrámek zbledl.
0: Oni hráli obnovenou sentimentální romanci, k tomu byla reprodukovaná hudba, já jsem v zákulisí pouštěl desky. Vzpomínám si na ten otřesný zážitek, ale příšerný. Musíte se snažit trošku to pochopit, samo o sobě to není nic. Divadlo Větrník jelo do Českých Budějovic se sentimentální romancí. Já tudíž jakožto
1: zvukař
0: byl červen, nádherný, počasí teplo, krásně, na světě bylo nádherný, jak to. Ve vlaku byla nálada, báječně jsme se bavili, všechno to, večer bylo představení a Šmída řekl, až dojedeme, tak všichni si dáte pohov, půjdete na pokoj, umyjete se, najíte se, odpočinete se a sejdeme se ve 3 hodiny v divadle. Já jsem přišel do hotelu, naložený, umyl jsem se a najed jsem se to a jsem říkal, kde jsou ty desky? Já jsem je nechal v Praze. Teď si představte, že ve 3 hodiny jsme tam měli tu zkoušku, už nevím, kolik bylo hodin, někteří z nich šli dokonce na plovárnu a já jsem běhal po Budějících, po bytech a prosil, jestli náhodou nemají vejvodu tohleto.
1: Slovenčinu, píseň.
0: Tango, smrtelná úzkost. Dopadlo to dobře. Dopadlo to. Představení. Ne.
1: Některý věci si zpíval.
0: Dopadlo to dobře nakonec, představení se odehrálo. Ano. Bez ostudy, bylo to velice hezké, ale byl to hrozný
1: nervák.
0: Nervák strašný.
1: No to jsou ty věci, které k tomu patří. No ale počkej, jdeme dál. Co bylo pak, kam jsi šel dál?
0: Z toho Větrníku?
1: No.
0: Z Větrníku pak...
1: Divadlo Satyry spolu?
0: Pak jsme byli v divadle
1: ano,
0: Satyry samozřejmě.
1: To jsme byli ještě spolu. To nám bylo hej. Pak nám bylo Rup.
0: Pak nám bylo počkej.
1: Počkej. Ano, zatím, ano.
0: Tak. Divadlo Satyry, to bylo strašně. Drda.
1: Ano, to jsme nehráli.
0: Frda, Sirky, Země, Koule, hrál si hlavní roli. Pak bylo... Co naše,
1: no? No, řada věcí.
0: Akce Ajbiš,
1: Kajnár.
0: Krásný doby. A na to jsem šel do Studia Národního divadla, protože Jindřich Honzl mě napsal dopis, takovou nabídku, že ano, jestli bych šel do Studia Národního divadla. No já jsem si říkal, v té chvíli jsem trošku myslel na budoucnost, říkal jsem si, třeba jednou budu mít taky rodinu a zodpovědnost, no. Že ano, není to Studio Národního divadla, tak jsem šel do Studia Národního divadla a to nebyl marný rok. Hrál jsem tam opravdu nádherný role. Říkám nádherné role.
1: Smraďo,
0: Marcel Paňol, Mášenka,
1: ano.
0: Afinoginov, Labiš, případ v ulici Lursen, a tak, krásně.
1: A v Drdovi si hrál?
0: Jo,
1: ano. Že jo?
0: Ano.
1: Taky to bylo vynikající představení a ty jsi tam hrál faráře tehdy.
0: No. Ano.
1: Nevadí ti ten katolický názor?
0: Klerikálně, víš?
1: Já vím, jako spíš lidské.
0: Ano.
1: Podívej se, co je třeba pro tebe, co je pro tebe třeba herectví?
0: Především nedostatek studu.
1: To je sice vtipné, ale ne přesně.
0: Ano, já vím.
1: Jenom aby to někdo nezal vážně.
0: Zasmáli, jsme opět tam, kde jsme byli.
1: Ano, tak.
0: Jistě. Co je to pro mě herectví? Jsem vyléčen z příliš velké úcty, neměl bych to říkat, není to taktický, jako z příliš velké úcty k pojmu herectví jsem dost vyléčen. Herectví, jakýsi prazáklem, prabuníka, nebo je v každém člověku. Já dokonce bych řekl, že jsou, tací, jsou i tací, kteří by nemohli hrát.
1: Ano.
0: Jo? To neznamená, ale pro Boha, abychom si rozuměli, to neznamená, že neexistuje velké herectví. Ano. Samozřejmě. Ale to jsou velké osobnosti především. Jaké je pak velké herectví? Prosím nás, co pak existují nějaká pravidla, jak se má hrát, co má hrát? První, kdo přijde, je poruší a je to ono. Co pak existuje něco takového? Jak dlouho o něm pro Krista Pána se řekl, že vysoce inteligentní člověk, nesmírně duchaplný a chytrý, jak v opice a já nevím, to všechno. Ano, vysoce muzické, no ale herec, no, to je pro mě, dneska jsem dostanu husí kůži, když to slyším. Já už to nenávidím. To je tak strašný omyl, tak strašná nepravda, že vůbec druhá už není. Vůbec tak není. Já jsem byl na něm v Brně, když hrál ve své hře, věřte mi, nevěřte, to je jedno. No, to je koncert, že teď on má ještě tu výhodu, že má lepší nervy než já. Takže ta nádherná elegance toho projevu, toho opravdového, skutečného, nepředstíraného klidu, který nemůžete vylhat, nahradit, napodobit, to je něco, to je úžasné.
1: No, tak teď si už je to, čemu se ve spotu říká úder pod pás. Mluví o tobě a ne o mně.
0: No, taky to musí být chvilku zábavný, že?
1: Ano, aspoň chvilkama. Hele, teď úplně takový technický dotaz. Máš ještě dneska někdy trému?
0: Jo, jo.
1: Myslím, nejvyšší, ne v životě, to vím, že?
0: Jo, jo. Ano, před dvěma dny, když jsem točil tam s Lasicou a Satinským
1: v
0: Bratislavě, Turzonovová a já jsme měli největší trému, ona to tak nedala najevo. Mm-hmm. Já jsem když jsem prostý chlapec ze Smeče.
1: Ano.
0: Já nic nezatajím. Já jsem prostý chlapec ze Smeče, který se vyšvihl.
1: Ano. Syn kožišníků.
0: Ano, ano, syn kožišníků, správně. No, mám společného s Cortézem.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Rudá jediné, co spolu máme společné.
1: No. Ještě hlas.
0: To neříkej na hlas, ne. Prosím. A tak trému to mám.
1: Máš, a jak je tomu třeba čelíš dneska? Zbavíš se toho.
0: Tomu se nedá čelit, to se nedá, s tím se prostě nedá zjat. S tím se nedá zjat, se nemůže. To není věc volní.
1: Ano.
0: Nebo racionální.
1: Jistě, já bych rozumím. Na to nejsou recepty, ano, nebo přístupy, nebo tak. Prosím tě, Milo, kdo třeba jako ze světových nebo našich herců měl v tebe jako v životě takový největší vliv?
0: Dopad nebo
1: inspiraci, nebo...
0: Hele, jmenovat jednoho nebo tam.
1: To ze světových
0: herců, ze světových herců, no, to je bez, to je mimo veškeru. To je
1: Charlie
0: až, až banáně a hloupý, říká se ten Chaplin, to už říká každý.
1: Já dokonce, když Chaplin zemřel, a ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuju, tak jsem tě pak určitou dobu podezíral, že jsi to byl ty, kdo ukradl ty jeho ostatky. Já jsem říkal, to nemohl být nikdo jiný než Milda, tak ten ho miloval. A je zajímavý jedno, člověče, tak všichni máme asi tyhle ty lásky společně, Laurela Hardy a Buster Keaton a tak dále, to všechno a to, ale já vždycky říkám, Milda je jediný, kdo je dědicem těchto tradic. Ty máš v sobě kromě tedy toho, že dovedeš udělat postavu realistickou, absolutně výborně, to všechno.
0: Já jsem hrál, na Smíchově v realistickém divadle.
1: To vím, to já
0: tak
1: vím.
0: To bych si vyprosil.
1: Do dneška to,
0: si ano, vyprosil.
1: Ne, já to říkám vážně.
0: Já jsem tam hrál a nějaké
1: ano,
0: postavy,
1: někteří lidé vzpomínají, ano, Zikmunda.
0: Ano. Tak to pozor.
1: No, ale já bych řekl, víš, jako, že ty v sobě neseš takový zvláštní dědictví těch velkých klaunů, že vedle toho, že uděláš tedy realistickou figuru, viz Zikmund, anebo Hrubý v Psohlavcích.
0: Ano.
1: Tak, jistě. Že
0: ano.
1: Dovedeš ještě v sobě nést takový to dědictví, nejlepší dědictví těch Laurelů a Hardyů a Frigů a Haroldu Lloydu a tak dále a to. Čili to je zajímavý, já třeba bych si s tebou strašně rád zase znovu třeba zahrál něco, jako byl Kačala, Šatala, i když jsem to s tebou nehrál, nebo...
0: Vždyť to záleží na tobě.
1: Jo?
0: No,
1: fajn.
0: Zavolej mě.
1: Jo. Ano.
0: Já se ozvu. Vy nic víc už neseš vědět?
1: Já to chci vědět spoustu věcí. Prosím tě, ještě promiň, že teď zabrousím přímo do života, jo?
0: No, ale pozor, s tím napadne.
1: Prosím tě, já za ta leta, co tě znám, tak... Nerad to říkám, já tě obdivuju, anebo sleduju, aspoň
0: no, spíš tedy... sleduješ, no.
1: To tolik síly už nemám. Ale mám řadu otázek, které bych chtěl položit jako tak svému Komenskému.
0: Harry, mluvte, nejsem bez srdce.
1: Dobře. Prosím tě, třeba lidsky. Tak umělecky samozřejmě ti závidím, protože jsi herec.
0: Jo.
1: Ale lidsky ještě. Jsi například teď šťastně ženatý?
0: Já můžu poctivě říct, že jo.
1: Jo.
0: Opravdu. Já si myslím, že to je, že to je šťastný manželství. Moje žena je šťastná, já jsem ženatý.
1: To jsem chtěl slyšet. To jsem, ano. No a co, co dál, jako co třeba
0: to... To se ptám denně. A co dál? Ano, ne, nikoli vstávají, lehají, vím.
1: Ano,
0: ale vstávají, dáš už se denně.
1: Ježiš, to si řekl krásně, já taky, ano.
0: Dáš ty, no. Und frage.
1: Ano, ano, lehají, vím, ale vstávají, to je problém.
0: Ano.
1: Vstáváš rád?
0: To je nejstrašnější chvíle ze dne.
1: Já se probudím a musím se ukecávat k životu.
0: Tak, tak.
1: Já si dokonce se ti přiznám, já si ráno lžu.
0: Fuj.
1: Já v polospánku si říkám, jsi nadaný.
0: Promiň, promiň. A věříš si?
1: No, v polospánku jo. Já si ještě v polospánku říkám, jsi nadaný, rozumíš tyhle ty věci, vstaň, dělej něco.
0: V tom zadrčí telefon a on má důkaz, že je.
1: Jo?
0: Protože, ano, protože, a pane Horníče, měl byste, prosím vás, přišel byste laskavě, měl byste odpoledne na chvilku,
1: no. No, dobře.
0: No, to jistě.
1: No a co kdybyste teď jako, ne, že bych na to chtěl nějaký shrnutí, nebo proboha nějaký krédo, na to máš ještě čas, nebo tak, ale...
0: No.
1: No.
0: Je dost hodin.
1: No. Já nemyslím teď, já myslím v tvým věku.
0: Jo. To ještě horší.
1: No. Co kdybys teď jako se měl podívat dopředu, tak co chceš? Je něco, co ti uniklo, nějaká role, nebo... Ne. Co bys chtěl dělat teď, ještě dál?
0: Chtěl bych dělat to, co se mi chce, co no. mám rád. Co mám rád. Nebylo by toho třeba moc, ale... Ne. Chtěl bych si dožít to v klidu, v takové nějaké pohodě, že... A ty jako myslíš odkaz dědu?
1: Ne, na to máš ještě čas.
0: Já si myslím, že člověk má být strašně šťastný, že je. Že má k životu přistupovat bez předsudků, že mu to život nějakým způsobem, zaprvé to život pozná, to je blbá personifikace život, jako jo, odpuste mi to. Že se to pozná, že se nemá kalkulovat, že se nemá spekulovat.
1: Bilancovat.
0: Bilanca, podobné věci. Je jediná morálka. Vědět, že za všechno se platí, to je za A, to je vysoká morálka. Za všecko se platí. Kouřím, budu mít rakovinu. Piju koňak, musím zaplatit. Ano? A tak dále. Nechtít zaplatit je tam, to je přesně ta hranice, kde začíná nemravnost.
1: Ano.
0: Nechtít zaplatit. Já víc nevím.
1: Ano. Víš, ono se o tom dá mluvit, jak říkáš, velice složitě, a přitom marně, anebo velice jednoduše.
0: Ano.
1: A přitom jaksi velice naléhavě. Spencer Tracy, který asi máme v oba
0: no,
1: ráleči,
0: no.
1: No. Tak jednou řekl takovou krásnou věc, víte, ono herectví, on spíše život, bolest, radost, štěstí, rozkoš.
0: Ano, kolébka, smrt.
1: Kolébka, smrt, ano, přesně tak. A tam to všecko vězí. A řekl, herectví to je čekat, až přiletne šláčkový dort. Což může znít velice jednoduše, ale ono to v tom je v podstatě všecko. Protože nezlob se i Hamlet musí čekat, až přijde šáčkový dort.
0: Můžu ti něco říct? No. Nevysvětluj to.
1: Ne.
0: Jo?
1: Protože...
0: Ne, podívej se, víš, co řekl Armstrong?
1: No.
0: Na některé otázky, když se ptáte, tak vám neodpovím, protože kdybyste byl schopen je pochopit, tak už to dávno víte.
1: No a já, tedy jak si bych řekl, v závěru této desky, nebo v závěru této tvé strany desky bych jako ti chtěl poděkovat, nebo připít, nebo co mám udělat?
0: Připít.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Z Zdeněk Svěrák napsal do semináře ke hře Akt krátký příspěvek o jednom Cimrmanově malířském projektu. Sám ho později sebekriticky stáhl a tak se teď zuby nechty bránil znovu ho na jevišti přečíst. Ozval se také Jaroslav Weigl, že on sám musel text několik let číst a že by tedy jeho dnešní předvedení bylo pro Svěráka spravedlivým trestem. Zdeněk Svěrák se nakonec podvolil, ale vymínil si, že odměnou za to bude smět zaspívat jednu píseň, kterou nám léta marně na jevišti vnucoval.
3: Je to teda hrozný. Zcela beze stopy zmizelo vrcholné dílo Cimrmanova raného období, takzvaného období statického. Mám na mysli epopej čítající 12 pláten a inspirovanou dílem nizozemského malíře Petra Bruegela. Je známo, že Bruegelovy obrazy plné chaosu, úděsnosti a nepořádku přinesly svému tvůrci takovou popularitu, že se jeho jméno, poněkud zkomolené, stalo pro tyto jevy označením. Člověk přijde do neuklizené místnosti a pomyslí si, máte tu pěkný Bruegel. Právě z toho Cimrman vyšel. Správně usoudil, že budou-li naopak jeho vlastní obrazy s tělesněním pořádku a čistoty, mohlo by se jeho jméno časem stát synonymem těchto jevů. Jeho epopej, nazvaná Pokojíčky, představovala 12 vzorně uklizených a vysmíčených místností. Žel někdy ani správná teoretická úvaha nevede ke kýženému cíli. A tak si Cimrman v dopise hraběti Chodkovi, pro jehož sady projektoval lavičky a osvětlení, trpce stěžuje. Věnoval jsem svým obrazům týdny práce. Dřel jsem na nich, milý hrabě, jako pokojská. Věřte, vygruntovat 12 modelů není hračka. A přece jsem ještě nezaslechl, že by někdo přišel k někomu na návštěvu a řekl pochválně, máte tu pěkný Cimrman. A za odměnu mi Láďa Smol, jak slíbil, že můžu zaspívat jednu skladbu, kterou jsem nikdy nevpašoval do žádného představení, ačkoliv jsem potom toužil. Týká se Cimrmanovy snahy zpřístupnit klasickou hudbu širokým lidovým masám. On mnoho klasických skladeb otextoval. Jednou z nich, to vám zaspívám, je Mozartova Malá noční hudba. Cimrman ji nazval Mně se líbí paní nadlesní.
4: Je hodně dětků, co se fintěj. A já to nemám rád, když někdo v 70. ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra. Potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme na Letný 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mně říkají, že jsem hypochondr zase na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímnej dědek, v tom to spočívá, to mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. To je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Davic, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Davic. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Ukazujou svoje peří. A tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem když ti vyrazil, že jo, na ty asfaltové cestičky, to tam znáte, samý kaluže vody, a přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakali třivičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď přední blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapíl hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75. vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká vylízaná lebka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná taková, takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani zo nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje. A to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budem nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přivedli mu tam, přivedli napůl, přinesli dětka 138 kilo těžkýho. A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej.
5: Že proč se mu špatně dejchá.
4: A ten Láďa je takový cynik, povídá, no jo, starej to, nesmíte tak žrát.
5: Tvoj doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát, já tlousnu i po vodě.
4: A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl předevšírem k obědu?
5: No husu.
4: Ono, počkej, to husu, stehno nebo prsa.
5: Ale celou.
4: Povídá, no jo, vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou, když to je jídlo pro 8 lidí.
5: Ale doktore, teď je to dutý.
6: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferris Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu, ale vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
7: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
8: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
7: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
8: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
7: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
8: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně, každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
7: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
8: No, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
7: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
8: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

呀，讲讲讲讲讲讲讲讲讲，哥哥哥哥哥，姑娘们。

0: 古登老板。
1: Hello。
0: 古登老板。
1: Něco v tom praská, Hergo.
0: Promiňte, já jim kneke brod.
1: No. Odpuste to si.
0: Kdo volá?
1: Paní Kudrnová, tady je Pažitka. Pažitka, vzpomínáte si, byli jsme spolu v Lázních. Ve Smrdákách. Pažitka. Říkávala jste mi šnitlík.
0: Aha, takový menší...
1: No.
0: Hubenoučky.
1: No tak...
0: Hugo, tuším, co?
1: No. Čenda, taky jsem přibrala vyrost trošku, ale hlavně, že jste si vzpomněla, paní Kudrnová, to jsem rád.
0: No to je ale od vás hezký, pane Petrželka, že jste se ozval. A co byste rád?
1: Ale já bych vás chtěl vylákat z vašeho toho hnízdečka, paní Kudrnová.
0: Ano.
1: Rozumíte, já jsem bral nějaký prémie, tak mám takovou představu, hezká vinárna, my dva, šampaňský. Omeleta s překvapením, 2, 3, 4 gruziňáčky bez překvapení.
0: No a pane Cibulka, vy myslíte dneska?
1: Tedy a to nevadí, dneska paní Kudrnová, no tak ne hned, za hodinku, takže byste ne. Na sebe něco hodila.
0: Pane Kopr, já půjdu kdykoliv, jenom ne dneska.
1: No a proč ne dneska, paní Kudrnová?
0: No tak co pak vy nevíte, co je dneska večer v televizi?

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Šťastné a veselé Vánoce, příjemné Hromnice, radostný 1. máj.
1: Co to je?
0: No, to je komplexní pozdrav, vzhledem k tomu, že neznáme datum vysílání, velmi výhodný.
1: Podle mě by úplně stačilo. Dobrý večer.
0: Vážení a milí přátelé, vítáme vás na přehlídku artistického umění, zpívání a... Kolegyně, promiňte, mě to ruší trošku. Artistického umění, zpívání a tance a věříme, že se v příštích 90 minutách nebudete ani minutu nudit. S váma bude dneska legrace zase.
1: Ne, to, já jsem jenom chtěla říct, že mám bratrance Evžena, víte, a že ten zásadně zdravý tchýni, dobrý večer.
0: No, tak no. Máte zdvořilý příbuzenstvo, no. Fajn.
1: No, jenom, že on jí zdraví dobrý večer i v poledne. Tchýni, rozumíte, to je...
0: Bratranec.
1: Jo, on tvrdí, že kdykoliv ji vidí, tak se mu zatmí před očima.
0: Tedy kolegyně, no. To se styďte. Vtipy na tchyně... To je úroveň teda. A ještě na začátku, když ještě žádná neusnula. Máte aspoň doma zimu?
1: A to mám, proč?
0: Můj vám totiž tchyně zatopěj, víte. A to máte štěstí, že ještě nemají vlastní svaz.
1: No a proč já? Co já? Můžu já snad za bratrance Evžena? A nemyslete si, on se náhodou ke svý tchýni chová velmi hezky.
0: No tak, velmi tak hezky. O tom povídejte.
1: No, tuhle od nich pozdě večer odcházela a povídá: Evženku, neobtěžuj se s vyprovázením. A víte, co na to Evžen? Evžen povídá, jaký pak v obtěžování má ti, pro mě je to přímo požitek.
0: Já jsem vás varoval, důrazně. Vážené a milé tchyně, doufám, že jste si povšimli, že já jsem o vás neřekl křivého slůvka. Naopak, drahé tchyně a matky naše druhé...
1: Jste se nerozbrečili.
0: Já si vás velice vážím a na důkaz toho si vám dovolím věnovat první dvě čísla našeho dnešního pořadu.
1: No, je to taky zadarmo, tak proč ne?
0: Ostatně mou kolegyni stihne zasloužený trest. Bude z ní totiž taky tchyně.
1: Jak jste na tohle to přišel? Proč by ze mě měla být tchyně?
0: Proč? No. Pač pijete pořád ten tonik.
1: No a?
0: A v tom je tchyný. Já bych vám teď předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No,
0: můžu,
1: prosím,
0: jo?
1: Prosím, no.
0: To je taková maličkost, ale hezká.
1: Aj, je.
0: Vy máte něco proti kartám?
1: Ale no tak nic zvláštního, akorát, že dědeček prohrál v Žolíkách mlejn. A maminka, no, jak ta se natrápila, že tatínek neumí mariáš.
0: Promiňte, ale proč se maminka trápila, že tatínek neumí mariáš?
1: Protože on ho hrál.
0: No jo, no tak to, jak se z karet stane vášeň, no. To nikdy nevede k dobrým koncům. To já mám známýho jednoho inženýra, jak ten vám má pokopaný nohy, to je modřina vedle modřiny.
1: Tak počkejte, to má snad z fotbalu, ne?
0: Ne, z kanasty, on hraje s manželkou proti sousedům.
1: Aha, a oni si dávají... No,
0: tak no, já bych vám předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No, já vám řeknu, ono, kanasta, víte? Ono to není taková jakoby hazardní hra, ale poukr, to je karban, to je
0: to
1: hazard.
0: Já vím, samozřejmě, no, poukr, no to mě povídejte, no. To já to teda nehraju, ale já ležel jednou v nemocnici a tam leželi se mnou dva.
1: Poukristi.
0: No, nějaký šefl a nějaký bubeníček a ty vám byli tím, jak říkáte,
1: poukrem
0: úplně posedlí. A oni vám neměli karty, oni mě nějak zabavili nebo co a oni vám ukradli ze zoufalství vrchní sestře takový lístky s diagnózama a napočítali, rozdali to a hráli s tím. A o velký peníze? No jo, v banku bylo moc peněz. Já se pamatuju, takhle ten šéfl povídá, tak to bude asi moje, já mám 3 slepý střeva, 1 žluční. A ten... Ovšem nevyhrál, on ten bubeníček měl 4 infarkty. Tak já bych vám předvedl, co jsem se naučil
1: no,
0: minulou
1: dobře,
0: neděli.
1: No, tak.
0: Prosím vás, vemte si libovolnou kartu, jo? Si vemte.
1: No, počkejte, libovolnou. No počkejte, která to je libovolná?
0: No, kterou chcete, jako kterou...
1: Jo, jako kterou mi libo, tak to bych si vzala tuhletu.
0: No, tak. A teď si ji prohlídněte, zapamatujte si, jo? A teď nej vložte takhle do toho balíčku. Dávejte pozor, jo?
1: Je.
0: To je taková maličkost, ale opravdu zajímavá. A teď dávejte pozor, já ji uhádnu, jo? Byla to dáma trefová.
1: Víte, že jo?
0: No, to je samozřejmě.
1: Jak to děláte?
0: To je takový trik.
1: Jo.
0: Jsem se naučil minulou neděli.
1: No jo. Nemohl byste mi to předvést ještě jednou?
0: Ale rád, jo, samozřejmě, no, jistě.
1: No.
0: Vyberte si kartu, libovolno.
1: Tak kdybyste ty karty ovšem dal obráceně, víte?
0: Jak obráceně?
1: No obráceně, no.
0: Takhle myslíte?
1: Ale ne takhle obráceně. Obrázkama ke mně. No. Obrázkama ke mně.
0: No, já vám rozumím, ale já myslím, že to jednou stačí, ne?
1: Ale ne, to dneska je dobrý.
0: Tak. Aby jsme zase nezdržovali, víte?
1: Tak, já si vyberu,
0: je to
1: tak.
0: Teda, no, ale...
1: no, a teď to tam dám a já sama.
0: No prosím.
1: Já vám dám zabrat, sama. Rozumíte?
0: Sama, no.
1: Tak a já si to sama zamíchám a teď a jsem
0: si
1: zvědavá,
0: myslím, opravdu, že co to, s tím že jsme budete to dělat. Dělat.
1: Víte? Protože on se koukal. No ty on to viděl,
0: která karta to byla?
1: Srdcovej král.
0: Správně, souhlasí. No.

0: Večerní Praha! Večerní Praha! Velký úspěch baletu televize NDR v Televariété! Večerní Praha! Večerní...
1: Žádný manžel napadl domovního důvěrníka.
0: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.
1: Vnuslík vykradl domovního důvěrníka.
0: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.

0: Ní zdatnost, ale vždyť ani jeden z těch titulů v tom večerníku není.
1: No, poleď by byl, já si je vymýšlím, pardon.
0: Pardon, a nemáte strach, že vám zákazníci poněkud pozmění obličej?
1: Ne, vůbec ne. Proč? Vy jste asi začátečnice, víte?
0: No.
1: Já vám to vysvětlím, pušte mi jednu pravu. Podívejte, já na vás tak koukám, vy byste byla schopná vyvolávat například zajímavá výstava ve Špálově galerii.
0: No jo, no ale ne takhle.
1: Jak?
0: Zajímavá výstava ve Špálově galerii!
1: Kdo nemá zájem? Hlejte, dávajte pozor. Postřelená veverka znemožnila svatbu. Slečna si koupila večerní Prahu.
0: No jo, ale teď hledá tu vaši blbost o té veverce.
1: Samozřejmě, že ji hledá. Jenomže jak ji hledá, tak si přečte o zajímavé výstavě ve Špálově galerii, o vzorný péči, o důchodce, o závacích pražských kováků, mezi tím přestupuje z tramvaje na autobus a už dávno neví, jakou blbost hledala.

Vaškova zastavil provoz. Houbař otrávil rodinu, jelikož nic nepřines. Žírafa uštvala krčního specialistu. Večer!

0: Všimla jste si, kolegyně, jak jsem vyběhl ty schody? Já vám mám takový pocit, jako bych nějak omlát, nebo
1: ale
0: co?
1: Víte, že já rovněž. Ovšem stejně si myslím, že ty schody bejvaly nižší.
0: No jo, no tak musíme se naučit odpouštět vlastním nohám, že jo?
1: No tak to není tak těžký, jako odpouštět lidem, že jo?
0: No to mě povídejte. No. Já mám náhodou kliku teda, já jsem obklopen lidmi, kteří odpouštět dovedou.
1: Jo.
0: Moje žena mi odpustila, no, že jsem si ji vzal.
1: No.
0: Můj tchán mi odpustil, že jsem si nevzal všechny jeho dcery. A pak mám taky tetu, to je tak hodná ženská, ta odpouští i našim fotbalovým reprezentantům.
1: Jo, no tak všem. Já umím tedy taky odpouštět.
0: Jo.
1: Já umím odpustit. Podívejte se, ale nenápadně, jo? Na kraji pátý řady, tamhle, levo.
0: No.
1: Na toho pána, podívejte se.
0: Myslíte toho, co spí, jo?
1: Jo, jo. Je to úplně uráží. No nemohl on se vyspat doma?
0: No tak třeba no. Se unavil k večeru a že?
1: Ale no ne, to nejde, ale představte si, že já
0: no.
1: Jsem tomu člověku dala volnou vstupenku.
0: Tomuhle?
1: No.
0: No tak to bych tedy řekl, že to je od něho vůči vám krajně
1: no.
0: Netaktní.
1: No to já bych řekla, že je to od něj vůči mě přímo zprostňárna.
0: No.
1: No ale já mu to odpustím, podívejte se. Já mu to odpustím a ani slovíčkem mu to nevyčtu.
0: Hm? No to vás teda obdivuju.
1: Víte, děkuju.
0: Mimochodem, kdo to je?
1: Jeden můj známý.
0: Jako odkud nebo? Jo.
1: Z autoservisu.
0: Aha. Jo, tak. Takže... Takže vy nemáte ani tak vznešenou povahu, jako spíš zanešený karburátor
1: v obsaz. Můžete mi říct, kolik je hodin?
0: Kolik je čeho?
1: Hodin.
0: Jo, hodin. Já mám půl druhý.
1: Teď půl druhý?
0: Já mám půl druhý, už dva dny.
1: Ale no. No tak to máte ovšem ty hodinky jaksi bez užitku, co?
0: No proč? Půl druhý a ve 13:30 ukazujou správně. A proč chcete vůbec vědět, kolik je hodin?
1: Ale no tak já někoho čekám, co? Víte.
0: Tady?
1: A on nejde a nejde. No.
0: Tady máte rande.
1: Jo, no to rande tak.
0: A kdo to je?
1: Já čekám čaroděje mého srdéčka, víte.
0: Co?
1: No ne, no to je jeden z nejpopulárnějších lidí těchto let.
0: Jo,
1: no.
0: Já budu hádat, jo.
1: Já vám pomůžu, jo?
0: No.
1: Tak jeho příjmení končí na ček.
0: Příjmení končí na ček?
1: No.
0: Zima Pepiček.
1: Ale. Tam příjmení.
0: Tak Pepiček, jo, tak no, příjmení, tak, ano, to, příjmení. No. Já budu hádat dál.
1: No.
0: Hudeček.

0: Ale ne.
1: Holeček.
0: Ne.
1: Doleček.
2: Počkejte.
1: Co je? Co je?
2: Já už slyším jeho kroky.
1: Krokáček.
0: Ale dejte pokoj, krokáček.
2: Slováček.
1: Jo, Slováček, no. Ten jak hraje s Goťáčkem.

0: Poslíšte, já vám řeknu něco veselýho, jo. Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jeho ten ředitel provádí potom do
1: mě.
0: Tak já vám ho řeknu právě, no. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se, pořádně, pane kolego, ležejí pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? Co?
1: No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
0: No jo, to je. Já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
1: No, jistě.
0: A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání.
1: No, to je potom přímo kledba.
0: Ano.
1: Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí.
0: No jo, já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer a nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety. Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládal, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku.
1: A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co?
0: Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku.
1: Ale to nic není, to u nás v ulici. V jednom baráku za měsíc 7x hořelo.
0: Prosím vás.
1: No jo, no to bylo veliký vyšetřování.
0: To bylo 7 vyšetřování.
1: Jak to víte?
0: 7x hořelo.
1: A jo, no 7x. No veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů.
0: Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci, že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny.
1: No, a víte, jak jsou v pondělí utáhaný?
0: No.
1: Jen tak, kolikrát, že dojdou na středisko.
0: No, vidíte, vy mi to, kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci.
1: Yeah.
0: Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma.
1: Ale ne.
0: No tak už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
1: Oni jsou fandové v každém oboru, že jo? Já mám jednoho známého doktora a ten ať mě potká kdykoliv, kdekoliv, třeba i o svácích, tak mi řekne, odložte si, já vás trošku prohlídnu.
0: No co pak, to je užitečná známost.
1: No jo, no jenom, že... On je to doktor filozofie.
2: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
3: 3/4 hodiny.
2: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
3: 3.
2: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
3: 3.
2: Cože? Pusa, ty žertuješ, to není možný.
3: 3.
2: 3ho?
3: 3ho.
2: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
3: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
2: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
3: Budou to 4 roky.
2: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
3: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
2: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
3: No právě. já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Co pak láska je jen kuchyňská trouba?
2: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
3: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
2: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
3: No tak třeba trošku, víš?
2: No co?
3: No vášnivej bys mohl být.
2: Vášnivej? No a co pak nejsem?
3: Ale...
2: Viděla jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
3: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
2: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
3: Co?
2: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
3: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
2: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
3: Karle, máš mě vůbec rád?
2: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
3: No, za to můj manžel to ví.
2: Ježišmarja, jak to?
3: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
2: Jak to?
3: Už má málem 2 metráky.
2: To je dobrý.
3: Čemu se směješ?
2: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
3: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
2: No právě. Hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
3: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
2: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
3: Karle, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
2: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
3: Tak jenom na mě nemysli.
2: A teď tahle hromada prádla, kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš na pářecí.
3: No? Co prosím tě?
2: Ale tvůj kapesníček, ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
3: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
2: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
3: No ne, to není možné, Karle, pochop už jednou, že jsme, totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by, já už ani nevím, co jsme.
2: Ale jsme, podívej se, to ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
3: No tak dobře, jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu a já byla zavražděna.
2: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
3: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
2: Jsou strašný myšlenky.
3: No, počkej, mohl nebo nemohl?
2: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
3: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Co? Mohl? Nemohl? Ne, nemohl?
2: No, tak ne, no.
3: No jistě,
2: no,
3: že ne.
2: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
3: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
2: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
3: Ježišmarja. Manžel.
2: Manžel? Co budeme dělat?
3: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
2: Tak, to jsem ale ztracenej. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
4: Teď jsem měl tělocvik v 6C. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj čeština. Prosím.
5: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
4: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
5: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
4: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
5: Tak, že bych zkusila dát diktát.
4: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
5: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
6: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
5: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
6: Kalhous.
5: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
6: No ale mě by to zajímalo.
5: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
6: A co tam šel dělat?
5: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
6: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
5: Brambory do bytku. Bosí silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosí to, budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
4: Počkejte, to řekl syn?
5: Ne, to říkám já.
4: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině po P tvrdejch a měkejch.
5: Tak P. Pilný syn pílil na lesní pych.
4: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
5: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
4: Třeba.
5: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
4: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
5: Pilný syn pílil na lesní pych.
4: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit i vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají. Ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku, nabil by ji. Nabil by ji. Já nevím, jak se to s tím dělá. No, nabil by ji a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, synu, pí, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
5: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
4: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
5: Ano, všimla.
4: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
5: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
4: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím

0: Dobré ráno, vážení posluchači. Dnes je 20. listopadu 89. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Předseda městského výboru komunistické strany Československa dnes odsoudil drobné demonstrace v centru Prahy. Při nichž reakční přisluhovači imperialismu a americké zpravodajské služby CIA požadují dodržování lidských práv a svobodu slova. Kde jinde se dbá o lidská práva více než v naší socialistické zemi, řekl Miroslav Štěpán. Demonstrace byla pokojně rozpuštěna a byl obnoven klidný provoz na Václavském náměstí.
1: Jo, hovno pokojně rozpuštěná, ale brachu tom fízlové zrychtovali jak svině pytel šrtu. Že by se to otočilo. Aha, Rožárka. Rožárko! Dneska jim měli pustit kluky u držbářský, nebočniče.
2: No a teď už je taky na čase, po půl roce.
1: No, jenom aby se všem doštali, ale aby je cestou nezřezali policajti. To teď je na denním pořádku. Ale ty, Alkarle, co pajdáš ty? Žíli, jo, nebo?
3: Jo, žíli, jo. Já mám měli to přes celý záda, ale jdu ti vodičkovou vytočený, plivu do rukávu a říkám si jen tak pro sebe, jo. Hele, pj, maso není, pj, citrány nejsou. A jednou ti fízlové, hele, zatáhli mě do průjezdu, tam mě zřezali jak hada, jo. A prej, dej si bacha, za tohle se dřív střílelo. Pj, patrony nejsou, a hele, ale koho to nevidím, marodi!
4: No nazdá, dětku, ty jsi sešel za ten půl rok, tyve. Ty vypadáš jak týden po smrti.
1: Jedik taky pamatuje Tyrše, když trojčil na hrazdy.
4: Ale jste utekli hrobníkovi z lopaty, čověče.
1: Nejlépe dopadl kolega Maňas.
4: Jak to?
1: No ale jak to řachlo, rozumíš, tak munčelek nebo co, chytil se ty kyslíkový flašky. Dvětkrát obletěl čekády a pak si pohodově přistal, rozumíš, na nároží.
4: Jo, jenom se hubou na bulldoze.
1: No, no, jsme asi byli zasypaný tou sutí, víš. Od dneška si budu všechno vařit sám, i kdybych měl být všech teplejch velitel.
2: A co ředitel, co zapomněl nebo furt zuří?
1: A těm mají jiný starosti. Denně chodí na UV, trošku se jim to hroutí, šmejdu.
5: Aby ne, když se nejvěrnějších soudruhů zbavují. Dobře jim tak, paňat.
1: No jo, no, my na to koukali v televizi, jsme to viděli, jak to řachlo, ale. A viděli jsme tam toho Venců, ale z kriminálu. Něco čet tadyhle lidem dole na můstku, no. Tak ho přece puštili, kluka jednou. Je, já jsem sice černý, ale jak vidím tu černou 613, tak se mi plaší břitva v kapsi.
5: No jo, no, ale bacha, bašný, tady.
6: Tak co vy, darečkové korva? Dnesky jste se vylaželi, povalili, na prdeli chmazali, tak těma prdelema rychle hnete, pojďme v té mraky práce.
2: Ježiš, nebuďte na ně takové, kdy tadyhle Lojzík chudák leží půl roku v nemocnici, tadyhle má jizvu na čele, pojď sem, já ti to pofoukám. Nechcete mi ho dát radši do kantýny, já na to sama nestačím, já to stejně blbě stíhám.
6: No to je napad, aspoň nám korva nezboře fabriko.
1: No, neboj, ale... Tak tam jdi, my za tebou budeme chodit na sekanou.
6: Je a na tři písmenka.
1: To meleš.
6: Nerůmně. Tak rozchod, ať se kola točí do prdele.

0: Tak prosím.
1: A dej mi 15 salámů, 2 housky a do tony.
0: Ano.
1: A ty vole, 15 deka, ne 15 šišek.
0: Jak to mám vědět, tak to řeknu, ne? Co pak čtu myšlenky?
2: To není roztomilej. Já když ho viděla poprvé z dálky, tak jsem si myslela, to je takový hloupej trouba. Ale když přišel blíž, tak jsem zjistila, že je to úplně tak. To je pravda, ne? A proto se mi tak líbí. Víš, Lajzíku?
0: Já nevím.
2: Teď to říkám.
0: Další. Já fuj, tak se mne. Pane čert, já byl hodnej.
2: Jaký čert? To je Martina, je skubánec motorárny.
3: Come pinga, co říkáš?
0: Promiňte, vy jste fakt z Kuby?
3: Jo, já fakt z Kuba.
0: No, hezky opálený, co si dáte?
3: Jedno řízek a rohlík.
0: 15 korun, prosím. Hele, on to jí rukama, když jsem mu dával příbor. Měl ruce odvíjetýho voleje.
2: Ale to neměl umytý, to se ti zdá, on je takový celý.
0: Hele, Martinez, tady je zvykem, že si do pravý ruky vemeš nůž a do levý vidličku.
3: Ty jsi chytrák, a do která ruka mám chytit ten řízek?
0: To je Kuba, tak mi říkala máma. Další.
3: Dej mi kliku tlačenku tmavou, jo.
0: Co na mě mžouráš? Ty máš karedej zánět spojivek.
2: Ne, no to je zase Nguyen Dong, nebo tak nějak nám. My mu říkáme Fanda prostě, ale je z Vietnamu.
0: Aha, to jsme tady asi bílá menšina. Jestli přijde Demeter, tak určitě.
2: Hele, víš, jak si to vytamci výplatní pásky?
0: Ne, nevím.
3: Je to líma, to nějak kurvy zasraný.
2: Hele, nebo víš, kolik jich tady u nás je?
0: 100.
2: No ne, přidej.
0: 300.
2: Ne, všichni. No ale některý jsou dobrý, ne? Hlavně dobře vařej, fakt. Ta jejich vietnamská kuchyně je dobrá. Jaká tobě chutná kuchyně?
0: Závodní hlavně, kuchyně.
2: No ty asi jinou neznáš, co?
0: Jo, ještě domácí. A trochu francouzskou.
2: Neblbni, jak to?
0: Já jsem byl s tátou ve francouzský restauraci. Táta se v práci opil a vzal mě sebou.
2: No počkej, ne, tam to musí stát hrozný prachy, ne?
0: Já nevím, my jsme žádný neměli. Tata si dal flašku nejdražšího koňaku, já trochu francouzský hořčice. Pak přišel číšník a říká, přejete si platit? A táta, berete taky místo peněz perly? A ten pingl hned, no jistě, samozřejmě. A táta říká, tak mi přines talíř ústřic a drž mi palce.
2: No to je teda bourák fakt. A jak to dopadlo?
0: Já nevím, teda já jsem šel domů a tátu odvezla záchytka.
1: Roza, písnický párky přijeli, pomoz mi to vytáhat. Mám dneska něco extra. Hele, salám, šiška za 10 korun. Když dáš 10 deka za bůra, tak zisky jsou závratný.
2: Co to je za salám, nějaký levnej, ne?
3: Obyčejný šunkovej, akorát, že ho vozím v té Javě už čtvrtý měsíc.
2: Tak si k němu místo šunkovej napíše trvanlivej suchej, no, oni to zblajznou.
1: A tady máš ještě zlahudek, chlebíčky, ruský vejce, tady ty salámy, ježiš, to je puch.
0: Já to odnesu.
1: Hele, mladý, a tady jenom v té bydně, tady je naše chlouba, hele. To jsou bursty z úplně nový švýcarský linky, píchni mi. Au, hrdo, kde ode mě s tím nožem?
0: No tak chceš píchnout nebo ne?
1: Koho to tady máš, Roza? To je Lojza dřevěnej.
2: Ne, na té lizík maňás, bývalý udržbář.
0: Co je na těch buřtech divnýho? Normální buřty, ne?
3: A jo, ale těhle se nedotkla lidská ruka.
0: Ještě, že v písnici nedělá Martinez. To by se jich určitě dotkla. A v obě.
3: Ne, no, tady ani nemůže, rozumíš? Ale do té linky si takhle ze zadu strčí vůl. A zepředu vypadne buřt.
0: A je taky nějaká linka, aby se ze zadu strčil buřt. A zepředu vypad vůl?
1: No, to je tvoje máma, vole.
2: Ale nechá, on je hodnej.
0: Jo, nech mě, nebo uvidíš.
1: Tak jo, ale tady mi podepíš dodák a ve středu jsem tady zas. Mám tam ještě dvě bedny ostravských klobás, ovšem teda ty jsou starší než já. Ale potřebuji roztlačit, nechceš mi píchnout?
0: Jo, chci.
1: Tak čau, Roza. Do prdele, on mi píchnul zadní gumu.
0: Neměl jsi začínat. Já jsem říkal, nech mě, nebo uvidíš, tak? A máš to.
1: A hele, ode dneška se nedovezu ani chcíplou kočku.
0: Vždyť si sežer sám, a zdar.
2: Co jsi s ním teda zamec, s Ksindlem? Pojď ke mně, ty šmudlo. Už jsi měl někdy ženskou?
0: Jenom mámu.
2: Ach jo, ale není ti horko, mě teda jo. Si trochu odložím. Zavři to okýnko, stejně už je 12 pryč, ale tam je ten závěs.
0: Co to je tady to?
2: No co, asi prsa, ne?
0: A tohle to?
2: Nežíš na co, no stehna, ne?
0: A jo, A tohle, to, tady to černý.
2: No pojď se, já tě pošeptám.
0: Jo, tak to znám. Tak mi říkaj kluci na dílně.
2: No, ty jsi fakt sprostej teda, já se radši se oblíknu, ne? Z takový hic není teda. Skoro mi až zima.
0: No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách a ty byly v lednici.
2: Jejda, tadyhle se mi přilepil šunkovej. No co, stejně to sežeral.
0: To si teda pochutná.
4: Kantýma! Kantýma!
0: Je zavřeno, debile.
4: Jak to se mnou mluvíte, kurva, hlaža ta rechla.
2: Víš, pro boha, řídě a odevři honem.
0: Bacha, máš na zadku ještě dva humrovy.
4: Dobrý den, prosím. Ještě, že jste odevřeli, jinak byste velatel.
0: Vy jste básník.
4: Od koho to kurva víte? Mám jet spata se mnou do kanceláře, už tam čeká celá udržba. Mám pro vás doležité oko. Tak ahoj, Rozo.
2: Ježiš, snad není milej, no řekněte. Malej blbej, ale můj.
5: Soudruzi, řešíme velice složité období. Celá strana bojuje s reakcí. A právě teď je nejvíc povzbudí vědomí, že v našem ČKT a ve všech zaměstnancích má strana plnou podporu, kurva. UV musí vědět, že se kdykoliv může obrátit na náš podnik a jeho lidové milice.
6: No ne, přece milice nepůjdou proti lidem s bouchačkama, ne?
5: Ale no nebuďte, kurva, jako malé děti.
0: Nejsme děti. Nejsme děti.
6: Je dobře, jsi to řekl, dobře.
5: No ne, já nemyslel vás. Jelikož a protože si na vás vzpomněl soudruh Jakeš, ptal se mě, jak se mají održbaři, kteří vyhodili jídelnu do luftu. No, a aby viděl, že jste solidní chlapy a ne nějaký blbý hovada, budete nahrát vyjadřit naši podporu.
6: Nemám v paží.
5: Tím definitivně smažeme ty vaše malérie. No nebo jdete definitivně za mřiže. Takže si se mnou nehrajte, jo vám?
6: No ale pojďte radši, tě, koukám, že máme hodně na vybranou, co?
2: Blbý, moc špatný, že mě ta kantýna nezasypala.
7: Já alespoň do očí vyjádřím nesouhlas s vyloučením těch nejlepších soudruhů.
6: No ale neblbni, ale už taky tam budeme jako komár na holý prdeli.
0: Jak chlebíčky na holý prdeli.
6: Kde jsi to slyšel?
0: Já to viděl.
6: No ale když máš takovou fantazii, tak budeš náš mluvčí. Pánové, nahrad. To je prsk těch fízlů, člověče.
2: Jeden špatný je rychlejší pohyb a máš v sobě oliva, že tě zvedají řábem.
6: A nestraš furt. Nebo mě se chce s pískem už od naší vrátnice.
8: Je, tady si asi nevydoj.
6: No, tak snad to vydržím dovnitř.
9: Stát, kam jdete?
0: K Jakešovi.
9: Jsme podniková delegace z ČKD, paní Atno. Ano, mám vás tady. Takže prosím, jděte.
6: Prosím, je tady hajzl? Ne, včera letěl do Moskvy.
2: Ježiš, to začíná. Kristova noha.
6: Čiče, asi už se tam moc nežere, co?
3: Je, udrž vás, čekáry, prostě. Co mi nesete?
6: Mluv, maňas.
2: Z toho nekouká nic dobrýho.
0: Co?
2: Říkám, nic dobrýho.
0: Nic dobrýho, Jakeši.
3: Ježiši Maria.
6: Ale řekni, že jsme z revolučního hnutí odborů.
0: Jsme z revolučního hnutí odporu, všichni.
6: Je, Máňas.
0: Co?
6: Mně seš debil.
0: Cože?
6: Je, debil jsi.
0: Jo, demisi.
10: Jo, a co když ne prostě?
6: Ježiš, a jdeme všichni ke zdi.
8: Tak a ke zdi?
10: Ježiš, počkat prostě. Já neříkám, že nedáme demisi. Jo, hned teda prostě. No ale co kdybychom s tím ještě tak nějak počkali, že jo, nějaký pátek prostě.
6: Hele, řekni, že jestli počítáš s milicema, že my je v ČKD máme připravený taky. A hlavně už nežvaň kraviny.
8: Jo, hlavně už nežvaň kraviny. A jestli počítáš s milicema, my máme v ČKD připravený tanky.
6: Ty mě už radši drž hubu.
8: Už radši drž hubu.
10: Ano, prostě, jak si přejete, že jo, děkuji vám. Ještě dohlídnu, abych podal demisi, že jo, my všichni tak nějak, že jo, naschánou.
8: S Bohem.
6: Ve, co tady to je vělo, člověče? Jsme kvůli tobě, které zaplať pánbu zničili socialismus a rozmetali totalitu.
7: Nekřič, hop, nekřič, až se to dozví Janis, tak jedeme štando péde rovnou do Jáchymova a kopem tam uran do smrti.
6: No hele, teď musíme držet při sobě, no. Hele, když bude jako kór velký dušno, tak řekneme, že jsme tady vůbec nebyli.
7: Tentokrát se mi do práce moc jít nechce.
8: No jo, na mě čeká rozárka.
6: No, pánové, pán Bůh s námi a zlý pryč, jdeme do fabriky.

0: Nazdar, dětku. Ty vole, Kubiška z rádia, ty vole, ty jsi pěkně vybavil. Trikoloru, buchoce, strčený karafiát. To ještě Janis uvidí, tak tě dobře zdupe.
1: Mě už mě viděj. Otcu. A trikolor měl aspoň půlmetrovou. Přimkal klíčema. Dnes obrázek Havla hřoval Miloši končíme a všechny zdravil pozdrav pambu.
0: On se to dozvěděl a hrábl mu v palici.
1: Kde pak nehráblo, člověče? Máte jít hned za ním. Chce s vámi ustavit stávkový výbor, že prý 27. má být generální stávka. Jojo, a zakládá ve fabrice OF. Pak nekoukáte na televizi, jak ještě zabalil.
2: Hezky nám ředitel otočil.
0: Ale víte co, my se taky otočíme a jdeme někam na pivo, ne?
3: Tak jo, já zajdu pro rozárku.
1: Tak mažej, hejbně se pojádu s vámi. Padli komunistí, no tak to je kus historie, ne? Už se musí pořádně oslavit, ne?
3: Hurá!

0: Karle, styďte se. Máte slovo.
1: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
0: Karle, nestýďte se.
1: Děvkař.
0: Karle, styďte se.
1: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
0: Jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
1: No jo, ale jak?
0: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
1: Ale to se nechte toho, jo.
0: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy, kam jdete?
1: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
0: No tak to každý, jo, máte po té hygieně. Kam jdete?
1: No, na snídani.
0: Ale kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. Pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? No, co?
1: Ne, já bych prosil minerálku.
0: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černochu. Ale spravováčka si dáte, co?
1: Ne.
0: Kyselou okurčičku tam máme. Ne. Nebo že jste to vy, 2 deci láku.
1: No. Já bych prosil Matonio kysilku a prosil bych kávu.
0: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že? No tak, to by byla matončička a kávička.
2: Jo, snad mi... To je Černoch. Karličku, kucí, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? Tu máš.
0: Dáš si se mnou panáka.
1: Ne, já už ano, mám objednáno.
0: Dáš si se mnou panáka. Ne. A tady něco, pak to můžeš otočit.
2: Ne. Karličku, dáš si panáka. Jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Karliček, Černoch je tady.
0: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Oh, no, že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
1: Ne, přece, to ne.
0: No, ne. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No, takže, Karle, máme po snídani, že? Ten je před vámi. Co děláte potom?
1: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
0: To se vám nedivím.
1: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
0: Co číst, dobře.
1: Přikoupím kousek salámu.
0: No salám to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
1: No na obě.
0: Kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo?
1: Tady a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
0: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, už to máme.
1: Moment.
2: Ježiš. Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, viď? Ty kluku, jak ty to děláš.
0: Kaličku, popojedem, co tady?
2: Karle, to tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to s bíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si... Pojď ke klukům. Karle se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
0: No, takže se to nese. Pane Černoch.
1: Já jsem si objednal něco k jídlu,
0: pane. Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jako zatím taková pozornost podniku. Už
1: ne, to ne,
0: jo, ne. Maskovská stalička.
1: Ne, to ne, já to nepiju.
0: Já bych si tady napsal, laskavě, 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si skojíte, jatýrka uděláme. Co by dub. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak no, vám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
1: No, Buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
0: a... Co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
1: Do hotelové...
0: Restaurace! Tak. Pane Černoch, Jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
1: To ne.
0: Vy si s tím poradíte. Ano, já si napíšu archivní. Ta společnost ve Výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to...
1: Pane Vrchní, ale...
2: Je, Černoši! Kdy se budete vy, kuci mourovatý? Vy jste si tady tak zvyklí, vy kuci. Pojďte, musíte zahrát Marusce ve Výčepu, ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
1: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kuci, tam máte na točíno. Ano, pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
1: Vrchní.
0: No, prosím, vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonil. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, co to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
2: To je hrozně.
0: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
1: ale
0: by to
1: já
0: dopadlo?
1: Jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný.
0: Já vím, ženský, tak tohle. Jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský. Prosím vás, ženský.
1: Ano, tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
0: osvětlit
1: chtěl...
0: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
1: Já přece nejsem žádnej...
0: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
3: Unavený zpěvák, který jde po koncertě spát se šiškou sám.
4: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý Buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu u Bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo 5 vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, víte,
5: ano,
4: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Žíhovy viděl.
5: Ano.
4: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
5: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
4: A tak dále.
5: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
4: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
5: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
4: Čili měl rád legraci.
5: No, to on teda měl, to on kolikrát...
4: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Žíhových?
5: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici.
4: Ano.
5: A ty sestry Žíhovy byly celé v černém, ano. Víte, jako zavrány byly. Měly dlouhé nosy, takové špičaté, ale to nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
4: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo 5 vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
5: No tak on dědeček říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
4: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo?
5: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale... To nebylo vůbec slyšet.
4: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
5: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika, ano, a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
4: No a teď co tam dělal?
5: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
4: Jste mi nerozuměl, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
5: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
4: Aha.
5: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
4: Tak už se nám to začíná projasňovat.
5: Každej prý odtamtud vyletěl jako šídlo, ale dědeček to vydržel.
4: A čím to bylo?
5: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
4: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet?
5: No to těžko říct, to... Každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
4: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
5: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšeftím kazit nebudu.
4: A pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
5: Ne, akorát, že...
4: No?
5: Akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
4: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
5: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
4: Ale jen to řekněte.
5: Až ono je to takový.
4: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
5: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
4: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Žíhovy živily plných 40 let.
5: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman. Ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky.
4: No,
5: nebo...
4: To až zase jindy, pane Bruckner. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
5: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Dříha.
4: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.
6: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násil, prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to

trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bývalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Byl tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Nemělo smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude von. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil.
Pak se znovu objevil

0: tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo jo, úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravý, všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzo strašně chrastily ty řetězy. Principál mával v ruce třema stovkama a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se narbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se zna to vypadá, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistěl, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Arthura se zde přítomným atletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil. Šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arthurovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se jen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arthurem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlap. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Arthura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Arthura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhla a řekl, tu kůži se mu nemohl zaživýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, člověče.
1: Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma.
0: Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda.
1: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou si mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrovej pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval a pak jsem šel domů. Od maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak na, jako najednou proti mě, že ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá, a že jako potom, no, ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksichtě, ale když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně, tento, ale on snad si toho nevšiml, a teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a jsem si tady na tom čelenu, přijdu výborně, to bylo celý zavadu a on to opět a tady u toho jo, ty to děla a najednou teďka podívat, já jsem se pojel na ten obvící. Tak a, on se, on se, já pamatuji, si myslím,

0: tam měli za ušima. On vám měl ty uši, který úplně. On se pozdravil a sundával klubu. Pak mi plasoty. A on ho někdo postříhal. On vám to zahnoří. A hlavně... On tam měl přilepenou rukavici. Já podívejte na tebe, čvěti. Když máš na hlavě cizí ruku. Já zase si vzpomenu. Já když si zase vzpomenu, jo, tu vidím, tam tu ruku. Já víc si měl. Já snad má tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale... Jezus, má na té pobřišnice, to bude, to nemůžu. Já se na už vechtane, já... Ten chlap mě dal.
1: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, de pak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla za mladá. V jedné obrazové galerii se zeptá tam návštěvník jedné slečny. Povídá, slečno, vy milujete také staré mistry? A ona říká, no tak proč ne, no když nějací přijdou. Ředitel závodu si nechá zavolat pana Nováka a říká mu, prosím vás, pane Novák, co to má znamenat? Vaše žena mě telefonovala, že jste nemocnej a zatím jste tady v kanceláři. Ten říká, no jo, že tě pitomá, to vám měla telefonovat až zítra. Manžel říká manželce, Žanetko, co pak by si tak nejraději dostala k narozeninám? A ona říká, no tak když už se mě tak ptáš, Pepouši, tak bych velice ráda dostala stříbrnou lišku. On říká, stříbrnou lišku? No prosím, no když teda chceš, ale já ti říkám hned, tu kleci budeš muset čistit sama. Pepa Trumpeťák má v noci u sebe ještě návštěvu a jeden z návštěvníků se ho ptá, kolik je hodin. Pepa říká, Ježíš, já mám rozbitý hodinky, ale počkej, já to hned vypátrám. Veme trumpetu, začne troubit. Za vteřinu na to tluče soused na stěnu a křičí, zbláznil jste se, člověče, teď o 2:30 v noci hrát na trumpetu? Povídá jeden, já nevím, ta policie má někdy blbý nápady. No jako například furt kážou, při opilosti ruce pryč od volantu. Aková volovina, ono už se blbě jezdí, když je člověk ožralej. Natož pak, když máš u toho hrát ještě ruce od volantu. Pepíček přinese domů vysvědčení a tatínek si to přečte a říká, no, tak takovýhle vysvědčení si zaslouží pořádnej vejprask. Pepíček říká, máš pravdu, tatí, tak pojď, já naštěstí vím, kde pan učitel bydlí. Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral 3x denně 10 kapek ve vlažné vodě. Pan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62? A sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no, teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomanii. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus? On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěvá paní, říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tygra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Povídá paní Bousková, představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře. Potkají se dva, povídá ten jeden, tak ti mám ochu radost, my jsme teď zavedli v práci 4denní pracovní týden. Ten druhý říká, no to máš teda opravdu velkorysýho šéfa. To říká, co blbneš, prosím tě, ten to přece nesmí vědět. Povídá jeden vrchní druhýmu, proč si prosím tě toho chlapa, co ti tady už několik hodin spí, už dávno nevyhodil? Ten říká, že pak hochu, ten pokaždý, když ho probudím, tak mě znovu zaplatí. Na návštěvě povídá návštěvník hostovi, povídá, posíš Pepo, proč děláš pořád takový smutný obličej? On říká, ale manželka zítra odjíždí, na měsíc pryč, víš. Ten říká, no tak proto přece musíš dělat tak smutný obličej. Ten říká, ale jo, to já musím, ona by přeci jinak neodjela. Úředník přijde za ředitelem podniku a říká, pane řediteli, tady kolega Zítkov o vás řekl, že jste vůl. Ředitel říká, no tak já doufám, že jste mu na to něco patřičně odpověděl. On říká, jen se nebojte, pane řediteli, já jsem mu hned řekl, že on je ještě větší vůl, než jste vy. Do drogerie přijde muž a říká, nemáte prosím vás černé prezervativy. Ten říká, černé prezervativy? On říká, no jo, on zemřel totiž můj nejlepší přítel, víte, a já bych chtěl jeho vdově udělat soustrastní návštěvu. Na úřadě se ptá jeden jednoho, no a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl. Manželka říká večer v posteli manželovi, fanouši, můžu už zhasnout? A on říká, no tak ty můžeš, Amálko, ale světlo nech ještě hořet.
2: Ahoj! pojďte ještě jednou, uděláme si to pěkný, co říkáte. Ahoj!
3: Ahoj!
2: No, pojďte ještě jednou.
3: Ahoj!
2: Ahoj! Jo! No, jsem rád, že jsou tady všichni, kteří mají rádi country, western, hudbu, music. Taky jsem rád, že vás čím dál víc těch, kteří přijíždějí na naše představení vlastním kamionem. Já vím, vy trakeři, vy mi asi budete víc rozumět, protože víte stejně tak já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky. Kolikrát byste chtěli zastavit, třeba se jen vyčůrat, ale při představě, že byste museli zastavit, vypnout motor, vystoupit z kabiny, vzít si plombovací kleště, obejít návěs, zapnout hydrauliku plombovacíma kleštěma, si přeštípnout svodidla, jít do pole, vrátit se plombovacíma kleštěma, seštípnout svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nasednout, nastartovat a teprve pak jet dál, tak nezastavujete a jedete radši rovnou dál. Já vím. Ale pozor. Znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. Vidím, že ho tady nějaký zná. Jo, o Jackovi Jackovi se už vyprávě historky dávno. Můžu jednu říct. Tuhle mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní a řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. No jo, jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Od té doby se o něm zpívají písničky po celých státech.
4: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází. Ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak je jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že jí hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na dílouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé Kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal, byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jak si, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Všem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli běžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky, hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, blávoli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána! A na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastný tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodevírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpívala, neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. V kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vstekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do ní a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno a
ta se samozřejmě prvního bylo, ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezničková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval jsem svou máti, vidím z vás, jděte dál, jděte pryč, mi rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já to jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci,

vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpívá třeba Jsem líp, jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natales, Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on je pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je zase zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá, Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kašník, nekašník, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveslují občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo a pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru, ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem, nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého
soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda osobně.

tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal mezi město do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čau, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je samoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, predsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání. Soudruh Zápotocký chce vědět cestou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jak jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, co se ti porobilo, chorý jsi či čo? Pál, ne, sadkaj si. Že se. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si bol skoro 5 minut prišiel, tak si mohol sám ten hlas vypočuť, veď ja ten hlas dobre poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten človek. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do Forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, dones šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia, už v marci, lani, marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili, hovno spravili, chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme Ivalen, tak nikde ho nepovedeme.
Nikde, nikde nepôjde. Tu bude sedieť s nami v kancelárii, tomu všetko len tak ukážeme, tak nafarbené pekne, však vystrojíme mu to. On chtiel týmto spôsobom toho chudáka Zápotockého v oblavnom. A pak se najednou v tom zmatku zistilo, že vlastne ty pozemky, na ktorým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněny. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obede o pol tretej spravíš mimoriadne zasadnutie MNV, vieš, dušička moja zlatá, a musíme súrne vyvlastniť tie pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí byť, o pol tretej ti vravím, ale Marta. A ona zase říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol tretej, tak aj o pol tretej bude vybavené, to je vec štátneho záujmu, a bacil do telefonu. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prtínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakradl to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj, Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka Proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrstím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec skalpu s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem ocel. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl řád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. Laskavého dědu Mráze nazvali starým chmaták. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjeli. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic promyšlenými oklikami vybíjeli. Joj, to bylo zpěv. Ale
alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrozoval veselý smích a v tom jsme jim zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudru z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými duškami vyhány. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Katuša, Sulika, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Katuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselé pásmu se rozšouknout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

0: Vážená vám, kolegyně, tak jsem vám takhle čet loni na podzim v práci.
1: Je, a to říkáte klidně takhle veřejně, že si v práci čtete? No tak, u vás je to asi jedno, že? Ale já jsem znala nějakého Seidelkrance a ten na to šredně doplatil.
0: Na co?
1: Ten vám se do toho čtení tak zabral, že zapomněl na hodiny a nevšim si, že už si čte po pracovní době. No to víte, aby to... Aby to dohonil, utíkal za tramvají, uklous a zlomil si obě nohy.
0: No to je mi ho líto,
1: musel
0: ale...
1: Musel do nemocnice, že jo? Ovšem za pár dní ho přišla navštívit delegace jeho spoluzaměstnanců a ten jenom povídá, hele, klidně si Pepo poleš. My jsme si dali kolektivní závazek, že si tvou práci rozdělíme mezi sebe. Je v tom ovšem jedna potíž. My ti furt nemůžeme přijít na to, co vlastně děláš.
0: Dejte si, kolegyně, laskavě vysvětlit.
1: Jo.
0: Já jsem nečet v práci.
1: Jsi dobře chvíli říkal.
0: No jo, já jsem to říkal, já jsem čet v práci, ale...
1: No teď to říkáte znovu.
0: Ale s velkým P.
1: Jo, tak.
0: No.
1: Vy jste si čet v těch novinách.
0: No právě, jo, jak jsem si tak jo. Na podzim čet v té práci...
1: Teď už mě tak... nezmatete. Co jste si čet? Něco zajímavého?
0: No takovej článek jo. Zajímavý právě. V tom článku psali, no. Že když je člověk rozčilený, hřeje.
1: Jo. Co to?
0: Člověk v rozčilení, jo. Že vydává značný teplo.
1: No to je logický. Když je dohřátej, co by nehřál.
0: Tam psali v těch novinách, že rozčilený člověk vydává za hodinu 150 W.
1: No i to je možný. No. Člověk v rozčilení ani někdy neví, co dělá.
0: Jo, a tam právě taky psali, jo. Že by to mohlo mít jistý význam v energetický bilanci.
1: Jo, tak!
0: Rozumíte?
1: Ano, tomu. Já tomu rozumím. Jako, že by se dalo přitápět rozčilenýma blížníma, že?
0: Nebo svítit, no. Já nevím.
1: A já nevím.
0: Já taky ne.
1: 150 W, to je jako když prskne do stromovky, že?
0: No, nemyslete si, podívejte se.
1: No.
0: Takový příklad.
1: Jo.
0: Babička namíchne dědečka.
1: No.
0: Uražený dědeček rozčilí babičku, rozčilená babička dá facku nevinnému dítěti, což krajně rozruší oba rodiče. A když to sečtete, tak už je to 750 W.
1: No jo, hřeje celá rodina, že jo?
0: To v tom článku ovšem psali, že vůbec nejvíc člověk hřeje, když se směje.
1: Jo to.
0: To pak vydá 200 W za hodinu.
1: No jo, ale dokažte, aby se někdo smál nepřetržitě celou hodinu.
0: No to je těžký, no. To je fakt.
1: Dykobraz, ten vám vystačí, no, tak na 20 minut.
0: Jeden ročník, je,
1: no.
0: Nerozumím.
1: To já nechápu. Ne. Tomu já nerozumím.
0: Bylo by to krásný, že jo?
1: Tady, no, kdyby tam
0: podívejte, tady je,
1: byl, tady
0: je takových
1: ano, tak
0: je. 500 lidí dneska. Jo. Kdyby se dokázali hodinu smát, kdyby jsme my to dokázali, teda, tak to může i topič domů, paneš. Oni nám vysálají 100 kW.
1: Ale já myslím, že jednodušší bude, když je namíchneme. Co?
0: No to bude ovšem o 25 kW míň.
1: Ale... Čert vem nějakej ten kilovat, že?
0: Ale půjde to líp.
1: No.
0: To je pravda. Potrávíme je. Vážení diváci.
1: My zase za chvíli přijdeme.
2: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
3: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
2: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
3: Co?
2: Ten malej takovej, ten, no.
3: Kaiser.
2: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na něj? Co?
3: A to je Blábus.
2: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Bábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
3: To vím, to já nevím.
2: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlaj přes ty vlasy, dej si to z čela. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
3: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
2: Co, proč já bych
3: no, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
2: Jsem šašek jako oni, nebo co?
3: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
2: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
3: No to já nevím, no tak...
2: Už nikam nepůjdu.
3: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
2: No tebe, viď, budu bavit, ne?
3: Tak já nevím, tak...
2: No. Tebe.
3: Máš řeči, tak...
2: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor. A lepší, rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě, to by mě taky zajímalo, víš? To by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly, víš?
3: Je zavřené.
2: No, jistě. Proto tam taky není.
3: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
2: Ale prosím
3: tě,
2: taky.
3: Buď tak hodnej, udělej legraci.
2: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel člověče úplně jak z Jančené.
3: Taťko.
2: No tak.
3: Tak se nenech pobízet, jeď. No, stoupni si
2: a... No? Ty seš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
3: Co to je?
2: No to byl králik. No co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
3: No to koukám teda. No.
4: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
5: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
6: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
5: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. No.
6: My jsme si připravili příhodu z natáčení. No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
5: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
6: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
5: Nevadí. Hlavně, že to bude.
6: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
7: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
6: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
7: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A tu jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
6: Jako těch... patník.
7: Patník, lepší.
6: Štoudev.
7: No, štoudev taky.
6: Pučtok.
7: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pučtok.
6: Ale zase, na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Například Luděk Sobota.
7: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
6: Mysleli si, že je to nový ředitel. Ano.
7: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
6: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
7: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
6: Bratři se sestrami.
7: V Sokole třeba.
6: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
7: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, tupý úsměv. Tupý úsměv v nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
8: Nazdar, kluci, tak mě tady máte.
6: Jako Smoljak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
7: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
8: Co to je? To je princ, jo?
7: Ne, to není princ.
8: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
7: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
6: Lučku, kde se tady bereš?
8: No já jsem se díval na televizi.
6: Se díváš na televizi s kladivem?
8: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
6: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
8: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
6: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
8: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
7: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
8: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
6: Vidíte, no, ve skutečnosti málem Edison.
8: Ano.
7: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
8: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
6: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
8: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou, že prej už by tě nechce žádný obrazy.
7: A Luďku, kolik už tohle kladiva rozbilo manželství?
8: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
6: A, takže je to výkonné kladivo.
8: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: mnoho, když jsme tenkrát hráli soho.
1: Good morning, good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, good morning, si přát.
0: Země český chybí, sliby, chyby, Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi jdou!
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning,
1: bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem z aktivní činnosti musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Edwina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přitáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přitáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivoje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivojář žije, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivoji dohonit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozením každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele, hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám. To roztrhal na cimpr campr. Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly.
1: Mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna si kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, želé royal.

0: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, než jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L100.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
5: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk, co na mě vždycky hádanky vítejšího domů.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
5: Říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne.
5: Sestra to taky není, říkáte sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: To se není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kde to je?
4: To víte, že jo.
5: A kde je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no,
4: ani moje sestra,
5: no,
4: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy
4: no,
5: jste vy přeci, no. No jo. To se přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná hra. To by tak hned někdo neuhodl, to vám
4: to
5: řeknu.
4: Není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhodl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to smálně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není svečna.
5: Co?
4: To je pan Řehulka.
5: Panu Řehulkovi to dám, toho svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
4: to zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte pozor.
6: Řekněte.
5: Tak.
6: No.
5: Řekněte mě, kdo to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: vidíte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně.
4: No, přesně.
5: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není, skor tchyně, nebo tak to vůbec nepřichází.
6: Jo, jo, jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte, nemá tušení, co vám říkal, tohle není tak jednoduché.
4: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
5: no.
4: A vy to po mně opakujte.
5: No tak dobře, tak moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pochop, slovo od slova.
4: Tak, David, no Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
4: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra. A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, kde pak to přece nejsem já.
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale kde pak já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No, vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec. Pamatujete jeho faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana, pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový koži, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radostně.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Jo. Mein Ujo. Ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh. Mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Coupé Song. Ich mache

0: Řeklo by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid. Tančíme. Konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5. 4.
1: Klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to nepovede. Ne.
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No, to je jako.
1: To je jako. Znovu, znovu prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím. Ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Možné?
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good.
1: Já. Bravo, Kurt, že si to ty, prosím.
2: 15 takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňu, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já jako kdybych tady 5, nebyl.
2: 2, tak, jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako. Jsme ještě hluboko ve starém roce.

0: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
1: co
0: je? Vás budím.
1: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
0: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
1: Mě vůbec ne.
0: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
1: Člověče, vy nejste lupič. Ne. A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
0: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
1: Tady nikdo nepřečítá.
0: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
1: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduju a bude se spát!
0: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
1: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru?
0: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
1: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
0: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
1: No tak čtete.
0: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
1: Ježiši Kriste.
0: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
1: Ne, jakou?
0: Taťána.
1: Jo, Taťána, no jo.
0: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
1: Je mi známo, 21 znám.
0: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
1: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vy tě to samej feudál.
0: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
1: Jeho parta.
0: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
1: Koukejte.
0: Teď přijdou Šternberkové.
1: Poslyšte, příteličku.
0: Ano.
1: Ten revolver je nabitý.
0: Na ostro.
1: A je to náš výrobek?
0: Zahraniční.
1: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
0: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
1: Stapan, to je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověče. Kolik to má osob ještě?
0: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
1: Ježiši Kriste.
0: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
1: tak,
0: z děje.
1: Radši je skočte.
0: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokitky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
1: Smrkový háj.
0: Bez háje.
1: Co to? Jděte.
0: Kam?
1: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
0: Uprostřed klokotá Rokitka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
1: Člověče, nic se tam nevejdou.
0: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
1: Nožičky.
0: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
1: Co jsem tomu udělal?
0: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
1: Já se nedivím, já tak.
0: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
1: Prosím vás, člověč, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
0: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
1: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi, proti mu.
0: Dík on mu ji taky nikdo nechytí.
1: Že ne?
0: Až na konci 8. jednání.
1: Tak přeci.
0: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
1: To se nedíví.
0: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
0: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
1: Tak čtěte, položte to a čtěte.
0: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
0: Vážně?
1: To budou návali.
0: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
1: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 500 korun.
0: Jedině 2000, jinak budu muset...
1: Ale mějte rozum, podívejte.
0: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
1: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já bych...
1: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst, anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
2: Vítám vás ještě jednou teď načisto v naší manéži. Mám tady spoustu přátel, tady vidím Jirku Pechu. Já myslím, že ho nemusím představovat. Jirka Pecha, zvaný Peca, patří neodmyslitelně k divadlu Na provázku. Divadlo Na provázku patří neodmyslitelně k Brnu, ke kterému já patřím, pokud možno odmyslitelně. Promiňte. Tady si, jak když se řekne Brno, tak si vždycky vzpomenu na svého švagra, který je Ženevan, který je Švýcar, který přišel se sestrou, mý ženy přijeli na Vánoce. Na ten předvánoční čas, já jsem ho protáhl po těch hospodách, byli jsme u Očků a ve Venuši, Jirka tam byl taky, a u Meče jsme byli a mu chutnal moc Bešerovka a Miklivec. všichni přátelé si s ním připíjeli s cizincem, napíj se cizinče, ať vidíš cizinče, jak to tady máme krásný před Vánocema. A to jsme. Pili, pak jsme přišli domů. Tam byli nějací kamarádi, hosté, známí. Zase se ještě pilo a on najednou škrtl bundou o stěnu, zůstal ležet. My jsme ho se ženou a se švagrovou vzali za nohy za ruce a dali ho tam, kam opilci patří, do postele. On spal a pak mi ráno říkal větu, která by mě nikdy nenapadlo, Jirku taky ne, a možná málo koho z vás. On říkal, člověče, celou noc mi bylo tak špatně, já jsem z té postele musel furt vstávat. Chodil jsem tam, jak tam máte ty noviny místo toho. Ne, tupá satyra. Prostě, já jsem vstál, teď jsem chodil a teď jsem vracel, co jsem vypil a opakoval jsem si celou noc jednu jedinou větu. Říká, pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. No, Brno je město, ve kterém žijeme, ke kterému patříme. Máme tady ty porodnice a krematoria a tramvaje a šaliny a děti tady máme a přátelé a ty hospody, o kterých jsem mluvil. Prostě patříme k Brnu a Brno možná ani netuší, že patří nám. A k Brnu neodmyslitelně patří taky... Taký lehký humor, co? Brno patří nám. Protože my patříme Brnu, to je vzájemný vztah, že jo? No a jiný můj kamarád, který neodmyslitelně patří k Brnu, to vám hned chci představit. Pánové, přineste jeho pomůcky, možná už někteří vytušíte z těch pomůcek, o co půjde. Šutr. Krásný šutr. Není to náhodou základní kámen divadla Na provázku? To by bylo absurdní, poněvadž to už se staví. Jo. Základní kámen nějaké budovy, která se dosud ještě nestaví, by to mohl být. My jsme byli na tom poklepu, jsme se tam shromáždili, vy jste tam byli taky, pánovi, já už bez goril mezi lidi nemůžu se shromáždila. Teď prostě ten pán vzal to kladívko, že bude poklepávat na ten základní kámen, že jo. Není to prostě na to kladívo. Zastavte mě! Krucifix! Mají to těžký ti poklepávači. Jednoduše je to ty s těma nůžkama, že jo? Prostě přijde stuha, šampaňský na provaze a loď pluje dál. Vyplouvá. To by se, to je krásný šutr, do toho by se dalo tesat něco chytrého, co? Třeba. Hej, víš, co myslím? No to by se tesat nedalo. Nebo... To bych ani nepsal. To bych tě ani nevytetoval, nenechal. To bych tě ani na záda netetoval, poněvadž by se v sauně prozradilo, co si myslím. Jemný for. Co? No. Tak, nebudeme zdržovat. Představíme toho hosta. Pánové, vemte to tam, kam to patří. Naším hostem je básník, herec, uhlař. Silák, gladiátor, expert na brněnský argot, Franta Kocourek.
3: Františku. Tak.
2: Franta se svými asistenty, kterých přibývá, předvede v levitační poloze rozmlácení tohoto šutru. Je to ledvinový kámen, už to mohu říct, ledvinový kámen neznámého obra. Asistent, zasloužilý mistr sportu, národní sportovec, Krejčí, druhý asistent Kocman, neuvěřitelný výkon. Franto. Opravdu klobouk dolů. Klobouk dolů. A pošlapat. Franta bych chtěl, jak jsem říkal, on je expert na brněnskou hantýrku, na ten argot brněnský. Chtěl by vám říct si několik slov na uvítanou v této záhadné řeči.
4: Subetálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky prokysnu.
2: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi, kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Frančku.
4: Go mám špicový hajfy na sicrách.
2: Vidím na židlích krásné dívky, špicový hajfy,
4: krásné dívky. A láčový kalosci, co přištrychali, no, hodí kalosci, čučku.
2: Já nevím, co je láčový kalosek, ale.
4: No, betálný kořeň.
2: Láčový kalosek je betálný kořeň. Česky je to skvělý chlapík.
4: Co přištrychali, hodí čučku, jsem na plac.
2: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodit čučku, se podívat. Jsem na plac, jsem k nám. Tak, ještě ruka. Je, brněnština. Brněnsky, tady ta hantýrka, vlastně já jsem byl několikrát svědkem, když se ten jazyk vyvíjí, byl jsem svědkem toho básnivého třesku, kdy třeba, když jsem si v hospodě zapaloval cigaretu, proti mě kluk a říká, týky mu, vím to přes kopírok. Rozumíte, kopírok, vím to přes kopírok, dublovat tu akci, abych mu dal taky cigaretu, prostě, jo. No taky, taky to Brno je vlastně zvláštní v tom, jak se víceméně všichni známe a potkáváme se. To taky mě Boris Hybne říkal, jenom to bych ještě chtěl říct třeba o tom Brně, jo. On mě říká, tak konečně jsem pochopil, co je Brno. Poněvadž jsme tě hledali s Kratochvílem, jeli jsme v autě, jsme přijeli a já se ptám, takový kluk prostě vlasatý, já se ho ptám, prosím tě, kde je tady náměstí Družby národů? To se jmenovalo Dominikánské náměstí původně a když se přistěhovala Chantal, tak se to jmenuje Družby národů. Říká, kde je tady Družby? A on říká, no tak to musíte tady, tam, tam, tam. A říká, koho tam hledáte? A Boris říká, no Bolka Polívku hledáme. A on říká, a co mu chcete? No, Franto, zavzpomínejme si spolu činem. My jsme totiž spolu s Frantou hráli v komedii dell'arte, on hrál kapitána, já jsem hrál
5: Arlecchino.
2: Arlecchino, ano. Doneste ten materiál, pánové, prosím vás. Tady z tohle kusu strašného železa prostě udělal neuvěřitelného kolibříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Incredible Hummingbirda udělal. Můžete vozkoušet, je to opravdu železo?
4: Kousněte si.
2: Jo, je to opravdu, já to tady takhle můžu. Jak je to?
4: 0,5 centimetru silné, 8 široké.
2: Jo, a velmi, velmi dlouhé. Já jsem ho tam jako podkuřoval, poněvadž umělec vystupoval v barech.
3: Kino?
2: Je to ná. On vystupoval v rakouských barech pod pseudonymem Tiger Boris, vydával se za Rusa tam. Tak toto je neuvěřitelný kolibří.
5: Co děláš? Ty to celý poprskáš, čověče. Čemu se směješ?
6: Tam se dívej, sakra, nevidíš?
5: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
6: Co?
5: Ten malej takovej ten, no.
6: Kaiser.
5: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co nevím.
6: Co? A to je Blábus.
5: No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
6: To vím, já nevím.
5: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, ti vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. No, to je na jeden v černým, druhý v bílým a já si před tenem koupil barevný televizor. Tak na co?
6: Tačko, Helena, nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
5: Co, proč já bych
6: no, udělej nějakou zábavu. Legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
5: Jsem šašek jako oni, nebo co?
6: No, ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
5: Hele, nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
6: No to já nevím, no tak...
5: Už nikam nepůjdu.
6: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
5: No tebe, viď, budu co? Bavit, ne?
6: No to já nevím, tak...
5: No, tebe.
6: Máš řeči, tak...
5: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by bylo, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly,
6: víš? Víš, je zavřené.
5: No, jistě. A proto tam taky není.
6: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
5: Ale prosím
6: tě, taky. Hodnej, udělej legraci.
5: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel, člověče, je úplně jak zjančené.
6: Taťko.
5: No tak.
6: Tak se nenech pobízet, jeď? No, stoupni si a...
5: No? Ty seš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoupl, jak to dělal Franta. Počkej.
6: Co to je?
5: To byl králik. No, no co vyhráš? No to byl chytrý humor, no,
7: James!
8: Prosím, pane.
7: Je vonku zima?
8: Padá tam sněh, pane.
7: James! Ty milionty návštěvník mauzolea. Já se tě nepýtám, či vonku padá sněh. Ale či je tam zima?
8: Už rozumím, pane. V tom prípade je vonku zima, pretože tam zrejme padá sneh.
7: James, a čo okrem snehu si ešte videl padať v decembri?
8: Vysadkárov, pane, v 43.
7: James, o niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú takí sprostí, ako vyzerajú. O tebe to neplatí.
8: Ďakujem, pane.
7: Ty si sprostejší. A ďakovať nemusíš. Ah, Takže ty tvrdíš, že vonku padá sneh?
8: Áno, pane. Výsadkári to skutočne nie sú.
7: A čo keby si sa išiel trochu sánkovať, James? Ja sa budem dívať.
8: S radosťou, pane. Tak dávno som už nebol vonku. Naposledy, keď mi zomrela teta.
7: Tiež si sa bol sánkovať?
8: Nie, pane, vtedy nie.
7: A tešíš sa, James?
8: Veľmi, pane.
7: James, ty neopelený agát. Ako sa môžeš tešiť, keď sa budeš sánkovať bezo mňa?
8: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
7: No, tak teraz, keď si sa rozhodol, že nikam nejdeš, pretože by si pritom nemal dobrý pocit, James, tak teraz si môžeme zahrať šachy.
8: Ako rozkážete, pane, hneď ich prinesiem.
7: Nie. Aké figurky som mal naposledy, James?
8: Biele, pane, ale teste pred koncom hry, keď som vám dával šach, ste sa rozhodli, že si ich vymeníme.
7: No ako, James?
8: No, ráčili ste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah.
7: Takže dnes bude mať čiernych?
8: Skvelý postreh, pane, ako obvykle. No, môžem začať?
7: A prečo, James?
8: No, mám bielých, pane.
7: James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam len, nechceš ťahať prvý.
8: Už nie, pane.
7: Tu opovážlivosti strhnem z platu, James.
8: Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal.
7: Chceš sa sťažovať?
8: Kdeže, pane, to mi moja sedliacka čest nedovolí.
7: V poriadku, James, tak ja idem.
8: Dovidenia, pane.
7: To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James.
8: Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu.
7: Začínam hrať, James.
8: Áno, pane.
7: Idem strelcom. Tuto. Aha.
8: Král na B10. Beriem vám strelca, pane.
7: Okamžite ho daj naspäť, James.
8: Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom.
7: Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo?
8: A môj král na D4. Šach, pane.
7: Moment. Čo si to povedal?
8: Dal som vám šach, pane.
7: James, okamžite si zober toho kráľa a chod strelcom. Kým ti pekne vravím.
8: Ale potom mi dáte mat, pane.
7: James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto tu hráme.
8: Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2.
7: James, ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika?
8: Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane.
7: No, nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku?
8: Ten sneh už dopadal, pane.
7: Dopadal? Tak to by si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu.
8: Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy ste do mňa ráčili triafať vodným delom. Ak dovolíte, pôjdem si navoskovať lyže, pane.
7: A na čo sú ti lyže, James?
8: Ja rozumiem, pane, stačia mi plutví.
7: Správne, James. A mne prines brokovnicu. Nech je sranda.
8: Zase ma chcete zastreliť, pane?
7: Neboj sa, James. Budem strieľať, len keď budeš v povetri.
8: Ďakujem, pane. Veľmi nerád padám z mostíka.
7: Tak poďme, James. Čaká nás pekný deň.

Dobrý večer. Dobrý večer, milí přátelé. Je Silvestr. Poslední den v roce. A na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád. Právě proto, že Silvestr mi přikazuje, abych se bavil, a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám. Dobrý večer. To je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku, a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlý Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete, a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho plášť a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo, ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum, no byl divnej prostě, jo? A říkal mě, rozumíš, že mu to blbě srostlo, než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimu kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, řvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička
a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřičce do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. Já, a ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na té rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali a říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo? Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhé době auto z brněnského značko, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma, Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž jí bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole.
Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal: no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. Ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mě teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já. Já. To je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajtský o tom, proč policajti si volizujou hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a říká: pojď, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká: no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, a to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká: promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku spumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama, a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká: a co kontroluješ? Ten na něj koukal, takhle říká: proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, já bych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne?
Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydechá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon a tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do Kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Bangli se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu. A on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry, dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Aziati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no, jiní, no, no, no, jsi si, ty si, jo, má na tě, pido, no, jí, bro, ty, a tam mají oni, kráma, a tady mluvím, bo, oni, mení, a sají, ty, kráma, jo, no, lebe, tako, to, jo, ty, kráma, no, jí, ty, jí, jo, oj, mno, jí, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, a já jsem si říkal, no je to možný, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr. A ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávil krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a troubila tam ta da da. Nádhera. Da da da. Nádhera.

0: tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk a vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálii opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podklesne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On říkal, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no, jestli tam nejsou žraloci, proč něco by tady dělali žraloci? Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Peťo, had.
1: On co?
0: Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je?

to je náš nejedu, Matěj. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad námi, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v jeepu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no počkej, to nemusí zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych pětinásobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta tím zobanem, říkám, co to dělá. Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v pátém poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, pač ona nám bába tvrdí, že ve druhém poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u té vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl. Těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil. Chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys se zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čiperný, ten tatínek. A dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? A teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky netyla, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáry. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Maří, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čít dál víc furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 picyklů slíbených za první rok. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakovej organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. Já si jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestala zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti mý ženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrnej džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězít, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. A Tatínek nabíral pěkně a srkal až to stříčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila, petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a řekla, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že andělko, jinak bych to nedělal! Bavte se!
1: Ale jestli máte někdo z vás auto, třeba vy třeba vypadáte, že máte nějakou 120, tak o tej mluvit nechci, nějaké takovéhle věci, ale třeba o někom, jako třeba tady ten pán, to je typický bavorák, jo. To je na první pohled vidět, to je člověk, který jezdí bavorákem, který stojí zásadně na invalidech, jo. Ne proto, že by jako byl hloupej, ale proto, že všem ukáže, že na to má nějaký poplatek 20 korun za parkování, toho nezajímá. 5 litrů za parkování na invalidech vysmahne, jen ať všichni vidí, že prostě on na to má. To je v pořádku. To je taky takový ten typ, který třeba na těch parkovištích u těch obchodních center nestojí na tom parkovišti, ale stojí na tom chodníku úplně až u výlohy, jo, kde se mu ty maminky tam prodírají s dětma kolem toho bavoráku, protože on na to má. Prostě. Jo, a o těch lidech já teď nebudu mluvit, ale o těch jejich autech. Já mám, ne, že bych měl bavoráka, to bych si nedovolil, vůči vám, jo. Ale mám, ono v zásadě je to úplně jedno, jaký auto máte, jo. Ale říkám, o vás nemluvíme, o vaší 120, to je úplně jiný případ. Vy, když máte chuť doma, tak si můžete, já nevím, vyndat 120 motor, rozebrat si to do rána, si to udělat generálku a ráno jedete. Jo, my, to on potvrdí, nevyměníme ani žárovku bez servisu. My musíme s každým prdem do servisu, je to tak? Jo. Takže vy třeba pro vás možná science fiction, ale pro vás ostatní, kteří už tyhle ty auta máte, takže budete vědět, no a vy se poučíte, možná z toho poučíte, takže si tu 120 necháte na dosmrti. Jo. A co je zásadní na těchhletích servisech? Je jedno, teď to si řekněme rovnou, za kolik tisíc to auto máte. Je jedno, jaký to auto máte. Je jedno, kam ho jezdíte servisovat. V tom servise v zásadě vám položí vždycky tři otázky, respektive řeknou vám tři informace. První, když je to dobrý servis, co s tím máte? Druhá věc, jak jste tu závadu odhalil? A třetí věc, to je takový totální zaklínadlo všech, připojíme to na počítač. No, to řeknou vždycky. Já vám uvedu příklad, já třeba. Je to, já nevím, půl roku, my nešli takovýto centrální zamykání, jsem měl rozbitý, jo. Přijdu do servisu, on říká, co s tím máte, jo? Říkám, no nefunguje mi centrál, že jo? On říká, a jak jste tu závadu odhalil? No tak když jako máčím to dálkový ovládání, s tím symbolem zamknout a přesto můžu otevřít dveře, tak mi přijde, že to nechodí tak, jak by mělo, no. On říká, my to připojíme na počítače, uvidíme, kdo připojili a neviděli, jo? Já nám ten počítač nic neukazuje. A jsem říkal, no já nevím, no. A on říká, jste si jistý, že vám to nefunguje? A říkám, no helejte, když to zamknu a přesto můžu otevřít dveře, tak mám pořád pocit, že to nefunguje, jak by mělo. A on říká, no jo, no, ale my nevíme, co s tím, že jo, protože ten počítač nic nehlásí. A já říkám, a nemůžete mít rozbitý počítač? A on říkal, no to je možný. Já, abych to zjistil, tak ho připojím na počítač. A tak to připojili, že jo, nevím, co s tím potom zjistili, ale tenkrát mi to opravili, jo, úplně v pohodě, mi nějak vyměnili všechny dveře, nebo co, jo. Nebo jindy, jo, třeba nemůžu ráno nastartovat před barákem, jo, tak tam volám do toho servisu, říkám, nemůžu nastartovat. A on říká, co s tím máte? Říkám, nemůžu nastartovat. A on pověl, jak jste tu závadu odhalil? A říkám, no sedím v tom, točím a furt to nedělám, brum, brum, brum. No tak sem s tím přijeďte, my to připojíme na počítač. Jo, já jsem říkal, ale prosím vás, jak tam s tím můžu přijet? Teď vám říkám, že to nestartuje. On říká, aha, kde bydlíte? Já říkám, na Rudolfově, že jo? Já vám řeknu, že Rudolfov je kousek od Českých Budějovic. Jemu jsem to samozřejmě neříkal, protože on v těch Budějovicích sedí, jo. Tak jsem říkal, no na Rudolfově. On říkal, tak to přijet musíte, my nemáme tak dlouhý kabel. A já jsem říkal, hleďte, a chtěl byste si proto přijet sami, že jo? Nakonec je to v záruce. On říkal, no tak jo. No tak si proto přijeli, já tam důvod poledne, říkám, tak co chlapi, co s tím bylo? A oni, jako jak, co s tím bylo, ne? Tak snad co s tím je, ne? Já říkám, počkej, teď to tu máte půl dne? On říká, no, helejte, pane Knoll, my jsme to připojili na počítač. A už jako zhruba víme, jo. Buď máte vadný svíčky, vadný kabely k svíčkám, nebo máte vadnou diodu v alternátoru, nebo máte vadný alternátor, nebo máte vadnou lambda sondu. A nebo máte vadnou celou řídící jednotku. Já říkám, no a nebo tam nemám benzín, ne. A říkají, to nás nenapadlo. Pak mi tam dolili 10 litrů benzínu a jsem zaplatil 2000 za připojení na počítač, že normálně jsem odjel. No. No, já mám pro ně už úplně takovou alergii jako na ten počítač, že oni tím řeší úplně všechno. Já třeba nedávno jsem musel přespat v Praze, jo? Smutná věc, jo? Pražáci rozbili mi okno v tom autě. Tak já tam jedu do toho servisu a říkám, dneska se ptát nebudou, že jo? To je jasný, ne? Rozbitý okno. Jak tam s ním přijedu, on říká, co s tím máte? A já jsem říkal, no mám rozbitý okno a tu závadu jsem odhalil, takže celou dobu sedím na hromadě střepů a strašně na mě táhne. A on říkal, si zajďte dovnitř, my to připojíme na počítač. A jsem povídal, jste normální? Co na tom chcete připojovat na počítač, to rozbitý okno, že jo? Vyměňte okno. A on říkal, no ne. Si potom, tam je různá, tam je samá elektronika v těch dveřích, vy si potom budete stěžovat, že jo, to musíme připojit. Tak já už mám na ten počítač takovou alergii, že teď jsem si připravil takovou speciální věc, jo. Přijel jsem tam a říkám, pánové, dneska mě nebudete mít rádi. Oni, je, pane, co s tím zase máte? Říkám, no, helejte, jak jsem nastupoval do toho auta, tak samozřejmě mojí vinou, že jo, jako svojí neopatrností, jsem byl tak nějak neohrabaný a jak takhle pod tím, tou přístrojovou deskou je ten konektor na to připojení na počítač, jo. Tak jsem vám tak nějak jako nešikovně nastupoval, že jsem ho ukop. Takže vy to teď nemáte, kluci, kam připojit, jo. A on říkal, to nevadí, v motoru ještě jeden.
2: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie. Pojď, noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď, vlídná noci. Pojď, lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti spřátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, Ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán, ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení ten týž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
3: Keď už sa to dostalo do tejto erotické roviny, ja mám tiež jednu takú krásnu spomienku, keď sme, my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili v Plzeň a tak to všetko sme prejazdili.
4: No, vy ste chodili
3: my jezdili. Tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz...
4: V Plzni
3: sme... My sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu. Sme dokonca mali aj tie dôstojnícke uniformy, také koncertné, bez hodnosti, lebo sme boli obyčajní vojaci. A v Plzni sme spali v jednom hoteli Slovan a tam boli také tie izby, bývalé apartma, ale predelili to na dve izby, to znamená, že tie spojovacie dvere zamkli, hej. A tam pri tých spojovacích dverách bola posteľ a na druhej strane tých spojovacích dverí už v druhej izbe bola ďalšia posteľ. A tam v tej izbe spal Julo a tu v druhej, na tej posteli za tými dverami spal jeden člen speváckého zboru vojenského umeleckého súboru. Bol to zhodou okolností Čech. A Julo večer po predstavení zbalil nejaké dievča a zobral si teda tam na ten svoj pokoj, na tú svoju izbu. No a už teda, ako to už býva, tak sa skrátka dostal až k tomu najlepšiemu. Ale boli to také staré železné postele, ktoré tak vydávali taký zvuk, skrátka vrzgali. A keď sa ozvalo takéto teda pravidelné vrzganie, ktoré tak dlho trvalo a Julo, myslím, bol dosť rozpálený eroticky, tak po chvíli sa z tej druhej strany tých dverí ozval hlas toho kolegu, ktorý hovoril: "Střídej tempa, nevydržíš."
5: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne: ctimi a ještě naléhavěji čtěmi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
4: Taky představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
5: No dobře, no ano, a co dál?
4: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
5: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
4: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku. To už se má žena směje naplno. A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
5: Počkej, ale jak spadlo?
4: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
5: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
4: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
5: Ne, ne, to ne.
4: Jak jsem chtěl vyluxovat přecín?
5: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
4: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. No,
5: no ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
4: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
5: No a dál?
4: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
5: Který šálek si vzal?
4: No ten modrý, květovaný.
5: Dál.
4: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
5: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
4: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
5: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a jiní a konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl, špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila. Šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě. Prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena, vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se, dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla, ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla, můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala, vypravuj mi něco, bolí tě ještě ta noha? Bolí, bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla, já tě stejně miluji. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě, Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.
6: Kdo je?
7: Televize.
6: Televize. Tak pojďte dál, je otevřeno.
7: Ano, děkuji. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den. Promiňte, já se vám musím přiznat, já jsem trošičku zklamaná. Jdu k Jasnovici, že? A on se ptá, kdo to je. No.
6: On se ptá?
7: Jako vy se ptáte, kdo to je.
6: A jo, já jsem nebyl soustředěný, já jsem si předpovídal, co budu mít k večeři, víte? Ale podívejte, paní, já vím dobře, kdo jste.
7: Ale...
6: Vy jste Nejtková.
7: Aha. Vy mě znáte patrně z televize, že? Z aktualit.
6: Mm-mm. Já nemám televizor, Fešando.
7: A to je.
6: Na co? Já mám křišťálovou kouli.
7: Ano, koukám, ano.
6: Taky v ní vidím občas věci, že bych do ní bacil.
7: S dovolením.
6: Ano.
7: Já v ní nevidím nic.
6: Ona je přestávka. Sedněte si, pane.
7: No tak, jistě víte, soudruhu Kalousku...
6: Já vím všecko, ale ano. Říkejte mi, otče jasnovide, tady v tichošlapech mě nikdo jinak neřekne.
7: No jistě víte, tati...
6: Tak zůstaňte u toho Kalouska, když jste přespolili.
7: Tedy jistě víte...
6: Nebo mě neoslovujte, aby jsme tady nebyli do Vánoc, paní.
7: Tak jistě víte, proč jsem tady, že?
6: No jistě, no. To dá rozum. Jasnovic ubejvá, začínám být zajímavý.
7: No, tak já bych si to představovala tak, že vy byste mi jako předpovídal budoucnost, ano. Ovšem já bych ráda upozornila, že já těmto věcem naprosto tedy nevěřím. Já zvláště tedy nevěřím horoskopům. Víte, my vodnáři jsme tak trošičku skeptičtí.
6: No ale podívejte, paní, když chcete jaksi udělat reportáž,
7: ano.
6: Tak to věštění, to si budete přát z karet nebo z koule?
7: No tak to až co řekne kameraman. Já mám takový pocit, že by se mu ta koule mohla blejskat, víte?
6: No tak to ty karty taky já mám dost ošoupaný.
7: No jo, ale ta koule je kulatá, oni nejsou kulaté.
6: Ne, ty karty jsou úplně placaté.
7: Ano. Tak já bych, jestli byste dovolil, tak já bych začala si zapisovat poznámečky pro
6: prosím,
7: komentář.
6: Prosím.
7: První otázka. Odkdy se zabýváte touto pochybnou a ohlupující činností?
6: Touto pochybnou a ohlupující činností se zabývám již od dětství.
7: A dětství.
6: Vedla mě k tomu teta Marion.
7: Ano.
6: A potom třídní učitel Háša, který ve mně vypěstoval citový vztah ke koulím. V 10 letech jsem dostal své první vykládací karty.
7: Ano.
6: To jsem měl takovou radost, že jsem to vykládal kde komu. A potom, když mě bylo 15 let,
7: ano.
6: Tady byste si, prosím vás, napsala.
7: Už to má.
6: Když mě bylo 15 let, tak jsem měl první výrazný úspěch. To jsem předpověděl hostinskému Doudovi, že ho zavřou.
7: Je.
6: No, a on mě za to rozbil hubu, takže ho zavřeli.
7: Já mám ovšem zjištěno, že jste byl taky ovčákem.
6: No jo, no tak potom jsem musel dělat nějaký povolání občanský, že ano, tak jsem byl ovčákem, jsem byl. A dokonce, když místní JZD zrušilo chov ovcí, tak jsem byl vrchním ovčákem. Pak jsem dělal řadu jiných, to jsem taky, například jsem to, a taky jsem byl určitou dobu režisérem našeho obecního rozhlasu.
7: Ano, to jste dělal rád.
6: Velmi.
7: Rád.
6: On měl poruchu celou tu dobu. Tak. A já jsem hlavně rozvíjel své nadpřirozené schopnosti. Rozumíte,
7: ano.
6: Co jsem s nima měl dělat takový?
7: No jistě, teď už jste jaksi v penzi. Ano.
6: Teď jsem v penzi.
7: Ano.
6: Tak podívejte, důchod mám slušnej, abych nemluvil sprostě. Takže si jaksi mohu dovolit předpovídat za minimální poplatek. Mě to nehodí ani těch 22 klacků.
7: Jo. Mě by zajímalo, co tomu říkají na Národním výboru.
6: Jako na našem?
7: Ano, na vašem.
6: No, jsou rádi. Podívejte, já poskytuju drobné služby obyvatelstvu, to teď frčí. A oni to jako úředně nevědí, víte? Ale já jim občas neúředně píchnu, Fešando, víte?
7: No nezlobte se, tmářskými bludy, no.
6: Já vám to vysvětlím, podívejte, přijde stará paráčková, jo?
7: Je.
6: Leta se známe, jo, a abych jí řekl, co jí čeká. No tak já vím, co jí čeká, mrknu do koule a vím to, ale vím taky, co je třeba, aby ona čekala. Tak jí řeknu, matko, když odpracujete 80 hodin na stavbě těch jeslí, tak se váš syn rozvede s tou courou a vrátí se k vám domů. A co udělá paráčková? Odpracuje 80 hodin a ještě mi pošle flašku griotky.
7: No, nezlobte se, ale to
6: nebo
7: je přece...
6: Nebo bambas, bambas, jo, bambas má barák, který překáží rozšíření vozovky, jo. Teďko my bychom chtěli rozšířit vozovku, aby k nám mohli jezdit lidi taky většíma autama, že jo?
7: Jo, jo, jo.
6: A on nechce prodat?
7: Ne.
6: Tak já kouknu do koule a mu řeknu, bambas, chlapče stará, já ti to říkám nerad, ale ty vyhoříš. Tobě zbyde akorát to plechový číslo a tchýně. Co myslíte, že udělá bambas? Místo, aby se šel dát rychle pojistit, nebo aspoň odnaučil tu babu lejt petrolku do kamen při zatápění. Nějaké zbourání.
7: No jo, moment, ale co když ten bambas, jak
6: já se... Já vím, bambas nevyhoří, no, neprodá, no, paráček se nevrátí, no, k mamince. Jo, paní, to je riziko každý předpovědi. Helejte se, oni ty meteorologové, oni si taky občas tím počasím nerozumějí. A přestane se kvůli tomu někdo zajímat, jak bude zítra? Nepřestane.
7: No jo, ale... Pardon, víte, co je mi divné?
6: Ano.
7: Že vám ty lidi tak věří. Víte?
6: Poněž mám kouli. A oni taky lidi, helejte se, oni, paní, lidi rádi věří tomu, co je pro ně dobrý, víte?
7: Jo.
6: Dávajte pozor, v jiných obcích mají půjčovny hracích strojků, opravny, mlinků na mát. Aha. Mají lakírnický provozovny, sklenářský, mají salony krásy, finský sauny. To my u nás zatím nemáme. Jenomže jsem tady já, jasnovidec, jedinej v okrese. Já mrknu a říkám lidem, lidi, to všecko tady taky bude, ale musíte máknout, to ten národní výbor sám
8: tak
6: nedokáže.
8: Tady, dobrý den.
6: To nespadne z nebe, vy musíte přiložit.
8: Můžeme natáčet, Alenko.
7: Ale nemůžeme natáčet, ale já to musím napřed zkonzultovat. Ten Kalousek to není žádný jasnovidec. Mezi náma to je tajný agent lidosprávy.
9: Vojenský sluha hejtmana Filvirta, Svoboda, dostal za rozkaz vyvést jezevčíka Čóra, aby to neudělal na koberec, jak se říká, projít se s ním, aby okusil Čór čistě psích požitků a pak přivést ho v bázni Boží domů. To byl rozkaz. Svoboda byl poctivý voják. Vyvedl psa před dům, až týž vyplnil naděje, které pan hejtman vkládal do jeho inteligence a odběhl pak za nejbližším psem, tedy pes, nikoliv Svoboda. Svoboda, jako pravý voják, který si je vědom všech nařízení představených, popustil uzdu psí vášní. Čor hravě za pohoršení jedné trafikantky svedl jejího miláčka na scestí, ačkoliv byl úplně duševně příčetný, a odběhl za jiným chlupatým tvorem, který ho lákal svůdně u lucerny. Svoboda, upamatovav se na vojenskou přísahu o disciplíně, dovolil Čorovi, aby pokračoval v orgiích. Ten však nasycen požitkem dal se na útěk. Svoboda, jako řádný voják, za ním. Čor klusal, dívaje se po očku za Svobodou a vrtěl přitom potměšile ocáskem. Svoboda prožil v těch ponurých okamžicích vše, co uvědomí si řádný voják. Povinnost, přísahu, důležitost vojenského povolání a hnal se za Čórem. Čor nechával se ho přiblížit, ale pak s radostným štěkotem vrhl se kupředu a zvětšil vždy vzdálenost mezi sebou a Svobodou. Pro Svobodu byly ty okamžiky trapné. Čor potměšile vrtěl ocáskem a Svoboda vzpomněl si na onen okamžik, kdy vojenský lékař zvolal Tauglich. To dodalo jeho nohám bystrosti a dobíhal potměšilého jezevčíka, který stále se díval po očku vyzývavě na Svobodu. Půl hodiny trvala tato štvanice. Když ho po půl hodině dohonil, Čor utekl poznovu. Potom další hodinu chytal ho Svoboda, opakuje si povinnost, přísaha, zájem státu, až konečně ho definitivně chytil, uvázal na řemínek a uvědomí, že vykonal řádně rozkaz, odváděl ho domů. Když přišli domů, pan hejtman se rozšikl na Svobodu, kdeže se toulal 3 hodiny. Poslušně hlásím, halc, maul, já tě savřím. Svoboda zasalutoval a odešel do kuchyně. Pan hejtman předhodil karbanátek Čórovi a hladě ho jemně po hlavě řekl, my ho savřeme, mein Freund. A Čór zavrtěl radostně ocáskem.
10: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část 5, oddělení 6, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábel. Jo! Parchanti mizerný neukázejí. Milé děti. Poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol si mizerný. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti z hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlásneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme jdu, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady... Pacholku jeden mizerný. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johana Sebastiana, příště si na mě všichni dejte bacha!
11: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo? Pár papírů pomalovaných, chodí les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle má ceduly na tom, no. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No. Tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojej, vykulený v oči, že to. Tady ten Cyrano jde pomaly k tím vratům, že to. Za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že to. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapy udělají Teď lidi, ježiš, jak to dopadne? Jak to dopadne? Ten Cyrano udělá výpad, ty chlapy udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaja, teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vypráví. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičej tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá. Ale on takový chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, co? Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne? Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardinál, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jedno toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, líká se, no, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí o toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, ta Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najvyště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?
12: Ve hře Domácí zabíjačka byla původně scénka hladovka. My jsme ji asi, přestože jim... Ve hře Domácí zabíjačka byla původně scénka hladovka. My jsme

0: Co si myslím?
1: To prosím nevím.
0: Říkám si, jak by ti to slušelo tam venku. Rozumíš mi, Šíma?
1: Aby ne, pane Hurich, aby ne.
0: Kam bys šel, Šíma? Kam bys šel?
1: Na Mariánku, pane dozorce.
0: A tam bys to roztočil, viď?
1: Roztočil, pane dozorce.
0: Na Lačno, Šíma?
1: Kde pak na Lačno? Dal bych si držkovou polívku a párek s křenem.
0: Šíma, vem si.
1: Kde pak? Když hladovka, tak bez jídla.
0: Jak ty ses mohl mít, Šíma, kdybys nekrat?
1: Špatně, pane Hury. Špatně.
0: Jaké by to bylo na světě krásné, nebýt vás, zločinců?
1: To je pravda. Co by tu asi stálo místo naší věznice?
0: Hospoda, Šíma. Veliká hospoda. A guláš by stál jen pár krejcarů. A jaký by to byl guláš, Šíma?
1: Vypravujou mi o něm, pane Hurych.
0: Byl by to guláš samá kliška. A byl by po okraj talíře. A byl by tak hustej, že by v něm stála lžíce.
1: To by bylo, pane Hurych. Je, to by bylo.
0: Šíma, vem si.
1: Ale pane dozorce, víte, co mě teď napadá?
0: Co pak, Šíma?
1: Co vy budete dělat, pane dozorce, až my zločincové nebudem? Co jen vy budete dělat?
0: Šíma, vem si.
2: Haló? A však dodáme, nebojte sa. Všetko dodáme. Aj zemáky dodáme. Aj kukuricu. Ne, to nedodáme, to nemáme. To máme, ale nedodáme. Tvoje starosti by som chcel mať. Mariško, to si ty? Mariško, prosím ťa, nevíš, kde ešte brány? V jakém kravíne? V jakém kravíne, však má sedieť v opere? Prosím ťa, pošli mi ho ale okamžite, áno?
3: Zdravím ťa, predsedo!
2: Vítaj, Albín, posad sa.
3: Čo máš?
2: Očúvaj, Albín. Čo si zasek robil v kravíne?
3: Stále ma to tam tahá. Išiel som okolo, tak sem nazrel.
2: Ja ty takú nazrem, že uvidíš. Preradil sem ta ze živočišnej.
3: Preradil.
2: A kam sa tam preradil?
3: Do opery.
2: A odkedy sem tam preradil, tak to tam hapruje.
3: Kde, v živočíšnej?
2: Ale prosím, tam v opere. Živočíšnej to hapruje už dávno.
3: A čo hapruje, čo hapruje? Však ideme presne podľa plánu.
2: No však práve. No.
3: Však všetkým solicom sme už postavili baráky. No tak samozrejme, zbor, balet a orchester dostanú byty až potom, však aj na nich myslíme. A kto sa stažúval? Vojáčeková?
2: No ale prosím ťa. Tu nejde o bytovky, tu ide o umelecké záležitosti.
3: Jaké?
2: Podívaj, ja ti to poviem rovno do očí.
3: No.
2: Ty v tej opere nemáš žiadnu koncepciu.
3: Ja že nemám
2: no
3: koncepciu?
2: Nemáš.
3: Ja že nemám no koncepciu? A včera večer, hospode, čo som ti dal, ten papír, to je čo?
2: Jaký papír?
3: Taký štverhraný bílý papír som ti dal, to si si ho dal do vačku.
2: Toto?
3: No jej, Danenky. Čak to je môj celý, môj dramaturgický plán na celý príští sezónu. Toto máš celé černé na bílém. Bohéma, Ajda, Komedianty plus hasičský bal.
2: No.
3: Ten už mám vyprodaný.
2: Však proti tomu boli aj najväčšie výhrady.
3: Proti hasičskému?
2: Ale hasičský je v porádku. Proti Bohéme.
3: Vojáčeková? A čo sa jej nelúbi?
2: Pučíny.
3: Číny?
2: Hm?
3: A čo? Není jej dosť dobrý?
2: Údajne, to není vhodné meno.
3: Pučíny, Pučíny, však on je Pučíny, ne? Jaha, Pučíny! A už sme doma, čo ho mám premenúvať, alebo čo? Minule sa je zase nelúbilo, že Butterfly je madam. Však aj ja sa volám Ščibrány a všetci ste si zvykli. Ja to pod tú ženskú už ďalej nevydržím.
4: Ale prosím, to nerozčuluj sa mi tu, vojačeková, je odpovedná.

0: Kvído sežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase. Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevedeli otce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se. Však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Ba ne, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchodce mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, odsekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání.
1: Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60.
2: 60.
1: To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak myslel, že dělám srandu. Takže, pane režisére, já to trošku vrátím.
0: Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tupý synku, ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem, jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído, probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přineš žejdlí k lihu, volal praděd ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na princest mavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže se musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju, mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila. To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Vído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjertoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už se mi chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjertochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nechtem stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl jsi mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil, a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfrede, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již 3. žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Jsi svérázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici. Ustoupil jsem překvapením na tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl, přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho, buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho kvído. Zúčtovali jsme spolu.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer, jsou před námi znova Bolkoviny. Já se dostanu k dopisu od Jana Ludvíkovského z Brna. Žámku, zdraví můj. Doktor, jeho bratranec Ludvíkovský, měl na starosti strýce. Ten strýc na to byl špatně, byl v nemocnici, kde slouží tady ten doktor, ten jeho bratranec Ludvíkovský, rozumíte? No a teď samozřejmě o strýčka péče a starat se, byl fajn a vždycky fajn a teď se musí starat, je to smutný a teď naštěstí má doktor, jo, tak se pomáhá strýčkovi a jak se může a on je unavený, protože to práce lékaře, to každý ví, je strašně namáhavá, náročná, nádherná, ale strašně unavující, to je jasný. A on má po té směje, doktor říká, a teď tak si lehne, zdá si sprchu a nahej si lehne pod prostěradlo, rozumíte? Ludvíkovský doktor. Spí nahej, odpočívá zaslouženě. Najednou se strýčkovi přitíží, že strýček je na tom špatně, tak no rychle běž pro doktora Ludvíkovského, když je strýčkovi špatně. Říká ty sestřičce, mladá sestřička běží, ty tam vidí. Doktore, prosím vás, sestřičkem je špatně, on má zástavu nebo něco, pojďte okamžitě, pojďte. On v tom polosnu, v té únavě prostě stane a pro ty pacienty, co to je? Prostě oblíbenou sestřičku, lidušku, ne? Honí nahý nějaký násilník, pervers, honí sestřičku. A jak oni jsou zblblí z těch seriálů, co se v té nemocnici furt promítají, že? Těch televizích, Chicago Hope a tak, jo? Furt se někde střílí a karate, a teď tam jde v oberli, jako, v tom župánku a vidí toho prasáka, jak se žene za tou Aničkou. No tak samozřejmě véme, jak baseballovou pálku tu berli a jednu potlamě. V tom běhu, rozumíš, ten to nepodběhl, dostal opolej a teď tam leží, rozumíš, a teď se tak zběhne, co se z toho krev, rozumíš, a teď tam zase ze sádrou na to vozíčku přijíždí, rozumíš, a třema mušketýrama, jak on stává, jebo zase, a on už leží, rozumíš, a ty, on leží, ty se hlapá půjde chodit, nemůže ani vstát, a ona to vidí uklízečka, rozumíš, pod vlivem, teď ona má pod vlivem seriálu Xena, rozumíš, teď má to koště, tam má tu hadru, rozumíš, to je samý chloroform, taková, rozumíš, nemocnice, tak ona matla mu tomu, až říká, teď rozumíš, a on se škube, rozumíš, tak a ona ho tím kopím po tom rypáku mu jezdí. A teď on je srádí k zemi tu hyenu, která chce ublížit naší sestřice, lidušce, a už pomalinku, tak, a teď to obrátí, to kopí. Xena tam stojí, ten se nejíbá, ten na tom vozíčku s třema mušketýrama, ještě v ruce, kdyby náhodou se pohnul, tak úvalí hlavu, ten s tou berlí, dýchají, zachránili lidušku. A teď se probudí ten doktor, rozumíš, chudák, Ludvíkovský, se probudí ve stejný pokoji jako ten jeho strýc. Tak začne jako tak, víš, vidět to tak, co taky známe z těch seriálů, takový to. Tam přeji bílý strop, protože každý už je v nemocnici a on furt. Bílý strop a teď vidí jako, se podívá na ten nos, rozumíš? Tři mušketýry, dvě fraktury. Přitom byly čtyři. Tam teď se podívá. Vedle sebe na vedlejší postel ten jeho strýc, vysoko vyslaný polštář, ovladač v ruce a rozhoduje se mezi Chicago Hope a uklízečkou a šup tam Xenu. A ještě mu říká, strýčku, jak je ti, nedobře, co se stalo? Nemáš, prosím tě, honit sestřičky po chodbách, ty hňupy. Je tam Xenu. Tak, přátelé, letecký modelář, to posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď tam někde přistane, on tam musí, a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, jo, hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pijete? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. No teď vysvětlujte. No co, no tak... Za tři dny z něho vyšlo, to nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další tři dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další čtyři dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozbíhám. Potýchom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci. Abych chtěl, já se vrátím k těm dopisům. Marian Tošová. No a teď je ta sezóna taková, ty prázdniny, vedro, že jo, to bylo velký, vedra byly. Vody bylo málo. Nebo když tak byla zkažená voda, vlastně lidi se neměli, teď lidi jako vidry hledali vodu, rozumíš? Teď tam stáli ti jako ti hygienici, sem nemůžete, zase k jinému rybníku, tam zase jiní hygienici. Jdeš potvoru, rozumíš? Lidi v plavkách jezdili po celé republice, neměli se kde vykoupat. Tohle vedru samozřejmě houbám se nedaří, máš, to je všechno vyschlý, jo, to je vyschlý, to podhoubí je vyschlý prostě, no tak nešťastná země, prostě, to my jsme země houbařů, že jo. No, teď pak muzikanti dávno ne, ale houbaři jsme, teda. My jsme mohli vystupovat, víš, po celém světě jako houbaři. A vyznáme se taky, ne, v těch houbách. Tak oni na houby, prostě, nedávno, no samozřejmě nic, ale když je málo hub a jsi houbař, tak nepohrdneš. Cokoliv vypadá trošku jako houba, tak to prostě bereš. Košík se plní. Co pak si to Jaruško přinesla? Prosím tě, no a tak dobře, vememe to. Tu matka něco přinesla, tu kluk něco přinesl, já taky něco rozumím. No je to prostě jako plný košík, oni jdou domů a teď si to udělají. No matka tak... A říká, no tohle možná, teď ty příručky podívají se, a jedlí je to, víš? A šup to do míchanice, víš? A zase jedlí a všecko jedlí a to on něco se tak formálně vyhodí a už se dělá míchanice, aby toho bylo, víš? Tak trošku brambor se do toho přidá, no tak celá rodina má, ta vůně, no ne. No tak teď se prostě jí a on říká, ještě tatínek říká, děcka, dáme trošku kočce. Ať víme, co jíme, maminko. Jestli ty příručky fungují. No tak trošku, no tak teď se prostě pojídá. A najednou po obědě už se budou dívat na velkou cenu. A jednou vidí, kočka se nějak divně motá. Teď se ty fousí kroutí do otazníku, tak jako, co jste mě to dali, rozumíš? Pokud je to možné, kočka, viděl jsi někdy kočku s očima v sloup? Kočku, oči, A teď se kočka uchyluje do příšeří bytu tam, kde bude sama mať. Kočka umírá. Jsme otráveni. Okamžitě vůz. Vůz do té nejbližší nemocnice. Z chaty do nemocnice. Jak jenom on řídí. Co s nám to udělala?
1: Já se... Snad jsem vás asi chtěla zabít, ne?
0: To právě chci říct. Teď si dostali do města, tam je zácpa, nebo ona chce zachránit rodinu, rozumíte, teď vystoupí. Uhněte, umíráme! Rozumíš, tak teď lidi, protože oni mají před budoucíma mrtvolama mají takové... A teď si představ, co každý, nebo představte si, co každý z těch lidí v tom autě, ten táta, ta máma, teď dceruška, taková ta rodina, jako byste byli vy, že jo? Ten chlapeček, co každý si myslí, maminka logicky, že jo? Tatínek taky logicky myslí, děti myslí logicky, tatínek si říká, hlavně bych přežil já. Víš? Maminka si říká, maminka je přece. Hlavně, aby přežili děti. A já. Kluk si říká, no jak ty dětský domovy přežiju a vystuduju si medicínu a kašlu na tu rodinu, ne? Že jo, pouští to už jako. Holčička si říká, kdyby aspoň brácha zůstal, on vyštuduje medicínu a jednou mě třeba vyoperuje slepé střívko. Víš? Ta holčička je jako nejcitlivější. No tak přijedu tam se bude výplach žaludku, teď to všecko. Že jo, teď to celá procedura, teď vám spou, že jo, výplach žaludku, kdo to prožil, ne? Jsou tam nějaký houbaři taky, že jo? To je odření ten hrtan, že jo, to je odření, ten jícen, to je odření, jsou odření, tam se tvoří mozoly z těch hadic a tohle, doktory jsou na lítosti, musí rychle zakročit, rozumíš? A teď jsou úplně splundrovaní a teď doktory se bojí, teď on zase řídí zpátky a teď se bojí vůbec pohnout, protože při každý pohybu ten jícen jako zabolí, jo. No to ti pěkně děkuju, říká ty manželce. A prosím tě, nech to. Ty se zdíval taky, co pak ne... Za všechno můžu vždycky já. Kuš! Dozadu dětská mlčí. Kuš! Už to začíná tak bublat při rodině. Prosím tě, asi bych si nevzal, kdyby vás chtěla zabít, ne? Prosím tě, mlč. Maruško, mlč. Míca. Míca. Choděrá Míca, ta to má za sebou, člověče. Jak to, že ji najednou říkáš Míca? Komu tak by říkali to Míca? Ty jsi vždycky říkala skurvená kočka. Prosím tě. Prosím tě, nehádej se se mnohem na pokoji, prosím tě. Že to nebylo radši otrávený. Tak. Výplach, jícen mě bolí, teď jsem mohl pěkně svobodně sám houbařit si s tou sousedkou od naproti. Chudák, a kde ji pochováme, děcka, kde ji pochováme? Vícíku, našu, kde ji pochováme? Ale prosím, jen tak na zahradě, no tak máme velkou zahradu dvorohu, že jo? Teď přijdou domů. Všichni trošku i usuzení, kromě toho taty, že? A Míca kojí koťata. Jo, no tak to je, Vladimír Miller, Kladno. Ano? Vladimír Miller, Kladno, děkuju, to je dobrý Miller z Kladna. Jak, jo, tak zase mluvíme o tom období před rokem 89. A teď babička v zahraničí a příbuzní jsou tady. No tak babička sem tam poslala nějaký sladkosti, tu poslala nějaký ty bony, že jo, a tak dále. No tak prostě podporovala ty příbuzní a jednou od babičky přišel balíček takový a tam byl puding. Tak oni puding poslala, dopis neposlala, puding poslala, no tak si dáme puding, ježišmarja, to je tedy bylo všechno takhle ze západu vzácný. To není jako dneska, že jsme vzácní na západě my, ale... Co povedlo? No a teď mlíčko, že jo, a do toho ten prášek a teď to míchali, nějak se jim to nezdálo, nějak to prostě nebylo pořád hutné, protože puding hutný by měl být. No tak to dali český puding, protože Němci třeba, oni to moc neumějí a najednou to krásně zhouslo, oni to snědli a tak si pochutnali. A teď za 3 týdny přišel dopis, který nějak se ztratil nebo co. Sestra od té babičky psala, že nemohla poslat urnu, že by to stalo strašné peníze, že popel posílá v krabici od pudingu, že babička chtěla být pochovaná doma. Taky byla. Příbuzná, to je takzvaný potvrzený genetický kód. No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže jí koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány. Já bych šel do Jaroslavovic, je tam, jak jsou Dukovany, ne? Tady je krásný dopis od paní Míly Novákové. A to je prostě, já nevím, jak bych to uvedl. Nejlépe bych to uvedl tak, že trošku jsme zapomněli na tu civilní obranu, rozumíte? Trošku jsme zapomněli. A tady ten dopis o tom svědčí. Protože je to důležité, co kdyby nás někdo napadl. Zvlášť, že jete udukoval, rozumíte, tak to vlastně pořád s tou energií nějak se tam prostě takhle hraje. No a tam ti starostové dostali prostě takový ty, jak bych řekl, indicie, takové ty pravidla chování, jak se mají lidi chovat, kdyby náhodou to bouchlo, kdyby náhodou prostě to bouchlo, protože když to bouchlo, tak to je průser velký, že to známe. Nedávno to bouchlo v tom Černobylu, to není tak daleko od vás. No tak oni dostali ten přípis, jak se mají lidi chovat vlastně ten civilně obranný. A samozřejmě všichni ti starosti většinou to hodili do koše. Ale některý starosti, a zrovna tady ten z těch Jaroslavic, ten to vzal vážně, on má taky 70 roků, on ví, co je válka, rozumíš? A on to začal číst do toho veřejného rozhlasu, jak jsou ty tlampače, rozumíte, v Jaroslavicích. No ale teď samozřejmě je pátek odpoledne, ne? A to je ten takový víkendový, začíná víkend. Já nevím, někdo, kdo jezdí třeba na chatu, to zná. Otevřete si okno a tam... Messerschmitty, které jdou tím vaším sluchem napříč, prostě víš, ty cirkulárky. Tam, rozumíš, vlaštovka rychle uletí, tam zase palec letí takhle, jo? A tam, no tak tam prostě muž. A teď tam ten pan starosta hlásí a on, ten muž, že už to má všechno nakrájený, pořezaný, takže si dá to pivko steplalý a najednou slyší výbuchu, uchylte se do bezpečných sklepení, vaše rodiny budou evakuovány, výbuchu, na děti, ženy, muži, zachovejte klid, To slyší, rozumíš? Teď se podívám na psa, pes natažený. Je to tady, ten strelné domů, rozumíš? Tam 3 děcka, 12, 8, 5. Děcka, rychle! Matko, neblbni! Bouchlo to, Dukovany! Matka, co blázní? Když se podívej! Ona se podívá opravdu prázdná vesnice, rozumíš? A pes leží na dvorku natažený. No tak samozřejmě do oken, babička se tam třese, ona měla chřipku, rozumíš? V okna zavřený, takhle do okon se musí ještě dát. Pěkně. Deky a madrace proti ty radiaci a teď honem vodu, to už je pozdě ta voda, to už musí být teď vodu tam a dokonvič a to ne, vodu ne, sodovky vemte, to len, co je v lednici, to ber, neber to ze stolu, to už může být nakažený a teď jsem v sklepě. A já jsem tě měl vždycky ráda, ale já vím, já jsem někdy byl Maruško, jaký, pojď jsem tý kluk už 15, teď si to představuju a teď. A on, a prý, prášky, on říkal, že nějaké prášky a masky, já nevím, já bych měl ke starostovi tam, jako ke starostovi. A teď on říká, Ježišu Maria, měl bych tam jít, ale nemohla by tam jít babička? Ono přece jenom, že cesta přes tu vesnici, takhle. Ona má stejně chřipku. Tak chřipka zachránila babičku, no děcka, to je samozřejmě to ne. Maruško, nechceš tam jít ty? No přece, kdo na ně bude vydělávat? Když si ještě nepřinesla do nová sosi ani korunu, prosím. No tak mám 3 děcka, tak to asi budu přinášet. A teď se takový ty diskuze, normálně, když já to mluví, výbuch někde. Tak on nakonec je půjde von. A teď, co na sebe, aby ta radiace na něj nepůsobila, rozumíš? No tak byl rybář, no tak ty rybářský gumový až, jo, takový ty, jak se to tady váže. Teď 2 tepláky, aby ta radiace to měla pokud možno daleko, rozumíš? Teď tričko, po tričko, samozřejmě to rozstříhal dětská dějiny umění. Rozstříhal, to si dal všecko pod to tričko, rozumíš? Igelitem se ovázal, teď si zvláště svetřisko na to s rolákem, jako tohle. Teď už se v tom sklepě začal potit. Teď ještě huberťák, rozumíš? Na huberťák pláštěnku. A teď rukavice, napřed rukavice si vzal od manželky jako ty gumový, potom ještě na to si vzal svoje palčáky, že prostě vyrazí na tím starostem, no hrdina, rozumíš? A teď co na hlavu? Kdyby měl aspoň tu, rozumíš, tu, ne, tu masku tu plynovou, masku. No neměl, no tak on si vzal igritu i pitlík, rozumíš? Ale ne, to právě v tom by nemohl dýchat, rozumíš? To by ta radiace šla hubou, to... Tak jenom pocať pěkně a zavařovačku, víš? Aby mu to pěkně drželo a teď si vzal ty brýle po dědovi, takový ty, víš? Ty motoristický, jak to dělá s tím nosem, takový to. Víš, takový ty brýle. No a teď hubu musí chránit, ne? Samozřejmě hubu musí chránit.
2: To nevejchal.
0: Co? No tak to se, no, tak tam rozbil jako tu... Tu pepřenku, víš, rozbil to dno a dal si takhle do huby, aby dýchal jenom těma dírkama. Teď se to ovázal ještě takhle šálou, rozumíš, aby do těch dírek nešla ta radiace. Teď takhle vyrazil jak kosmonaut na ten dvorek. Pes nikde, už ho to asi sežral. Že pes, když ho viděl, když viděl ten gumák, tak vyzel v boudě, rozumíš? Je posun. Takový věrný mlčák to byl. Trošku se mu blbě bečil od těch brýlí, rozumíš? Že on prakticky šel kluk na smrt, rozumíš? Co pak babička, co pak Mařena, ale děcka. A teď tam šel. Najednou slyší přesně, teď slyší takovou pohřební hudbu, marš pohřební, to se mě snad zdá, že by už pochovávali. Teď se tam vynoří z pozadu, se vynoří farář, rozumíš? Ten má nějaký divný atombordel. základní ministraci moci vyrobí Ježišmarja, to je pohřeb. Ty, co ten starosta? Hňám se mu do příkopy. To je pohřeb, to je překází. Furt tam, kdyby tam stál normálně, stejně ho nikdo nepozná. Zakrytej čekáš to. Pohřeb se. Průvodce nemůže zastavit, no ale přece no podívají se. Jak to přešlo, zmizeli za dalším rohem, hudba se vzdaluje. Já toho starostu zabiju. To je nějaká recese, nebo já nevím, co to není možný. Teď prostě v tom munduru běží do vesnici, práší se on někde, nevím, jak v kovbojce, rozumíš, mstitel se z něho stál. Teď tam vtrhne tohle starosta, akorát jako to tam balí si jako ty svoje. A že zadej jsem ten mikrofon. Že zabiju to, teď to všecko. Co blbneš, Josef? Prosím, občane, ničem nedošlo. Starosta je hňup. Nic nebůchlo. Všetci jsme živí. Kromě starého kudláčka. Že jsem to prostál, že jsem myslel vybuchlý Dukovaný. Upřímná zůstna.
2: My jsme jednou hráli v Londýně, zrovna představí Šašika Královna. To mě, a v tom Londýně, to je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie, žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšné vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to bylo... Hlava se takhle... Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie teď přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunou nějaký nafukovací balon a že to nafouknu a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví. Že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik Viktor, prosím tě, má roků? Říká, co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roků, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roků má ten Viktor. A mi říkají, 22. Říkám, no tak 22, říkají, 22. He is 22, Viktor. A Balin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, letě, no takovou zajetí tak 25 let. Říkám, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona. Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
1: Zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brenko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejsi zboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. Říkám, no asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samici. A on si připadal, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říká, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Hned si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončil na to zábrany a dělal tam velotoče, čověče. Takhle Barin zachránil žirafího samce Viktora. No? Je tady Břetislav Rychlík, režisér, herec, scenarista, já vám potom ještě řeknu další, co všechno on obsahuje v jedné osobě. Břetislav Rychlík, co? Co bys chtěl být nejvíce?
3: Dost, už co? Informační mír.
2: Informační mír? No? Já znám to, já bych chtěl slyšet něco, protože já jsem to samozřejmě už slyšel, ty krásné věci o tom tvým dědečkovi, o kterém já jsem jednou pronesl v 90 letech, pan Rychlík, se ještě pořád pohybuje v přemetech. Že někteří lidi prostě mají tu vitalitu takovou, že prostě nepřestanou. V kolika, prosím tě, on umřel?
3: No, on měl skoro 98 let, když umřel. Vlastně jsem tak říkal, už odpovědně, že si vybral tůjku, ale zapomněl jsem, že si vybral taký kámen z potoka, protože on je pohřbený pod takovým kamenem a tůjku si vysadil sám. Ale... Mimochodem, ty jsi viděl poprvé, teď jsem si uvědomil, když byl převrat státní, že?
2: Jak jsme... Byl nějaký státní
3: převrat. Ano, představte se.
2: Kryci jménem Něžná revoluce.
3: Něžná revoluce. A my jsme tehdy s Boleslavem měli, jak pak jsme to nazývali, přemlouvat lidi, aby chtěli být svobodní. tak, bude to dělat nějaké výročí toho převratu. Ale Dělček je mrtvý, ale naopak žije moje babička s Tomem takovou krásnou mikulášskou příhodu, protože ona k nám vždycky na Mikuláše vozila dárky, že? A jednou přijela, ona bydlela v sousedním okrese, bylo to asi před 20 lety, bylo jí 77 let a přijela na kole z toho sousedního okresu umřít. A teď je to samozřejmě taková divná situace, že prostě...
2: Kole, přijela babička,
3: přijela na kole, prostě... byla plískanice, sněžilo a teď zazvonila babička.
2: Umřít na protest proti vašemu...
3: Ne. Přijela umřít jako, že chce umřít v rodině, že? Ona byla vdova a žila tam sama a teď stála v těch dveřích a říkala mojí mamince, tak... Maňo, já už prostě cítím, že to na mě přišlo, abych chtěla umřít mezi váma tady. A tak maminka ho vykoupala, natřela alpou. Dala jí svoji noční košelu a teď všichni jsme se seběhli, dědeček přišel z vrchu, otec náš přiběhl z hospody a...
2: Rychle páš, umírá tchýně.
3: Sedli jsme se. A teď můj bratr byl takový malinký, že a teď to bylo takové divné vlastně, jestli ho tam mají nechat nebo nemají nechat, aby... Prostě se nedíval na tu smrd a já jsem tam seděl a prostě jsme seděli, nic, babička mlčela, ležela, hodina prostě ležela tam a teď vždycky někdo tak odskočil si a tam políkal a asi tak ne, skutečně za hodinu a půl ta babička tak nesměle pravila mamince, prosím tě, Maňo, nemáš tam pro slihovice. Tak... Maminka jí nalila slihovice a ona ani nevstávala v leže. Jako vypila. A zase to postavila. Zase jsme hodinu čekali. Že... A za tu hodinu říkala, prosím tě, nemáš ještě jednu. Tak on ještě... To vypila, pak říkala, to už jsem vás všecky viděl a jedu domů. My jsme ho přemlouvali, jsme říkali, prosím tě, do sousedního okresu na kole, na měla takové to kolo s těma síťkama vzadu a vepředu, aby se jí nezamotali ty nákupy a to. A teď, že sněžilo, plískanice byla. A ona říká, ne, tady já spad nebudu, vy máte ústřední topení, to vysušuje kost. Odjela, že je teda skutečně dosud, má 90... 7 let bude, píše mě, když si tady citoval různé dopisy, ona píše neskutečné dopisy, třeba když jsem byl v Kanadě, tak mě napsala dopis, nepřibližuj se k mořu, ať nedostaneš mořskou nemoc.
0: Dobře, ty bys si měl, prosím, ty jsi měl ten krásný for o tom víně. Nechtěl bys ho, to je takový jemný for. Na Mikuláše, co? Víš tedy,
3: jak jsme... Jo, ano. A to mě naučil prezident Křesťanské akademie Tomáš Halík. Tak možná z toho hodí k těm Vánocům. Tomáš Halík říkal krásnou příhodu v Blatnici ve Sklepinám, jak oznalci vína. Já tak znalec vína a množí ten frňák, čichá prostě, aby ty vůně neunikly. Dívá se proti tomu světlu. No to je znamenité, to je... Tam cítím broskep. No to bude zřejmě nějaký Sauvignon, to bude Mikulovská oblast, to bude někde Liščí kopec. Já myslím, že to je vinařství Jury Vanýska. A oni úplně vyřízení říkají, to možné. On nejenom, že pozná jako tu odrůdu vína, pozná prostě odkud to je, on dokonce pozná, že to je vinařství Jury Vanýska. Tak zas mu nalil ho vína, on zase jako říkal, no. To je znamenité, já tam cítím lopůny s kopřivama. To je znamenité, já myslím, že to bude nějaký rýnský rizling. Já myslím, že to je Bzenec, tam ty písčité svahy. No to bude vinařství Lojzy Plešáka. Oni úplně vysejí, Lojza Plešák, vinařství. Jak to mohl poznat? Tak mu tam jako načurají, že jo? A on se dívá, noří sosák. Zajímavé jiskru to nemá. To takové hutné. To nebude asi víno, to bude... To bude moč asi, to bude moč. To bude moč, já tam... No, tam cítím cukr. Tondo, čověče, ty máš cukrovku.
0: Máme taky jednoho společného kamaráda a to je Jirka Pecha. Máme taky jednoho společného kamaráda a to je Jirka Pecha. A Jirka Pecha

A teď první jízda, protože on má slavnou školu, tady bratří Pěčku, tady Zabrovan. On je nejstarším absolventem a on si tam chce udělat docenturu taky. A že prvního jízda byla z Vyškova sem do Olšan, že mi to chce ukázat. Já jsem nelenil, já jsem si půjčil jeden z těch Pěčků, je bývalý policista, tak on má tu uniformu bývalou, tu zelenou, s tou čepicí bílou, rozumíte, když jsem měl tu placku, když jsem měl pistoli, sice zaplombovanou, ale pěkně jsem se opásal prostě a byl jsem, a teď jsem čekal u křížku tady mezi Nemojanama a Habrovanama, teď jsem měl tu placku, teď ve mně vzrůstala ta síla, ta moc mě najednou kazila, jsem to viděl, co se všecko dá dělat, já už jsem měl takový hrdinský, tak jsem se díval, teď jsem měl takhle ty ruce a teď jelo nějaký auto, tak já nekompromisně jsem zastavil ho. Oni zastavili, co se děje. Ježišmarja, Polek, to jsi blbý, nebo co? Měli na, jak blbý, co blbý? Pojď sem, už bylo pozdě. Za druzí zase, tak jsem zase další zastavil. Co? Něco si točí? Nebo tady nebude, co se točí? Já říkám, co točí? Tady průkaz. To se nece, to já mám holoviny. Odjeli. Já jsem mu trošku naštval, teď jede auto. Já jsem zbalil policajty, jak jsem dožit a musel se skrývat. A to je tak trapný skrývat se před kolegama, rozumíte? Ležet. Ležel jako srnec nějaký před myslivcem a teď a najednou vidím Peca jede, protože oni jeli v tom autoškolovém voze ještě, jede Peca s těma svýma učitelama a teď já jsem vyskočil a tohle. Oni mi potom říkali, Peca říkali, ježišmarja, co jsem udělal? On si vůbec neuvědomil, že ty uniformy už jsou jiný, že už jsme se změnili, že už chodíme elegantní, tedy oni. A tak jsem a teď nekompromisně tam takový odpočívat dolů toho křížku, tak Peca tam zajel. Vystupte si, pane řidiči. Co je, volce, bolku, co blbneš zase? Prosím vás, vystupte si, já nemám na takové levice. Občanský průkaz, řidičský průkaz. Tak on vytáhl jen průkaz. Prosím vás, tady je dnešní datum, to si děláte legraci. On říká, no tak já jsem udělal dneska řidičák. Říkám, no teď máte tady občanský průkaz, máte 53 let, prosím vás, to snad není možný, to je nějaký padělek, musíte se mnou. On říká, no to co blbne. Já říkám, jeďte za mnou, prosím vás. Teď šos se služební pes dělal, šos se hrál služebního psa. Já vás, rozumím, jak jsem vodní podpistol, tak pod psem jsem ho vedl jako a za mnou musel jet, tady byla přichystaná kancelář, husák pěkně tady visel, takový stůl jsem měl, psací stroj a teď prostě, no tak. Vaše povolání, to je nebuď vůl. Říkám, pište slečno, orgána nazývá volem. A co jako, no tak vaše povolání, já jsou herec, no, tak herec, no. No, na herce nevypadáte. A kde pak asi tak pán hraje? Říkal, no, husa na provázku, divadlo takové, no. Neznám divadlo na provázku. Tak, no tak, a co tam hrajete, prosím vás? Jenom tak, abychom se pobavili. Co, slečno, co tam hrajete? On říkal, a to je nebemní. Ne, já se ptám, co tam hrajete. On říká, no tak babičku třeba. Říkám, to snad nemyslíte vážně, to byla přece žena. On říká, no jo, a my tam hrajeme, jako já tam hraju babičku. No tak věk na to máte, ale tady ty fousy, že, Marcel Connery, to nějak mě nesedí. Tak hraju taky krále Líra, no, tak... Jo, to je Shakespeare. No vidíte, no, tak děláte ze sebe blbce a víte, kdo je Shakespeare. Orgána nazývá blbcem. Říká, fakt už tohle. Taky hraju s tím polívkou. Cože? Vy hrajete s polívkou? On říká, no, hrajeme, no, tak s tím milovaným naším Bolkem, s tím skvělým hercem vyhrajete. No tak to trhám protokol.

0: Zbytečně představ, však představím, že jo, proč nepředstavit, když představovat je tak krásné. Zvláště tady svoji maminku, filmovou maminku, maminku Stelinku, ahoj. Krásná maminka z Pelíšku. No tak Jirka Šibicr, herec, zpěvák. Jak bych řekl, folkový zpěvák nebo šansonier, co? Básník. To, no Jirko, samozřejmě nestýd se to, že jsi básník.
1: Já myslím, že jsem spíš, že ty kořeny já mám v Big Beatu.
0: No.
1: Tak možná Big Beatový básník, jdeme tomu. No. Já jsem byl označen kritikou jako punk.
0: Tak to si, tvoje písně si necháme na punk. No a tady vedle mě zase je zbytečné představit, samozřejmě. Je to kolega, skvělý kolega. Všichni jsou tady vlastně držitelé jakýchsi cen, jakýchsi lvů a ty. Martin Nejdar. Bylo to krásný setkávání. Takový to jsou takový ty malý zázrak. Já jsem tak hrozně rád, že vás takhle znám zblízka, Stelinko, a že s váma můžu sedět a vystupovat. Páže, že jste vystupovala s takovýma kanonama. Že to je opravdu pro mě lichotivý. Poprvé jsem vás vlastně viděl ve skutečnosti trojrozměrně. To bylo, myslím, na narozeně na pana Horníčka.
2: Ano.
0: Že jo? To měl 75 roků.
2: No, možná, že jsme se viděli už předtím, ale toto pro mě bylo teda nezapomenutelné.
0: No jo, byli jsme mladí.
2: Hned musím vysvětlit, proč. Abyste neměli nějaké zkreslené názory na to. Zkrátka dobře, já musím ale taky trošku zabrousit do určitých profesí, která tyhle profese jsou pro nás nepostradatelné. A to je například třeba, dejme tomu, maskérka, garderobiérka, že? A víte, co je na nich zázračné? Na nich je zázračné to, že kdybychom točili v pralese nebo na poušti, oni vždycky najdou místo, kde jsme nerušeni, tam oni si dají ty svoje propriety a teďko se nás ujmou a zkrášlujou nás a tak dále, že? No a teď si představte, co se přihodilo. Horníček měl 75. Tam teda tenkrát padlo takový krásný jeho úsloví, že od určité doby člověk už nemá narozeniny, nýbrž jubilea. Pak jsem hned měla zase jubileum já, no tak a teď už mám jenom jubilea. No to je. Zkrátka dobře, já jsem přišla do restaurace v Husově ulici v Praze, kterou vlastní nebo vede Milan Drobný. A to je zvláštní myslivecká restaurace, která se podobá takovému obrovskému komínu, protože tam vejdete a teď už jenom sestupujete. A v každém podlaží se nalézá jednak teda tam, kde se jí, že jo, ten prostor různě zařízený, i do kuchyně je tam vidět, je tam celkově ta vůně výborná. No a bylo tam strašná spousta lidí a v tom mě uviděla maskerka a povídala, paní Zázuková, pojďte sem, já vás upravím. A vtáhla mě do takové malé místnucky, kde nic jiného nebylo než malý stoleček, židlička, ona už tam měla připravený kufříček a teď se mě začala věnovat. No a jakmile teda mě dočesala, tak v tu chvíli tam někdo zaťukal, říkal, prosím tě, pojď tam, tě potřebujou, teda ne na mě, nebož na paní maskerku. Ona se sebrala s tím svým kufříčkem a já jsem si tam něco četla a nijak se mi nechtělo do té vřavy, která tam byla okolo. Zůstala jsem tam sedět a byla jsem naprosto klidná a v tom se energicky otevřely dveře. A tam vešel vévoda, šlechtic v kůži, částečně oblečen v kůži, že ano. A podíval se na mě tady. A to on někdy dokáže, víte, on tak otevře oči a že mu začnou zářit. A buď to je to teda zlobou, anebo údivem, víte. On je často údivem, když mě spatří. No a já zase ztrácím jistotu v ten moment. Tak jsem se na něj podíval a on říká, paní Stel, co vy tady? A já jsem si najednou uvědomila, že to bude něco nepatřičného. Začala jsem si tak trošku lehce rosit na krku vzadu. rozhlédla jsem se konečně, já jsem nevšívala okolí. Jo. A teď jsem si uvědomila, kde se nalézám, že jsem malém před pokojíčku pánského WC. Tak jsem jenom zaševelila. Pane Polívko, já si tady přivydělávám. Nedá mi ani 10 halíků.
0: To jsem pravda, který dluží vám 2 koruny. A to je krásné. Kdyby všechny naše záchůdky byly opatřeny tak něžnými stvořeními, tak by se tam chodilo častěji. A my jsme se viděli prostě, Martine, no, já jsme... tam až z Y, kde když si začal? Možná z nějakého obsahovického představení.
3: Ne, ani to ne. My jsme se poprvé viděli ze takových prazvláštních okolností, když jsem byl už skoro na konci prvního ročníku na DAMU. Tak to mi všichni potvrdí, tak my jsme měli takovou asi 50 metrů od fakulty, takovou záchytnou stanici u Hada. Tam se chodilo a tam se vždycky někdo našel, kdo byl potřeba. A tam si seděl si tam tehdy s Ivanou Chýlkovou a se ještě s nějakými jinými
0: kolegyněmi
3: z práce. A Eva Holubová mě tam táhla a říká, pojď, já tě seznámím s Polívkou. A jsem říkal, ty jo, tu. A tak jsem říkal, ježišmarja, co já mu bude, to bude trapný teď, jak co já mu, tak rychle nakuráš 3 panáky, se myslím. To velmi podpořilo mé sebevědomí. A pak, když tomu došlo, tak jsme tam přišli, tam seděl mistr. Eva říká, Bolku, to je.
0: Ukaž mě, ne? Ukaž mě.
3: Voprus nějakej přišel. Tak se jako představujeme.
0: To jenom si všimněte, ta rozdílná interpretace mého chování. Paní Stella řekne elegantně vévod a on... A vidět tu konkurenčnost tam je cítit přímo. No možná tehdy jsem tak seděl.
3: No trošku si tak seděl, jsem se tak tvářil hlavně. A teď jako já jsem si říkal, tak co mu řeknu, tak musím udělat nějak jeden, tak jsem říkal, Volku, víš, já jsem byl nedávno, loni někdy to bylo u nás v Chrasti v kině. A v Chrasti doma u nás v kině a dávali poslední léč, hele. Bylo nás to u kině 5, jo. 3 odešli, ale já jsem zůstal, fakt, jako. A musím ti říct, že to fakt bylo jako dobrý, moc se mi to líbilo. Čím jsem chtěl dát najevo, že jsem intelektuál, že tomu roze a že jak si pochlebu, načež Bolkovi zase bylo podivný, že mu říkám, že na jeho filmy nikdo nechodí. Tak se tak otočil a říkal, no a co, mám ti ten lístek znova zaplatit?
0: Rád tu krásnou větu, že zázraky se dějí, jenom si jich všimnout. A já jsem byl svědkem jednoho malého zázraku, my jsme si tady vedle v hospodě a s kamarádama taky prostě kolem stolu. A tak jsme se bavili různě, jak ta řeč se vede a takový to počasí venku prostě. Co vedro, parno, já mám rád každý počasí, co mě žene do hospody, to je tak jsme tak byli vehnaní v té hospodě krásně a tak se bavíme a přišla řeč na Stelinku. A někdo řekl, no Stella zázora, včera jsem člověče zrovna viděl v televizi, to bylo něco tak nádherného a s tím nádherného se otevřeli dveře a vstoupila Stella. Jo? A Stella, to je italský hvězda, Stella, že jo? Vstoupila Stella, my jsme strnuli, že jo?
2: No jo, no dovedete si představit, já jsem řekla předtím, že to je vždycky takový jako zaražení, že a teď tohle, že já nevím, jestli to bylo poslouchat, no asi jo, a já vidím ten úžas taky a takový to úplný strnutí.
0: Strnutí, 7 chlapů.
2: Nikdo mi neřekl ani dobrý den, nic. Něco nádherný,
0: a
2: když
0: jsme to byli tak jsme čuměli, já budu ukážet, jak jsme čuměli.
3: No a pak si říkal, že takhle neděláš.
0: Já ukazuju to v ostatní.
2: Já jsem opravdu prošla na tu terasu a tam mě bylo skoro do pláče, protože já jsem si to tak přála to tady vidět, víte, a najednou takovéhle rozčarování a v tom se za mnou ozval docela takový sympatický hlas. Přítel, výtvarník přišel a říkal, paní Stelo, nedivte se, My jsme mluvili o vás a najednou vy stojíte ve dveřích. No pro nás to byl zázrak.
0: A byl. Takže to je krásně, zúčastnit se zázraku. To se mi docela líbilo. My tady tu hospodu, ty to hledáš, my už se snažíme to mít na kopci. My se snažíme prostě nějak vám pomoct, tady vám když prší, že jo?
3: Ale jak ty si to hledal, Jirko? Jel jsi narovno, jako na poprvé?
1: No ne, já už jsem měl informaci z hodně dlouho, to je, tenkrát nějak nebyly papírky cigaretový, takový ty vážky a tak já jsem si přečet tam, že se to vyrábí v olšanských papírnách. Protože jsem v Praze jsou olšanský hřbitovy, tak jsem zavolal na informace, kde to je, no a oni mi řekli, že na Moravě, no. Tak od té doby to vím.
0: No nevíš, pane, to jsou jiný.
1: Tak jsem tady omylem v tom případě.
3: To jsou ty u toho Prostějova, jo?
0: Já myslím, nebo co, jsou to neúplně.
3: No vidíš, kdybys byl blbej jako já, mohl mít dneska papírky, jo?
0: Mluvíme o tom kopci, já mám takového známého Petra, já mám hrozená tady kluky, jenom odbočku malinkou si dovolím, v Rožnově takový můj známý a on je novinář, a protože ty noviny jsou malý, no tak on musí fotografovat i ten diktafon, má, aby měl ty rozhovory, a taky se mnou jednou, když jsme tam hráli, dělal rozhovor, tak jsme se seznámili. A on mi říká, potom, když jsme se znali, člověče, já jsem byl na takové recepci, rozumíš? A tam jsem jako fotil, teď jsem tam dělal ty rozhovory a najednou jedna sklenička, druhá, třetí, já jsem byl tak ožralý, že jsem začal fotit diktafonem. Tady ta hospoda na kopci, Petr, že jo, tady my ho známe, Petr, on měl hospodu na kopci u takové vesničky a on měl takový krásný zvyk, prostě vymyslel takový krásný rituál, že když udělal zabíjačku, tak vystřelil z kanónu. Měl takový kanón, vystřelil z kanónu a lidi viděli, je tam zabíjačka, šli do toho kopce a tam se prostě najedli se a pilo se a takový krásný jako tohle. A on říká, čeč, já jsem jednou tak z toho kanónu jako střílal, víš, a nějak jsem to dal moc, nebo nějak jsem to moc ucpal, nebo něco, to že liše, jak hrom, a normálně užíska. Ty bubeny, víš, nebo jak se to tam nějak, no hrozné, až neslyšel jsem moc, až slyšel jsem to za doktorku, pak se jí to ještě nějak zanítil, nebo jak, ale to už jsem neslyšel, už jsem skoro nic, no. Takže ona mi dala nějaký ty antibiotika, takové to, jak se to mocí, víš, každé dvě hodiny, když to má užívat, no a nějak se to nelepšil, já jsem šel, za tu doktorku říká, no jak se to nelepší, já jsem řvá jak tura, to mi řekli až potom, no jak se to nelepší, a ona říká, tož užíváte ty prášky, že každé dvě hodiny, a i v noci ne, proč to nepoužíváte v noci, každý dvě hodiny musíte, když v noci spím, dobře, tak se musíte probudit, jak? Ježišmarja, probudit, budík, natáhnout, budík si musíte. Až paní doktor, kam mi to pomůže, já ho neslyším. Možná hospoda na konci taky tam ještě vyprávěl zrovna v závěsu tady tuhle věc hezkou, že ta hospoda byla dřevěná a tam byl krb a on tam dělal takový grill a tady tohle, taková krásná hospoda a Marcela to zná. A teď měl nějakého mladého kuchaře a to je taky bylo docela pozoru, jak on říká, taký mladý ogaráž, šajn, to je mě, 19, 20, 18, 21, 20, 19, 20, 20, maximálně 21, 18, nosil, 19, říká, to je jedno, Ježíš Maria, než, tak 19, 20, no. A tento mladý, 21, tento mladý, tento kuchař normálně, že je ňup, víš, to je jedno. To máš pravdu, to je jedno, kolik roku, když jste ňup, tož 19. A tento normálně, vzal, rozumíš, ten prach, 20. Za... A chtěl to vyzkoušet, jak tam je ten krtožo. Já on ten pramen má je... Pasná, ne. Já byl to, já to byl liša člověče. To normálně poskočilo celá ta hospoda od 30 cm na všech stranách. Já se tam přijížděl, já se jako auto přijížděl tam, a tam stál ten kuchař před hospodu a tak se třepal. A říká, Helgo, že by si půjštěl Big Beat? On byl v šoku, v šoku. A potom ti chlapi z té vesnice říkali, ty, to je fajn, že to takhle, že to je takhle. Aspoň to máme do ty hospody blíž. Od těch 30 centiáků. To jsou herci, kteří i když hrajou špatně, hrajou dobře. To máte Peca taky, v tom Peca je to ta autentičnost taková, ale on má třeba říct normální větu, prostě tam svěží, tam jsou... závě a v zapomenutí světlo, on hraje takového mýho toho známého, nebo přítele, toho výtvarníka, že jo? A on má říct, dobrý večer, pane náměstku, ten jeep zastaví a tam jsou ti lovci, jo, sníh, zima. A on má říct, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, a je výtvarník, že jo? Říká, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám, polární? On říká, boli, ty mě vždycky tak blbneš, člověče, fakt. A teď v tomhle filmu, v tom Musíme si pomáhat, co dělá teď Honza Hřebek, tak tam on hraje mýho souseda Šimáčka. On tam má docela zdánlivě, řekněme, proč nepřiznat lidově řečeno, více méně jednoduchou větu, nebo několik vět. Nějaký voják se optá, znáte toho muže? A on má říct, ano, znám, pane kapitáne, přátelil se s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to začalo akce. Znáte toho muže? Ano, soudruhu, kapitáne. Pane, Jirko, pane. Jo, no ne, no, ale on je voják, jako ne, tak... Ne, ale ono je to po válce, víš, 45. Jako to asi pane, Jirko. No jo, no tak pane, no tak tady. Stejně z něho bude jedno komanč. Jako tak pozoruju, víš, on už tak tu psychologii do toho. Znáte to, může? Ano, pane kapitáne. Kurá, jsem řekl soudruhu? Ne, říkal jsi, pane Jirko, pane, no jak, to říkám správně, jak to mě přerušujete? Ty jsi přerušil, ale protože Bonečku, fakt, jako ať se na mě tak nedívá, furt. Prosím tě, pane kapitáne, jasně, 45. že? Tak, ne, můžem, hned, jdeme. Tak se klap. Ano, pane kapitáne, přátelil se s těma sviněma? Jirko, s kolaboranty. No a co jsem říkal? No s těma sviněma. No však byli to svině nebo ne? Byli, no ale tam ten text, prosím, ať to je jasný. No jo, ale tak... Ježíš Maria, no tak pojď. Ano, pane kapitáne. Přátelil se s kolaboranty. Rekvíroval židovský nábytek. Už to skoro bylo majetek, ne nábytek. Já jsem řekl nábytek, no já to vidím furt tu scénu, jak tam vezete ten nábytek. Ne, jasně. Ano. No, pojďme, rychle. Už má chuť zase na jednoho kodeta. Ano, pane kapitáne. Přátelil se s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Rekvíroval, Jirko, nebyl mě, ale jo, furt. Ano, pane kapitáne, přátelil se kurva s těma svinama a režíroval žižkovský dobytek. A říkám, Jirko, to je to, co blází. A já jsem to řekl schválně, protože už mě serete.
3: A ona ta popularita se dá kolikrát i dobře využít. Mně se to stalo nedávno, že jsem své popularity využil, protože já už jsem to mnohokrát říkal, já mám fobii z létání, z letadel. Já skutečně strašně nerad lítám a hrozně se, není mi zlé, není mi špatně, já se prostě bojím a říkám si ty desítky, stovky tun železa se nemůžou v tom vzduchu, to je kravina, nemůže to lítat, jako dobrý. Fyzika vždycky je to mimo, tak. No a teď jsem letěl tuhle nedávno a protože jsem velmi spěchal, pozdě jsem přišel na letiště, tak jsme chytli poslední místa až u toho odsasu, kde to hází normálně, když to letí. Jo. A teď bylo špatný, měnilo se počasí a teď ty turbulence a tohle, a já jsem si se dozadu, vylítli jsme a to je... 20 minut to trvalo, furt to nechtělo přestat, já jsem si říkal, tak tohle ne, žádný, tady nebudu. Využiju své popularity. Zavolal jsem
0: vystupuju.
3: Takhle. Ne, to ne. To kežby. No, věče. Musím říct, že na jednu stranu máš pravdu, vystoupení to bylo teda. Ale až za chvíli. Tak jsem mavl na tu hlavní stevardku, protože to byly české aerolinie. Ona přišla a říkám, víte, já bych měl strašný přání podívat se do pilotní kabiny, protože tam vidím dopředu a jsem v pohodě. Jo. Vidím, že to letí, ty se tam baví, nic se neděje, klídek. Tak jo, tak já se zeptám. Tak šla do kabiny, za chvíli na mě mává, tak jo, jdu dopředu. A tak jo, piloti dva, jeden takový čtyřicátník, jeden mladší takový 23 let.
0: 20.
3: Tak nějak se to pohybovalo. A tak jako bezvadný, tak jsem si říkal, tak tady to přežiju, už nám zbývá jenom dvě hodiny letu, tak super, všechno si povídáme. Letěli jsme dlouho v mracích a nad Alpami ustoupila oblačnost, vylítli jsme, bylo krásně jasno. A teď on jim začal ten kapitán hlavní ukazovat, říkal, pane Rýdar, Tamhle to jsou bouřkový mraky. Do těch nesmíme. A já nic, říkám, no jasně, no. Víte, v tom mraku bouřkovým uvnitř, tam vám jsou takový tlaky a tahy, toto letadlo může zdeformovat. Říkám, no jasně, jo, v pohodě. A tamhle ten, co jako na něj letíme, toto se podívejte, a to takhle roste do vejšky, to je ten mrak, ten je plnej. Pak jak tam má takovou jako prohlubeň a pak jako trošku ustupuje. Tomu se říká kovadlina. To už je ten mrak jako vypršele a tohle už je pryč a ustupuje. Říkám, jo, bezvadný, dobrý. A teď jako na tom radaru jsem ukázal ten mrak a najednou směr toho letadla, jak takhle ty přerušované čárky, jak to má obletět kolem. Jo. Říkám, no jasně, tak teď to se automaticky všechno nastavuje. A teď on tak jako sedí chvíli ten pilot a říká, kouká na ten mrak před náma. Říká, no, pane Rýda, když jste tady vy, vemem to tou dělou. Já jsem si říkal, žertuje. A ten druhej, ten mladý, říkal, no tak já to nahlásím a on, dolů to nehlaš. To já jsem úplně, on normálně majznu přes ruku, jo, a říkal, dolů to nehlaš. Takhle já říkal, Ježíši Kriste, co bude. A teď jako jo, normálně na tu dělou v tom mraku, jakože to tam namíří. Teď se blížíme a já furt nevěřil. Furt jsem si říkal, že něco jako to. Ne. Teď jdeme blíž a teď on najednou, jak se tomu blížíme, tak mi říká, a podívejte se, on se zavírá a taky jo, ten mrak. A ten mrak šel normálně k sobě. Já si říkal, co teď bude? On to vzal takhle normálně do ruky a s tím dopravním letadlem udělal. Ty takhle nahnul a tou dourou. To prohučel, já jsem úplně trnul a teď na konci toho mraku byl taková kupka s tom mrakem, říká, tomu už se nevyhnem. A zabral to do toho, teď rachot rány normálně, to trvalo asi 7 vteřin. Vylítli jsme z toho, on to zase pustím, zmáčknul automata, jako pohoda, jakože dobrý. Já jsem myslel, že se mi to zdálo, ale to nebyl konec, protože najednou se ozval na ty dvířka. Klepání, tak se otevřeli dveře, přišla ta stevardka a říká, já jsem se přišla podívat, jestli vám to nepůjčili.
4: To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli dvakrát na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
5: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu, tam armádní umělecký soubor a k nám byl tam tenkrát přifařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30, a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho legálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy jsem se chystal tam vyniknout. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
6: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a 7 trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, Opravilných 12 měsíčka, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace, děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. a zlomyslní dvořané kvůli tomu ružence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak klidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat směsková, bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lekárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a dvě housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde jí probudil překrásný příslušník policie, který jí políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení praotcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde praotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počest byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otýpky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šlíbí El Šaržá ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šaržá. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šaržá, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa, přátelé, zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře, přátelé, u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Daliborsko zojet. vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na Kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítajíce několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo Kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž organizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sychrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celině otočila v kouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlápnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad 4. srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za 4 roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo bály. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomocí úředního činitele. Tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívající se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. proč, to je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado první velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší Uhřík na princeznině čele a ejhle, mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřeli princové Jan a Ivan z Černé Gory, byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon. Pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko. Jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, kdy žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů. A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů.

znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět i posedávat hejnatlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách! Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer žensky převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil, muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho! Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku si teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. 3.
tudy cesta nevede k mému srdci.

0: Zerečku, ponechte si paj mámo, vaši dcerečku, dejte se s ní vyfotit, skáčou hubatou, já mám holku z uzenáctví, pěkně buď zlatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdéčku, to už tady jednou bylo. Přátelé, já se přijdou. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál, nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činče za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrén. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdéčku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni, tramtaria, tramtara, trara, tramtaria, rara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navonili se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomoci vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andersenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchozích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svou střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Jak můj otec nepřál dlouhým vlasům. Mohu s klidným svědomím konstatovat, že až do doby nedávné byl se mnou otec spokojen a jen málo kdy mi upřel měsíční kapesné, které činilo po odečtení daně z nerozvážnosti 3 koruny a 20 haléřů. I drobné výstřelky mi trpěl a odívání s nádechem západních vlivů přecházel taktním mlčením, ať sám byl členem závodní stráže a miloval šat prostý, modrý, přepásaný koženým řemenem, jímž mě obden čtvrt hodiny mlátil, aby si udržel tělesnou kondici, potřebnou k boji proti podvratným živlům, které dosud číhají. Mnohem hůře než já vycházela s otcem sestra Berta. U ní tatík výstřelky v odívání netrpěl. Vzpomínám si, že když se před ním jednou objevila v džínsech s poklopcem, chvíli na ní nechápavě hleděl a pak se sípavým hlasem se optal, co to má znamenat. To se teď nosí, řekla Berta. Nosí? křičel otec. Vida, pěkné věci se teď nosí. Pamatuj si, jsou věci, které přísluší muži a věci, které přináleží ženě. Uzavírám se snad já do korzetu, či těsnám se do podprsenky. I hned ten pánský uzávěr sundej, a jestli míníš mermo mocí ty monterky nosit, přiši si zip na bok nebo na zadek. Chceš-li se pro mě za mě lišit od normálních lidí, je samozřejmé, že tento měsíc nedostaneš kapesné. Možná, že bych se Bertě tenkrát tolik nesmál, kdybych věděl, že po návratu z chmelové brigády padne hněv otce i na moji hlavu. Ano, na moji hlavu doslova. Prohlédl si mě s nevolí a vykřikl. Vlasy? Vlasy máš nějak zatraceně dlouhé. Skoro jsem si tě spletl s Bertou. No, mám vlas poněkud delší, přiznal jsem se kvůli klidu. Co poněkud? Na ramena máš vlasy, křičel otec, který vždy vyžadoval přesnost vyjadřování. I na rameni pramínek spočine, připustil jsem. Tak pramínek, kýval hlavou rodič. A jelikož dostával krvežíznivý výraz, počal jsem koktat. Všeobecná jest to nyní moda ve světě širém vůkol. Zajímavé, řekl otec. Tak všeobecná móda jest to ve světě širém a to se podívejme. U nás v závodní stráži tuto výstřednost nikdo na hlavě nenosí a jak nám to sluší, když pochodujeme. Krok duní a vlasy jsou pěkné, přilehlé. Nejedna žena za námi zálibně se poohlédne. Já nejsem v závodní stráži a nejsem ani tudíž omezován předpisy, ohradil jsem se. Ale to byl olej do ohně. A taky tam nikdy nebudeš. Nikdy nepocítíš krásu naší uniformy s blištivými knoflíky. Nikdy neobuješ okované bodky a řemení přes ramena nezapneš si. Jsi skvrna rodiny, chlapče obrostný. V tvém věku nosil jsem vlasy krátce přistřížené, pěkně na pěšinku učesané a že nebylo tenkrát lehké sehnat zlatku na lazebníka. Ale my, Spartakovi skauti, stříhali jsme se pravidelně po schůzi a nečinili jsme rodičům hambu. A ty máš své bohaté kapesné, ale zřejmě zbytečně. Prohýříš ho v pivnici a k holiči pak cestu nenajdeš. Jdi mi z očí. Počkej, kam jdeš, vrať se! Otec začínal měnit barvu. Jiní chlapci také nosí vlasy delší, žaloval jsem. Fakta, křičel divoce tatík. Jiní, ukaž mi prstem na někoho, jidáši. Dostal jsem nápad. Náš strýček Oto. Otec vyskočil. Strýček Oto, pravda, má vlasy poněkud delší, ale dobře víš, uličníku, že trpí chorobnou chlupatostí, že i na bříšku a plecích je obrostlý. A také dobře víš, že ob 2 hodiny se stříhá do hola a lékaře stran té věci mnohokrát navštívil. To jsi vybral pěkný příklad, nezdaro. Také strýc Oskar, využíval jsem příbuzenstva. Padouchu nevděčný, svého kmotra, který ti nedávno dal hrací strojek s melodiemi Kubáně, napadáš? Dal mi melodie Kubáně, nezapírám, ale vlas má 3metrový. Mlč, hambáři, 3metrový vlas má, ale jen jeden. Obtáčí si jej. Chudák, kolem hlavy jako turban, aby zakrl lisinu. To není pro tebe omluva. Ty snad pleš přistílat nepotřebuješ. Ještě jsem se nevzdal a vynesl jsem trumf. A co chlapec naší Berty, tatínku? Aha. Co to mileš? Jaký chlapec naší Berty? Přece Berta, 14letá dorostenka, žádnou známost nemá. Ani bych to netrpěl. Netrpěl? Kolikrát si toho hocha u nás viděl? I k večeři přizval. Nevím o tom, řekl otec. Já bych ke společnému stolu žádného pochybného nápadníka neusadil, dokavat bych si neověřil, čím je jeho táta, zda do odborů řádně dochází a jakého je smýšlení soudružka matka. A již zanech lhaní. Pokud vím, Berta si vystačí se svojí kamarádkou od první třídy. Onehdy spolu 14 dní v plném učení na chadě strávili. Proti takovým přátelstvím nic nemám. Snad jen ty džínsy by nemělo to děvče nosit. Zmocnil se mě vztek. Nenáviděl jsem Bertu. Členy závodní stráže, kamarádku od první třídy, své dlouhé vlasy i oba strýce obrostlého i holého. Rozhodl jsem se, že prozradím všechno. Tak se mi zdá, tatínku, že považuješ hocha naší Berty, silně zarostlého Ladislava Tráka, za její kamarádku od první třídy. Móda dlouhých vlasů tě pomýlila, otče. Alespoň vidíš, že i jiní chlapci si v delších vlasech libují. V zápětí jsem své zrady litoval. Otec se zdál být úplně vyveden z míry. Tato zpráva pokořila jeho čest. Nejvíce ho asi mrzelo, že půjčil Bertě klíče od chaty a po návratu ji litoval, jak při studiu pohubla. Zdál se být na spadnutí a posléze zvolal zoufalé. V čem to žijem, když nerozeznám dorostenku od chuligána? Jdi se dát oškubat, nařídil mi vyčerpaně. Pak se oblékl do uniformy, opásal řemenem z pistolí a z vlasy pěkně přilehlými k čelu vyrazil za Bertou, která se učila na půdě u kamarádky od první třídy.

0: Sind ja Prozente.
1: Nur normale.
0: Sám nebo i s holkou?
1: Normálně. Sám. S holkou taky.
0: S kterou?
1: No spíš.
0: Spíš jo.
1: Počkej, chci říct, spíš sám, než s holkou.
0: Spíš sám, jo. To je banjo.
1: No spíš vlastně ani sám, ne, no.
0: Počkej, jak jsi měl teda ty pocity?
1: Normálně, fotky jsem viděl.
0: Fotky, jo. A kolik?
1: Spoustu.
0: Spoustu.
1: No spíš míň než spoustu. A jednu jsem viděl.
0: A jakou?
1: Ostrou, fakt ostrou.
0: Ale pojď sem. Co je na ní?
1: No co je na ní? Co je na ní? Jsi neviděl mámu nikdy nahou?
0: Máma je máčo, co je na ní?
1: Všecko.
0: Všechno, jo.
1: No.
0: To je horský. Hele, počkej si.
1: Jsi zbláznil, ne? Fotrý nedá z ruky, jo.
0: Hele, víš co? Půjdeme rovnou za holkama.
1: Jako na plavečák, jo.
0: Jasně, do kabin.
2: Čest práci, soudruzi.
3: Halt, kampak.
2: Já jdu na kontrolu bezpečnosti práce. Tady je můj průkaz, prosím.
3: Moment, jaký bezpečnosti?
2: Bezpečnosti práce.
3: Hejte, tak když jste od bezpečnosti, tak nesmíte být ve službě ožralý.
2: No dovolte, co pak já jsem opilý?
3: No, samo sebou, řekl jste čest práci, soudruzi.
2: No a?
3: No, já jsem tady sám.
2: A tak,
3: no.
2: To se tak říká, obvykle bývají ve vrátnici dva, dokonce tři vrátnici.
3: Jo, to bývalo. Nížko jsme s neproduktivníma silama vyrazili dveře.
2: No. To je správné.
3: No jo, ale kdo nám ty dveře spraví? Mě táhne na cemr.
2: No tak dobrá, tak to dáme hned do zápisu.
3: Opovažte se něco tady zapisovat, čověče. Tady se nesmí ani fotografovat. A máte u sebe foťák?
2: Já a na co?
3: No, abych vám měl co zabavit.
2: No tak, to nemám.
3: No, vidíte, jako špion byste měl mít u sebe foťák.
2: No dovolte, co pak, já jsem špion. No,
3: mě se neptejte, to vy musíte vědět. Hlejte, radši se okamžitě přiznejte, než vás vemu do křížovkovýho výslechu.
2: Prosím?
3: Do křížovkovýho výslechu vás vemu.
2: Jo tak, do křížového, ale proč byste mě brali do křížového výslechu, když máte moje legitimaci?
3: Tohle to?
2: Ano, ovšem.
3: To je vaše legitimace?
2: Ano, ano.
3: Sakra, kde se vzala v mý ruce?
2: No, vždyť jsem vám ji dal.
3: Cože?
2: Vždyť jsem vám ji dal.
3: A víte, že tohle to mi uniklo? Tak tohle to jste vy, tohle to? Safra, tohle to jste vy?
2: Ne, bratr.
3: Jo, tak vy jste národní socialista.
2: No, Krista, pána.
3: A jo, klerikál.
2: Ale dovolte.
3: No ne, tak to vás tam nemůžu pustit, to ne, to nechtějte na mě.
2: No ještě ze mě udělejte diverzanta.
3: Opovažte se něco takového na mě chtít?
2: Já jsem revizor Richard Mochomůrka.
3: Co, Mochomůrka?
2: Richard.
3: Jo, to by mohl říct každý prašivka tohleto. Satane jeden.
2: Máte moje legitimaci.
3: To je vašeho bratra tohleto.
2: Ale to jsem říkal ironicky.
3: To je to, jak se to říká, ukažte mi vaši, nebo si pošlu pro bajonet.
2: Já vám dávám čestné slovo, že tohle je moje legitimace.
3: No, tak moment. Máte nějaké potvrzení, že můžete dávat čestné slovo?
2: No, když mě vidíte na fotografii, ne?
3: Ještě ne.
2: No, tak se podívejte.
3: Moment, napřed to musím otevřít.
2: No tak to otevřít. No, a teď mě vidíte.
3: Nevidím, já to mám obráceně.
2: No prosím, tak teď mě vidíte, ne?
3: Ještě ne, já si musím vzít brejle.
2: No. No tak sláva, tak teď mě vidíte, ne?
3: Takhle nevidím, já to mám zamžený. Máte kapesník?
2: Nemám.
3: Tak musím vzít svůj. Za pravé, já ho taky nemám. Ale víte, že jste si podobný?
2: No zaplať no. Pámu.
3: No jo, to já si byl s bráchou taky podobný. My jsme byli původně dvojčata, víte? Ale hnedlinko po narození jeden z nás umřel.
2: Jo? A prosím vás, který?
3: No, no to je právě to, to mi do dneška vrtá hlavou. Jsem to tady já, nebo to tady je můj brácha?
2: To musí být nepříjemný pocit, že?
3: No jo, a nejhorší to je, když mám platit činži, víte? Nadměrný metry, to se potom s bráchou strašně hádám. On se mi zjevuje bez nás, já mu nadávám.
2: Vy s ním mluvíte?
3: No jo, jenomže on mi nerozumí.
2: Jak to?
3: No, on je nemluvně.
2: Mnoho se u nás změnilo.
3: Jo, dejte pokoj, u vás taky?
2: No ne, já myslím jako celostátně, víte, třeba, no. Třeba po hostinství.
3: No jo, tam jsme dosáhli přímo světové úrovně.
2: Ano, a v čem? No,
3: hlavně v cenách.
2: No a nebo vezměte například postavení ženy ve společnosti.
3: Jo, tak to já nevím, já s růženou radši do společnosti nechodím. A? Haló? U telefonu vrátnictví. Cože? Kdo, ten malej Petrásek? Co? Že vám spadl do sádry? No co s tím, já nevím, tak ho nechce zatvrdnout a pak ho opatrně oťukejte.
2: Vidíte, co se tady děje, pusťte mě okamžitě dovnitř.
3: Jen přes mou zříceninu, soudruhu.
2: Tak mi zavolejte ředitele.
3: Nepak, ten se s váma vůbec nebude bavit.
2: Proč?
3: On jde na vojnu.
2: To máte tak mladého ředitele?
3: Ne, ale on tady má něco platit, tak se dá radši na vojnu.
2: Poslechněte, je v tomhle podniku vůbec někdo rozumný?
3: Nezdržujte, já to tady teďka zamknu a půjdu na pivo.
2: Kam?
3: Nevyzvídejte na mě, to je průmyslový tajemství.
2: Prosím vás, nešlo by to, abychom se nějak rozumně dohodli?
3: Ne, vyloučeno, já úplatky neberu.
2: No dovolte, jaké úplatky?
3: No, já myslel, že jste mi chtěl dát nějaký úplatek, ne?
2: Za co já bych vám dával úplatek?
3: No, co pak o to, kdybyste chtěl, tak byste si vždycky nějaký důvod našel, že ano?
2: Já jsem poctivý člověk.
3: Dejte pokoj, a čím se teda živíte?

0: jsem přece revizor.
1: Jo.
0: A také přednáším.
1: Co, básničky?
0: Ale ne, o bezpečnosti práce.
1: No jo, dneska to jde, to já dřív, když jsem se někde zakecal, tak mi dal mistr pár facek.
0: Dneska na to hledíme jinak.
1: Jo, jo, dneska už se za to nepackujeme, že ano? Sondro, tak pojďte, půjdem, já to tady zamknu.
0: Počkejte, a to vás tady nikdo nebude postrádat?
1: A s tím si nedělejte starosti, oni stejně rošťáci chodí přes plot.
0: Vaši zaměstnanci přelézají plot?
1: A kde pak přelízají, oni tam mají díry.
0: Díry v plotě?
1: No jo, dvě.
0: A na co dvě?
1: No, jednu pro sebe a druhou pro zavazadla.
0: Jaký zavazadla?
1: Ježišmarja, no přece se s tím nebudou tahat přes vrátnici. Já jsem totiž na to hrozně přísnej, víme? Tak pojďte, nezdržujte a jdeme.
0: Mou povinností je sepsat závady bezpečnosti práce. Puste mě okamžitě do...
1: Jo, abyste mi někam spadnul. Že ano, pane? Tady je to samá díra. Tady si každou chvilku někdo zlomí ruku nebo nohu.
0: No to právě chci vidět, puste mi okamžitě. Dobře, musím to sepsat.
1: No to zrovna, abyste se mi zaplet do těch neizolovaných elektrických drátů. No pak já už na to nemám nervy. Hlejte se, napište, že je u nás všecko v pořádku a v pořádku vypadněte, já mám žížeň.
0: Tak mě nechte promluvit aspoň s velitelem požární hlídky.
1: Jo, tak to nejde. Ten předevčírem úplně vyhořel. On si dělal topinky, víte?
0: Hlavního inženýra, prosím.
1: Co, hlavního inženýra?
0: Ano.
1: Toho taky nemůžu zavolat. Toho minulý týden chytnul řemen.
0: Který?
1: No hlavní. To víte, na hlavního inženýra hlavní řemen.
0: A kdo ho zastupuje?
1: No přece já tady.
0: A vy máte technickou kvalifikaci?
1: Ne, ale já jsem jedinej nezraněnej tady. U nás jsou na to prémie.
0: Tak tohle všechno právě musím o vás sepsat.
1: Ježiši, nic nepište, nebo si neopatrně začnu čistit revolver.
0: Poslyšte, já tady cítím plyn.
1: Já taky poslouchám, ale neslyším ho. Ale třetí tady je, to jo, už dobrých 14 dní. Hlejte, a jestli hned nepůjdete, já si ještě zapálím fajfku.
0: Ne.
2: Tak, co je se... Co, halo,
1: vrátnictví, co? A, prosím, ano, okamžitě. Tak pojďte, já musím teďka k nouzové bráně, bude se tam tudy expedovat auto se zbožím.
0: Jak to a proč nouzovou branou?
1: No, aby to nikdo neviděl, to víte, lidi jsou prevíti. On si to náměstek bere sebou domů.
0: Cože, celé auto zboží a to si bere všechno pro sebe?
1: No všecko ne, to dá rozum. To auto musí vrátit. A od toho jsem právě tady já.

0: Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
1: Dobrý den.
0: Ano.
1: Já nevím, jestli jsem tady správně.
0: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
1: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
0: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
1: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
0: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
1: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
0: No, jinak byste sem asi nepřišel.
1: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
0: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
1: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
0: No, to se dá předpokládat.
1: Ano, jo, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
0: To je snad samozřejmé.
1: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
0: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
1: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
0: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
1: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
0: No jo, no, vaše sestra.
1: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
0: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
1: Obojího pohlaví?
0: Ovšem pouze tak.
1: A to jenom lidi obojího pohlaví?
0: No ano, co se vám na tom zdá divného?
1: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
0: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
1: Jo, takhle, ano. Aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, já bych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
0: No dobrá, tak... Ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
1: Ano.
0: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
1: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
0: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
1: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy?
0: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
1: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
0: Štrapácnějšího?
1: Ano.
0: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
1: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
0: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
1: Ano.
0: V případě, že u té ženy zůstanete.
1: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
0: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
1: Jo, takhle, ano.
0: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
0: Sekačku.
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
0: No, to asi sotva, ale aha. Počkejte, já se zrovna dívám, jestli ano. Zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ano. Ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka abstinenta?
0: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
1: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
0: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto. Ano.
0: A tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím.
0: No jo. No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte?
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já
0: no,
1: nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No,
1: víte?
0: To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
1: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě.
0: No.
1: Tak zatím naschledanou.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já nejsem na sekačce.

A nyní uslyšíte pohádkový muzikál Perníková chaloupka. Hudbu napsal zasloužilý umělec Felix Slováček.

osoby a obsazení. Jeníček Jiří Lábus, Mařenka Oldřich Kaiser, Ježibaba Jiří Lábus, její manžel dědek Oldřich Kaiser, otec Jiří Lábus, vedoucí diskotéky Oldřich Kaiser. Dále hrají Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček.

0: Jestli já nemám smůlu, že mám takovou mladou ségru. Hele, Mařenko, jako by si dneska nemohla zůstat doma. Vsadím se, že máš hodně učení, Mařenko, co? To chci vidět ty známky příští týden, lajdácká lajdačko jedna.
1: Jseš normálně nemožný, Jeníčko, faktola. Jsem o pouhopohé 2 roky mladší než ty, a jak říkali při hodině výchoví k rodičovství, v dospělosti se smazává věkový rozdíl a generace splývají.
0: Co splývají, nesplývají? Jen kvůli tobě nebudu moc na takový parádní diskočce zůstat až do konce, ty zlá. Tati, máš pro mě nějakou práci?
2: Ale to víš, že jo. Pokud jde o práci, tak ty je tady pro tebe až do důchodu. Ale co si říkáš o práci, co? Ty si něco proved, Jeníku. S pravdou ven, že ty si za chvíli přineseš úřední papír s nějakým závažným sdělením.
0: Ale kde pak? Nic se neboj, tati. Ve škole všecko klape.
2: No tak klape, tak co je teda příčinou tvé náhlé pracovní horlivosti?
0: Víš, dneska je ve městě v klubu mládeže diskotéka a všichni od nás ze třídy tam jdou a tak jsem si myslel, že bych teda jako, tak jsem tam měl jít, no tak jako, abych netrhal partu, no. Proto jsem myslel, že bych si jako, jak vždycky říkáš, víš, splnil si svý povinnosti a potom šel na tu diskošku. No ty víš, teď nejdřív práce a potom zábava.
2: A vidím, že ti na tom nějak záleží.
1: Já půjdu taky, hele. Od nás holky tam jdou také.
2: Ale kdyby si radši zůstala doma, Masku, je prima televize. V kolik to končí, že jsem tak smělej?
0: Ale brzo, tati, brzečko. Jistě. No, tuším, tak jste kolem 11.
1: No to možná
2: koukejte, ať jste v 10 doma.
1: No jasně.
0: A tati, v 10 to bude nejlepší, jo. Ty bys taky neodešel z fotbalu v poločase.
2: Ne, Masko, nesmlouvej se mnou. Mařenka je moc mladá, aby flámovala. V 10 doma.
1: No jasně, taťko, to bude show.

0: Tak ti pěkně děkuju teda, no. Jseš teda báječná, Mařeno, no. To je výborný tohle teda. No,
1: co
0: no,
1: je?
0: No, za to můžeš jedině ty.
1: No za co může já, nebo
0: za co
1: je?
0: Může, no málo si zatancujeme a kluci se mi budou smát, že musím mít 10 u maminky, jak maminčin mazlíček.
1: Ty puberťáku, stejně tancuješ jak polenote.
0: Co kecáš?
1: To jsem tě posledně viděla.
0: Co povídáš ty?
1: Se svíš, jak úplně ubožáte.
0: No hlavně ty vypadáš jak ty. Jak vypadáš ty, když tancuješ ty, no. Trdlu.
1: No co, hele, to je můj styl, ne?
0: No, tvůj styl.

0: Ať se zatancujeme dost, Jendo.
1: No, zatancujeme dost do deseti. Seš trhlá normálně do deseti, víš co to? To se teprve rozjede.
0: Se sklidni. Hele, já vím stejně dobře, o co ti dá.
1: O co?
0: Ty máš klubu Spěcha. S Dášou Novákovou, veď?
1: No co je? A co má B?
0: Holky vás viděli v průjezdu.
1: No, tak viděli, jsou blbý holky, no. Tak
0: se líbete.
1: To pak se nemůžu líbat, je mi 13.
0: Prej, líbíš jak Travolta.
1: No, a víš, jak jsem začne líbit Travolta? Prej.
0: Jo, ale 70, veď?
1: No,
0: můj brácha je zamilovaný.
1: No, tak jsem zamilovaný, to trup do světa, to je.
2: Dášo, já jsem ti něco chtěl to...
3: Hele, jdeš v sobotu do klubu, na diskošku.
2: No já bych teda hrozně vláda. Ty tam budeš?
3: No, možná, jo. No. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli trsnout jako spolu a...
2: No to jo, no. To by bylo píma.
3: Co ti je?
2: Co? A nic.
3: Co s tím máš?
2: Co?
3: No,
2: co? A nic, to asi nevšimejte.
3: Otevři.
2: To si nevšimejte doby, no co, no.
3: Ne, hele, ty, tobě brali zuby, ne?
2: Ano, nic, no prostě jsem se nepohodoval s Majkou, no. Či Vendo, či já tu diskošku nevím teda, jak to dopadne.
3: Pojď.
2: Nevím.
3: Pojď.
2: Oveda, počkej.
3: No.
2: Jendo.
3: No.
2: Co děláš?
3: Ale mi tady vrazí takový pupínek, vidíš to? A tady teďka, já teď mi vražil další. No. Jak houby po dešti. No,
2: hele.
3: Půjdeme, jo.
2: Jendo,
3: no?
2: Musím si něco vymyslet.
3: Tak jsem to vymyslel, řekni třeba, že, no nevím, že musíš, že no mě co? Musíš doučit matiku, no. No.
2: Hele, tak jo.
3: Jo?
2: Jendo, počítej to vás se mnou, jo.
3: No.
2: A budeme tancovat jenom spolu.
3: A budeme, ale počítat nebudem, jo, jenom tancovat budem.
2: Jenom tancovat budeme, a no. Počítej to s tím.
3: Jo, si budu počítat, že budem tancovat, no, že budem jo, tancovat, a jen tak. Spolu. A furt, jo, spolu. A takový ty rychlý věci, jo.
2: No. Hele, 6 hodin, to máme co dělat.
3: No to teda, je, hele, víš co, stopem si vůz nějaký. Jo?
2: A stopem ne.
3: A tak co, jak se tam chceš dostat?
2: No víš, co říkal táta?
3: Co říkal táta?
2: Že je to strašně nebezpečný, no. Prostě nevíš, ke komu lezeš do auta.
3: A co to?
2: Může se stát, hele, mě něčím majzne.
3: A jsme dva.
2: Prosím tě, jsi takový srap, ty.
3: Kde co jsem srap?
2: Aby si utek, ty. To víš,
3: to bych neutek. Co budem dělat? Ale víš co?
2: No, nevím.
3: Ale půjdem přes les, to je zkratka.
2: A ne.
3: Ta bezvadná zkratka.
2: A po silnici půjdem.
3: A nepůjdem po silnici, tam dojdem v 9.
2: To je jedno, tam dojdem v 7
3: nebo 8. Ty se bojíš, veď přes les, že se bojíš přes les.
2: A prosím tě, co bych se bála, no tak...
3: Je, hele, to je for, tobě je 15 a bojíš se za světla přes les.
2: Normálně...
3: A s velkým a silným bráchou jako já. Čeho se bojíš ty, a jiného se bojíš?
2: Hele, tady měla být nějaká pěšinka.
3: On tam nic není.

0: Takže to je máme...
1: No potok tu je, ale není tu lávka, to vždycky byla lávka.
2: Teda jsem normálně urovaná teda už.
1: No, tak počkej, dej mi ruku. Úplně... Začíná se taky smrákat.
2: Hele,
1: no?
2: My jsme zabloudili, to není možný.

0: Co je? Co děláš?
1: No nic, já prostě... Jsem to věděla, že takhle dopadne.
0: Prosím tě, nebreč.
1: Nějaká zkratka.
0: No, ty to je zkratka, i tady znám každý strom.
1: Jsteš to báně, teda.
0: Tady znám každý... Co? Maři, nebreč. Mařko, Mařko, nepláč. Pojď, ale dej mi ruku, dej mi ruku a drž se mě a nepřestaneš se bát.
1: To věděla, teda s tebou musím někam vyšlápnout, ty.
0: A že se smráklo, viď?
2: Neřveš.
0: Co když nás tady někdo přepadne? Každou chvilku jsou černý kroniky plný to.
2: A prosím tě, kdo by nás...
0: Třeba inspektor.
2: Teda brácho.
0: Co je?
2: Plná tma, viď?
0: Nenu se tak zažařilo. Hele, zítra dávají v telecelíčko kaptáky.
3: No nech toho.
0: Zítra to dávají na druhém.
2: Prachu, já mám strach.
0: Tady pláče nějaký děcko.
2: Chceš mi to mít?
0: Co?
2: To je nějaký...
0: Počkej.
2: Co je?
0: To byl stín, kde jsi pitoman, tak tak nehejbej. Masko! Masko, proti mě někdo... Já, to je kanec! Masko, tady je kanec! Ježiš!
2: Kde?
0: Jde pryč!
2: Kde?
0: Vlez na stromonem! Já lezu na pasku!
2: Já tak lezu!
0: Já, rychle! Je pořád je dole! Já vidím, kam se!
2: Je!
0: On se lekla utek.
2: To
0: nechápu, kanec a tebe se lekne. To je teda for, Masko.
2: Jen dala jsem si něco udělala znovu.
0: Ukáž. Ještě, že mám akuto. Počkej, tě pofoukám. Dík. No je to bezva. Jako kdyby se nic nestalo. Ale víš co, já tam teďka, ale když jsem tam les, tak jsem viděl takový světýlko.
2: Jo?
0: No tam bylo světýlko.
2: Ale tak les ještě nahoru teda.
0: Počkej, ještě, to je jedno. Zas ten proradnej pták. Co to bylo? Mařko, kde jsi?
2: Mařko!
0: Mařko!
2: Mařko!
3: Co je?
0: To... Kde jsi?
2: Já tě taky nevidím.
0: Kde je taková tma, že se vůbec nevidíme?
2: Měli ruku.
0: No tady. Hele, podrž mě, já lezu na strom. Hele,
2: co tam je?
0: Vidím světýlko! Vidím chaloupku!
2: Hele,
0: co tam je? Vidím světýlko! Vidím chaloupku!

0: Ale...
1: Vidíš to?
0: Teda...
1: To je malinký, veď? To je malinká ta chalupka. No.
0: Hele.
1: No.
0: To je normálně z perníku?
1: No.
0: No jo, no je z perníku.
1: Ty věříš na pohádky, jo? Jseš pohádková maska.
0: No tak si kousni.
1: No jo.
0: Perník.
1: Je. To je perníková chaloupka.
0: Brďo, hele. A ten je výborný, veď?
1: Takže pak senzační, hele.
0: Ten je skvělej.
1: To je pardubický.
0: Teda to, až řeknu holkám, teda tak.
1: No vidíš, a ty jsi měl strach, no máme.
0: Teda ten je.
1: Ale tam je světlo. Teď se tam rozsvítilo ještě.
0: No jo.
1: No jo.
0: Hele, on se kouří z komína.
1: No jo. Hele, hele.
0: Hele, hoď mi ještě jeden.
1: No, to máš.
2: Haló, je tady někdo?
1: Dobrý večer.
2: Aj, aj, aj, aj, aj. Teda, ta baba má ale uši. Říkala furt, abych se šel podívat, že tady někdo je. Říkám, že nikdo není a on jo, on tady někdo je. No, nazdar.
1: Dobrý večer, já jsem Jeníček a to je moje sestra Mařenka. Trošku jsme teda zabloudili a tak bychom se rádi zeptali na cestu.
2: Moment, počkej.
1: No?
2: Jeníček.
1: No, já jsem Jeníček.
2: No... To je Mařenka, že jo?
1: To je Mařenka.
2: Teda ale, safra teda, to co? Jsem teda nečekal, teda tohle. Tak tohle to jsem nečekal, no. Teda, to bych si tady...
1: No my taky ne. My
2: jdem... ale, teda, že zrovna Jeníček s Mařenkou, no. No to jsem teda z toho jelen, teda.
1: Prosím vás, jestli byste ukázal cestu, my jdeme do
2: no,
1: města.
2: No to víte, že jo? Co jste všechno snědli, ukažte.
1: No tak tady okap a kus roury tady a...
2: Je to roz no. Teda, sakra, to jste no. Si taky mohli říct takhle u dveří, z futra, tam je dobrý čerstvý.
1: Prosím vás, jak se dostaneme tam... do města?
2: No, to víš, že ti ukážu, hele, kudy se dostanete, ale nepůjdete dál, co? No pojďte, Mařenko, no, to nevím, no ale tak no, prostě bychom měli jít. Hele, hele, Mařko, tohle to mi nedělej, hele. Půjdeš normálně, protože až vás přivedu jako opravdovou Mařenku, opravdový Jeníka, tak se stará normálně z Jančí.
1: Ale opravdu na chviličku.
2: Na chvilku,
1: hele. Máte Pepsi Cola?
2: Musíte jít, no jistě, to jo. Tam všecko
1: tak
2: je.
1: Tak jdu Pepsi a půjdeme, jo?
2: No, ta se
1: a máte nějaký bytelý nahrávky?
2: Čeho?
1: No nějakou muziku, máte Deep Purple?
2: Cože?
1: Deep Purple?
2: Jo, něco tam bude od jo. Kmocha.
1: Jo, co?
2: Tak jo. Tak pojďte.
1: Tak
3: chaloupka plná pohody, zde není dílem náhody, čeká tu na vás drahně let, neptejte se na cestu zpět. Chaloupka plná pohody, zde není dílem náhody, jen račte dovnitř, já jsem rád, že vás tu mohu přivítat. Čeká

0: jasne. Ne, co to kecam, ale.
1: Babo.
2: Co je?
1: Je slípák Míško, ti vedu.
2: Koho vedeš? Zas nějaký kumpán z hospody na růžku, ne? Ty blázne stará.
1: Ne.
2: Co je?
1: Tak teď se podrž. Počkej,
2: já se musím vyhrabat z postele, já už jsem skoro spala. Ježiš, má to jsou
1: duchny. Uprav se.
2: Jen je spadl natáčka. No a rovnou do kýble, já se na to.
1: To teď nech bejt.
2: Počkej, tak.
1: Hele, babo.
2: No?
1: Pojď tě dál. Tak tohle to je.
2: Co to je za děti, takhle večer?
1: To je Jeníček.
2: Snad ne Mařenka.
1: Jo, přesně no, tak.
2: Dětku, já se s tebou připadám jak v pohádce. Ty blázne stará, ty Janku jede. To tak ti dám štípanou.
1: No, neblázni, jsi se nějak rozjančila.
2: Kdo by s tím počítal, že na starý kola nakonečně se tohle vyplní?
1: Vidíte,
2: takový
1: ho, přesně.
2: Takový tlustý, hezký děti.
1: Přesně, jak jsem říkal, ta se normálně zjančí, až vás přivedu taky, jo.
2: No jo, tak pojďte,
1: tak
2: posaďte
1: se. Seznamte
3: se. Já jsem Jeníček. Můžem tady...
2: Sedněte si, já to malinko tady trošku to, tak.
4: Já jsem Mařenka.
2: Mařenka Jeníček, tak posaďte se. Dáte si.
1: Jako doma,
3: Máte Pepsi?
2: No to Pepsi, my máme culifindu a takový věci, že jo, Pepsi to mi ne.
1: Je tam ještě cmunda, ne? Něco.
2: Co?
1: Je tam ještě cmunda.
2: Já něco dětku přichystám.
1: Je tam něco.
2: No jo. No. Tak vy jste Jeníček a Mařenka, no jo. Tak budete hodně jíst u nás, že jo? No jo.
4: No, tak no, my jsme spíš jako, že prostě půjdeme na kavčo jenom.
2: Na kavčo,
4: no jít jako dál,
2: to víte, budete
1: no. No kam byste chodili, to seďte, to teda, ona babizna takhle se nezdá, ale to ona takhle umí připravit takhle
2: lesos. No to já připravím pro Jeníčka a Mařenku, abych pro ně nepřipravila, no. Taťko, to bych byla pěkná, ježibaba no. Teda, to ti řeknu. No. Budete mít dortičky, knedličky, no, biftečky, řízečky.

kotlety, na svíčkovou zas části tamhle ty. Tak přidám vejsu list tymiánu, srdce skočí, až

0: milé děti, teď budu mít takový malý slovo. Já jsem taková vždycky zvyklá, že když někdo umře nebo se narodí, tak vždycky mluvím. Já jsem taková mluvka. Tak, teď jste ve skutečný perníkový chaloupce. No, jste Jeníček s Mařenkou, jste. No, tak. My vás budeme s dětkem krmit, až budete pěkně kuleťoučky a buclaťoučky, tak si vás hezky upečeme tady v té peci, no. A potom se konečně pořádně navaštíme taky my dva, vy dětko.
1: No jistě, babo, s tím jste asi děcka nepočítali, co?

0: Tak co, chutná? Mařenko, jo? Jeničku?
1: No, tak je to dobrý, no.
2: Opravdu teda senza. To vám teda řeknu, moje mamka vaří senzačně a tohle to...
0: To jsou knedlíky z prášku. Ale já je dělám moc dobře, já tam přijám vždycky dvě vejce a trošku ty mouky tam dám víc, ochutím tak trošku, víte. Že to je takový potom chutný.
1: No dobrý, no, tak jsem čekala teda víc, no.
3: No, tak my vás tady necháme.
0: Ježišmarja, to je...
3: No, jeste v klidu a...
0: My jdeme, pojď, hezky papejte a my si s dětkem něco vedle vyřídíme.

0: Ty na babku řeknu ti teda, to bylo dobrý, co?
1: To je zastavit. Já jsem měla v kartách šťastný den. Já jsem to tam měla.
0: Teda, že? Kdo co? Ti tohle nakukal, hele, abys mě řekla, abych se šel podívat
1: ven? No, kdo? Já to tučila.
0: Hele,
1: byla tu ta herečka Růžičková, hádala mi z logru. Říkala, že to bude dobrý.
2: No jo.
0: Hele, oni si mysleli, že si děláme nějaký srandičky.
1: Pojď se na ně podívat. Spou se jak nenajedený.
0: Zavři, jak to není slyšet. Jak myslíš, že dlouho je budem krmit, tak aby nám všechno nesežrali?
1: Ale o čem to mluvili? O nějaký slavnosti? Nebo co to, nějaký diskotéce? Nebo co to říkali?
0: Hele, babku, jak dlouho?
1: No já bych to nechala tak 14 dní a šluz. No, tak jsme se podívali, jak vám chutná. No, jak se říká, dobrá hospodyňka vždycky ocení, když chutná.
0: No jo.
1: To ráda slyší kuchařinka. No jo.
2: Už musíme jít na tu diskošku.
1: Počkejte, kam to jako porád, že jdete na nějakou diskošku? Co to je?
2: No diskoška, no. Prostě diskotéka, no. Prostě kde se tancuje a blbne prostě.
1: A tam je vás víc takové, jako jste vy dva?
2: No jasně, no. No prostě celá partia, plno holek prostě, normálně.
1: Dětku, já mám nápad.
0: Počkej.
1: No to by taky zapalo, jak... No já ne... No dětko, no!
0: A to jako, kdyby jsme šli, jako teda myslíte, jako s váma, tak bychom se tam dostali,
1: no,
0: jako...
1: No pojďte s náma, to bude senzačka. Budete raritou. Nejstarší disjokejáci.
2: Já vy můjte trsat.
1: Cože?
0: Cože?
2: No trsat, no. Prostě jako se ploužit, no, prostě jet, no.
1: No já se ploužím, děvenko stará 50 let, po lese sbírám chrastí, s dětkem se ploužím, takovej život. Ježišmarja.
0: Jak trsat?
2: No ne, no prostě tancovat, no.
0: Jo, takhle jako tyhle ty takový ty, jo, jistě.
1: No jak to tak... bylo v Keslu minule.
0: Jo, to
1: jak tam
0: jo.
1: Dělali takový ty, že jo, do půl. Tohle, aha. No, do půl desátý to trvalo.
0: To bych něco takovýho teda taky, že jo, dovedl.
1: Víď, no tak půjdeme, dětku.
0: Takže bychom teda šli do
1: No já si na sebe vemu pytlovinu a jdeme.

0: Hele, už to se mnou začíná šít.
1: Tak jsme tady.
0: Tak to je ta Líza.
2: Ježiš, to je kravál. To vám povím, teda takovýho randálu.
3: Já jsem tady Jendo. Kde jste se zdrželi, co?
1: My jsme byli tady, my jsme malinko, jak se říká, zabloudili.
3: Dvě hodiny už se tady kolčí.
1: Já koukám, no. Jsme šli bokem malinko a potkali jsme tady známí, jsme se zdrželi u známých tady v jedné chaloupce.
2: Mě těší, mě jsem Ježí baba.
4: Dobrý den, Dědek.
2: To je manžel, to je, choď.
4: No. Dobrý.
2: Tak.
3: Dobrý den, vy chcete jít taky na diskošku?
2: No, my, jestli by to bylo možné, my jsme jako si říkali, že mladí nás pozvali, tak jsme řekli, že to zkusíme, tak že vidíme, jak ty mladí dneska se jako, jak se říká, vyžijou, že? My jsme se taky vyžívali, no, dětku, vy to, no, no jo,
4: jak se říká tím... to, jak to říkala Tamáře, no, trsat, že jo, trsat,
2: trsat, no, trsat, že jako se...
1: No, a už dvě hodiny, povíte onem.
3: A nechcete jít radši na Vlachovku?
2: Cože?
3: No, je to o kus dál teda, ale...
2: My se držíme mladejch, jak se říká, my s mladejma držíme krok, vidětku.
3: No, bylo by to pro vás lepší, ne?
2: No, tak jde tak, to my si rádi na tu diskotéku půjdem, to my si rádi ochutnáme.
3: Babko, nevím, ale když sebou škubneš, tak...
2: Podívejte se, já ještě nahoru mám, já jsem, víte, třeba jsem se natancovala.
4: Nechte si ty blbý řeči, jo, na moji babu.
2: Jo, to, tačko, braň mě trochu taky, čověče, tady pán si dovoluje, prosím tě, kolik vám asi je let a takhle si na mě dovolíte, no, víte, co já tancovala, já jsem zahajovala ples s Boženou Němcovou, vy hulváte jeden.
4: Hajte se, mladíku, my ještě pamatujeme, když byl Šemík ještě hříbě, víte?
2: Jo.
1: Pustá, pustá, pustá.

0: No poďte si, ja treba tancovať, ja mi stačí len posedieť chvíličku, posedieť a vybrať si nieko, je to, že ja sa podívam a je to, zas pôjdem, detku, veď?
1: Hojte sa, podívejte sa.
0: No komu tak mu to jde? Taťka, ale pozor, aby si ti něco nestal. No vidíš, no já jsem to říkala, ukáž. Ukáž, až to namasíruju. No, ty jsi taky Janek bláznivá, já nevím, co děláš, vždycky se do toho tak pustíš a potom... No.
1: Hodím do sebe pár brufenů a to bude dobrý.
0: Ale jakých brufenů, ty trdlo jeden? Brufenů, no. Ty povídej. No, tak pusťte nás tam, já to nechci zadarmo, prosím vás, já tady mám nějaký lozy taky, z loterie, co nevyšlo.
2: No helejte, uděláme to teda takhle.
1: Pusťte je, fakt.
3: Pusťte.
2: No dobře, helejte. Já zavřu oči.
0: Jo.
2: Jo. A že jsem vás nevěděl a vy jste prostě proklouzli, jo?
0: To jste zlatý.
1: No jistě, tak...
0: Přijde si pro perníček někdy.
1: No jistě,
0: to jste moc hodnej.
1: Přijďte, tak.
0: Tak jo.
1: Tak už je máte zavřený?
2: Moment. Už.
0: Tak jdem.
3: Pojďte.
1: Tak pojďte. No teda, babko, podívej no, se.
0: Já jsem nadšená, dětko.
1: To je materiál.
0: No to ti povím. To je.
1: Je tamhle ten.
0: A tamhle ta, jak je vypasená.
1: No.
0: No.
1: Ty už bysme krmit ani nemuseli.
0: No právě. Škluckým se musíme hned nachomejt, jo. Dětku.
1: No tamhle toho bych si připravil. Podívej
3: tak
1: se.
3: Dovolte vám představit. Dášo. Dášo, pojď sem. To je Dáša.
4: Dáša, dobrý den.
0: Dobrý den, holčička.
4: Dobrý den.
0: Co máte se zoubkama?
4: O mě, jste dobrý.
0: Co? No jen se pochlubte. Co se stalo? Koustal jste asi moc tvrdý perníček, co jsi, jo, dětku? Podívej, jak to má vydlážděný.
4: No, jo, teda,
0: jako ty, před 30 lety, no, jak se popral s kombajnem.
1: Ty jsme si rozuměli, že jo, slečno Dášo.
3: No, no s Dášou chodím já, máme spolu třídenní známost.
4: To jsou blbý fóvy.
3: Dášo, se nezlob, jsou starý, no, tak se nezlob, no. Nemají vůbec takt?
0: No nahoru, tak to máme dost teda, víte. A já nejradši ve tří čtvrtečním taktu, dětku, a tady je takhle randál.
5: Tak dětku, pojď, hele, tancovat, pojď už na parket.
3: No.
0: Dětku, ty se svíš jak blázen. Ty máš jak tanec svatýho Víta.
1: Ukáž, babko, vič, to jsem to rozjel najednou.
0: Ježiš, spadnou ti kalhoty, vzal jsi ten?
1: Jej, no, pojď, no jo.
0: Že jsi nevzal pro vás.
5: Teda parám, teda dětku, z tebe je taková psina.
1: No psina, teda děvenko, to víš, to jsem to zase rozjel, teda.
0: Jendo,
3: co je, co je?
1: Prosím tě, kdo to je?
3: No, to jsou známí, my jsme potkali, mají chalupu takovou, no, malej vokálek a docela hezké, jo. A mají to, člověče, je to celý z perníku, to bys nevěřil, Raško.
1: Nebo
3: celý
1: vlastně.
3: Z perníku.
1: Z perníku?
3: Jsou z pohádky, ty nějaká prostě, no, znáš pohádku perníkových chalupce, ne?
1: To neznám.
3: Co ty neznáš perníkovou chalup? No to si teda padlá na hlavu.
1: Hele, zásadně nečtu.
3: No, tak co děláš?
1: To je blbost.
3: Tak čti.
1: Já se učím.
3: A co se učíš?
1: Hele, Jendo, to je jako ten kouzelný dědoček, jo?
3: No.
1: S tou babkou.
3: Dášo, dneska se mi strašně líbíš. Já jen co to já do mě vyjela. Do mě něco takového vyjelo. Snad víš, jak jsme šli v tím lese, já tam měl Mařinu sice, já jsem si představil s tebou a vůbec jsem se nebál najednou. Já jsem tím, tak jsem začal pocit, je.
1: No, co je?
3: Dášo, dej mi pusku.
1: Hele, nech toho.
3: Dej mi pusinku.
1: Hele.
3: Dášo.
1: Čili to je
3: ten... Hele, naskočíme zase, to tady mi naskočilo něco, vidíš? Tady pupínek naskočil.
1: Hele, to je ten dětek s babkou, jo?
3: No,
1: kouzelný,
3: to jsou ty kouzelný.
1: Tak ať převedou nějaký kouzlo.
3: Počkej, zavolám a dej mi pusu. Ty jsi senza. Ale budeme spolu studovat filozofickou fakultu.
1: Jo? Hele, že je lepší, když nemám ty zuby?
3: No, víš, že skoro jo.

0: Dětku! Babko!
1: Mě nám chyť takový teďka mládenec do kola, já jsem se točila, mě se točí dětku hlava, jú, já snad padnu. Takový to je veselý mezi těma mládejma.
2: Teda jste normální showmenka, vám řekl babko, fakt to báječný.
1: Už víte, děvenko, jak jsem dlouho netančila. Pořád tý chalupě, je pravda, já se točím pořád okolo mého starého táty, viď? Co je dětku? Tobě, ty jsi nějaké, co je bledej, ježišmarja. Počkej, já ti dám.
3: Já už přece jenom tolik nemůžu.
1: Co? No. Počkej, já jsem si vzala kyslíkovou bombu, tady někde bude, teď jsem si to brala,
3: Ale teď jsme ji zapomněli doma.
1: My jsme ji, jo, nevím, už to je lepší, dětku.
3: No, je to lepší.
1: No, tak to jsem se odechla.
3: O co jde?
1: Já taky jsem
3: celá jde?
0: Proč si nás, bo nikdo nechce věřit, že jste z pohádky tady? Tady jsou lidi, kteří nevěří, že jste z pohádky.
1: No, to jsme teda z pohádky. No, pojďte se, mám občanský průkaz. No, jsem tam, máte povolání, pojďte se, slečno, klidně,
3: no,
1: si nevěříte.
3: No, já jsem si ho teda zase nevzal s sebou.
1: Ty jsi taky trdlo teda.
3: No, ale diť, babko, diť. Jak se třeba ukáž, jak se kouzelně umíš smát.
1: No, počkejte, to mi vždycky dědek říkal, když jsme se brali. Bábo, ty se kouzelně směš. No, jsme no. Říkal, ale jinak. Jsme říkal, babice. Tak spustím, jo? Jo, no nejsem kouzelná.
3: No teda, babko, ty seš opravdu kouzelná teda.
1: A dětku, udělej to kouzlo s tím kapesníkem. Dědek umí krásný kouzlo s kapesníkem. Zkus to, no, máš kapesník.
3: No, víš, že mám, tak.
1: No, tak to předvede tady.
3: Tak, mládeži, pozor.
1: Ticho, musí se stát hudba slomy. To dědek není zvyklý, když je hudba. Dědek potřebuje klid, nebo jenom housle a klavír.
3: Tak, pozor. Mládeži, vytahuju kapesník.
1: Mluv na mikrofon. Je to mikrofon.
3: No, dobrý, ne.
1: No tady na ten mikrofon, ty jockey to uvolnil, teď odešel, pije tu Pepsi.
3: Tak mládeži, mám čistý kapesník, jo?
0: Nemáte, je špinavý.
3: No, tak je čistý.
1: Byl čistý, no. U Verdénu byl čistý, když dědek bojoval.
3: Tak, z jedné i z druhé strany, co tam je?
4: No nic, no.
0: Nic?
3: No, a teď pozor. Teď ho protřepu.
1: Pozor, je takový kousek dáš leču. Tak.
4: Au. Něco spadlo do oka.
3: No to si nevšímejte, no. A teď ho zmuchlám.
1: Krásně pozor. Muchla, dědek tak krásně muchla.
3: Babko, řekni zaklínadlo.
1: Víš, jak to bylo, moment, já tam jde napsané, já už jsem to leta nedělal, ale taky člověk mi nespravil. Počkej, tady to mám, tady, no. Tady mám papír, tady to mám. Brabral, dědek zbabral, babku dobral, babka vzala, dobrala, bru, bru, bru, bru.
3: Stop, dobrý. A teď pozor. A co tam je?
4: No nic, no.
0: Nic?
3: No jo. No nic tam není.
1: Dětku, co jsi s ním udělal?
3: A vždycky mě z toho něco vylítlo.
1: No já nevím, co jsi to dneska dělal, že tam nic není.
3: No ale vždycky mě z toho.
1: Ale.
3: Buď holub to byl, že jo. No posledně jo. Sojka.
1: No jo.
3: Mejdlo.
1: No všecko možný tam no. Z toho padalo vždycky. No.
3: To není možný teda.
1: Zachráníme to jinak. Dědek umí kouzelně vypravovat fóry. Dětko, řekni tam o tom v oknu.
3: O co?
1: O tom v oknu, jak ta paní z toho okna. Jako, já tak, tam nebudu.
3: Babka sedí ve okně.
1: No, babka, ne. Dědek s babkou sedí ve okně.
3: Dědek s babkou sedí ve okně.
1: Sedí ve okně.
3: Jde kolem soused, kouká na ně a říká.
1: To takhle kratce, já se teď musím smát.
3: Počkej, babko, a říká. Co pak, že sedíte v tom okně?
1: A ona odpoví?
3: Dědek odpoví.
1: Dědek odpoví.
3: Dědek odpoví.
1: Dědek odpoví.
3: Protože mám v okno.
1: Rozumíte tomu, jako ono se, jakože no. Nevěděl, že sedí ve okně.
3: No, to zase není tak dobrý, že jo, ale.
1: Ale no ne, je to vtipný, no. Já jsem se tak nasmála.
3: No tam něco chybí určitě ještě.
1: Ale babka. Ne, tam, počkej, jak jsi to říkal, tam babka. Sedí ve okně s dětkem.
3: Sedí s dětkem.
1: No.
3: Jde kolem soused.
1: Soused jde, kouká do okna a říká, cože sedíte babko s dětkem u okna?
3: U okna.
1: A babka říká.
3: No.
1: Počkej, co říká ta babka
3: no,
1: teďka?
3: No to je právě to, ona je, něco řekla. A bylo to kouzelný teda.
1: No kouzelný vám vtip teda, no. Dneska no to, taky už to, když to vyprávěl, komu jsi to tam tehdy, teď to se tak nasmál.
4: To teda padá, myslí se tomhle to někde může smát teda, tak to mě podržte.
1: No a to byste věděla, slečinko, kdo se smál, na polon se až za břicho popadal, no, pak měl vatrlo.
5: Tak mládeži, poslední tanec, rozpumpujte svá těla. Jojo, závěrečná, budem bydlet.
0: To vždycky uteče tady, to je hrozný. A ve škole to neutíká. Dášo, můžeš, já ti musím něco znovu říct.
6: Co jen do?
0: Já, já k tobě cítím něco víc než třeba k sekře. Nebo já nevím, ti to řekl, prostě něco takového. Cítíš to? Hele, já pojedem v letě pod stán.
2: No to by bylo dobrý.
0: No k nám na zahradu. Naši Váli. Budou mít radost. Tak pojedeme, jo?
2: Pojedeme. Ale jenom my sami.
0: No my sami a naši. Tebe sladný.
2: Dobrý. Hm.
0: Mařenko, Mařko, ty jsi tady tak sama. Pojď, pojď k nám tancovat taky.
4: Ona už.
0: Pojď.
4: Prostě nějak nebaví, no dneska, no.
0: A co tě?
4: Ani.
0: No tak, ale tak pojdeš pod stan s náma, o co jde?
4: A prosím tě, vám budu dělat křenana.
0: No co bys dělal křenana? Budeš pítat u našich a my ve stanu, no. A budeš vždycky k nám dopadne chodit na návštěvy.
4: Hele, Jendo.
0: No.
4: Jsem vážně tak ošklivá.
0: No. Hmm. A z toho jsem se dělal, hoře po tátovi, no já jsem po mámě. To jsi nikdy stáhla. A o co jde? No tak co? Hele, napiš Sali. Jo.
4: A já jsem mi psala několikrát už.
0: No, co, a co ti odepsala?
4: Nic, no. Prý se s tím mám vyrovnat.
0: No, tak dělej.
4: My se rovnám furt a furt nic.
0: Oni si z toho nedělej.
4: Ale jestli to třeba tím, že jsem taková jako povrchníná.
0: No povrchní jsi, ale o to nejde, ne? Mě
4: to
0: rád,
4: nebaví, stejně chodí do hloubky, proč, veď?
0: No tak to je jasný, že
4: jo. Všichni jsou povrchní, protože já bych měla být úplně jiná.
0: No buď taková, jaká si ten nejlepší, no. A nakonec dneska doktoři dělají zázraky. Až je ve 18, tak půjdeš na operaci, no. Jo?
4: Dík, Endo.
0: No, že jsem ti dal trošku sebevědomí dobrýho.
4: Jseš prýma brácha.
0: No, ahoj. Dej mi ruku.
4: Ahoj.
0: Ahoj.

0: jestli dneska opravdu jak znovu zrozené dětko, ty řádíš, ještě aby to s tobou neseklo tady.
1: Ještě jednou dokola si dáme, babko, když je to poslední tanec.
0: Naposled jsem se takhle uvolnil ve Františkových lázních, to bylo teda, já se na to vzpomenu, tam byl zájem.
1: Jo.
0: Ježišmarja, dětko, ale ty mě utancuješ, jak černá káča, a ne perníková chaloupka tohleto.
1: Teď uděláme tu, jak se tomu řekne ta...
2: Co?
1: Ledačka?
0: Počkej, ale no tak, já nemám, ježišmarja, mám pitlovinu, počkej, no. Já jsem vysokou se na zemi. Ježiš, to jsi mi dal teda.
1: Vem si tu pitlovinu na sebe.
0: No jo, to spadlo celý, ježišmarja, tak už to mám, brrr, já jsem bubák. Co my jsme, ale pamatuje si, taky jsme se nevyváděli. My taky, co máme tu perníkovou chalupu, my si nikam nevídeme, porád na chalupě práce, já taky se tě divím. Taky bychom si měli taky někam také skočit.
3: Tak nebyl to byl poslední mladek. Tanec.
0: Jože, to je škoda. Mládeži,
3: jdeme bydlet.
4: Ještě jedno, aspoň poslední.
2: Já jsem ještě fakt, teda by to chtělo ještě jeden song.
3: Je milý to, konec. Došly desky.
0: To je taková škoda, víte, pane žokej.
1: Tak tam ještě něco
0: tak tam něco dejte, nějakou takovou tu lidovou, jak jste dal, teď to bylo tak hezký, takový, že to nebylo tak rychle, jak jste měl, víte, takový to.
1: On už to balí, no to je tak vztekuček, se rozjede.
0: Tak je to taky od rána ten člověk, se nemůžeš divit takový lidi, že jo, taky má ještě povinnosti, třeba ještě má jednu. Diskotéku někde, no, co ty víš?
1: Jsem teda odcenej teda, babko,
0: pojď, počkej, já tě vemu takhle, kde máš hůl? Jo, ty jsi nechal na chalupě. No jo. Tak pojď, já si vzpomenu, co jsme se nabláznili takhle za mladavit.
1: To no, to hezky. Jsme byli, Jan, si teda ti řeknu.
0: Náš maturitní večírek, pamatuješ si v Písku?
1: No jo, to
0: ty
1: jsem
0: si na to vzpomenu.
1: To jsem ti přece taky napsal, že jo, že
0: no, jo.
1: Vítr fouká od lesa. Já tě líbám na prsa,
0: no to bylo tak hezký od tebe, takový, byly tam 34 pravopisné chyby, ale bylo to od srdce, no, takový citový no, to bylo.
1: Jo,
0: moc hezký.
1: Číst to... se to dalo, že jo?
0: No to bych řekla. Ano, no pak jsme se vyhodili z kopejtka, pamatuješ?
1: No jo.
0: Webinárně u Raracha, ty jsi byl Rarach. My si na to vzpomenu.
1: Tak jsme šli tou dlouhou alejí takhle.
0: No jo. Dlouho.
1: No jo.
0: A jak jsi mi pískal do uška takovou melodii.
1: Pak to se mi pak udělalo blbě.
0: No, to ti, no, ano, jo, to ti bylo. Co jsi to tam sněd tehda, člověče, v té vinárně? Já taky ti nepovím.
1: Vím, že přece, že jo, no jak jo. Jsem si musel sednout, že jo.
0: Pak jsi sed, já jsem se natahla, no. Pak jsme si to vyměnili a šli jsme dál.
1: No, jo, ale to bylo pěkný, ale to bylo hezký.
0: Pak už to začal praktický život. Chalupa, perník.
1: No, to jsem ti pak postavil chalupu, no, přece,
0: to bylo,
1: jo,
0: a to byl ten tvůj nápad, pojď do Pardubice, tam bezvadný materiál.
1: No, to
0: tak jsme se tam vypravili, že jo,
1: no, no, tehdy to. Se to dalo ještě sehnat, ten perník, že jo?
0: No jo, pak jsme se tak nějak zabydleli, viď, a už tak nebylo
1: tak ono. Jsem kouzlil, to první kouzlo, jo. Viď, jak jsem
0: no na to nezapomenu, no, jak jsme měli premiéru ve Valašském Meziříčí a hrál tam s náma kombo Franty Vyhnala, pamatuji si na to? To bylo nádherné.
1: To už se nepamatuju.
0: Ty taky už nic nevíš, dětku.
1: A jezdili jsme to potom dost, že jo, po zájezdech.
0: No je, to bylo, to jsme, a měli jsme to slušný, a, nebo jak ti tam vyšlo, jak jsi dělal tu, jak jsi zhypnotizoval tu pokladní.
1: Jo, to mě vyšlo teda.
0: A pak prodávala celý měsíc zadarmo, byla v hypnoze.
1: No jo.
0: No, pak byl bankrot.
1: Těch dětí, co jsme sežrali, viď.
0: Ježišmarja, a byly to děti stejně k sežrání, ti řeknu. Ta mládež, ježiš, ty se na to vzpomenu, víš, to byly takový, kolikátý ty školky chodili a... Zvědavci, zvědaví, no vždycky na to doplatili, nezádi.
1: No jo, jsme vykrmili vždycky,
0: no,
1: viď.
0: A... No taky to stálo peníze, si nemysli.
1: No to víš, že
0: abych
1: jo.
0: To nebyla v pytlovině dneska. To jsem mohla být Nobel robo. No.
1: To není pořád, žádná
0: to
1: stranda.
0: To někoho vrážet.
1: No to víš, že jo.
0: Ale koukni, jak jsou, jak na sebe koukají zamilovaně, ta Dáša s tím jeníčkem, no viď. Já jsem jak znovu zrazená. Já ti řeknu, dětku, já jsem tady jak pohádce.
1: Hele, babko.
0: No.
1: Co myslíš teda?
0: No.
1: Vykrmíme je?
0: Necháme je tady.
1: Co?
0: Necháme je tady.
1: No tak proč jsme se malé chodili?
0: Víš, já jsem...
1: Ale zase jsme si zaspomínali.
0: No to víš, že jo, a nakonec. Ty lidi se stejně mezi sebou sežerou sami.

Slyšeli jste pohádkový muzikál Perníková chaloupka, který na motivy Františka Čecha improvizovali Oldřich Kaiser a Jiří Lábus.

zpívali Michal Suchánek, Zora Jandová, Pavlína Filipovská, Jiří Halekal, zasloužilý umělec Felix Slováček, Michaela Linková a Václav Vašák.

0: Osoby a obsazení. Janíček Jiří Lábus, Mařenka Oldřich Kajzer, Ježibaba Jiří Lábus, její manžel dědek Oldřich Kajzer, otec Jiří Lábus, vedoucí diskotéky Oldřich Kajzer. Dále hráli Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Asistentka režie Pavla Chytilová. Zvukové efekty Jiří Lábus a Oldřich Kajzer. Záznam a střih Miluše Dolejší. Hudbu složil zasloužilý umělec Felix Slováček. Zvuk Pavel Šober. Režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: Zdenko, ať s tebou jde sila. V pátek na šichtě přišla v pauze na chleba s turistiakem řeč na kino. Láďa začal básnit o třetích Star Wars, že na ten byl minulý týden v kine Staru a byl nadšený. Jura se ho zeptal, kolik za to vyvalil chechtáku, bo byl aj z robu tuž přes 3 kila, za lístky a kupu žradla. Partia začala hned rozebírat, co by se dalo pořídit za 3 kila a že do kina je to moc drahé a že Láďa je s námi Rothschild. No, on je spíš vůl jak anděl, poslal jich do dupy a šel hryzt do chleba na chodbu. Na obědě se s námi dal do řeči Tomáš, ten náš komputermacher, a priže slyšel, že se chlapi chystají do kina na Hvězdné války. Zatvářil se taj úplně, jak žilu v ostrov, a vytáhnul z kapsy obal s CDčkem, na kterém bylo fixem napsané SV Dry. Začal na nás pomrkávat, tak jak by chytnul cosi z průvanu, a priže za flašku je to naše. Franta ho poslal do dupy, bo prý mu synek doma pravil, že se to dá stáhnout z toho interneta zadarmo a že jestli chce na nás vydělávat, tuž staku, ať jde strčit hřebík do zasuvky. Tomášovi zmrznul úsměv na písku a zaškemral, že teda aspoň za balíček z pirmintek. Z kantiny odcházel o CDčko lehčí, ale spokojeně přežvikoval jak vůl na pastvě. CDčko zebral Franta, bo ten má největší televizu a domluval termín a osazenstvo. Mi se to moc nezdálo, čumět na poslední díl takého fajného filmu na obyčejné bedni. První, druhý a třetí, vlastně 4., 5. a 6. díl jsem viděl kajsu u jakéhosi kamoša na videu a byl jsem nadšený, bo to bylo fakt něco. Oleje v gaťkách a v podprdě se mi tenkrát dlouho zdálo. Ale aj ten příběh byl fajný. První a druhý díl už mě tak nenatchnul, bo tam byl taky ten ušatý srandovní pajtaž a už to jaksi nemělo tu atmosféru. Pravil jsem chlopům, čemu si na to radši nezajdu do kinestaru. Velké plátno, hukot, jiný zažitek. Však Star Wars je klasika jak cip. To si zaslouží velké plátno. Dívali se na mě chvíli jak na vola. Pričemu uvalit kilo a kaj si lozit? Jak to můžeme mít doma, enem za balík žvikacích gum a za ušetřené kechtaky se můžeme k tomu dať pivo? V kině se slopat ani nesmí. Vysral jsem se na nich, však co jich budu přemluvat, zajdu si na to sám. Nebo ze Zdenku, jestli bude chcet. V sobotu jsem vyrazil pro jistotu dopoledne do kine Staru předobjednat lístky. Ze Zdenku jsem to měl po minulé akci celkem pokaň hané, ale stejnak jsem zamluvil 2. Bez tak ju přemluvím, jak uvidí, že lezu s prosíkem, bude na měko a půjde. Lístku bylo dost, tuž jsem vybral fajné místa a jak už jsem tam byl, zavolal se mamě, jestli ještě nedošlo to fotrové sladidlo. Chvílu nechápala, ale jak jsem se opravil, že jsem myslel ten prášek, co ji kupuju pravidelně v Kerfu, řekla, že jsem hodný synek, že se starám, ale ještě má. A že robí dneska jahodové knedle, tuž jestli chcu, ať se stavím. Ty mi mě předspávala v dětství, tému jsem byl tak spuchlý, že na mě děcka ve škole pořvávali bača tlusty žere chrusty. Na jednu stranu bych si aj dal, ale co si se ve mě zašprajcovalo a radši jsem šel do Indry na guláš a na pivko. Po dobrým obědě jsem ještě s masnými rukami zavolal Zdence, trošku se omluvil, že jsem to minule zdrbal a zeptal jsem se, jestli by nešla do kina. Neměla taky nadšený hlas jak vždycky, ale jak jsem do ní chvíli hučel, nakonec souhlasila. Ptala se, co to bude, ale to jsem si nechal jako překvapení. Ještě mě chvíli přemluvala, ale byl jsem tvrdý, jak balený rohlík z kerfu, tak te ho nechal. Domluvili jsme se na 17:30 v kinestaru u jezdicích schodů. Já už jsem tam byl v 17:00, bo bylo třeba zaplatit tu rezervaci a potom jsem se ještě trošku flaknul kolem. Ludi zas jak na sjezdu, že se jim tu chce lézt v takým hicu místo toho, aby ochladili pupky ve vodě. Dokonala byla přesná jak rakosnícké digy 5 minut po koupení. Měla na sobě svateční fajné haderky a vypadala jak ty robky ze soutěží krásy, co tam robí ředitela ten odbarvený kudrnač. Sice nevím, čemu se babi stroja a maluju do kina, jak je tam celou dobu tma jak v dupě, ale asi to mají v genách. Někteří chlopi se za ňu mlsně otačali. Jeden na to asi nezapomene, bo ta jeho přezrala Rebeka, která byla vpředu vůzka, který on tlačil, si toho všimla a prudko mu s ním jebla do bundka. Ještě na jezdicích schodách byl chudák v předkloně. Zkusmo jsem Zdenku calnul na líco. Nebranila se, tuž hůra. Vypadalo to na další šancu. Poučený nezdarem z Jarunu, jsem ju zavedl k tým kolám a praženým kukuřicám, ať si co si vybere. Ale co, ať nežeru, však se mi to třeba vyplatí. Tuž jasné, že si vybrala tu největší pixlu popcorna a ten největší papírový kastrol přeslazeného asfaltu. Stalo to skoro tak jak lístek. Odnese mi to do salu, lapli jsme do křesl, mrkli na reklamy a už začaly ty žluté jezdící titulky a ta fajná břinkačka, podle které by aj malé děcko poznalo, o co jde. Pyšně se mrknul na dokonalu, která vyvalenými očami čučela, jak zleva zprava litají raketky a střílají kolem dokola. Potom se překvapeně zeptala, na co jsme to vzal. Tuž však jsem dávno věděl, že bude nadšena. Kdo by neocenil klasiku? Ponořil jsem se do toho dramatu a přestal vnímat okolí. Sem tam mě vyrušilo, jak Zdenka přehrabovala tu krabicu s popcornem a ohlídala se kolem dokola. Tuž povím vám, film byl fajný. Krom těch scén, jak tam ona dřísta tému Anakinovi milují tě a on jí zase milují tě, ale to jsem si všiml, že Zdenka vždycky zbystřila a jak si se jí zalesklo v očach. Na koncu, jak ta Padme porodí a jde si ověřit, kaj je vlastně ta sila, která všeckých provázá, vytáhla Zdenka šnuptychel a nenapadně se vysmrkala. Jak začal je titulky Zdvihli jsme se, já jsem vzal Zdence ty prázdné krabice, pustil jsem ju první, mrknul jsem se, jestli mi co si nenechala, poslední hltkoli tam zbyl, a vyšli jsme plní dojmu před Futurum. Zdenka mě lapla pod pažu a pravila, že to byl celkem fajný romantický film až na pár scén, které by si představovala inač. Tuž hlavně tam bylo moc těch raket, to by zrušila, bo to odvadilo zbytečně děj od těch dvou zalaskovaných mladežníků. Potem tam bylo moc těch robotů, však by stačili ti dva srandovní, ten, co vypadal jak chodící vysavač a ten druhý, co vypadal jak nešikovný opravař potrubí. Tež ten konec prý byl moc drsný, však mu nemusel sekať pazury a jihnaty. Mohli se domluvit na ní, tež ji nebylo jasné, jak mohl dýchať v tým munduře z umělé hmoty, do kterého ho nakonec narvali. A čemu ty dvojčata nenechali při sobě? A kůra, radši jsem ji ani nepověděl, že to je vlastně seriál. Dom jsme jeli lokálku, seděli jsme vedle sebe a já jsem se ptal, jak zítra. Do neděle už měla obsazené a to mi bylo divné. Tuž chodíme spolu nebo ní? Nakonec ale pravila, že v sobotu bere mamka Bobička na zahradu a významně mrkla. Tuž doufám, že mu tam po ní nebude smutno. U Alberta mi Enem popřela dobrou noc a calnula mě na líco. Popřel jsem ji, ať uprova zasila. Podívala se na mě, jak by jsem řekl, co si z prostého a šla dom. Tuž nevím, jak to bude s tu dokonalostí. Každý přece zná Star Wars, no ni?

0: Tak, Maňas, za chvíli tam budeme, to budeš valit v oči.
1: Ale zpomalte, tady je trafika. Došly mi startky.
2: Já si aspoň koupím noviny. A jo, mají Moravský deník.
3: Mrkněte se, kolego, jestli vyšel nový hajtech.
0: Hele, mrkni se, jestli nemají pro inženýra kosmonautiku. Dělejte, jste tady.
2: Je, já asi uzavřu ten složitý případ z loňského leta.
0: Jo, jaký?
2: Případ zmizení tří čorkářů. Ferenc Kikolka, Emil Kikolka a Jarda Kikolka.
0: Jo, ty bráchové, co vykradli benzínku, hračkářství a parkovací automata, pak beze stopy zmizeli, jo?
2: Jo, jdeme dovnitř.
4: Tak prosím.
1: Tvoje startky a sirky.
2: Co vy tady? My už jdeme ven.
4: Pane, tady máte to Leo a ten pervers.
2: Vážně? Já nekoupil Lidový noviny?
4: Ne, platil jste mi jenom ty prasečinky.
0: Jo, noviny.
4: Další.
2: Ne, paní, kde jsou?
4: Kdo?
2: Ne, vy víte, paní. Znáte Jardu Kikolku?
4: Ne.
2: A Emila Kikolku znáte?
4: Neznám.
2: A co Ference Kikolku, taky ne?
4: Ne, neznám.
2: Tak proč píšete venku znám Kikolky?
0: Ježíš, jdeme, tyve. Paní, nezlobte se. Ani se neptej, Prouza, neměli. Jenom prasárničky, viď, Holtman?
5: A Pokémony, hurá, mám nový. Je za samolepkou na ruku.
0: Hele, Pokémone, jsme tady. Co tomu říkáš? Čumíš na drát, co?
5: Ty vago, tyjo, poršáky. Tyjo, a ten modrej, ty vado.
0: No, tak se běž podívat uvnitř.
5: Tyjo, živo.
6: Dobrý den, pane, máte nějaké přání?
5: Chci tady toho poršáka modrýho, tyjo.
6: Dobrý vkus, pane. Ovšem, tento vůz stojí bezmála 3,5 milionu korun.
5: To nevadí, já ho prostě chci, no.
6: A kolik byste byl schopen asi tak platit měsíčně?
5: No, takových 50 až 60 korun.
6: Jo? Tak tedy 50 korun. To bys to splácel 360 let, ty vole.
5: No, tak jo.
0: Maňa, zdeme. Já myslím, že se jdeš jenom podívat, a ne, že tam ze sebe uděláš volat. Hele, tamhle zrovna jeden jede, čověče. Tento štípe tak 2 kilča. Z vedlejší se blíží Avia, nebrzdí a...
2: Čiže a máme to v přímém přenosu.
5: Ty vago, rozbitej poršák.
1: Tyva, to byla chyba.
2: Tuž tým bude na kašu, frajer.
3: Zřejmě i airbagy měly plno práce.
2: Ne, jestli je mrtvý, já tam nejdu, to nosí smůlu.
0: Držte huby, leží vedle a hejbe se. Volej sanitku.
5: Aha, moje Porsche, moje žlutý Porsche.
0: Jaký Porsche, čověče, buďte rád, že jste to přežil. Takhle, ruku vám to urvalo?
5: Ježíš, moje zlatý Rolexky.
0: Vidíš, Maňas, na co všechno je dobrý poršák?
5: Už ho nechci, ale náčelník opačů chci být furt.
2: Tak abychom alespoň zajistili viníka nehody, čeči.
0: Jasně, řidič vozu Avia evidentně nedal přednost v jízdě a sestřelil nám tady žlutýho poršáka, který tady chudák upaloval nejmín 2 kila v obci, no.
1: Ale nedání přednosti je nedání přednosti.
0: No jasně, Demeter, zajistěte viníka nehody.
2: Pane řidič, vystupte z Avia a nazdar, Jardo, kam čumíš, Dilino?
7: Ne, ta stará brána nebrzdí, ne, a navíc nemůže nikdo vědět, že nějaký pán pojede 200.
2: Ne, no jo, ale co budeš dělat?
7: Já nebudu dělat nic, ne. Všechno mě bolí, ruce, záda, nohy, všechno.
2: Ne, a co děláš?
7: Ne, v kamenolomu.
2: A co tam děláš?
7: Já od rána do večera mlátím palici do těch kamenů.
2: Ne, to je namahavý, to chápu, no. Jak dlouho tam děláš?
7: Ne, zítra nastupuju.
0: Tak hele, Milánku, já to vidím tak na 3 roky a natvrdo.
7: Ježíš Maria, pane komisář, co pak jsem havran, který žije 300 let? Já nemůžu jen tak sedět 3 roky, já už jsem tam byl 5 let.
0: To ať si vyřeší státáci. Chlapi, jedeme prověřit pilotní kurzy. Tady už nejsme nic platný. Tramvaj nebo krtek?
3: Tramvaj.
0: Jedeme metrem.

Já měl totiž jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt takové tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanic tam z týhle věci vůbec jako neproběhlo. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... Pápa, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Pápa, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje, pápa? V tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. A ten pán, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda byl chytrý člověk, to byl... A tak ještě čet po večerech, že jo, půj, asi... A ten pán, podívej se. O takovouhle věc vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nás stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častic a častic zavírat do dílny, napřed ze svýho materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle... Já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Takže by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jak seží Franta, tak už o toho nic nečeká, ale Claudius, tak to ale pač tam, Pitzmaus všecky přebil, tak se mu říkalo Meluzínem. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A... On vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to neměl jít tak... Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíli a tak dále, dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten stricovce dostal místo v PO tam pažby, domovníka udržbáře v domě kolegy a dnes herce v Brně Milana Vase, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, předzahrádky a za zahrádky. A tuhle tu předzahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil celý ty přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady, tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách, protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka,
pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato, to jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného. Ovšem, za tou před zahrádkou Versailleskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracovala fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít, a koukáme a vidíme, že Steve Spitzmausu si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pak jsme pozdravili a pány, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, depa, tohle. Prostě laškovali jsme, laškovali, ale my daleko dřív než on jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale. Víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se ledaco zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho taky jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí,

0: Aspoň něco jiného, běh do zahrádky, tam udělá dřep a vzniká tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovného strýce Pitzmause stalo něco. Leopard! Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhodný macešek, abyste mě chodili, tady byte na takovýhle svínstva pod oknama, do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodný! Ten důchodce se ti takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. On pá, komu jímu? Ten ducho se povídá, prosím pěkně. V prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a Astrid povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal a teď, že mě posraješ zahradou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána nemá tváří. Povídá. A toho nás zmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu pusovi rozstřílil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělal, že ho okopáváš? Dáš mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřá ruce jako ve filmu, který jsem měl později, z Belony ve sedmým kříži Vosegrzový, ten co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, tadle celá ulice, nemůžem ulibit prdelem. Namontoval tam i lidi, co byli na dovolených, ty ulice, všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Pitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte? Pak se člověk diví, že se támhle nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostej Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.
1: Když jsem byl dotázán v takové anketě na krásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete, a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechno

0: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
1: L.
0: Prosím?
1: 120 L.
0: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
1: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
0: Jako no, já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
1: No, to bych nemohl tady.
0: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
1: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
0: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
1: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
0: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
1: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
0: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
1: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
0: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
1: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
0: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
1: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašné pálky.
0: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
1: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
0: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
1: Já jsem měl kolikrát možnost, já třeba například v páté třídě jsem před školou našel hodinky a taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
0: Čili už od dětství v panu Brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
1: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný a oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
0: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
1: Tak Tadyhle to je naše třída.
0: Já ukážu
1: ještě z obecný. To, tam na krajičku. Tam.
0: A vy jste, kde?
1: Tadyhle na krajičku.
0: Ano, vedle věže. No.
1: A kde to je nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
0: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
1: Ne, on už neučí.
0: Je asi v důchodu, ne?
1: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně. To
0: a co je tady na té fotografii? To jste vy?
1: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
0: To znám, to se takhle otočilo a padal
1: sníh. A tu jsem taky neukradl.
0: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.
2: Začíná se tragédie Hamleta, Králevice dánského, jak nám ji sepsal William Shakespeare, jenže trochu jinak samozřejmě. Hamlet je totiž úchvatná hra, je trochu přepracovat poněvadž, tak jak je napsaná, je příliš dokonalá. Začneme třeba tím, jak do ucha bolehlav nalili spícímu tatínkovi. Jakmile otec zaslechl jed, umřel okamžitě. A strejček převzal živnost královskou i s živým inventářem. Maminku vzal si za ženu nevkusně brzo po funuse a já, Hamlet, bloudím v jednom kuse sem tam po hradě Elsinoru. Politkám zlost a meproba mář. A trpím samomluvou. Zvláštní choroba. Latinsky se jí říká monolog. A hlavně herci na to umírají. Ofinko!
3: Ano, princi?
2: Pojď sem, začíná divadlo.
3: Ano, princi!
2: Hele, vidíš kolem dokola ty hradby?
3: Ne, princi! Ano, už vidím!
2: To jsou hradby hradu Elsinoru. A na těch hradbách se noc, co noc plouží. No, kdo se tam plouží? No?
3: To nevím, výsosti.
2: Když už jsme to měli. No, na těch hradbách se noc, co noc plouží. D.
3: D.
2: Du.
3: Du.
2: No, no. Duch.
3: Duch.
2: Otce.
3: Duch otce!
2: Kvůli tobě, benzista si tam bude. Kvůli tobě, víš? Kvůli tobě. Duch otce. To jako nevidíš.
3: To totiž ano. Tak nějak matně.
2: Vidíš, že vidíš.

0: Buď ty si nebešťan, či zatracenec, vzduch ráje přinášejí, či pekla žech, měj záměr špatný nebo dobrodějný, tvá podoba to tolik vymáhá, že se tě optám. Hamlete ti říkám, vladaři Dánu, otče, odpověz. Co? Vražda? Jaká vražda? Strejček? Tak nezmije, nezmije. A co, do ucha? Jed?
1: Mluvíte meziměstsky.
0: Tak strejček teda, jo? Ne, ale hajzlík. Zasloužil by naplácat prach jeden. Kdo já, strejčka? No moment, já jsem Hamlet a ne Zorro mstitel. Ano jo, když já se tak nerad peru. Co? Jo, to znám. A nebo on mě, to znám. Hele, když ty se mu takhle zjevíš, jo, jak seš, tak mám okamžitě infarkt a je to vyřízený a já ne... Ale ne, tak jsem to nemyslel, vypadáš skvěle. No jak vypadáš? No tak, jako bys igelitu, jo? No já vím, tak jet do ucha, to je blbina, ale když ty taky hned všecko polkneš. Tak bože, tak jsem řekl for, no, tak se hned neto. A tak já to teda udělám, no, tak ahoj, tati.

0: Výsosti, herci přijeli.
1: Skutečně.
0: A co jich je?
1: 5, to ostatní je administrativa. Vítám vás, páni, vítám vás ve spolek. A dávejte pozor. Dnes večer se hrajete před strýcem, před králem nyní. Hru, která v letčems připomíná okolnosti otcovy smrti. Zavraždění krále Gonzagy se jmenuje ten kus. A vsunete tam řeč o nějakých 12-16 verších, kterou se píšu. Sám král se na vás bude dívat a já se budu dívat na krále. Jestli hne brvou, poznám, že ten duch mluvil pravdu, což povede k tomu masakru, jak ho znáte z Národního divadla. Můžete hrát.
2: Jsem starý a uondaný člověk, toužící po odpočinku v přírodě. Zdráva z královno. Máme mi nějakou zahradu?
3: Ale ovšem, že máme, milí králi. Krásnou zahradu. Krev a mlíko.
2: Cože? Někdo, že nám podří z kozu?
3: Uklidněte se, králi. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
2: Skutečně? To je tedy opravdu krásná zahrada. Jdu si na ní lehnout.
0: Bude konec.
1: No to víš, že nebudu hrát furt.
3: Lehněte si ale na bok, můj králi.
2: A proč to?
3: No, kdyby, já nevím, ale třeba kdyby eventuálně vám chtěl někdo něco někam nalejt.
2: A co? A kam? A kdo to?
3: Kdokoliv, kamkoliv, cokoliv.
2: Takhle si mluv s kastelánem nebo s pedelem, a ne se mnou. Co by mě lil, kdo kam?
3: Já nevím. Třeba teď řeknu takovou hloupost. Třeba punč do punčochy. Třeba.
2: A kdo by mohl mít tak pitomé nápady, třeba?
3: Nevím. Nikdo mi nenapadá.
2: Tak vidíš, že můžu ležet na znak.
3: Ne, na znak nikdy. Ležet na znak je jedovaté.
2: Ale co to povídáš? 65 let jsem prospal na znak, kromě 2 týdnů, co jsem měl ležet na lopatce. Proč bych najednou měl spát na boku?
3: Protože jste státník. Někdo vás na zahradě načapá, jak jste si lehl na svůj státní znak a co potom?
2: Dobrá, lehnu si tedy na svůj státní bok, ať je po vašem. Ale na kterej, to už si určím sám.
0: A kdy už bude ten konec?
1: No až se hrajou všecko, co si nacvičili.
0: No tě.
3: A teď i ten nejprostší divák pochopí, proč se náš kus jmenuje Zavraždění krále Gonzágy.
4: Už jsem tady, křepelko.
3: Máš?
4: Mám.
3: Je prudký?
4: Jako moje vášeň.
3: Ty ďáblíku.
4: Je opravdu spolehlivý. Probátum est, probátum est. Vyzkoušel jsem ho na jednom komorníkovi. Pořád naslouchal u klíčový dírky lumpík jeden a tak jsem mu střik tou dírkou něco jedu do ucha. Než jsem otevřel dveře, byl mrtev.
3: Dobrá, podíváme se tedy za králem. Spí na zahrádce. Ten trichtýř tady můžeš nechat. Král má velký voltec.
1: Teď to bude napínavý, teď to bude, vidíš, a ani nedodej.

0: tady je. A já teď zmizím. Nechci s tím mít nic společného. Papa.
1: Ahoj.
2: Chytil. Nevydržel ten náš příběh. Poznal se. Mě teď pošle do toho, do Anglie. Nebude vedle sebe trpět blázna. Dá přednost těm, kteří rozumně přimhouřej očička nad jeho lumpárnama. A než nám rekvizitář nafoukne matraci, aby Hamlet mohl plout, poslechněte si píseň o hvězdách, jak ji zpíval sám Hamlet, pro pány i pro dámy.
3: K ránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpytí, jak blůza subretí.

Pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko.

sensiz peridun. A oděn šedým šatem

Do přístavu jsem vstoupil s horečkou nezměřitelnou, protože tenkrát nebylo ještě Celsia, natož Hreomíra. A moře toho dne bylo bouřlivé. To be or not to be, učil jsem se z paměti. That is a question. Abych si uměl v Londýně postěžovat. Protože tak už to na světě chodí, že nikdo se kvůli bolesti bližního nezačne učit dánsky.

0: tak to vzalo, co? Ofelie se nám pomákla, jak stojí psáno. Zřejmě už přišla na to, že mě neposlali jen tak na služební cestu, jo?
1: A kde už dojde na tohle?
0: Taky na to dojde, na každýho jednou dojde. To je lebka komika Jorika, víš? To byl takovej, tady měl rolničky takhle, už mu uhnili. Hezký člověk, že? Trochu pan Šlitr, ale hezký člověk jinak, jo? No hezký člověk, ale ty zoubky, vidíš? Ta šestka vlevo dole a ta šestka vpravo nahoře, hele. Jsi určitě nepucoval, tady koukej na to, že určitě si nepucoval zoubky, vidíš, a takhle to potom vypadá, samý kazy, hele, kazy, tetalibuše. Tady je taky tetalibuše, to je nějakej strejček, to je veliký, ne? To je strejček, taky se mě zdá, že měl příbuzenstva plný zuby. Hele, víš co? Ty se teď seber a běžte učit plavat, nebo to s tebou špatně dopadne v tomhle kuse, já to čet. No, plav. Teď musím ale rychle než omdlit. Joriku, to bývaly estrády.
2: Jsem tu lebku, ještě jednu plácnu.
0: Páni, tohle si dovolí na Hamleta, na prince. Já jsem věděl, že to bude nějaká moderní inscenace, ale že bude takhle moderní, to jsem nečekal.
2: Stejně tě řeknu, že ta hrobařina je nádherný povolání. Za A. Na žádným jiným pracovišti nemají tolika pomníčků. Za B. Běhává nám tady živá veverka. Za třetí, slunce, vodka, vzduch.
3: Už nám tady chybí jenom nějaký děvče.
2: A co Máry? A jo? Zapíme to. A schutí do práce.
3: Kolik vlastně dostaneme od krychlovýho metru?
2: Jako obyčejně.
3: Takže to vememe na pásek.
2: Jako obyčejně.
3: A teď taková zásadní otázka.
4: Ptej se.
3: Jak veliký budeme dělat ty krychlový metry?
2: Sedmdesátkrát osmdesát dva.
3: Počkej, není to trochu veliký. Co pak to kopeme pro export?
2: Kopem to pro divadlo. A já si nepřeju, aby někdo někde mohl prohlásit, že to nemělo žádnou hloubku.
3: Nerozčiluj se, máš recht. Zapijme to.
2: A schutí do práce.
3: Počkej. Já přesek žíža.
2: Ježišmarja. Jestli jsi měl rád, já tady mám leukoplast.
3: Jí už nic nepomůže. Ta už dožížala. Zapijme to.
2: A schutí do práce.
3: Do práce já se hrnu vždycky schutí.
2: Já tě znám, z chutí na pivo.
3: Hele, Tomáš Tiš.
2: Když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký lopatěnko,
3: tak za to dostal při nejmenším volhu. A my už tady s tou lopatou děláme 20. rok. A kde máš nějakou volbu? Ani botyč nemáme.
2: To ti vyjasním. On totiž mezi náma lopatěnko nemohl být žádnej blbec. Protože ono vymyslel lopatu. Lopatu, jo. To není jen tak. Zkusme to. Já tě budu vymýšlet něco, co už vymyslel někdo před náma. To bysme museli přijít na něco, co ještě není.
3: Tak pojď, přijdem na to. Vymyslíme to. Nejdřív, jak by se to mělo jmenovat.
2: Třeba Krambudona.
3: To není špatné. A co třeba... Ova to manel.
2: To je krásný, ale dlouhý. Já se bojím, aby takový slovo dlouhý neodradilo zákazníci od koupě. No, musí z toho pultu jenom tak šihnout. Ečkej.
3: Nepřežeň to.
2: Grdlo!
3: Ano, to je to pravý slovo.
2: Grdlo!
3: Zapíme to.
2: A tu naši. Zahrado, zahrado, hřbitové zelená, po ní jsem chodíval.
0: Pánové, objednávám 6 hrobů. Pro Lirta, pro Polonia, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a 5 hrobů.
3: 6.
0: Pro Polonia, pro Lirta, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a je, říct jsem to měl. Jo, a pro sebe. To je typický, já na sebe nikdy nemyslím.
2: My žádný hroby nekopem. My jsme vynálezci drdla a uteč, nebo tě zajedeme volou.
0: Pánové, já ty hroby potřebuju, rozumíte? Bez nich by tahle ta tragédie neměla smysl.
2: To je nám jedno. My si jdeme vybrat zálohu na drdlo, potom vymyslíme, co to je, a máme na dosmrti s kamarádem postaráno. Hřbitové zahrado, hřbitůvku zahrado.
0: Ale pánové, prosím vás, přece mě v tom takhle nenecháte. Nechaj. Obracím se tedy na vás s prosbou, jo? S prosbou se obracím. Jde o ty hroby. Já sám na to nestačím při nejlepší vůli a proto si myslím, že... Takhle.
2: Helejte, když tak nějak všichni kolektivně, jo? Zapojíme a...
0: Tady si myslím, že to by bylo, aby těch 6 hrobů... Nebylo. Prosím vás, pochopte to, prosím vás, 6 hrobů, to je směšný přece, no tak směšný ne, ale teď o nic. No tak nikdo. No nevadí. Tím tedy končí tragédie Králevice Hamleta, ovšem. A řeknu vám, neznám větší tragédii, než tu, která nemůže skončit tragicky, jestli mě rozumíte. Jo? Tragédie, která končí jako fraš.
4: Už co dítě Hamlet pozbyl důvěru svý rodiny, to protože jednou rozbil přesejpací hodiny. O Od té doby Hamlet co by rozpolcenej pek udál. Žije šerý příběh, který nikdy prý se neudál. Smutně bloumá, moc si muří, v závěti.

leží zeru, hlavy mate, nikdo neví, co je zač. Marně se ho, ale ptáte, k čemu je mu smích a pláč. Tváře jako z parafínu, gesta jako šílenec, propil i svou kocovinu, složme se mu na věnec. Na půl geroj, na půl baba,

0: umění zdar a divadlu zvlášť, jak říká Vít Holubec. Vítám vás do druhého poločasu dnešního večera. A ještě prosím, než začneme číst vaše dotazy, bych se rád zmínil o jedné věci, na kterou jsem zapomněl, a sice problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajuplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou ari o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehledněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem, je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na ní začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislej čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téc nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel zaangažmá, pač jinak mu nikdo neřekne. No, před válkou v osvobozeném divadle, kde se dopoledne vždycky v neděli dávaly slavné pohádky, ve kterých vystupoval neméně slavný kašpárek Vojta Merten, který byl velice známý tím, že si rád jako přihnul a přišel takhle v neděli ráno, tam se začínalo v 9:30, přišel do představení, byl jemně podroušen, aby to vyspravil, tak si dal nějaký pivo a nějakého toho prcka, aby si zdvihl hladinku a povídá, když se líčil, povídá představiteli zlého čaroděje Václavu Treglovi, povídá, hele Vašku, nakonec, až tě jako přemůžu, tak nalep si, udělej si z čokolády nos, hezky to zalič, aby to nebylo vidět, já ti ten nos ušmiknu a sežeru ho. To je veliká srandička, to mají dětičky ohromně rádi, tohleto. A ono se tomu Treglovi do toho nechtělo a pak si řekl, no, tak principál to chce, tak dobře, no, tak srandička sem, srandička tam. No a skutečně zařval potom pomoc, zlomena má síla, Merten vytahl nůž, ušmyk mu ten čokoládový nos, trčilo do pusy a začalo žrát. Dětičky řičely, mohli zbourat divadlo, ale Treigl prostě páč mu ten Merten vzal i kus kůže z jeho vlastního nosu, tak se držel za nos, vypadl z role a začal řvát na toho kašpárka civilně. Vidíš ty vole, porád srandičky, srandičky a hovno z toho. No, a už tady máme Jindříška Pokorného. Z dotaz je toho hodně, Jindro.
1: Moc toho není, ale Božo, stejně si myslím, že těch pár dotazů pěkně zamotá hlavu.
0: Tak se do toho podíváme. Tak, Ježišmarja. Co říkáte současné produkci Národního divadla? No tak od té doby, co jsem tam odsaď odešel, tak tam nechodím, takže... tomu nemůžu nic říkat. A byl tam zrovna Jindra Pokorný, říkal, že tam byl. A od té doby mluví s cesty. Co bych říkal současné produkci jinak? Co soudíte o televizi a o jejich programech? Hargo, to jsou otázky. Tak co soudím o televizi? Tak televize, co to je? Televize, to je kulturně vyrovnávací zařízení mezi venkovem a městem. Takže díky televizi se už dneska v posledních vsích dívají na stejný voloviny jako my v hlavním městě. Že? A co soudím o jejich programech? No tak programy v televizi jsou dobrý, pak jsou špatný a pak jsou z Brna, že jo? To je tak všecko, co by se dalo o tom říct. Dále, prosím. Znal jste se s mistrem Zdeňkem Štěpánkem a jaký byl osobně? No tak jistě jsem se s ním znal. Prvně jsem ho viděl mimo jeviště za války na konzervatoři, kde učil. Chodili jsme kolem něj s posvátnou úctou a hrůzou. Byl to vynikající herec a byl taky to, na co jsem přišel později, byl to, čemu se říká bezvadný chlap. Pak jsem se s ním seznámil, jsme chodili statovat do Národního divadla a potom samozřejmě velice zblízka v divadle samém. Štěpánek, možná, že vás překvapím, byl člověk s obrovským komickým nábojem, když většina jeho rolí o tom nějak nesvědčila. Někde tu a tam měl možnost se blejsknout třeba v cechu pan Kutnohorských nebo v Bakaláři, ale mám dojem, že je škoda, že to s ním někdo neskusil s něčím větším. Takový Falstaff by mě třeba býval zajímal. Nejistě, že by ho hrál moc dobře. No tak Štěpánek byl, jak říkám, člověk příjemný, člověk společenský, velice družný, rád se napil, rád zpíval. Byl to báječný táta mimochodem. A já jsem chodíval k Štěpánkům hrozně rád. Jak tady do Ostrovní ulice, tak potom na malou stranu do Míšeňský, tam byly krásné Vánoce a ohromně zábavný Silvestry, kde se za noc sešla celá kopa lidí. Chodíval tam i jinak seriózní a důstojný univerzitní profesor, akademik Josef Charvát, to byl starý kamarád Zdeňkův, který nám hrával na kytaru a zpíval starý študentský odrhovačky. Pamatuji se, vidím ho, jak před sebou Bouška Záhorského, vždy elegantního, jak držel svou skleničku koňaku v dlani, ohřejval si ji, jak gurmánsky k ní přičuchával Vlastičku Fabiánovou, vždy s nezbytným šátečkem okolo krku Eduarda Kohouta, Emila Polka, Vláďu Ráže, malíře, sochaře, básníky, muzikanty, samozřejmě Soničku, teda ženu Zdeňkovu, no a děti tenkrát. Bylo to krásný a Štěpánek, říkám, měl komický náboj v sobě a měl postřehy a glosy k pohledání. Taky v divadle jsou pracovní aktivy a na jednom takovým se přihlásil jeden z pánů režisérů o slovo a pouštěl se nekřesťanský do herců. Soudruzi solisté se mýlí, protože vidí věci jenom jaksi z úzkého úhlu svých rolí, kdežto my, režiséři, musíme věc vidět jako celek. Soudruzi solisté, jaksi to zajímá jenom pokud jde o ně, když to my musíme komponovat celé plátno a tak dále až do úplného zblbnutí byla pauza. Předsedající vyzval k diskusi, dlouho bylo trapný schůzovní ticho, pak se zvedla jedna ruka, Štěpánek pomalu vstal, napřímil se, opřel o stůl a řekl tím svým typickým hlasem: soudružky a soudruzi. Udělal mistrovskou pauzu, pak zapích oči do pana režiséra a řekl: režisér a maminka mají vždycky pravdu. No a vidíte, bylo hned po aktivu. Nebo jsme hráli na Slovensku, takový propagační zájezd, to byl víceméně, byli jsme tam měsíc a jeden čas jsme bydleli v hotelu v Trenčanských Teplicích, kde současně probíhalo školení barových mixerek. Krásný holky to byly. Ale mělo to jednu vadu. Bylo to školení barových mixerek na mléčné koktejly. No a my jsme se na to tak koukali, Štěpánek stál takhle poblíž toho pultu a ten starý pán, ten profesor vedoucí toho kurzu, tam přilejval do toho šejkru a teď s tím třás a obracel to. Potom to slil do takový to a Zdeňkovi pán majstre, prosím pěkně, ráčí tě okoštůvať. Výborný koktejl. A teď Zdeněk se na něj podíval a prosím vás, co to může být? Z mlíka. Pani, nebojte se, nič majstre, len okoštujte, prosím pěkně. To je nejpěknější a nejkrajší koktejl, jaký já v životě poznám. A mě můžete verit, já stojím za barovým pultom vyše 50 rokov. A ten Štěpánek se na něj podíval útrpně a povídá, vy stojíte 50 let za barovým pultem, ale já stojím 50 let před barovým pultem. Tak, moc pěkně děláte pana pivce. Děkuju za uznání. Umíte taky pana Záhorského? No tak to ne, to neumím, nehněvejte se, ale rozhodně tedy je to příležitost, abychom si právě o panu Záhorském pohovořili. Tak můj dojem, já ho znal dlouho, byl to ten nejelegantnější, nejlaskavější a nejmilejší člověk, se kterým jsem se snad kdy u divadla sešel. Byl to skutečně, říkali jsme mu poslední barón. A on skutečně byl takový grovský vystupování, nafoukaný nebyl, naopak to nenáviděl, ale prostě byl takovej příjemný, hovořil vybraně a noblesně, rád dobře jet a dobře pil a lidem dobře činil, jak praví Neruda o rytíři Palečkovi. A celé divadlo ho milovalo, titulovalo ho těch nejstarších až po ty nejmladší důvěrně, Bohoušku. No, on byl ze starý pražský patricijský rodiny, jeho tatínek byl profesor na vysokém učení technickém. Boušek taky jako byl vyhlédnut pro nějakého inženýra nebo něco takového, začal studovat tady Věční ulici reálku, ne s nějakým větším úspěchem, odešel velice brzy za svým snem, šel na konzervatoř, kde se seznámil s Ladislavem Boháčem. A tyhle ty dva kluci jednou zatoužili, poštamprli a šli do kavárny Luxor, která stála tam, kde je dneska dětský dům, na štamprle Becherovky. Tam měli totiž soudek na pultě, hodil se tam padesátník, nastavilo se štamprle a ze soudku vytekla příslušná dávka tedy té Becherovky. No a tak tam přišli ten Boháč s tím Záhorským, hodili tam padesátník, nastavili štamprle, štamprle nateklo, ale téc to nepřestalo. Nějaká porucha nebo vada, tak přistrčili decku, pak další decku, pak dvou decky, nakonec půl litr, ale ono to furt teklo. No tak mladí kluci, švorcáci, študáci, tak konečně příležitost, jak se zadarmo pořádně napít, jenomže následky, no Becherovka, následky byly strašlivý. Když odcházeli, tak jim ty lítací dveře, ty Luxorky nestačily. Měli dřevěný nohy, dřevěný ruce, o jazyku to vůbec nemluvím. Boušek říkával s odstupem let, že v životě už nikdy nebyl tak zcákaný. A že těch 200 metrů z té Luxorky na Václavák mu trvalo několik světelných let. Boháč se ztratil někde ve tmě, takže Boušek v životě už se nedověděl, jak se dostal domů. A u Záhorských byl takový zvyk, děti měly absolutní volnost, jenom večer v 7 hodin, na tom starý pan profesor trval, museli všichni být u stolu a společně s rodiči večeřet. A ten večer se Boušek vlastně probral k vědomí až u toho rodinného stolu a teď zdvihnul ty kalný oči a viděl, jak ten tatínek do něj zapích, jak kobra v oči nejet a pozoroval ho s určitým podezřením. Na stole byla mísa kouřících párků, a Boušek měl ten den na sobě, jak říkal, fumplnový šaty. A teď koukal na ty párky a měl dvojí možnost buď jíst, což mu žaludek naprosto nedovoloval, a nebo to předstírat. Takže vždycky uštíp kousek toho párku, podíval se na toho tatínka, strčil si ten párek takhle jako ústům, dělal, že ho žvíká, aby odvedl pozornost, a mezi tím strčil ten kousek do vestičky u těch nových šatů, takže je úplně promastil a zničil. Ten tatínek furt do něj měl zapíchnutý ty oči a musím říct, starý pan profesor Záhorský nosil celý Rakousko-Uhersko, nosil knír a plnovous. A s ohledem na módu, na novou módu v první republice, se nechal už před 10 lety dohladka oholit a od té doby chodil hladce oholen. A Bohoušek, když furt cítil ty oči, tak najednou oplatil tomu tatínkovi ten pohled a povídá mu, jako přišel na objev, jak Kolumbus na Ameriku, povídá: oče, vy jste se oholil. A to bylo poprvé, kdy starý pan profesor vstal a zařval: a ven! Tak říkal jsem, že Bohoušek byl velice zábavný, velice družný, milý člověk, hovorný, povídavý, společenský, ale nějak tak v poslední ty leta ochaboval, byl takovej zasmušilejší, nebyl ve svý kůži a jednou se mi svěřil. My jsme si vonikali, říkal: jestli pak ví, co mě je, já špatně spím, jsem porád unavený, mám žízeň. A pak za nějaký čas mě povídá: představil si, já byl u doktora v nemocnici a ví, co mi tam řekli, že prej mám cukrovku. Já povím: tak to musí držet dietu, že jo? A nesmí pít tvrdý alkohol. Velice smutně přitakal. Vám může aspoň pivo, on měl hrozně rád plzeňský. Vytřeštil oči, jak kdyby ho uštnul a povídá: pivo? Pivo na cukrovku? On se zbláznil. Pivo na cukrovku, to je jed! Já pám, a co teda pije? No, pivo.

Tak pokračujeme. Mám vaši desku, kde nazýváte pana Pivce nejlepším vyprávěčem. Mohl byste dát k lepšímu něco, co v legrecitálu nebylo, nebo co tam nesmělo být? No já nevím, proč by tam nesmělo to být. Pivec byl svéprávnej, plnoletej, neměl chatu, takže si nemohl krást materiál. Do ciziny nejezdil, takže nemohl nic pašovat, ani nakupovat na černou devizi, prostě trestní rejstřík čistý. No tak mohl bych dát k lepšímu. Pivec i při důvěrných osobních sděleních měl vždycky jako plno humoru. On na světský požitky Honza moc nebyl, decinku, dvě, nic moc. Hodně kafoval a kouřil, ale s tím kouřením tak v 53 přestal úplně a byl z něj vášnivej odpůrce nikotínu a každý mu vykládal, jak je to svinstvo. No, vždycky, když jsem přišel k němu v posledních letech, když jsme dělali spolu tu knížku, tak ke mně čuchal, já přišel rovnou ke zkoušce, vždycky mě čuchal a říkal, ty jsi zase kouřil, že jo? Ty jdeš rovnou ze zkoušky, tam muselo být pěkně radus a nahuleno. Já vám, Honzíku, co je z tebe najednou takový fanatický nekuřák? A on říkal, totiž to je tak, já pil to kafe a kouřil. Já myslel, že ty dva jedy, ten kofein a ten nikotin, že jdou proti sobě, že se potírají. Ale oni se podporujou, oni se spojejí a škodějí tuplem. Nebo jsme si sedli v klubu, dali jsme si každý decinku vína a on se vysvěřil, on zapovídá, doktoři mi zakázali pít, vůbec já bych neměl. A poslouchej, kolik litrů vlastně tak ty ledviny za den přečerpají. Já pro mě to přesně nevím, ale to víš, pěkných pár litrů to bude. Tak to jsem klidnej. To se tam ty mý dvě, tři deci ztratěj. Tak proč jste v legrecitálu nemluvil vůbec o panu Vojtovi, ačkoliv z toho, co jsem od vás četla, vysvítá, že jste byli velcí přátelé. A jak to bylo s těmi jeho anekdotami? No tak to je taková obvyklá otázka, ale podívejte, já to vysvětlím, je to pravda, jak je to tady napsaný. Já jsem si myslel, že jsem toho Vojtovi už napovídal a napsal až a čeho je moc, to, jak se říká, je příliš. A na druhé straně uznávám, že Vojta, pokud je o divadelní humor, je taková byl taková osobnost, že prostě se pominout jednoduše nedá. No a ty anekdoty, že prostě se pominout jednoduše nedá. No a ty anekdoty

A Hás to vyprával, říkal, ona tam, jako Vojta říkal, ona tam nahoře byla kaplička. No, tak, ale něco, proč ne, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, něco pravda je. To byl takový typický Vojtův znak, vždycky si postavil, šel v obráceně, nepřidával, vždycky si postavil maximum, pak z něj odbourával a ubíral. Třeba jednou u nás hostoval mladý herec z oblastního divadla, měl hned začátek, že jo, všichni jsou zvědaví, co to jako koho pozvali, kdo bude budoucí člen, a Vojta se šel podívat na ten začátek, přišel nahoru do šatny ve staváku a byl nadšený a říkal, ten chlapec, co tu dneska hostuje, to bude platná posíla. Hezky mluví, je mu rozumět, je ho dobře slyšet. Je takovej, má uvolněný takovou chůzi, elegantně vystupuje a bez křeče je. A někdo přišel ze spoda za chvíli a povídá, tomu klukovi nemůže být rozumět v druhý řadě. A Vojta hned slevil, říkal, no tak jen si vzpomeň na sebe, když jsi sem přišel. Na ten prostor, na tu ratejnu, na to Národní divadlo se musíš zamluvit nejdřív. On je chudák, zvyklý na ty malý sálečky někde tamhle na venku, ale chodí krásně a je uvolněný bez křeče. Za chvíli zase někdo přišel a říkal, on nějaký takový nahrblej, nebo co, on chodí tak, jako když každou chvíli má upadnout, říkal, to má staženou prdel s trejmy. Vždyť si to pomyslí, on tamhle odněkaď z Hořovic přijde a najednou je v Národním divadle. To pochop, ale je uvolněný a křeč žádná, takovej hezky to všecko jde. Za chvíli někdo přijapá, teď se mu podává jaká pak křeč, teď se mu podával na jevišti ruku, to byla, když držím rampou. Ten nemohl otevřít prsty a on tam podával, máš pravdu, je to hovado. Já se tý zprávě divím, že každý dedochůče nechají tady hostovat. Nebo možná, že ponesu dříví do lesa, že to znáte, já jsem to někde taky napsal už. Ale myslím si, že ten Vojtův portrét by nebyl úplný, kdybych tohleto vynechal. Někdo přines takovou latrínu, jak se říká, špek do divadla pro ty druhý, že prý republika koupila z Ameriky nový druh amerických kamen, že je to něco jako servírovací stolek, prostě na kolečkách, že se vytopí jeden pokoj, pak se přejede do druhého pokoje, do třetího, prostě vypravuje se tomu, kdo to poslouchá tak dlouho, až se ten, komu se to vypravuje, zeptá, kam jde ten kouř. No a pak se řekne, hold kam, že jo. No, tak nás to pár, jak se říká, sežralo a těšili jsme se na Vojtu, bylo to opravdu zimě, on přišel v tom ovčím kožichu bulharským. Všichni se na něj sesypali jako osi, Jardo, Vojto, to by bylo něco pro tebe, čověče. Novej typ amerických kamen, jako dětský kočárek, má to kolečka, zatopíš v tom a jedeš, vytopíš jeden pokoj, podíváš se na teploměr, jedeš do druhého pokoje, do třetího, najednou ten Vojta, byli v desátém pokoji, nadměrný byt, jako prase, ten Vojta nábožně poslouchal a pak se zeptal, ale na něco úplně jiného povídá, a čím se v tom topí? Tak jsme samozřejmě lhali dál. A to je jedno, dříví, uhlí, koks, antracit, brikety, co máš, to tam dáš, hlavně musíš zatopit a jedeš do prvního pokoje. Vojta povídá za chvíli, no jo, to dostali pár kousků. To ani na ten ksicht už nic nedostanu, to si rozebrali prodavači mezi sebou. Tak mu radili, říkali, ne, zaplatíš 14 stovek, zavoláš si do dávkového taxíka, dojedeš domů a hlavně musíš zatopit a jedeš. Do prvního pokoje, pak do druhého pokoje, až jsme ho dohnali do toho kouta, ten Vojta skutečně říkal, počkat, a kam jde ten kouř? A teď celá ta šatna zařvala to do prdele zborově, že jo. Všichni se smáli, nejvíc ten Vojta, který mu tekly slzy. A když ten smích dozděl, tak ten Vojta povídá, to byl fajn vtip, chlapci, ale teď vážně, kam jde ten kouř? Tak tohle je Jiřínková polka.

Bedřicha Smetany a přicházím k poslednímu dotazu, který teda je... V legrecitálu jste říkal, že umíte dělat státníky. A pak jste dělali jen Antonína Zápotockého. Umíte také jiné? A nebojíte se je dělat? No tak umím a bojím se.

A kdo se nebojí, ten nesmí do lesa, totiž na jeviště, že jo? Dneska nesmí na jeviště. No tak samozřejmě, podívejte se, já jsem začal dělat si srandičky z kolegů, napodoboval jsem je, pak jsem dělal i první představené režiséry. Dělal jsem je v Buriana. Naschledanou, milí přátelé, příští neděli ve 8:45. Dělal jsem Frejku, že jo, tou fajfkou. Spadněte ze sudu, aby jsme se tomu zasmáli. Dělal jsem prezidenta tehdejšího Beneše. Volám vás všeckého Čuma Viktor Trán. Dělal jsem samozřejmě taky toho Antonína Zápotockého. Dělnická třída se svým avantgardním předvojem. Dělal jsem Williama Širokého. Tieto sily, ktoré vytvorili tak úspešné predpoklady, aby sa slovenské národné povstanie a tak dále, že jo? No a dělal jsem taky Zdeňka Nejedlýho, ovšem já jsem to nedělal opravdu nějaký zlý vůli, já jsem to dělal jenom proto, aby byla legrace. No a Nejedlý, jak víte, ten vždycky v neděli v 9 hodin měl takový ten pořad v rádiu 4-hodinový Na okraj dne, nebo Živá slova. A to chodil natáčet vždycky do toho vládního studia už v sobotu odpoledne. A jednou se stalo, že před jeho těmi živými slovy dávali taky ty předehry a skladby Smetanovi a všecko možný. A najednou se zjistilo, když běžela ta poslední skladba, kterou měl ten hlasatel v plachtách, tak zjistil, že chybí 1,5 minuty. To se stává, když ty pořady jsou z těch pásků spočítaný, že to tak přibližně vychází, ale stane se takováhle díra 1,5 minuty, to je moc, tak 1,5 minuta by byla do signálu, no za malou chvíli, nebo to natahujou všelijak těma kecama. A hlasatel vzal sluchátko, zavolal do inspekce, inspektorovi a povedal, hele Franto, schází 1,5 minuty, něco tam vraž z rezervy. No a ten inspektor to, co tam měl, po ruce vzal jeden ten pásek, dal to tomu technikovi, teda úmysl znamenitej, ale výsledek katastrofa. Poslechněte si, jak to dopadlo. Tady to máte zrekonstruováno takřka v originále. Skutečně to byl Eduard Haken a vypůjčil jsem si i Vladimíra Fischera, hlasatele, který to tímto způsobem pohlásil, že jo. No tak já ještě k tomu Nejedlýmu. Nejedlý byl nesmírně zábavný, vzdělaný pán, výborný klavirista. A to byl jeden z lidí Zápotockých taky například. To byli muzický lidi, kteří chodili do divadla z upřímného srdce a z vlastního zájmu. A dovedli taky radou a někdy i skutkem ve vážných situacích a v případě potřeby dovedli pomoct tomu divadlu. Vždycky, já dodnes vidím Zápotockého Nejedlýho, že se vždycky ptali, kde vás tlačí pata a skutečně tenkrát jak si tady byli lidi, Kopecký taky, dovedli pomoc, krátka. A tenkrát v 50. letech ještě Smetanova Litomyšl vždycky, koncem června a začátkem července, nebyla výlučně operní podnik. To byla taky činoherní záležitost a my jsme tam v 50. nebo v 51. roce hráli Jiráskovu Vojnarku. Je to strašně dávno, já jsem hrál Martina Mladýho tenkrát. A Vojta hrál starýho Vojnara, Marička Glázerová hrála Vojnarku a bylo to v přírodním divadle v Litomyšli, bylo to v neděli a celý den lilo, jako včera, prostě jako z konve zima a páč herci jsou líná a pakáš jako celý národ, tak jsme se těšili, že představení pro déšť odpadne, jenomže jako z udělání v 6:30 přestalo pršet, pořadatelé košťatama vymetli vodu z toho přírodního divadla, ty kaluže a my jsme hráli, říkám, pára šla o tu zima byla, jen to praštělo a vedle ředitele, to byl Láďa Boháč, tenkrát seděl, v zimníku seděl Nejedlý, takhle v první řadě. A po prvním jednání přiběh Boháč do šatny dozadu a povídá, mám pro vás radostnou zprávu,
Po představení jsme všichni pozváni do hotelu Modrá hvězda na pstruhy. No tak radost veliká, po druhém jednání přišel Boháč trošku schlíplej a povídá, jo, co jsem vám to chtěl říct, po představení si chce s náma všema pohovořit soudruh Nejedlý. Tak to byla rána do vazu, až ten mluvil vždycky dlouho a hodina dvě a skutečně po představení, tady to myšlete jenom cesta, silnice hlavní, baráky po obou stranách a vzadu jsou pole, ten Nejedlý nás zavet někam do polí, my jsme tam stáli v tom bahně, tma, kouřit se nesmělo a ten Nejedlý říkal, tady právě v těchto mítech tady stával pivovar. V tom pivovaře se narodil Bedý Smetana, velikán, přímo Lénin české hudby. Já si to pamatuju moc dobře, když ještě byli pamětníci, kteří tady Smetanu zažili. Já se s tím několikrát. Teď mluvil dlouho o tom Smetanovi, Vojráskovi, pak s Vojráskovi jsme přečeli na Boženu Němcovou. My jsme se na ty pstruhy dostali před půlnocí do té Modré hvězdy. Ty pstruzy byly jak z latexu, panč, jak je sušili v troubě, jak na nás čekali. Každý dostal dva takový modrý brambory k tomu. Nejdy ho posadili do čela, vedle něj po jeho pravý ruce Vojtu jako seniora, jako vojnara, že jo. A ty všichni čekali, až ten Nejedlý píchne do toho pstruha, aby mohli, my jsme od oběda nic neměli v úbě, tak všichni se jako už na to těšili, když to tak špatně už vypadalo. A ten Nejedlý držel takhle tu vidličku a nůž a koukal do toho talíře a říkal, jdete u pstruzy. To snad ani nebudu umět jíst. Jste upřímo zloucné a protéká nedošínským hájem, který tak mistrovský popsal právě Alois Jirásek ve své filozofské historii. To nejsou duhový truzy z chovu, to jsou potoční, mají červené tečky. A ten Vojta to nemohl vydržet už a povídá, pane ministře, dovolíte, abych vám ty pstruhy rozdranžíroval? Nečekal vůbec na souhlas nebo nesouhlas, popad ty dva pstruhy, takhle vytrh ty zbytní ploutve a vedle těch modrých brambor ležely ty čtyři takový řízečky z těch dvou pstruhů a ty všichni čekali, že ten Nejedlý se konečně na to jídla pustí. Ne, furt držel vidličku a říkal, já se pamatuju, my jsme chodili jako chlapci do nedočnického háje. My jsme tam pytlatili. My jste měli špendlík a nit a chytali jsme ty pstruhy. Někdy byl malý, když nás porybnej chytil. Přišlo hlášení do školy, ale my jsme si z toho nic nedělali. My jsme tam byli druhý den znova. Chce jsme pýtat, a tomu Vojtovi luplo v hlavě a povídá, pane ministře, na menší kousky vám to už dělat nebudu, to byste z toho měl korhovno. Ovšem ten Nejedlý to vzal naprosto noblesně, přijel přes to a povídá, tak vám všem přeju dobrou chuť. A my jsme konečně jedli. Přátelé, čímž bych končil a chtěl bych vám hlavně poděkovat za vaši pozornost a za to, že jste přišli spolu se mnou vzdát hold mým divadelním láskám. A jak jsem to říkal v Legresitalu, nedejte se mýlit, těch pár legrací z divadla, to je jenom takové nepatrné koření, nepatrné zrníčko soli, aby ten všední, ujišťuju vás, naprosto všední divadelní chleba dostal vůbec nějakou chuť. Koneckonců, jak na vás tak koukám, všichni jste dospělí, plnoletí, každý jste asi taky někde zaměstnán, že? Takže, co si budeme povídat? Dej vám pambu, dobrou noc, naschledanou.

Přátelé, v Římských reáliích se dočtete, že po skončeném představení vylezl ještě jednou protagonista, což jsem dneska já. Není tady ani deutera, ani tritagonista, já jsem monotagonista. A řekl obecenstvu surgite et plaudite, což znamená vstaňte a tleskejte. Vy jste zatleskali, zbývám vstát a popřát si dobrou noc. Je 10:30.

0: Hlavně.
1: Že hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí také.
0: Hlavně. Rozumíte, až se to
1: je dobrý
0: osvítí,
1: takhle, no.
0: Jo?
1: A když takhle
0: zkusme
1: se taky
0: tady, zkusme si to tady s ní třeba, jo.
1: Ukáž, co to je za to?
2: Já jsem
1: E. Vy jste E? Perfektně. To je co?
0: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
1: No, a rychle. No. Výborně, trile.
0: No.
1: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
0: To je dobrý, výborný.
1: To je co? A teď ty ono. Hluboký tóny taky, výborně.
0: To bude ono.
1: Počkej, Thailand Ačko, ty jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
3: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
0: Co se natáčí? Moment, no, tak to musíte říct o všem.
1: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
0: No tak znělku. No.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak. To jde.
0: Znám to píše, znám.
1: Znáš
0: to? Znám to píše, hrtačka. Ale si ví, jak za to píše, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát tak musí každý svoje.
0: To je C, jo? Ne,
1: to je. Já si ukážu, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, no. Nebo to je na E.
1: Na E je třeba tamhle, Honza Beránek, vidíš?
0: Jo.
1: Podívej se na ně. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě na H.
0: Jo,
1: propojená.
0: Na H.
1: To je propojená na H, vidíš?
0: Na H. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty
1: housle,
0: jeden měl
1: kontrabas,
0: jeden měl
1: violončelo.
0: Výborně, jak vidí, no. Vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidí s tím čelem.
1: No. To byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hrály, že jo? A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
1: Nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme jo, to ladili on spolu, pamatuješ?
0: No,
1: to jsme a to bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká v Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do předsíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak sválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
1: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: velký
1: akord.
0: Klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak už. Nejsi dobrý klavírista, nejsi.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
1: který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže
1: tak
0: já budu hrát vlastně
1: na ten posunovat
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, no? Tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahraju.
0: Ty myslíš, no, třeba.
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Podle, řekni mi, který akord.
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, člověk. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc. No.
0: Dab, dab, dab, dab, dab.
1: Výborně.
0: Čvacht, nam, nam, nam, na. Rap, nem, nam, nam, na. Rap. Já budu hrát rukama, přece já.
1: No. Výborně.

nabádám, abych choval úctu ke starším, chovám úctu k mladším. Tento vztah se u mě datuje od třetí třídy, kdy přišel do třídy nový spolužák. Byl stejně starý jako my, zároveň však byl mladší. Jan Kovář, mladší. Tak se podepsal na svůj první výkres. Učitelka se ho tehdy zeptala před celou třídou, proč se podepsal na čtvrtku mladší. Jan Kovář mladší vstal a řekl: můj otec je malíř. Jmenuje se taky Jan Kovář. Proto jsem se podepsal mladší. Všichni jsme mu záviděli. Nikdo z nás takhle mladší nebyl. Někdy v březnu se měla konat jedna z pravidelných třídních schůzek. Učitelka nám nadiktovala pozvánku a my to měli dát doma podepsat. Jan Kovář mladší okamžitě zvedl ruku. Když byl vyvolán, sdělil učitelce: od nás nikdo nepřijde. Otec jel do Prahy, aby tam připravoval výstavu, a maminka čeká dítě. Jakmile zvonek ohlásil přestávku, nahrnulo z nás několik k Janu Kováři mladšímu a chválili jsme mu jeho výmluvu. S bezelstným pohledem nám odpověděl, že jeho otec jel opravdu připravovat do Prahy výstavu a jeho matka, že skutečně čeká dítě, neboť si koupila těhotenské šaty. Takové štěstí může mít jen Jan Kovář mladší, říkali jsme si, zahleděni k výklenku, kde včera Jan Kovář mladší převrhl bistu buditele. Ještě nám pod nohama křupala sádra. Jan Kovář mladší ze všeho vyvázl a my měli buditele na podrážkách. Počase si náš nový spolužák vyžádal na učitelce volno, že musí doma pomáhat matce, na kterou to prý už jde. Otec je v Praze, jsem na všechno sám, povídá Jan Kovář mladší, a volno dostal. Zatímco chyběl, informovala nás spolužákyně Pavlíková, že i herci, spisovatelé a sportovci bývají mladší. Věřili jsme Pavlíkové, protože její otec byl voják a my věděli, že vojna nás naučí. Usoudil jsem, že všichni ti mladší budou asi příbuzní. Že náš spolužák není ani tak kovářem, jako především mladším. Když se pak vrátil do vyučovacího procesu, zeptala se ho učitelka: tak Kováři, co se vám narodilo? Hrdě odvětil: kluk. A doplnil: Jan Kovář ještě mladší. O přestávce jsme dali Kovářovi hobla. Tvrdil sice, že on se nenarodil, ale nám to bylo jedno, hlavně, že se známe osobně s někým ze slavné rodiny mladší. A to jsem tenkrát ještě netušil, že je příbuzný i s Alexandrem Dimasem mladším, jehož dáma s kameliemi se mi dostala do rukou,

Můj vztah ke vzdělání byl kladný až do dne, kdy nám ve škole bylo řečeno, že země se otáčí. Tehdy jsem poprvé pojal k učitelce nedůvěru, ačkoliv jsem jí měl dosud rád. Vždyť si dávala nohu přes nohu a já seděl v první lavici. Dobře jsem viděl. Kdyby se země skutečně otáčela, pak by přece nemusela existovat letadla. Stačilo by vznést se do vzduchu helikoptérou, ta by čásek visela na obloze, na jednom místě a země by se pod ní zatím otáčela. Šup! A už by tu byl Lisabon. Také vodopády by dopadaly někam zcela jinam. Všechny vlašťovky by zahynuly. Létají před deštěm nízko nad zemí a kdyby se země otáčela, domy by musely nutně narážet do vlašťovek a vlašťovky jsou velice křehké. Země by se otáčela i pod parašutisty. Vyskočili by nad Bratislavou a dopadli až v prostoru strážnických slavností. Žádal jsem o vysvětlení jednoho spolužáka, matematického olympionika, ale ten mě nasknul, že nemám mozkovou kapacitu. Byla to sice urážka původní, ale k pochopení problému mi příliš nepomohla. Sám si vůl, snažil jsem se zatáhnout spolužáka zpět do hovoru. Podařilo se to a posléze rošafně povídá. Hele, půjdeme na to od začátku. Proč se střídá noc a den? Podle hodinek, povídá. A co když hodinky stojí? To byla rána pod pás. Vymotával jsem se z ní poukazem na fakt, že člověk také bdí a spí. Světlo tudíž musí stejně tak změnit svou podobu, je-li unavené. Unavené světlo je tma, o tom nemůže být debat. Tak se střídá den a noc, nezávisle na hodinkách, připouští. Spolužák, matematický olympionik, značně vzkypěl a osočil mě, že si přikládám polínko pod hranici Jordana Bruna, který za otáčení země položil život. Nemíchej do toho city, říkám spolužákovi chladně, protože mě naštval. Svědomím převahy odešel a nechal mě v nevědomosti. A já bych přitom se zemí otáčel docela rád.

Chodili jsme spolu do školy, ale husy jsme spolu nepásli. To uměli jen oni. Pasení hus nebylo zdaleka jedinou oblastí, v níž nás převyšovali. Vzhlíželi jsme k ním s obdivem. Kdyby se mě tehdy někdo zeptal na povolání, po němž toužím, odpověděl bych jednoznačně. Být jedním z nich, být přespolním. Sjížděli se k nám do školy do městečka z několika okolních vesnic a se zvláštní důležitostí nám ve třídě vysvětlovali. My sem spadáme. Mívali tváře od větru, klid na rtech, na svačinu čerstvé uzené a drželi spolu po způsobu stromů v lese. Z blízké osady chodili pěšky, jinak dojížděli vlakem nebo autobusem. V rozpravách mezi sebou používali magické vzorce jako čím jedeš? Půl šestkou, já půl čtvrtkou. Za pěkného počasí jezdili na kole s vyhrnutou nohavicí a s dálkou v očích. V zimě se někdy do městečka spouštěli na lyžích, dali autobusu vale, byl dobrý jen k cestě zpátky do stoupání. Párkrát přijeli dokonce na bruslích, rovnou pod most u školy, až tam je dovedla zamrzlá řeka ledový běhoun. Naši rodiče je úpěnlivě litovali, že musí dojíždět a ztrácejí čas. A učitele nám nabádavě vyčítali, že nevíme, co máme, když nám škola leží u nosu. Já věděl, že každý přespolní musí ráno dříve z postele, že zima je studená i v teplé bundě, že na otevřené zastávce někde na výdrholci je jarní dešť zvlášť mokrý, že černové parno v autobuse je k zalknutí. Ale nebyla to lítost, co jsem k přespolním cítil. Spíše jsem jim to putování, ty louky a cesty záviděl. Podobně jako traperům z knížek. Přespolní byli stejně jako trapeři zdatnými lovci. Přinášeli živé žáby, nepředstavitelné brouky a mrštné zmije, před nimi šprchal i učitel zoologie. A pak ty podivuhodné raní příjezdy. Vlak, autobus, kola, lyže i nohy mívali zpoždění každé úterý. V den, kdy jsme pravidelně psali písemku první hodinu. V úterý houstly na podzim mlhy. V zimě se kupili v úterý závěje. Na jaře řádili v úterý záplavy. Ani v červnu si katastrofy nedali v ten den pokoj. Jednomu přespolnímu dokonce v úterý včela píchla kolo. Nevytahovali se, nekasali se a přesto byli mocní. Nikoli v kalendář, ale oni načínali roční doby. Podzimním blátem na botách, prvními modřinami sklouzaček, prvními sněženkami a nakonec zprávou špičkovou, že voda už je na koupání. Tu a tam sice nadávali, že toho dojíždění mají už plné zuby, ale přesto se mi zdálo, že na světě nemůže být nic hodnotnějšího, než být přespolním. Každý z nich k nám náležel a současně byl poslem odjinut. Dvojnásobnost jejich života mě, pouze přes uličního, okouzlovala. Byl jsem vždycky rád, když jsem s někým z nich mohl sedět v jedné lavici. Dotýkat se jejich života vandrovného. I za tu cenu, že jsem v úterý ráno zůstával v lavici opuštěný. A trnul jsem, jaká originální smršť se zase žel.

jednou ročně přednášku z oblasti pohlavní výchovy. Těšili jsme se na ten den velice. Byla to cílová prémie. Nikdo nechyběl, neboť každý chtěl být vychován. Už od počátku školního roku jsme se o přestávkách živě dohadovali, jak na to tentokrát lektor půjde. Že od lesa, to nám bylo jasné. Měli jsme už určité zkušenosti z přednášek předchozích. První výklad jsme vyslechli někdy v 6. třídě a jak roky přibývaly až k maturitě, poznávali jsme nejrůznější osobité přístupy k jednomu a témuž námětu. Někteří přednášející našlapovali do výkladu ze široka a obchvatem přes rostlinnou říši. Květ, včelka, opilování, to byl jejich obvyklý nástup. Metoda vcelku fádní. Jediné zpestření přinesl lektor, který se do úvodu zcela vložil, protože doma choval včely. O nich také až dokonce vykládal. Pak nám rozdal přihlášky do včelařského spolku. Zvláštní způsob volili přednášející, kteří se úvodem vydávali za naše starší kamarády nebo druhé otce. Chtěli zřejmě navodit familiární vztah. Toho staršího kamaráda bych jim ještě tak věřil, protože byli opravdu starší. Ale co si myslet o tom, když se přednášející bezostyšně vydával za našeho druhého otce? Bylo nás ve třídě 40. No a připadalo nám nezodpovědné, že má tolik dětí, i když je lektorem pohlavní výchovy. Samostatnou kapitolu tvořili přednášející, kteří pojali téma takzvaným vtipným způsobem. Začínali obvykle slovy. Co vám mám povídat? Vy byste mohli školit mě. Bylo zřejmé, že tyto nástupy mají vyzkoušené a očekávali úsměvy v publiku. Na jejich fintu jsme ale odpovídali kontrafintou. Nikdo z nás se neusmál. Celá jejich skladba rozverného rozprávění se zhroutila a oni záhy vyjevili svoji pravou tvář. Začali na nás valit zcela nezábavné údaje, jakože naše tělo se skládá ze 33 bilionů jednotlivých buněk. Nechápali jsme se na tom pohlavního. Daleko vtipnější byli ti lektoři, kteří si na vtipné nehráli. Vstupovali s objemnou taškou a s prohlášením. Mám tu pár názorných pomůcek, které vám po přednášce ukážu. Pak začali vykládat. Na rtech jsme jim nevyseli, ale na tašce ano. Co tam jen může být? Krajní napětí nás udržovalo v šachu a vůbec jsme nevyrušovali. Závěrem přednášky konečně lektor otevřel tašku a vyndal nějaký ušmudlaný plakát se spoustou načištěných čísel o vzrůstajícím počtu obyvatelstva nebo diagram o potřebě vitaminů v různých letech života. Každopádně nás lektor vždycky překvapil. Byly to zajímavé přednášky a s povděkem na ně vzpomínám. Stmelovali naši třídu a otevírali nám nové obzory. Že děti nenosí čáp, to jsme věděli bez přednášek, ale teprve po absolvování těchto vzdělávacích promluv jsme si ozřejmili, proč je nemůže nosit. Protože žádný čáp nebyl vzdělán pohlavní výchovou. Zdálo by se, že propagační pracovníci využívají konce školního roku dostatečně, že vědí, jak na to. O celý červen se objevují za nejrůznějšími výkladními skříněmi nápisy, začínající slovy za pěkné vysvědčení. Knihy,
sportovní potřeby, ale i ponožky, zájezdy, porcelán, zboží vhodné i méně vhodné, je doporučováno jako odměna za dobré známky. Viděl jsem i poněkud krkolomný poutač, který vybízel kolem jdoucí, aby za pěkné vysvědčení nechali své dítě pojistit. Všechny tyto slogany přesvědčují chodce, že vysvědčení je vlastně jakýsi odběrný poukaz. Dobrá, pravím. Když už zastávají propagační pracovníci tento názor, proč nejsou aspoň důslední? Ptám se, co za špatné vysvědčení. Zde reklama nepracuje pružně. Obchodu tak unikají veliké možnosti. Chápu. Nelze inzerovat za trojku? Tříkolku. To by prosím nebylo výchovné. Dal by se však klidně vymyslet slogan odpovídající, šitý na míru. Prostě za špatné vysvědčení, špatnou knihu. V každém knihkupectví vědí, že právě ty jdou nejhůř na odbyt. Nebo za špatné vysvědčení zvadlou květinu. Nebo za špatné vysvědčení neprovokavý stan, do kterého teče. Nebo za špatné vysvědčení fórové boty. Nebo za špatné vysvědčení kompas, který neukazuje. Případně za špatné vysvědčení gramodeska, na které přeskakují drážky. Obchodní úspěch by byl zaručen. Do rodin by se tak dostalo zboží, které jinak nevábí pozornost kupujících. A efekt výchovný, ohromný. Představte si jen chvíli, kdy žák či student si pustí takovou desku, o které byla řeč, při jejím poslechu jednoznačně pochopí,

Školní rok jsem pravidelně začínal 31. srpna, kdy mě naši poslali k panu Blecknerovi, aby mi vylepšil hlavu a přilepšil si k penzi. Žil v podkrovní místnosti, kde měl kamna, skříň, stůl, postel a krásně chromované holičské křeslo. Poslední den prázdnin se nás tu scházela spousta. Své potomky sem posílali i další rodiče a když ne, tak si o to kluci řekli sami, protože setkání u pana Blecknera pro nás bylo něčím na způsob slavnostního zahájení vyučovacího roku, ještě den před projevem ministra školství. Blecknerovi zvonivé nůžky odstříhávaly kaštanové, havraní i blond prázdniny. Vlasy vymáčené z rybníků, prováté větrem a vyšisované sluncem. Účes nám pak zarovnával břitvou, o které říkával: Hoši, to je Solingen. Nevěděli jsme, co je Solingen, ale znělo to důležitě a věrohodně. Jeden z nás seděl na holickém křesle, druhý na dřevěné židli u stolu a zbývající kandidáty usadil pan Bleckner na postel. K posezu na pelest nás vybízel slovy, že stejně trpí nespavostí, takže postel je mu na nic a takhle bude aspoň k užitku. Do jeho podkrovní místnosti vedly úzké dveře a bezpočtukrát jsme se s kamarády dohadovali, jak jsem pan Bleckner mohl nasoukat své široké holické křeslo. Bylo snad rozebírací, nebo vytáh křeslo po provaze zvenčí, tedy oknem? Můj spolužák se jednou otázal nahlas na uvedenou záhadu a dostal jednoznačnou odpověď. Chlapče, s tím křeslem to nebylo jen tak. Domnívali jsme se, že po této příslibové větě bude následovat vysvětlení. Ale pan Bleckner jen zastříhal ve vzduchu nůžkami a bylo jasné, že dotaz pokládá za odbitý. Jeho stručné výroky byly vskutku netušené. Už mu táhlo na osmý křížek, nesloužila mu paměť, kalendář prokluzoval mimo něj. Zcela zřetelně pořád ještě slyším, jak se mě zeptal 31. srpna. Tak co? Jak se těšíš na prázdniny? Brali jsme jeho slova jako překvapivé záblesky a vděčně. Snad proto, že existuje zvláštní souručenství dětí a starců. Nikdy jsme se mu neposmívali. Jeho řeč byla posunuta bokem a byl nám tím blízký. Měl v místnosti věčně zataženou látkovou roletu a když jsem se ho zeptal, proč roletu nikdy nevytáhne, odpověděl rozvážně, že si nechce přidělávat starosti. Doplnil, že po vytažení se roleta zasekává a potom nejde stáhnout, tak ji radši nechává pořád dole a je klid. Na konci prázdnin bývala jeho útulná světnice plná žáků a starých novin, do kterých po každém stříhání pečlivě smetl malým košťátkem všechny vlasy, které padly za oběd nůžkám. Smotal malý kornoutek a ostříhanec pak dostal na zpáteční cestu balíček určený pro popelnici před domem. Když nám kornout podával, říkal: tady máš vejslušku. Měl kostnaté ruce, protkané modrými vystouplými žilkami. Prsty se mu chvěly, ale ve chvíli, kdy uchopil nůžky, jeho ruka byla pevná, jistá a sebevědomá. Stříhal pomalu a právě takový byl jeho hlas. Ještě učí Trnka. Mýval nás na tělocvik. Rozpačitě jsme mlčeli. Vysvětlil si ticho po svém a vůbec nebral na zřetel, že čas sletů je pryč a my cvičíme na Spartakiádu.
pozvolna navázal na svá předchozí slova. Už tady neučí? Určitě ho přeložili. Dobře mu tak. Dělal chytrýho a přitom neuměl kotrmelec. V průběhu školního roku jsme sem chodili jednotlivě, ale to už nebylo ono. Nic nemohlo přetrumfnout houfné stříhání a sezení a povídání v den dobíhajících prázdnin. Potom ráno, 1. září, jsme šli se zarovnanými vlasy směrem ke škole a každoročně jsme vedli stejně zanícenou debatu, jak asi pan Blechner nastěhoval to širokánské holičské křeslo do podkrovní místnosti, kde měl tak úzké dveře.

0: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
1: Jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskutečňují přece pomalu.
0: Ale pomalu, pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to?
1: Ano, říkala jste tak, pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
0: No a co?
1: A víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
0: Mech?
1: Ano, mech.
0: Říkáte mech?
1: No jistě.
0: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
1: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
0: Moderní sportovní
1: jistě,
0: účes?
1: Ano.
0: No tak ten by mě možná slušel.
1: No jistě.
0: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasa bych byl poměrně zase mladší.
1: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
0: Cože?
1: A ještí,
0: co to?
1: Ještší hormony.
0: Ještší hormony?
1: Ještí. No.
0: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
1: Nebo
0: bych měl na hlavě bodliny,
1: ale taky ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
0: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
1: No jistě.
0: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
1: No.
0: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
1: Je.
0: Mouchy, no je. Tak je to nepříjemnost, ale já na ní, proč on to dělá? On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
1: No,
0: a mouchy, že mi dají pokoj.
1: Jo.
0: Ale on to hned běžel zrealizovat, on běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat, prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
1: No, tak podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
0: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje.
1: Ale...
0: Dokonce mi nedává,
1: ale...
0: že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
1: Nerozumím.
0: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
1: No,
0: rozumíte,
1: no.
0: Jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
1: Ale no tak. No,
0: je to prý ze švestek?
1: Ale ne, takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
0: Helejte se, ale opravdu, aby už to fungovalo,
1: protože
0: já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
1: Proč?
0: Já na to prostě nemám. Ne. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
1: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
0: Ráno nebo večer?
1: Večer,
0: jo?
1: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
0: Moment,
1: jo?
0: Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu. No.
1: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou na pravém levou.
0: No jo, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
1: No
0: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
1: No počkejte.
0: Čím budu rozdávat?
1: No jo, počkejte. Po té půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
0: Po půl hodině.
1: A ležíte na břiše, to je jedno na které straně, jo?
0: Já myslím.
1: A pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
0: Dešťová voda.
1: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
0: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce v malé zahrádce, rostou tam tři vlasy, ne?
1: Ale no jo, no tak to je... vámi je těžké pořízení. A přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
0: Jo?
1: Jo, jo.
0: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
1: No, samozřejmě.
0: Víte co?
1: A jak ráda.
0: Já radši dostanu plešaty.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko.
2: Ne.
3: Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. Tak. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí se.
3: Kde pak?
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík před 38 lety,
2: no,
3: odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Jsem se zde zabýval vysvětlením pojmu psychodrama. Pak to znamená, že jsem se tím zabýval i z hlediska experimentálního obměňování tradičních divadelních sižetů. Vůbec je zajímavé sledovat z historického hlediska, jak se ty dva fenomény, psychiatrie a divadlo, ovlivňují. Tedy, historicky vzato, dávno předtím, než vznikla psychiatrie, vznikl jako fenomén divadlo. To už v tom starém Řecku, Sofokla, Aristofana, vzniklo divadlo v době, kdy se o psychiatrii ještě ani nesnilo. Protože v tom starověku například víme z některých historických pramenů, že šílenci, ne snad všichni, ale někteří, byli považováni za osoby nadané určitým darem, kterých si společnost nesmírně vážila. Se uctívala. Později naopak zase ve středověku dávali v některých zemích šílence do želez. Moderní psychiatrie se ve všech učebnicích datuje tím okamžikem, kdy francouzský lékař Spinel zbavil šílence řetězu. A umožnil takové ten normální pobyt v ústavě. Později tedy vzniká psychiatrie a divadlo působí na psychiatrii v tom smyslu, že vzniká jakási symbiotický útvar a to je to psychodrama. Ovšem to psychodrama, kterým obohatilo divadlo psychiatrii, vlastně působí více méně na půdě psychiatrie. Mě napadlo, a nejen mě, jsou jiní lidé, kteří jak to uvažují, napadl tento zpětný návrat, aby tato vymoženost přišla zpátky do divadla. Dám zase příklad, jenom si zapamatujte, abyste to budete sledovat, že tady jde o dvojí. Aby se pomohlo jednak teda lidem, kteří tendují k té léčbě, jako byla tam zdová účetní, a na druhé straně, tedy ve smyslu profilaktickém, aby se pomohlo určitým subjektům, a na druhé straně se objektivně pomůže tomu divadlu jako takovému, jeho vývoji, ve smyslu inovace klasických inscenací. Hned si to rozebereme podrobněji. Zase se budeme držet právě toho zvoleného již příkladu s tím zdovou všechny, ale tentokrát budeme sledovat v situaci jiné, než jsme si původně znázornili, ale v situaci, kdy ještě u ní nepropuklo to celkové psychické zhroucení, ta tenze s tou latentní dostalkovým samozřejmě je, ale ona to dokáže jaksi kompenzovat, svou vůlí a tak dále, a všelijakými těmi feedbacky, těmi zpětnými vazbami. A teď si představme, že ona s tím svým vnitřním napětím jde jako relativně zdravý a navíc platící divák do opery. To je tedy průměr mzdové účetní do operního sálu. To je průměr scény. Samozřejmě je to všechno zmenšené. Ona nejde do opery na jakékoliv představení, ale jde právě na tu rusalku, protože má tu rusalku vnitřní v sobě, prostoranou, chce vidět, jak se ta rusalka, jak se projevuje vně. Jde tedy na to, chce vidět, jak se ta rusalka, jak se projevuje vně. Jde tedy na

najde se v publiku osoba, která má právě tu vnitřní frustrovanou rusalku a která motivována, půzena doslova psychodramaticky přijde na scénu v určitou fázi děje. Tady se ovšem musí vytvořit technické podmínky, to přemostění toho. Přijde na scénu a vytvoří si rusalku svými prostředky amatérskými, R.A. Princ s ní ovšem začne okamžitě navazovat kontakt prostředky profesionální. Ale zde už je ten inovační moment, protože improvizující rusalka se nedrží otrocky libreta a tím, že improvizuje, nutí i profesionály, aby se jí přizpůsobovali. To je ostatně běžné i v jiných oblastech života. Teď ovšem může nastat případ, že v publiku je větší počet takových latentních rusalek, které povzbuzeny odvahou prvé z nich přicházejí postupně na scénu a vytváří množinu amatérských rusalek. Co se jim stane? Princ s nimi navazuje takové krátkodobé přechodné kontakty, nemohou být žádné hluboké vztahy, těká od jedné k druhé. A tato situace zase korelativně vytváří obrovské napětí v pánské části publika. Řada přítomných mužů si teprve teď uvědomuje, že už vlastně dávno byli latentními princi, aniž o tom věděli. Také oni přichází na scénu a vytváří množinu amatérských princů kolem profesionálu. A zde už se rozvíjí celé pole vztahu princ-rusalka. To jsou ovšem vesměs improvizující amatéři, kteří se už vůbec nedrží kvapilová libreta. Tyto vztahy mohou se vyvíjet velice harmonicky a nemusí nutně vést tomu ponurému konci, jako je to v tom libretu. To je velice ponuré vypustění, kde je, kde jak víme, tak to končí, no, že rusalka polibkem likviduje feudál. To není žádné pozitivní vyústění, protože ona sice polibkem likviduje feudála, ale nelikviduje co? No jeho pozemkovou základnu. Tyto vztahy se tedy mohou rozvíjet velice harmonicky, zejména když jsou pozitivně ovlivňovány množinou vodníků, kteří na vztahy princ rusalka působí nepřímo jako katalyzátory. Pouze tam, kde princ je ve své milostné strategii zjevně neúspěšný, vodník sám přebírá iniciativu. To blahodárné působení vodníků na vztahy princ rusalka je výrazné zejména tam, kde se jedná o fundované vodníky, kteří určitým způsobem aplikují známé plzákovy optimalizační vzorce. Vypadá tak, že část princů, kteří nejsou úspěšní v rusalek, se orientuje na cizí kněžny a část nekrytých cizích kněžen se pak fixuje na švejky, zase na vodní. Na švejky do tebe přijde, to je další taková možnost. To je uzavřená množinová rusalka, která ovšem nemusí zůstat také uzavřenou. Proč? Představte si, a teď přijou ty švejkové, že v publiku je určitá skupina mužů, kteří se necítí být ani latentními princi, ani latentními vodníky, ale právě třeba latentními švejky. Mají čekat na inscenaci švejka? Proč by čekali? Mohou si ho vytvořit i hned v časoprostoru rusáky a právě tím ji obohatí o zcela netušenou množinu švejků. Tato množina je vůči tomuto uzavřenému ději zdánlivě zcela inkoherentní, ale jenom zdánlivě. Protože příchod švejků na scénu nutně vyvolá, nutně indukuje příchod Lukášů na scénu. A u Lukášů už jsou velice dobré jak mentální, tak biologické předpoklady k navazování hodnotných citových vztahů k části rusalek. Čím se mi takto dynamická rovnováha okamžitě promění. Protože část rusalek odpadá od princů. Tam, kde je atraktivnější Lukáš, volný rusalka Lukáše. Vzniká volný princ, čili zvýšená poptávka princů po cizích kněžnách. Cizí kněžny, aby vyhověli této poptávce vesměs atraktivnějších princů, volí prince na úkor méně atraktivních vodníků, ruší krátkodobé přechodné vztahy s méně atraktivními vodníky a vzniká přetlak nekrytých vodníků, kteří se pak fixují přímo na švejku.

0: Je jasné, že takovéto pojetí Rusáky už hraje většina diváků. Hlediště je vlastně dysfunkční. A časoprostor kukátkového hlediště a jeviště se stává paradoxem v tomto případě. A pak je možné improvizovat celou Rusáku třeba tím způsobem, že se přenese do terénu. Jedna z možných variant, když jsme tady měli ty švejky, je tak, že třeba Rusalky zakopou Jihočeský Blatek na trase švejkové Budějovické anabáze. Tam jsou chráněny oddíly obojživelných hodníků. A aby se princové a Lukášové mohli ve vzájemném střetu dostat vůbec k nějaké milostné strategii, tak musí Rusalky dobývat pomocí těch různých obojživelných transportérů, případně být vysazováni z vrtulníku. Tam může být pak zajímavá součinnost Lukášů ve švejky, když švejkové jsou pak vyzbrojeni jako žabí muži. No. Čili mohou pak provádět různé třeba únosy Rusalek ve prospěch Lukášů. To je tedy taková možnost, jak si zahrát Rusalku velkolesým způsobem pro velké početné kolektivy, takže se mi celá opera pak transponuje ve velkou branou hru. Každý přijde na své.
1: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
2: No já byl první dokonce.
1: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku. I když cihličku papírovou, je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
2: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
1: Úplně první filmová...
2: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
1: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se ale statuje.
2: Koukejte se.
1: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
2: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, které se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Asi pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, baš ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Roth měl namířenou kameru, že, a dělal z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
3: Jak jsem se zúčastnil kulturního školení? Jelikož můj otec mýval továrnu na výrobu houpacích koní, začal jsem se učit zedníkem. Seznámil jsem se s vodováhou, matlal se v maltě a cementu a jednou jsem v pracovním nadšení schodil mistra z lešení. Od té doby mě nechávali pracovat pouze v přízemí, posílali pro pivo a jednoho dne jsem byl dokonce vyslán na školení kulturních pracovníků. Hned z počátku školení nám řekli, že se máme stát na svých pracovištích nositeli a vyslanci kultury. Učili nás číst správné knihy a radovat se z obrazů. Někteří účastníci tyto věci těžko chápali. Bylo vidět, že do styku s kulturou přišli doposud jen zřídka. Snad právě proto pro nás vedení kurzu naplánovalo návštěvu divadelního představení, speciálně pro tento účel doplněného i hudbou. Odpoledne se nám snažili vysvětlit, kdo to byl Shakespeare a proč ho milujeme. Říkali to tak sugestivně, že někteří soudruzi si Williama velmi oblíbili a dožadovali se, aby byl pozván na besedu. Jen těžko si nechávali vysvětlit, že to není možné. Není to správné, volali. Kdyby William přijel k nám, ještě více by se rozvinul jeho talent než u kapitalistů. Ba napsal by určitě i více tragédií, tvrdili jiní. Jistě žertujete, znervózněl vedoucí kurzu doktor filozofie Jan Epstein. Jaký pak žertování, ozvalo se ze sálu. Soudruhu, jsme my tady pro tebe, nebo ty pro nás, abychom na tebe nepodali hlášení. Historik se zalekl a do konce přednášky už jen lapal po dechu. Některé soudruhy to zaujalo a činili si poznámky. Večer jsme šli do divadla. Mnozí kulturníci byli už předtím na pivu a o to více se těšili. Než jsme se stačili usadit, zhaslo se v sále. Zase šetřej! Zvolal Rýpal Tank. Co to hrajou? Informoval se někdo. Žádostí o ticho přibývalo, většinou z řad lidí fádně oblečených v černém. Z jejich dychtivých pohledů jsme poznali, že jsou to prostáčci. To jsme zapadli do pěkný party, stěžovali si někteří účastníci kurzu. Konečně se opona otevřela. Bylo to štěstí. Dokonce i soudruh Tytiuk stlumil tranzistor a hltavě se zadíval. To je kus, zhodnotil ženu, která se objevila na scéně. Jsou k mání fotky? Dotazoval se hlasitě směrem, kde tušil biletářku. Bráško, kupuješ fotky? Vezmi mi polárku. Žadonil Bedrna z galerie a poslal Tytiukovi vzduchem hrst drobných. Jakýsi starší pán na prvním balkónu spatřil letící mince a v domnění, že nebe se otevřelo a Bůh vyplácí jednotku, zřekl se v poblouznění důchodu ve prospěch státu, čehož již druhého dne litoval. Na jevišti se zatím k dívce přidružil jakýsi muž, zřejmě švihák. Chlapi tady taky nemají špatný, mínil Tyťuk. V tom orchestr začal podmalovávat hru líbivou hudbou. Smím prosit? Vymrštil se Tyťuk. Račte, uvolňovala mu cestu z řady sousedka. Myslela jsem si od začátku, že je vám špatně. Ale ne, já myslím taniny, vemlouval se marně Tyťuk. Mezitím soudruh Fortuna došel ke kapelníkovi a přilepiv mu na čelo 20 korun, vymáhal pro sebe solo. A tu se stalo to, co se stát nemělo. Kapelník místo, aby Fortunáta napomenul, klidně solo zahrál. Jeho příkladu následovali i ostatní. Znám pikantní básničku, podbízel se Hamlet a již recitoval pro pár nadšenců v Dešti drobných. Ani Ofélie nezůstala pozadu a předváděla exotické tance, za příplatek pak krásu bez závoje. Když to viděl Polonius, opovrhl klasikem a začal kšeftovat s Tuzexovými bony. Statisté nabízeli zednické a instalatérské práce, v bife zahájili výčep lihovin. Pokladní dala kolovat za levný peníz pornografické materiály a ze šatnáře se vyklubal kapsář. Kotelník přestal topit a pěchoval okénkem vnoučkům do brašniček brikety. Nápověda přesedla na kuplířství, zatímco postarší uvaděčka uváděla za 5 korun mladé hochy do života. Opustil jsem tento stánek kulturiska, že si Hamleta přečtu raději v Soutkově překladu. Druhého dne jsem byl vyloučen z kulturního školení a potrestán přísnou důtkou, neboť jsem se nezúčastnil večera družby pracujících s umělci.
4: James!
5: Prosím, paně.
4: Už vyšla na nebo moja šťastná hvězda?
5: Nevím, paně, zase jich je tam najmenej 10.
4: James! Ty maďarský moreplavec! Já se tě nepýtám, kolko jich je, ale či je tam aj ta moja.
5: No, v tom případě si myslím, pane, že už tam určitě bude. Akurát nevíme, že kde.
4: Mal jsem to v horoskope, James. Dnes vyjde vaša šťastná hvězda.
5: Ak můžem nesmelo a bezočivo podotknout, pane, tak to bylo před půl rokem, keď jste to čítali.
4: No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, já nechcem žltú, já chcem zelenú.
5: Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorní zopár našlo. Aj s baranicami.
4: Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci zo samopalmi nechceli predať?
5: Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie.
4: Nevydržali to zasrani. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu?
5: Možno mal, pane, kým vás nestretol.
4: A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďaleko hľad, James. Netvár sa tak šľahnuto.
5: Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre.
4: Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel.
5: Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku.
4: James, ty nadopovaný šachista. Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo?
5: Kdeže, pane, vy to určite viete.
4: Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa.
5: Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí.
4: Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monulízu.
5: Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera.
4: Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče.
5: Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa.
4: Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil.
5: Skvelá technika. Tuším, impresionizmus.
4: Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela.
5: Aj s krídelkami?
4: Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol.
5: Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme.
4: Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš.
5: Prepáčte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka.
4: James? Ty prechorený baleťák. Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer.
5: Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pane.
4: Á, no, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal.
5: Ale najprv sa otrávil.
4: Kto? Julia?
5: Ale nie, pane Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak...
4: No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James.
5: Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám.
4: Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu.
5: Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam.
4: No, ale to bolo od teba pekné gusto, James.
5: Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane.
4: No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla?
5: Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo, keby ste si jednu vybrali, pane?
4: Myslíš? A ktorú?
5: No, a čo tamto, vľavo hore, pane?
4: Taká malá! No to mi je načo? Zase si zo mňa robíš našich 9. No.
5: Žiadna nie je väčšia, pane.
4: A čo tamto tá najväčšia, James?
5: No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pane.
4: No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumiek. Keď mu zajtra pri obede ukážem.
5: To teda bude, pane.
4: No, v poriadku, James. Tak ideme domov. Aj tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš?
6: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
7: Kam?
6: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
7: Tak kam prosím?
6: K starému Berounským. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle šel, jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
7: Tak kam prosím?
6: A do výkladu jednoho rádio obchodu. Zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: představte si to, pane, už nej takovej valčík a staré Berounsky leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké souci, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, no. Já děkuji velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přestřih jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku již střihnul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že ta žížala žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem.
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé mališkosti. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulku. Kovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: Dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku? Ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému Berounským.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na Oře.
1: Ježbože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí níst ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou zamlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky, jo tak, město, to bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte. Pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladého člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. A vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úředník, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Berounská.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Co pak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Jo, no já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá. Vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe, než začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: Je, to je hezky. No to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Berounský byl alkoholik. A alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku? Ano či ne?
0: Ano.
1: Tam.
0: Starýmu Berounskýmu.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: To jsem vám neřekl.
1: To jste mě neřekl.
0: V Písku. Starý pán.
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost. Odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte. Nedá se odsaď jet do Písku?
1: Ne, odtud ne. To musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to šplet. A odtud se potom... A odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů!
0: Koho?
1: U všech čertů, ano!
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad kněžnou, kam utíkáte? Ja, tak teď to zaklap to v okno, no tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Já, jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat, že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a já tam mám kabát.
2: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
3: To je fakt.
2: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
3: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
2: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
3: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
2: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
3: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
2: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal, vemu si tamhle ten se mi líbí taky.
3: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
2: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
3: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
2: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.

0: Dobrý večer. Dobrý večer. Iste sa čudujete, prečo som dnes takto po domácky. My sme sa totiž rozhodli, že dnes to spravíme trochu naopak. Nám v poslednom čase vadí, že herci v podstate tých divákov doma vyrušujú. Oni sa vnucujú, tí herci. A tak sme sa rozhodli, že to spravíme naopak. Neviem, či ma rozumiete. Vy prídete domov, lahnete si alebo si sadnete, čítate noviny. A vlastne noviny nečítate, veď ste doma. Lahnete si, premýšľate, chcete mať súkromie a zrazu sa vám v rohu miestnosti vo vašej izbe rozžiari obrazovka a začnú vyrušovať herci. Alebo nielen herci, to môžu byť aj herečky. No. Človek behá celý deň po stavbe, nehovorím, že pracuje, ale nabehal sa akurát dosť. No a chce mať svoje súkromie, chápete? A v tom prídu herci, herečky a všetci ostatní a vyrušujú vás priamo doma. Nemáte súkromie. No tak sme sa rozhodli, že dnes to spravíme naopak a že nepôjdeme my k vám domov, do vašich bytov, ale pozveme vás sem k nám. My sme si tu zriadili taký malý príbytok, zohnali sme aj nábytok. Toto je skriňa z pravého dreva. Tuto máme pohovku tiež z pravého dreva. Všimnite si to perfektné prevedenie, 6 dvoch. Ja, počkajte, to sú 4. Áno, tieto dve sú moje. Tiež z pravého dreva. No tak tuto žijeme s Lasicom. On chodí do roboty a ja vediem domácnosť. Ale nemyslíte si, že sa flákam? Pozrite sa na tie ruky, kde som mal veľké pranie, dámy, vy to poznáte. Veľké pranie, čo nakúpiť, čo uvariť. Večer už mám navarenú, tak si tu trochu sedím. To je zaujímavé, ja strašne rád varím. A Lasica to tiež veľmi rád je. Lasica príde o chvíľu, pretože robí cez čas dnes, chceme sa v lete pozrieť k moru. To je zaujímavé, ako my muži radi varíme. Predstavte si, ženy varia z donútenia, ale my muži máme z toho plezír. Ja napríklad, keď varím, tak prejavujem pri tom 100% fantáziu. Aj dnes. Ja som vymyslel dnes výbornú špecialitu. Prosím vás, máte tušku a papier? Tak dávajte pozor, ja vám to nadiktujem. Schválne. Veľmi jednoduchý recept je to. Vojdeme do kuchyne. Máte to? Či mám pomalšie? Pozor. Vojdeme do kuchyne, otvoríme kredenc, vyberieme hrniec, položíme ho na plynový sporák, pustíme si plyn. Chvíľu váhame, potom škrtneme zápalku, zapálime plyn, pridáme masť do kastrola a počkáme, kým sa rozpustí. Medzi tým ideme do špajze, pešo, všetko robíme pešo. Zoberieme zo špajze stredne veľkú cibulu, nožíkom ju olúpeme, olúpaný povrch cibule zahodíme do koša na smeti a zoberieme zo stola špeciálnu doštičku. Tu položíme opäť na stôl a položíme na tú doštičku cibulu. A potom ju pokrájame na drobné, márne kúsky. Teda tú cibulu, nie doštičku, pozor. Keď sme ju pokrájali, tak ju pekne nasypeme do hrnca, počkáme, kým sa upraží do zlatova, pridáme korenie, sol, majoránku, keď máte doma, tá je výborná v tom. No, a trošku to pomiešame vareškou a je hotový môj recept, moja špecialita, cibula na masti. Podávame to na striebre a zásadne s príborom. Ešte malé upozornenie, pri jedení potravu dôkladne požute. A teraz by som ešte dodal, že toto isté jedlo môžeme pripraviť aj ako studenú misu. Predstavte si, v tom prípade cibulu pokrájame na márne kúsky a hneď ju aj zjeme. Ďakujem za pozornosť.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A,
1: no jo.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem tam chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, no a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne a puls mě vynechává a mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Ale jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se tady zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo. A
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo. Hmm,
1: asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík. Jo.
2: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
2: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo?
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo. No,
2: buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
2: To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je víte, pravda. Naschledanou.
3: Šéfe. Dobrý den, co si přejete?
4: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
3: Já?
4: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
3: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
4: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám vám říct, že jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
3: Já jsem nikoho neobjednal, já tu dělám korekturu a...
4: To je mi jedno, co děláte, je?
3: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
4: Jo tak, klid k tomu potřebuji, tak lejte klidně, mě to jedno, je. Tady, já to mám napsanou objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
3: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
4: Vy jste tady dva?
3: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
4: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte, no.
3: To je v pořádku, ale já jsem
4: Třikrát zvonit, no. No.
3: Aha, ale vy jste nezvonil.
4: Ne, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
3: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
4: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak se...
3: A co, kdybych nebyl doma?
4: No, tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
3: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
4: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no, no...
3: No tak a... nerušte a jděte.
4: No, no, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
3: Jaký doktor?
4: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
3: To jsem já.
4: To jste vy, tak ten profesor mě třeba hamrlík, no.
3: Já jsem vás neobjednával.
4: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
3: Dcera emigrovala do Albánie.
4: Tyrány.
3: Ano, to jsou rány.
4: No, tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuznýho, ne?
3: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
4: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
3: Do sousedů mi nic není.
4: No počkejte, to, jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
3: No, sousedí jsou moc starostliví.
4: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí.
3: Co tedy chtějí sousedi?
4: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
3: Cože mi kape?
4: Já nevím, někam vám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
3: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
4: klidně moment, ale neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou?
3: No. Starostliví.
4: No. Že jsou starostliví a jsou promočení. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
3: No jo, tady žádná voda není.
4: Ne, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no. Vidíte, no vidíte, už to kape, no.
3: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
4: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
3: Až to začne kapat, já vás zavolám.
4: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
3: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
4: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
3: Proč?
4: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
5: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábilo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem mu řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo. Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se.
6: Ty jsi hajzel, Franto, jo?
5: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle. Jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu. Frantovi. Naopak každej, běžte pijat Frantovi. Asi něco mu je.
6: Jo?
5: To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoický klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko, se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Barbla důvěřivě druhým očičkem, zase. Akorát to tady strašně smrdí. No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co? Co by mě mělo vadit? Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám. Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili, s náma muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi řediteli, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli. Jo. Ten se vám podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
1: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
1: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí.
1: Myslíte silo, jo? No to silo, no.
0: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl,
1: vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško.
0: A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků. A Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantíku, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom. Frantíku. Teď ti Italové, jako se sučete, jo, devo forse di manere, kdy sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltrancio, quando ce lo sia, se tu, já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už, nehoď, jde to gauner, nebo bejt. Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantíku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád. Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. to proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: "Zdravo, drugári!" Oni řekli: "Zdravo!" A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: "Tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo?" A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do nás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: "Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo?" "A kdo, Frantíku?" "Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka." "Kdo?" "Ten náš šéf, že?" "Náš šéf a Američanka?" "No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo." "No tak co, no tak se tato sebe zakosli, no tak o co jde, že by..." To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do hlavy. A on samozřejmě úplně zcepeněl, ten dva. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: "Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to..." "Ale proč, nebo co, vždyť já jsem přece to nemohl říct, já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?" "Frantíku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct?" "Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško." No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli a sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho.

0: Jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlo? Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlema to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vydívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
1: Jo, jo. Pořád se něco děje.
0: No a tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje, mě jaksi patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat.
2: Vážení přátelé, v Krajanském muzeu v Chicagu v depozitáři lidové umělecké tvořivosti nás takřka udeřil do očí plakát oznamující premiéru divadelní hry Bratří Mrštíků Mariša, která se konala 12. září 1912 v osadě New Olomouc ve státě Illinois. K našemu nemalému překvapení jsme se z plakátu dozvěděli, že hru nastudoval v pohostinské režii rakouský Čech Jára Zimmermann. Díky této

0: Okolnosti se nám podařilo objasnit podivné události, které premiéře předcházely. Není žádným tajemstvím, že bratři Mršníkové se několikrát pokoušeli přepracovat závěr Mariši, až se kvůli tomu poprali. Kritik FX Šalda jim doporučil, aby se poradili s tehdejším dramaturgem vídeňského divadla Raimund Theater s Járou Cimrmanem. Konec to nespraví, řekl Cimrman Mrštíkům po shlédnutí Mariši. Jak pak má být divák překvapen tím, že na konci hry otráví žena manžela, který ji otravoval už od samého začátku? Víte co, pánové? Svěřte mi Marišu a já s ní udělám díru do světa, navrhl Cimrman. Ale Smrštík celkem nic nenamítal, za to jeho bratr Vilém prohlásil jen přes mou mrtvolu. A tak se také stalo. Představení Mariši v úpravě a režii Járy Cimrmana se uskutečnilo až po Vilémově záhadné smrti. To jsem vyslán, abych získal podrobné informace přímo v místě, kde se konala zaoceánská premiéra. To jest v někdejší osadě, dnes již okresním městě New Olomouc, ležícím 58 kilometrů jihozápadně od Chicaga. Zde je celkový pohled na město, na městečko za jarní povodně. No a takhle vypadala New Olomouc v roce 1912. Budova označená šipkou je tělocvična sokolské jednoty, dějiště oné historické události. Jediným vodítkem při pátrání mi byl seznam herců, který jsem si obsal z plakátu. Z nich pouze jediný zůstal naživu. Pan Heraklites Krakatis, potomek řeckých přistěhovalců, kteří spolu s moravskými emigranty založili osadu New Olomouc. Letos pan Krakatis oslaví 97. narozeniny. Ještě se živě pamatuje na představení Mariši, v němž hrál hluchoněmého synka nádenice Vojtěny. Při zmínce o Cimrmanovi radostně zvolal: "Oh my Jerry! Můj ty Járo!" Pan Krakatis ovšem nebyl jediným Řekem, který učinkoval v Mariše. Vzhledem k nedostatku ochotníků moravského původu byl Cimrman nucen obsadit skoro polovinu rolí přistěhovalci jiných národností. Ostatně samou Marišu hrála Řekyně Kaliope Zachariadesová, provdaná Karásková. Na snímku ji vidíte s jejím partnerem Franckem. Tuto roli, aby si oba rozuměli, svěřil Cimrman Metaxasu Papastrakisovi. Kromě nich hráli v Mariše 4 Rumuni, 5 Holanďanů, 2 Italové a 9 Japonců. Zde je vidíte mezi ostatními herci. Většina těchto cizinců nebyla schopna naučit se role v hanáckém nářečí. Cimrmanovi nezbylo, než aby je nechal hovořit v jejich mateřštině a tlumočil je divákům z nápovědní budky, obrácené směrem do hlediště. A tím vlastně jako první na světě použil dabingu. Ale to nebyla jediná novinka v této atypické inscenaci Mariši. Aby získal finanční prostředky na dekorace a kostýmy, zařadil Cimrman mezi dialogy reklamy firem našich krajanů, Čechoameričanů. Na začátku druhého dějství sotva se zvedne opona, tetka Strouhalka živě rozpráví s Marišou. Strouhalka: "Baba, milá děvčico, vdej se, dokud seš mladá. Zhrbaceno si tě žádné nevezme." Dlouze a hlasitě zívne. Mariša se s odporem odvrátí a do hlediště pronese:
1: "Zapáchající dech zaručeně odstraní ústní pastilky Typhoon. Vyrábí Louis Jalovec, Park Street, Boston Free."
0: Přímo bravurní smysl pro načasování reklamy uplatnil Jára Cimrman na konci následujícího výstupu. Vávra:
2: "Já se ptám, kého jsi tu měla?"
3: "Kýho bych tu měla? Nikého."
2: "A co to bylo za chlapa, co šel otáť? Až od kříža jsem je viděl."
3: "Viděli jste někdy plešatého Číňana?" "Nikoli. A proč?"
1: používá Adjaib šampon Dálného východu. Na dobírku zasílá Liu Shao Chihák, Chinatown, Los Angeles.
2: A ty jedna, tak se odpovídá, tak se mluví k mužovi. Dobrá.
0: Vytáhne z komůrky pušku.
1: Velký výběr kulovnic, brokovnic, Winchester, Benny Havránek, Meredith, Oklahoma City.
0: Jakmile spadla opona za posledním dějstvím, propukl neutuchající nadšený aplaus, do něhož se ozývaly skandované výkřiky: my chceme přidat! Majitel cihelny Johnny Topolánek si zjednal ticho a oznámil, že zvýšení platů nepřichází v úvahu. Tím ale Mariša v Americe neskončila. O jejím dalším osudu vás bude informovat kolega profesor Čepelka.
1: Zprávy o netradičním pojetí inscenace Mariši pronikly až do New Yorku. A Jara Cimrman dostal nabídku, aby režíroval Marišu v divadle Palladium na Broadway. Nabídku přijal, protože potřeboval peníze na zpáteční cestu do Evropy. A dobře učinil, neboť teprve zde, na přední scéně Nového světa, našel ideální podmínky k tomu, aby dostal Marišu tam, kde ji chtěl mít. Píše o tom v dopise F.X. Šaldovi, v dopise z 18. listopadu 1913. Ručím vám za to, že New York jí bude ležet u nohou. Ovšem ty nohy musí být vidět. Tomuto záměru podřídil Cimrman svou režijní koncepci. Vytvořil z Mariši velkolepý muzikál pod názvem Marišou. Bratři Mrštíkové by svou hrdinku nepoznali, ani kdyby seděli v první řadě. Namísto mladé Selky v hanáckém kroji objevila se na jevišti divadla Palladium dcera farmáře Lízala v přilehavých rajtkách a v horínkách s ostruhami. Služka Rozárka se změnila v černou chůvu rozmerí, místo hostinského nastoupil barman. Z obecního sluhy Hrdličky se vyklubal šerifův pomocník a tak dále. Děj muzikálu Marišou se odehrával v době války severu proti jihu. Francek a ostatní rekruti narukovali do armády Unie pod vedením generála Shermana. Místo malicherných hospodských potyček rekonstruoval Cimrman v prostorném divadle Palladium na Broadway slavnou bitvu u Little Big Hornu. Vojska konfederace byla rozmístěna podél druhého a třetího balkónu a střílela přes hlavy diváků na pozice Unie na jevišti. V závěru hry pak nebyl Vávra Marišou otráven, nýbrž odhalen jako špion konfederace a zastřelen popravčí četou, které velel seržant Francek. Premiéra muzikálu Marišou na Broadway se stala událostí roku. Celkem 12krát si nadšené obecenstvo vynutilo opětné vytažení opony a frenetickým potleskem a provoláváním slávy odměnilo nejen účinkující, ale především režiséra a zároveň skladatele hudby Járu Cimrmana. Odcházel z jeviště ověnčen květy jako havajská tanečnice Hula Hula. To napsal recenzent listu New York Times Fred Canover. Palcové titulky v ostatních denících nezůstávaly pozadu. Namátkou několik z těch, které jsem si skopíroval v archivu Federálního divadelního ústavu v Detroitu. Baltimore Sun. Hanácká bomba Mary Show rozmetala iluze o nepřekonatelnosti amerického muzikálu. US News and World Report. Kolumbus objevil Ameriku, Amerika objevila Cimrmana. New York Herald Tribune. Píseň seržanta Francka a jeho spolubojovníků Only You, My Little Horse, jenom ty mě, můj koníčku, se stala přes noc hitem od New Yorku až po San Francisco. Naproti tomu ústřední orgán velkokapitálu Wall Street Journal vyzdvihl závěrečný valčík: generál Sherman jede skrz vesnici. Generál
3: Král Šermén jede skrz ves. Jede skrz vesnici, pije slivovici. Generál Šermén, oh yes, oh yes. No a konečně magazín Times. Namísto gentleman se nyní říká Zimmerman. Je pochopitelné, že zde stopy našeho velikána zdaleka nekončí. Kdy už tomu bude konec, ptáme se utrmácení více než 30letým bádáním. A pomalu se začínáme smiřovat s neúprosnou skutečností, že kdyby Járy Zimmermana nebylo, museli bychom si ho vymyslet.
4: Tuhle vám je na jedné besedě
5: no.
4: Položili takovou zrádnou otázku. Čím prý byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
5: A co jste odpověděl?
4: No tak v tom fofru pitomosti.
5: No jistě.
4: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
5: Jo.
4: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopit.
5: A proč ne?
4: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no tož pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, ne, všude ho vemou na hůl.
5: Ale no tak to snad ne.
4: No jo, to byste se divila.
5: Jo.
4: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice horní nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
5: A to mě zajímá, co si dal? Co?
4: Nadívaný holoubě.
5: Tam dobrý.
4: No, no dál to bude ještě lepší.
5: Jo.
4: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
5: No jak jen on umí, že jo. No,
4: no. Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
5: 130?
4: No.
5: No to je, to je.
4: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
5: Jo.
4: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
5: No ale, ještě jste mi neodpověděl, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste.
4: Ale no tak to je strašně těžký, že jo, to je rozhodnutí na celý život.
5: No.
4: Kdyby se se zeptala, čím bych nechtěl být, tak to by byla jiná.
5: Jak koho to? Bych věd... No co pak to není stejně závažný rozhodnutí? Když řeknete, nechci být tím a tím, myslíte si, že to tím končí? To zdaleka ne, to se tím musíte nejprv třeba nevyučit, pak to musíte nevyštudovat, pak to musíte bezpodmínečně nevykonávat. Jinak v tom oboru nemůžete neudělat kariéru.
4: No, tím bych si nebyl tak jistý, kolegyně. Protože... Jeden můj synovec se stal nedávno předsedou nějakého klubu
5: no.
4: A když jsem se ho ptal, co pro to dělal, tak on mě řekl nic, ale dlouho.
5: No jo, no. Předseda klubu, to přece není žádný povolání.
4: No to není, to není.
5: No a pak mi neříkejte, že ten váš synovec nechtěl.
4: Asi chtěl,
5: když něco
4: pravda.
5: Poctivě nechcete, tak se do toho ani nesmíte pouštět.
4: No jo.
5: Tohle chybu dělá spousta mladých lidí. Zude, kluk nechce za nic na světě na medicínu a rodiče ho tam šoupnou. Zvýšej mu kapesný.
4: Koupí mu auto.
5: No, kluk vyštuduje.
4: Dostane rouru a je můdr.
5: No a teď se živí jako disc jockey, no.
4: Což je nakonec štěstí pro národní zdraví.
5: No jo, ale vždycky to tak dobře nedopadne, to je fakt.
4: No, to mě povídejte. No. Prosím vás, helejte se, lidi, kteří nechtěli být tím, čím jsou, ty najdete všude.
5: Jo.
4: Na nádraží, na poště, na úřadech,
5: no všude.
4: V restauracích. No. A ono se to na nich nějak pozná.
5: Jo.
4: To přijdete do hospody, a promluvíte s číšníkem a hned je vám jasný, chlapče, ty jsi nechtěl být číšník, ty jsi chtěl být bankéř.
5: No, jeden... Jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a spropitní by posílali poštou, kdyby se to také líbilo.
4: To je takový lidový vtip, jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak se jaksi v Japonsku maká
5: jo,
4: a stavná. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, yeah. Potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme, no nějaký Japonsko mě může být ukradený.
5: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
4: Ano,
5: lidí na svém místě.
4: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
5: Prosím.
4: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
5: Jo.
4: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
5: Já mám taky výbornýho lékaře.
4: Ano.
5: Má ovšem teda jednu chybu.
4: Taky.
5: Pořád by jenom zakazoval.
4: A.
5: Povídá mi, nesmíte kouřit. Já nekouřím. Nesmíte alkohol. Já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejím. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. A on pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudly.
4: No je tak. To je výborný, ale... Aspoň se nemusela skánět špagety, když nebyly, ale víte, oni všude jsou lidi na svých místech.
5: Ano.
4: Všude jsou lidi příkladní.
5: Takový obětavci jako.
4: No a vážně, ale jsou. Podívejte, já jich znám spoustu, třeba u nás v samoobsluze vedoucí. To je takovej obětavec, tuhle jsem s ním chtěl mluvit, říkali mě, on nemá čas, pan vedoucí, on je vzadu, on sedí na vejcích, panečku, nepřivezli kuřata.
5: U nás zase v potravinách jsou ohromně pořádku milovní. Rozumíte? Tam ve čtvrt na šest už mají vytřenou podlahu, prázdnej vytřený mrazák a ve 3/4 už zákazníkům vytřou zrak.
6: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Teprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahlaholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. Ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, jeden malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
7: Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma studoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá: hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že by dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekej, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka, pan Hergo, ten je přesný, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě, a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá: Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcov. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural 3 obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všechno ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pánu, tak chlapci, hlavně aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepí neměli, a tohle to zase nebyl jeho artikl, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Tak furt, Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčicky skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chutí bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka. Víte? A jako vermu, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebují, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepí nám to chutná. A zase tohleto. Ohromný veselost, vohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Kluci si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Kluci pájí, to... Pojďte se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věží fosforesující ručička, víte? Nebo je... Svět světlušek, prostě něco divného. My na to koukali Pane, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme? Jaký pak roste, když slyšeli vománkový víno? Si pane, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží ty umrčí háty, si řekli, no nás, na nás, s tím letím umrčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídky, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam ale šepat, jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam jsem ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Paní doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídá, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lich, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lich a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se. Kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč. Povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nebo slepnem. Ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle. A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
8: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
9: No.
8: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejméně hodinu.
9: Ale co bychom... co bychom tady dělali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že... taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
8: ano,
9: ale hezky na... celým tělem.
8: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
9: Jo, takhle. Vy myslíte jako hlavou. No prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte.
8: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
9: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
8: Já už se můžu uvolnit.
9: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím. Udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
8: Kdo to říkal?
9: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku. Dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sácky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek. Ovšem, já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la.

0: Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanobit cimlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce se zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny, říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba!
1: Jehli maňa, jak to frňák mladý? Je, on si tím mavatkem ještě vyrazil dva zuby.
2: Ne, to mi udělal tenhle kolohnat.
0: Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat.
2: Pec nám spadlo, pec nám spadlo.
0: Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí?
1: Jak která? No ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenaspal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a strychnul jsem o tribunu.
0: To je trošku divný, ne, že zrovna tam, kde stálo celé UV.
1: No tam taky nikdo jiný nestál, že?
0: A ještě chvilku provoku, jak tě srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Mě školil Pich Tůma.
3: Je, a je to tady, Ježišmarja.
1: Mě, sukáme, zdy ti říkáme pravdu.
0: Komu tykáš, ty, opice?
1: Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pakárnu, ne?
4: Malatci, tady jde o omyl, paňatno.
0: Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA?
2: Já ti dám taky hádanku, jo?
0: No, tak do toho.
2: Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku. Je to modrý a píská to. Co je to?
0: Ale tak člověče, to já nevím. Tak nám to řekně, co to je.
2: Já taky nevím.
0: Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé.
3: Já to viděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupne.
1: A nebojte, čeri, jsme nic neudělali, ne? Řekli jsme pravdu.
3: Jo, jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnul na hranici.
2: Pravda vítězí.
5: Máte pravdu, že? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
1: Hele, jsme tu sami, čeče, netar, já jsem nějaký Jarda.
5: Těšíme, Václav.
1: No, co ti přišli, čeče?
5: Dizent.
1: Jaký materiál, je okradený nebo?
5: Ne, politika, že?
1: No a my zrovna tak, člověče, nám přišli atentát zase.
2: Mně ještě přišli nos v Tomajerce, natržený.
1: Je, a ten estebák mu ještě vyrazil dva zuby. Jak ho potkám, tak udělám břitvu žíží a hlava na 3 půlky.
6: Jo, hele, mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam odejde žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musí vytáhne.
5: Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák.
3: Kdokoliv, kdokoliv, hlavně pryč.
1: Ne, jestli se dostane k Jakešovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsekanou kantínu. Aspoň 10 let.
6: Ne, ten má jinou starosti, člověče. Prej dostal od UV Ludku.
2: Za co?
6: Ale prej si nechal ostříhat na Havla.
5: Veselé.
7: Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte!
2: Dveře se zavírají, příští stanice...
5: Pošle mě, pánové.
6: No, nezdar, čau, drž se, hele, jestli nás puští, jak se přimluvíme, aby tě puštili taky.
8: Malotci, to je náš soudruh ředitel.
6: No, víš, co říkal Venca, jestli nás někdo vytáhne, tak jenom je stéba.
2: To bych do něj neřekl.
3: Ticho, nebudeme zpátky do díry.
0: Tak co vy, živli kremenóny, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sedat?
1: Je, zkrát to.
6: Ti vole radši než tengry, nebo mele.
1: No ne, sám se chceme ven, jo.
4: Máte spoustu práce. Musíte teda do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Tak všechny fofra nastupte do mého auta, jasné?
2: Jo.
4: Služba otevřet.
6: Rozkaz, odru majore. Ty vole, tak buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba.
2: Co to je šajba?
1: Je pěkná svíně.
9: Tak kam to bude, sudru řediteli?
4: A ta nás procházka do fabriky všechna.
1: Je, aby procházka, tak hodím ze skály.
6: No ale ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku.
4: Jedeme.
10: No jestli vám můžu poradit, Rožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo.
11: Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla oni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary.
10: A to je divný, když jste tam byla.
11: A s Čedokem.
10: No, tak já tam byl s Vermachtem.
11: Jste hnil, hele, ředitel jedená.
10: No jo, hrneš a nejšám, hele. Šafr, to je celá útežba. Každá jado, kluci zlatý. No, ty pět dětků, jak je?
11: Ježiš, hele, Lojzík, maňa, co ti to udělali? Pojď sem, já ti to pofoukám a dám ti pusy.
1: Je, tak ty volí zlá jak Bernardi. Bacha na ní, hele, stará 100 dolarů chytne, tak ji neuhasí.
11: Zlatý ČKD, zlatý, už jsem viděl všechno černě.
4: Já ne, soudruzi. Sice jsem nic neřekl, ale celou dobu by bylo jasné, že nás strana neopustí. Vy se neoháněte stranou, Maxa. Strana vás včera vyloučila. Jste jenom blbý bezpartejní. Dost řeče a mazejte něco dělat, kurva.
1: No, tak jdem.
10: Jardo, hele, něco se děje, čeče. Já šel včera s paní do kina. A dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš, od Niděla. Praha plná fízlu, hele, něco je v luftě.
1: No, já mám taky novinu, hele. Seděli jsme s nějakým vencou, rozumíš? A ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fízl, hele jo, Esteban. No a řídě má u nich majora, ty vole.
10: Je forca. No to je mi novina teda, to mi možná mě už půl roku, hele. Ještě, že má krycí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš?
1: Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít s vářeckým rychlokurcem, rozumíš?
6: Musíme co nejdřív svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? A to sám vařit nebudu, rozumíš? On to je dost nebezpečný dělat to tu delší dobu. No, jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už toho hicuje.
2: Jak hicuje?
1: Je teplý.
4: Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načapal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paňat, no. Šermovali se těma.
1: Jo, dobrý, jasný, já.
4: A ten z 0-1 se předklonil a říká, mě už to nebaví, zapíchni mě.
1: Prud.
6: A to je jedno, furt, ale.
1: Ty krávo, tady to vypadá, člověče, ta kantýna.
4: No, je to tu rozbito jak Dukla.
1: No nic, no, zajedem do Radotína pro cement a dám mi to do kupy, no. Je, ty dilino, ten nikde neseženeš, cement. Já ho znám jího, rozumíš, sehnal jsem mu na Vánoce tvrdý Sparty hajzl papír. Hele, tak nasedat, dřepíte všichni? Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidějí policajti.
4: Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu, již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paňatno.
1: No je dobrý, jedem, pojďte. Čověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na tý sejtně zmezli, hele. Bych vás v Radotíně musel vysypat.
2: Hele, ty zvěře.
1: Jaký zvěře?
2: No ty srky. Celý stádo, koukej.
1: Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu.
2: Je, hele. Tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem.
1: Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co?
2: Hele, maj.
1: No, nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou, takhle. Co, chuchle, není to chuchle.
2: Je to víš, že jo, chuchli. No, tak čum na srnky, jo, to je úl, tyhle, to je. Ale zítra tě to pustí, tyhle, to budeš mít v palici jenom ten autogen. Zavřete mu někdo tu kušnu, nebo tam ani nedojede. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ruzině na velký plechový síkorky.

0: Dobrý, Růžárka, jsi pak víte, Růžárko? Jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co?
1: No, tak to nevím.
0: No, tak sněžního muže už to, ať tam někdo viděl. A udržba, v plné síle.
2: Já jsem včera viděl srnky.
3: Já jít dár dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovně. Přidej, maňás, necourej se, bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana.
0: Hele, Jardo, nechci někdo z vás koupit zájezd do Kanady za 8 000.
4: A kdy je návrat?
0: Je, blbče, neberu.
3: No, to je dobrý fór, ale aspoň jsi zlepšil náladu, no. Já jsi včera stará hnula žlučí, ty vole.
0: A čo, nějaký keči, jo, nebo?
3: No, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš? A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Tak já, jak vůl, že jo, říkám, nežím teda, že to půjdu udělat. No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, hele, jsem nějaký elektrikář. Si z nějakého zavolej, ne? No nic, se přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro? On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, si nějakého zavolej, rozumíš. No a přijdu třetí den a ona, hele, já člověče, já tyhle nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, to je nějaký kuchař, si nějakého zavolej, furt. No ale přijdu, víš, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, víš? Mi to všechno udělal, jako je hodnej. A já říkám, kolik jsi mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, víš? On říká, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče. A ona, no jsem já nějaká zpěvačka?
0: No tak, to je hezky, čověče. Hele, já včera zeleniny, říkám. Kolik až stojí kilo těch rajských? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajský za 65 strčte i s toho liškou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. A nic, nebudu zdržovat.
3: Čoče, jdeme té, přitáhni flašky. Maxa. Dones tak 3 židle, 2 stoly a ti rozšikaný pěkně, z kantýny, rozumíš? Nikola, přestaň se klepat strachy.
5: Jak si mám neklepat, maňa s autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná.
3: A Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha je. Za A. Brýle, musíš mít furt na oči. Za B. Žádná mašnuta na ventily a flašky. Za C. Flašky musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, hele. No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešlehnul zpátky a nevletěl do flašek. To bychom nestěli ani utíkat, jo? Je, ani prdnu. Já už jsem si prdnul. Je, ty prasáku, já myslím, že někomu rupla hlavu.
5: Vybral jsem ty nejvíce zdemolované.
3: No, ty jsou pěkný, to si aspoň mákneš. Dobrý, hele, tak půjď trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a teď si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No, vidíš, a už vaříš.
2: No, to nic není.
3: No, pojďte, přineste sem další stoly a židle. Je, bo přivařil opěradlo na stůl, to je kár. Jo, tak žádný učený z nebe nespadne, jak to je?
2: Dobře.
3: A kde máš brejle?
2: Asi v šuplíku s metrem.
3: Proč v šuplíku s metrem?
2: Já jsem měřil, jestli mám flašky 3 metry od plamen.
5: Ježíš, a proč to měřil, proč?
2: No, radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo.
5: Jak to?
2: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventil, protože mi to zhaslo.
5: Jak to?
2: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty

0: 4, 3, 2, 1, 0, zážeh. Počkej, Jeffe. Ty, Jeffe, ještě než začnem, chtěl bych ti něco říct. Vzpomínáš, Jeffe, tehdy, když bylo admirálu Fergusonovi, tak 3 nebo 4, možná 5 nebo 6, maximálně 7 nebo 8. Rozhodně ne víc než 9 nebo 10. Stala se taková nemilá věc.
1: Vím, Jeffe, o čem chceš mluvit. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
0: Přesně tak, Jeffe. Admirál Ferguson tehdy snědl vajíčko i se skořápkou.
1: Ale Jeffe, tohle já přece zatraceně, ale zatraceně dobře vím.
0: Jeffe! Jeffe! Vím, že to víš. Chtěl jsem jen, abys to věděl.
1: Já vím.
0: Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na dvojce.
0: Plyn zvýšit na trojku.
1: Zvyšuj o plyn. Plyn na trojce.
0: Pánev.
1: Aktivovaná.
0: Olej.
1: Teflon!
0: Promiň, Jeffe.
1: Už o tom nemluvme.
0: OK. Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko bez kořápce. Plyn.
1: Plyn na trojce.
0: Plyn zvýšit na 4.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na 4.
0: Vařečka.
1: Dřevěná akku.
0: Aktivovaná.
1: Seš hluchý, Jeffe!
0: Stopni to, Jeffe! OK, Jeffe. Už o tom nemluvme.
1: Alright.
0: Sporák.
1: Sporák stojí. Vajíčko.
0: Vajíčko ve skořápce. Plyn.
1: Plyn na 4.
0: Plyn zvýšit na 5.
1: Zvyšuju plyn. Plyn na 5.
0: Pánev nasadit.
1: Násadba provedena. Vajíčko.
0: Vajíčko.
1: Vajíčko. Vajíčko.
0: Počkej, Jeffe. Vzpomínáš, Jeffe. Jak k tomu tehdy, že admirál Ferguson snědl vajíčko i se skořápkou tehdy došlo?
1: Jo! Smažili jsme přece tenkrát admirálu Fergusonovi to vajíčko.
0: Přesně tak, Jeffe. A jak jsme mu smažili to vajíčko, tak jsme si rukou plásli na to, že se nám tam za žádnou cenu nesmí dostat z kořápka.
1: Jo! Jenže jak jsme si tenkrát tou rukou plásli na to, že se nám tam nesmí dostat ta z kořápka, tak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo.
0: A jak se nám to vajíčko v té ruce rozlousklo, pak se nám tam dostala ta skořápka.
1: Ty, Jeffe, tohle se nám teď za žádnou, ale za žádnou. Vydej se to. Za žádnou, ale za žádnou. Cenu nesmí stát.
0: Ty, Jeffe. Tak ale ruku na to.
1: Jo.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky mě... celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát?
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím. Udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já přece... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepení.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prvě vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale navýchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin,
1: a, jistě, že...
0: tým, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la. La la la.
1: Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět sedm a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísnila zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. Pět tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lóže. No, třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladili křidélkem a volal. Meloun, meloun! Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Vovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...

Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říkám, teď máme za hodinu představení, říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašný, je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle. Jo. A teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny. A jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všechno. Jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, teď se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že jo, je Karel Wagner, všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říkal, jsi normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme. Jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta a říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád, ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam je, ježišmarja. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila! Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl, žádný turista, klid tam byl, kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no, co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší. A na nimi si stavtěr jamu a chána mi byla to stovněrými. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci, to byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno, a ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo.
ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já si říkal, je. Tam, strašný to je, tam taky tam byla plážička nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale o to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný. Já jsem potom říkal, pojď Martine, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci, říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se, a Martin dělal, jo, a ona říká, prosím vás, schovejte si to, říkám, nenadávejte mu, a když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu, tady ty kréťani, oni jsou divocí, a ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá, a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. Byl v Butovicích, představte to. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si tě kecu, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vyhládal jim takový voloviny. Tady hoši děláte, chodíte za babama tady jako na hranicách, jako jo. Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, dově si tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovezli a tak, kluci, to je panečku s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, prostě, už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, běr tam čtvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam čtvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to běr, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko, za jako, stai vos succede per forza di manere che di sorrato si riesco a innamorarmi quindi che ero questo oltre la con la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar. Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu. A no, takový, to dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím. Jo. A on řekl, asi je vous, est-ce que vous voulez? Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je vous. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně, že ho tady máme všichni rádi. A kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se. A on říká, co děláte dneska večer? A víš co, budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. Jo. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším. A já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír. A Michael si zdvořile osušil ubrouské mrty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a
Jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně vedle Donutila. Říkají, někdo tam sedí, no bože, no. Ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mě říká, jsi tady člověk slavný. A říkám, nestěžuju si. A on... On, který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takový Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadosti učiněním řekl, yes, I am. A v ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a děti. Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo? A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle. A...

0: Předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal nazpaměť, jo. To je sláva po česku, no.
1: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
2: Já měl babičku, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, a přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, a říkala, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říkala, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je? Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla jeho nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní, a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
1: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
3: No a to se stalo v Liberci, to je to, co jsem teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslávské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do ty drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkého čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou, pane vedouce. Pane vedouce, je to co pro vás?
4: To je to, co jsi říkal ty. Teď mám pod novou příhodu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťáč. Šusťáček. Přišli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
3: Tady slouhaj to, jo.
5: A je.
3: Ne, tak to mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát. Říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, to bylo tak, já se tak styděl lidsky.
6: Já měl, moje maminka byla podobná. Tam měla strašné starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel. Nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
7: Naše scénka Lumikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lumikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tu scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou děcko, tady jsou sami dospělá, přesto řeknu, je taková rostomilá. Prostě tati někde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, co tam dělají. Pepíček se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že? No a večer nahlídne Pepíček do ložnice rodičů, že? A ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že? A Pepíček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že? Tak to byla taková... dětská, že tak Lumikarovy dcery.
8: Ahoj, holky.
9: Ahoj.
8: Povídám, Jášku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
9: A proč jsi zítra?
8: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
9: Jášku, ona ti ta tvoje čára zahýbá.
8: Jášku, ty seš hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
10: To říká jenom tobě, ty vole.
8: Musím hlídat hranici, Anči.
9: A proč musíš hlídat hranici?
8: Aby sem nevlez nějaký křižák.
9: Aby tady nemaloval obrazy.
10: Říká křižák a ne knížák, ty hluchoté.
8: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
10: Co fote?
9: Je Niňčko na vás naštvaný.
8: Proč je na nás naštvaný? Co pořád na nás chce?
9: Chce glejt.
10: Tak proč si Jáčko nevybleje?
8: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
9: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
8: Myslíš toho Buřiče Kozinu? Tomu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
9: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
8: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
10: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
9: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
8: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenýrek, tak to je hrozný. Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
10: Jakou básničkou se nám posmívají?
8: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
9: No, kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
8: Jášku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
10: Ale ušetří za kremaci.
9: To je, Jášku, dobrý nápad. Víte, co bysme ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce? Ale stejně by vám to brnění slušelo.
8: Jášku, ty jsi hloupá. Víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
10: Jako když tě přejede auto.
9: Auto? Jaký auto?
8: Bratře, co je to auto?
10: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
9: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
10: Bruto.
9: A ten druhý?
8: Neto.
9: My máme taky doma pejska, viď, Jarči?
11: Jo.
8: A jaká je to rasa?
9: Čistokrevný hladkosrstej špidla.
10: A odkud ho máte?
9: Z útulku.
8: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
11: Těžko říct.
8: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
9: Já nevím.
11: A co tam budem dělat?
8: To co včera.
10: Proč jsi nervózní, Jarči?
9: Ona je nervózní, že ona zase nic a já voba.
8: Nebo, Jarči, dneska bude všecko jináč.
10: Tak jdem.
11: A máte to?
9: Jo, máte to pro nás.
10: Co?
8: Co bysme to neměli? Brnění nenosíme.
9: Což, Jářku, bobej, to přece nemyslíme.
11: A máte to?
10: Kytičku.
9: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
8: Já nevím, co to... Co furt chcete? Co teda my si máme?
9: To co včera.
10: Co?
9: No prachy přece.
10: Žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
11: Jak je to na sekiru?
9: No, na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.
12: Kdysi dávno se mě opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
13: Hudební koncert? To je pleonasmus.
12: To není pleonasmus, to je jaký pěvecký koncert, že?
13: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
12: To netvrdím, ale hudební.
13: No tak mluv,
12: koncert je, to je terminus technik.
13: Tak povídej, no povídám.
12: No nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jaksi náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
13: Žinantní,
12: ta vstupenka propadá. Najednou koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože ne, a že má důležitější věci.
13: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
12: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec jsme, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
13: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
12: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
13: Ano, ano.
12: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
13: Tedy ne proti České filharmonii,
12: ale
13: tak.
12: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
13: No,
12: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
13: Tak jo.
12: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
13: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový principy, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
12: No to neříkám, tvrdím, já jsem milovný.
13: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohle to.
12: A takhle to šlo pořád. Já jsem bez chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
13: Ne, že... duel?
12: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
13: A takhle, tak, a pardon.
12: To je duo.
13: Duo.
12: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
13: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
12: Proč?
13: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
12: No to už musí být dávno.
13: No jo, to tak. To jsi ještě ty nebyl na světě.
12: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
13: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to
12: předem? Takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
13: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
12: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloní a povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
13: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
12: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
13: Ano.
12: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
13: Ano.
12: On jim hrozí.
13: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jinými postupy se má.
12: A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
13: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
12: Aby ho zpátil. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jsem ho informovala, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
13: Nehráli, já se si všim.
12: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale pojďte, ten vedoucí je okřikuje některý hosty, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
13: na práci, ano,
12: zrovna tak, ano, no.
13: Který si nevrz za celý večer, no. Sedělo.
12: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, anebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honorářů a tak dále. A
13: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak on neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
12: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... že koncert, to koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
13: no,
12: nebo
13: čelo, že? Nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
12: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
13: Dobře, to...
12: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
13: No.
12: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
13: Ano.
12: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
13: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec Mildo bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
12: Jak tě vynášeli.
13: Jak vynášeli.

0: dopoledne, jak les tady do toho chrámu.
1: Já vám říkám, jestli jsem ho viděl odpoledne, jak šel od Kleopatry, já vám říkám, že to počťák.
0: Pane, pane, ten dělá tady. To je buď ministrant nebo kostelník, který víc bej nemůže, ale dělá tady.
1: Ale lepší já mě říká, že je to počťák.
0: Jaký zájem by mohl mít pošťák na tom, aby nás házel lvu na pospas?
1: Vidí balík, tak ho expeduje, to je jasná.
0: No prosím, prosím. Ať je to pošťák nebo ministrant, přijde sem a bude byt.
1: Já bych byl radši, kdyby to byl pošťák.
0: Proč?
1: Kdyby to byl pošťák, tak by se byl na počtě a na počtě, když straší, tak nejvíc přednosta.
0: Podívejte se, udělejte si pohodlí jako já, je to tady docela útulný, takhle.
1: No, hezký to tu mají. Ale šero. A průvan.
0: Šero? No, šero. Šero tu je. Ale konečně, ať je trošku šero. Jen když je veselo. Kušero, jen když je veselo.

0: jen když je veselo.
1: Ono teda tady k popukání není.
0: No, ono tady tedy k popukání taky být nemůže, protože ono, konec konců, ono je to chrám.
1: A to chrám, ve kterým se vraždí. A mají tu holuby, slyšel jste?
0: Ale vy jste říkal něco o vraždění?
1: Je to chrám, ve kterým se vraždí. A čaruje se tady.
0: Tak to s tím čarováním, to si prosím nechte, to...
1: To se vám nehodí, to je mi známo. To dělám prostředí. Prostředí je... důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí.
0: Za kým? Za mnou?
1: Jo, třeba.
0: Jak vypadá, velký?
1: Kdo?
0: No. Jste povídal, za váma někdo stojí.
1: Za mnou?
0: On za váma taky někdo stojí?
1: No tak oni tady stojí dva.
0: Jestli je to ten pošťák z ministrante?
1: Co je to za blbost, že za mnou nikdo nebyl?
0: No to byste povídal.
1: Já dávám příklad.
0: Příklad, nepříklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma. Nemáte chuť tomu chlapovi to odpustit?
1: Já mu dávno odpustím.
0: No, a půjdem domů.
1: Dobře, tou chodbou. To jsme přišli.
0: A jo. Taky tady můžem čekat do rána.
1: No já mám čas.
0: No tak, se můžeme posadit.
1: Můžeme si povídat.
0: A dokonce veselý příběh.
1: To byl vlk, co?
0: Ve městě vlk.
1: Já věděl, že to neprojde, já to jenom navrhoval. Bylo by to lepší, než když by to byla mrtvola.
0: A od kdy mrtvoli takhle zvou?
1: Od té doby, co mě musel dědeček.
0: A co mě do toho?
1: Nic.
0: No tak.
1: Já to kvůli tomu neříkám, já jenom říkám od té doby, co mě umřel dědeček.
0: A já říkám, nechte si to.
1: Ne, vy jste říkal, co mě do toho. Teď teprve říkáte, nechte si to.
0: No ano, teď říkám, nechte si to, protože co je mi do toho?
1: No nic vám do toho není.
0: No tak.
1: On taky neumřel, protože do toho někomu něco bylo. On umřel, protože čas se navršil, tak umřel.
0: No prosím, čas se navršil, dědeček umřel a vy si to nechte tady.
1: Já si to nechám jinde taky. Já to říkám jenom, protože se mě o něm zdálo, tak to říkám.
0: Podívejte se, vám se zdál váš sen po vašem dědečkovi, tak si ho nechte vy.
1: Já vám ho necpu. Mně se zdál můj sen o mým dědečkovi. No. O mrtvým. A sice se mě zdálo, jak jsem takhle šel.
0: Kudy?
1: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
0: Po nábřeží.
1: Po nábřeží. A jak takhle jdu?
0: Vám se zdálo, že jste šel po nábřeží? A to je sen? To mi tu vykládáte jako nějaký sen, že jste šel po nábřeží.
1: To se mě kvůli vám má zdát Boris Godunov nebo co? Mně se zdají levný sny. Činoherní vejprava, no. Nábřeží, Klandra, tím to hasne. A pod tím nábřežím byly hroby.
0: No, s troškou dobrý vůle tam ty hroby nemusely být.
1: To je pravda,
0: no
1: to,
0: tak,
1: jo, to
0: no
1: máte
0: tak.
1: Pravdu. Ovšem neměli by na čem sedět.
0: Cože by?
1: Cože by?
0: Jste říkal, že by co?
1: Že by neměli na čem sedět, jsem říkal.
0: Jak to?
1: No, kdyby tam ty hroby nebyly, na čem

0: Seděli, kdyby tam ty hroby nebyly.
1: No jak to noče?
2: No.
1: Jo tak. No ne. No, no ano, kdyby, no. Jo, kdyby tam ty hroby nebyly, na čem by se...
2: No,
1: no to jo, to
2: no,
1: jo.
2: No.
1: Ale kdo?
0: Já to neřek?
1: Ne.
0: A to je dobře. To bychom se báli, jajajaj. A ne.
1: Tak to tedy kdo? Kdo?
0: Jde pak, já to řeknu a budeme se bát, to ne, to ne.
1: Bát?
0: Na každém... Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
1: Kostlivec. Já! No a?
0: Co to bylo tadyhleto?
1: Už jsem se vylékal. Dobrý.
0: To se ještě nalítá. Protože nad těma hrobama také proti nebi se rýsovala taková obrovská stavba. Taková úžasná stavba. Taková ukrutná stavba. A z ní šla věž. Ještě jedna věž! A bylo to ošklivý! Najednou se tam rozsvítilo, já tam vyjdu a tam byla taková čtverohranná rotunda a v těch byly stolečky a židličky a židličky a stolečky a natřískáno. Nabito jeden na druhým, samej kostlivec!
1: No to mě nevadí, jak je jich víc pohromadě, to už se nepojím.
0: Já tam byl jedinej masitej.
1: Já.
0: Také jsem si sedl. Hlenou mám pocit, že za mnou někdo stojí, tak se otočím a za mnou skutečně stál takový dlouhý, štíhlej, vyzáblej kostlivec a přes ten hnát měl servitek. Vrchní kostlivec.
1: Já.
0: Nakloní se ke mně a povídá, račte si řád.
1: Řád?
0: Račte si řád.
1: Jak to, co to je řád?
0: No račte si přát.
1: No jo, přát, ale vy jste...
0: A kostlivec nemůže říct p.
1: Proč?
0: No protože nemá pisky. Kostlivec není sprostej. Já povídám, dejte mě černou kávu. On povídá espresso, já povídám espresso. A než jsem to dořekl, ta káva tam byla.
1: Jo.
0: Já se chci napít. A najednou vidím, ta káva není ve skle.
1: Jo.
0: Ta káva není v šálku.
1: Jo.
0: Ta káva je v lepce.
1: Ne.
0: Jo. V lepce. Jenom tady v těch uších byly špuntíčky, aby to neteklo. No já se chci napít. Ucho to nemá. To uhní je první. Jak to takhle točím, tak najednou mě ta lepka povědomá. A on je to můj dědeček. Já povím, no pane vrchní, já jsem si objednal kávu a vy mě ji nesete v dědečkovi. Ne, že bych se ekloval.
1: No, dědeček čistotnej.
0: Nikdy v té hlavě nic neměl, že ano. A co si tak povídáme, tak takhle, od šaté, od rubášny. Ke mně mohutným krokem jde kostlivec bez hlavy. Přímo k mému stolu, popadne tu lepku, nasadí si ji. Podívá se na mě a povídá, ho, ho, ho, to jsi ty, ty, iluto.
1: Piluto.
0: Filuto.
1: No ne, jste říkal p, že nemůžou.
0: Já jsem říkal, že nemají pisky.
1: No, p, p. F, f, f.
0: F? No tak.
1: H, a jo, taky.
0: To jsi ty, ty, iluto. F. Sundá tu hlavu a povídá, podává mi a povídá, tak umej, umej.
1: Ano, jako funfej, funfej.
0: Bumbej, bumbej.
1: Jo, p, taky nemůžu.
0: A nedělejte ze mě frfouna.
1: No, rozumím, co.
0: Já tu lepku vemu a chci mu přibít na zdraví.
1: Jo, jo.
0: A jak tu lepku dávám takhle k ústům,
1: no.
0: Tak najednou ta lepka udělala.
2: poslyšte, to je báječné.
0: Jo, vám se to líbilo? A co se vám líbilo?
2: No ten konec s tou lepkou.
0: Kerej?
2: No jak jste chtěl dědečkovi připít na zdraví, jak už jste tu lepku nesl k ústům a pak jste báječně dělal to. To se vám právě povedlo. To jak ta lepka udělala to...
0: Vy to umíte líp než já! Hele, jděte studia do studia, obklíčíme ho, jo? Já si nenechám kazit a nekdo.
2: Halo! Halo! A kdyby jsme se minuli, čekám naproti chrámu v té hospodě.
0: Jo, jo.

0: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho sedmihodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 1888 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejich vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik z dopisu Járy Cimrmana inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji, tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. projekt panamského průplavu zaslal Zimmermann do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Zimmermann americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Zimmermana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmu z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Zimmermanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Zimmermane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Zimmermanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Zimmermann uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše se dá prach. Děkuji za pozornost.
1: Denko. Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
2: Cože?
1: Lužec pod Smrkem.
2: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
1: Ne prašivka. To je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
2: A to je někde v horách, že jo?
1: Ano, v Jizerský.
2: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
1: Soudru, kdybyste mi tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
2: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
1: Ne, Lužec, Lužec.
2: Jo, Lužec.
1: Pod Smrkem.
2: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec, Lužec, Lužec pod Smrkem.
1: No.
2: Helejte, víte, že to tu není?
1: No musí to být Lužec pod Smrkem.
2: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Liberdy? Jeďte do Liberda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
1: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
2: No, teď se dívám, no. Koukejte, Amalí.
1: Lužec.
2: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
1: Ne, proč?
2: Co?
1: Proč boč?
2: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Boží les. Brčekoliv. Nechcete Brloh?
1: Ne, nechci Brloh.
2: Jeďte do Brlohu.
1: A proč?
2: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je Brložák. Zejtra tomu bude 90 let, co se narodil.
1: Tak,
2: no jo.
1: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
2: Jo, jo, vodušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
1: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem. No,